0: Šimonova píseň, tak se jmenuje píseň, kterou dospíval Graham Kendrick, Simon's Song. A vy posloucháte noční vysílání Rádia 7 a za chvíli nás čeká další díl čtení na pokračování.
1: When I was just a child, my mother told me there was a God, even though

knize Garyho Shepherda Andělské stezky se dostáváme do roku 1989. Gary pracuje v Nepálu na překladu Nového zákona a zároveň se svou ženou učí horské domorodce hospodařit. Pomáhají jim v mnoha dalších praktických věcech. Starý Baju, jediný obrácený křesťan z kmene Magarů, zažíval kvůli své víře v Boha urážky i bití a mnohé jiné útoky. Choval se podle Bible, kterou si zamiloval, přemáhal zlo dobrem. Magarský Nový zákon byl před dokončením a tiskem v Anglii. Shepherdovi byli vyčerpáni. Stres posledních měsíců si vybral svou daň a Gary potřeboval se znova nadechnout a snad.

pak se prošla ocasem po vlnách. Nepopsatelný pohled. S rybářským prutem v ruce jsem se v podstatě narodil, ale tenhle rybolov, to bylo něco jiného. Ten byl určen jen těm bohatým. Něco takového jsem viděl jen v televizi nebo ve filmu. I když to bylo nakrátko, byla to naše poslední společná dovolená. Barbara na tom byla už skoro 2 roky dobře a sršela energií. Během dalších 3 měsíců ale začala zase vadnout a než přišel konec roku, přišli jsme oni. V březnu roku 1991 jsme byli v Malajzii. Sazba magarského nového zákona probíhala v Anglii a negativy se posílaly do tisku v Kalkatě. Později jsme zjistili, že je celníci v Novém Dillí zabavili. Adina a Tom se v prosinci vzali a šťastně si žili v Lubbocku v Texasu. Tehdy jsem velmi těžce nesl, že musím poslat Michaela do internátní školy v Penangu. Ale pokud jsme měli tu knihu dokončit, jinak to nešlo. Během těch let, kdy jsme pracovali na překladu, se Michael i Adina museli často vzdát možnosti prožít obyčejné dětství, abychom mohli pokračovat. Byl jsem si velmi dobře vědom této oběti a tak jsem jim to chtěl vždycky vynahradit něčím speciálním, co bychom spolu mohli podniknout. Tentokrát jsem měl na mysli hlubokomořský rybolov s Michaelem. Věděl jsem, že v pobřežních vodách Malajzie a Thajska se vyskytovali plachetníci, ale jak jsme si s naším skromným rozpočtem mohli něco takového dovolit? Rok předtím jsme museli zůstat v Penangu, protože jsme nedostali víza k dlouhodobému pobytu v Nepálu. I když jsme tam byli celých 10 týdnů, nebyl jsem schopný zařídit ani jeden malý výlet na ryby. V dalatské škole bylo mnoho vášnivých rybářů. Překvapilo mě tedy, že se nikdo z nich nepokusil ulovit plachetníka. V lednu mi však můj kamarád Ronnie Miller poslal $300 navíc, abych ten výlet uskutečnil. Když jsem pak narazil na inzerát na rybaření v jižním Thajsku, poslal jsem jim fax. Byl jsem opravdu zklamaný, když mi nepřišla žádná odpověď. V březnu měli v Michaelově škole krátké prázdniny a tak jsem to risknul a koupil letenky do Phuketu za $285. Když jsme procházeli ulicemi Phuketu, narazili jsme na majitele jedné rybářské lodi. Vychvaloval se, že každý týden uloví alespoň jednoho plachetníka. Sice jsem o tom dost pochyboval, ale jiné možnosti moc nebyly. Když jsme 2. dne ráno vypluli, moře bylo poněkud bouřlivé. Po obědě se to ale uklidnilo a my zakotvili u hlubokého oceánského útesu a nahodili, abychom chytli nějakou rybku, která by posloužila jako návnada. Místo malé rybky však na návnadu, která klesla až na dno, zabralo něco silného. Michael táhl a navíjel a pak i já. S vypětím a vzdycháním jsme tu rybu dostali blíž. Po několika marných pokusech se pomocníkům na lodi podařilo utáhnout smyčku kolem 65-kilového žraloka. S velkým povykem se nakonec podařilo ho naložit na záď. Za chvíli se nám podařilo chytit dalšího velkého žraloka. Tentokrát se ale náš prut zlomil, když už byl úplně u lodi. Téměř okamžitě se asi 300 metrů před námi objevilo hejno plachetníků. Vytáhli jsme kotvu a kroužili kolem krmících se plachetníků, aby se nám podařilo dostat mezi ně živou návnadu. Najednou z vody vyskočila obrovská ryba. Cívka jen pištěla a plachetník skákal. Dělal salta, plácal ocasem do vody, no neskutečná podívaná. Nakonec jsme toho plachetníka dostali k lodi. Když jsme jej ale chtěli dát na palubu, zlomil se hák na vytahování na 2 části a plachetník nám spadl zpátky do oceánu. Nemohl jsem věřit svým očím. Potom všem jsme měli přijít o svou trofej. Velká a silná ryba jako tahle se nedá nalodit snadno. Jak dlouho asi může trvat, než se někomu, kdo s ní zápasí, přetrhne vlasec nebo povolí háček? Když hák znovu narovnali, pokusili se ho lodníci znovu nalodit a po velkém ohánění a protestech rybu nakonec přetáhli přes

okrajník. Michael měl svou trofej. 2,3 metrů dlouhého plachetníka. Když jsme se večer vrátili zpátky k molu, byli jsme jediní, kteří ten den vypluli a přivezli si velkou rybu, se kterou jsme se mohli pochlubit. Soudě podle obrovského nadšení naší posádky určitě nešlo o úlovek, který by se jim podařil jednou týdně. Vlastně to byl tak trochu bláhový sen. Ale protože jsme hledali a vydali jsme docela slušnou sumu peněz, Bůh touhy mého srdce naplnil. Michael má tu nádhernou rybu dodnes vypreparovanou na stěně. Připomíná nám to naši poslední dovolenou s Barbarou a Boží milující dobrotu k nám, kteří ho bez ustání hledáme. Baju znal Boží srdce a nikdy nebyl ani trochu překvapen, když Bůh odpověděl na naše modlitby anebo nám dal víc, než oč jsme prosili. Samozřejmě byl nadšený, když viděl, jak velkého žraloka Michael chytil navíc k plachetníkovi. Jeho obvyklý komentář zněl: no jo, Bůh nám rád dává něco navíc. O 4 měsíce později jsme se kvůli Barbařině zhoršujícímu se zdravotnímu stavu vrátili do Dallasu na neurčito. Kapitola 40. Strápené srdce. Nedovolte, aby vaše srdce bylo strápené. Věřte Bohu, věřte i ve mně. Jan 14.1. A to bylo ono. Nedovolte. Dovolil jsem, aby moje srdce bylo strápené. A bylo to čistě moje rozhodnutí. Toho rána mi to bylo zcela jasné. Soustředil jsem se na problém. Nevěřil jsem jeho slibům, že nás nikdy neopustí. Nevěřil jsem jeho zaslíbení, že nám dá budoucnost a naději. Bůh ke mně nikdy skrze své slovo nemluvil tak jasně, jako ten den. Tuto Bibli jsem používal už 13 let, ale poprvé jsem si tam zaznačil datum. 27. listopad 1991. Pak jsem si červenou pastelkou označil slova "věřte Bohu" a namaloval čáru k tomu datu. Magarský nový zákon byl vytištěn a úspěšně převezen přes hranice a začala jeho distribuce. 6 měsíců předtím, když jsme byli v Nepálu, utrpěla Barbara masivní psychické trauma. Když ji propustili z nemocnice, vrátili jsme se do Dallasu a její stav se začal zlepšovat. Stále prožívala dobré a špatné dny jako obvykle, ale začala zase zpívat ve sboru a zapojila se do pár aktivit ve Wyclefově centru. V San Diegu zůstala Barbařina matka upoutána na lůžko. Jako jedináček se za ní Barbara cítila zodpovědná a taky asi trochu provinile. Ono, když se to tak vezme, tak od té doby, co jsme začali pracovat pro Wyclefa před 24 lety, jsme byli většinu času pryč a její rodiče si sotva mohli užít svá vnoučata. I když její otec a pár přátel z kostela se o vše dokázali postarat, Barbara potřebovala mít pocit, že kdykoliv to bude nezbytné, může jim pomoci. Takže nám bylo doporučeno, abychom během posledních let života její matky zůstali ve Státech. Zrovna jsme se v Dallasu zotavovali z vysilujících stresových situací, které doprovázely dokončení Magarského nového zákona. Jakmile bychom nabrali sílu, začali bychom pracovat na nějakém úkolu, ale už v Dallasu. A tak jsem o tom napsal našemu řediteli. Když Barbara zahlédla kopii mého dopisu, ve kterém jsme uvažovali nad možnými projekty, zdrtilo ji to. Bůh nás povolal, abychom Magarům přinesli světlo. Jak se od tohoto povolání můžeme odvrátit? Snažil jsem se jí vysvětlit, že to neznamená, že to s Nepálem vzdáme. Nakonec mohli jsme se tam pravidelně vracet, vždy na pár měsíců. Ale ona potřebovala být nablízku své matce. Pro Barbaru ale práce na jiném projektu nebyla uspokojivým řešením. Připadalo jí to, jako bychom s tím praštili.
Zdálo se, že barbařin zdravotní stav se stabilizoval. Věděl jsem, že abychom mohli vyrazit s novou energií vstříc budoucnosti, musíme nabít dřívějších sil. To mi dělalo velké starosti a vlastně jsem dovolil, aby se mé srdce tímto trápilo. Právě ten den ráno jsem se opět modlil, aby Bůh Barbaru zcela vyléčil. A když jsem pak četl písmo, mluvil ke mně zcela jasně. Věřte Bohu. Ano, pomyslel jsem si. Uzdravení je už na obzoru. Když jsem se o něj znovu opřel, mé strápené srdce bylo uzdraveno a obnoveno. Avšak o 6 dní později si Barbara vzala život. Trvalo mi asi dalších 10 dní, než jsem byl schopen se k tomu verši vrátit a podívat se na něj. Věřte Bohu. A tam stálo to datum, které jsem si do Bible napsal. Stále jsem měl ten zvláštní pokoj od Boha, ale všechno bylo tak zmatené. Byl jsem si naprosto jistý, že se uzdraví, místo toho ale tragicky zemřela. Jak jsem nad tím přemýšlel a snažil se pochopit slova, která mi ten den dodala takovou naději a pokoj, přečetl jsem si Ježíšovu celou řeč. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14:1-2. Teď už to do sebe zapadalo. Dostalo se jí uzdravení, ale jiného, než jsem čekal. To uzdravení nastalo, když Ježíš Barbaru přivítal právě v tom příbytku, který pro ní přichystal. Kapitola 41. Poznávej ho. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Přísloví 3:5. V mé mysli byl jen chaos a zmatek. Našel jsem Barbaru. Byla mrtvá. Sebevražda. Poznávej ho. Tato slova přehlušovala tu změť v mé hlavě. Znovu, jemně, neustále se tlačila skrz mé ochromení. Poznávej ho. Zní to jako něco z Bible. Musí tam být něco víc, pomyslel jsem si. Trvalo 3 nebo 4 dny, než jsem si vzpomněl, ze které oblíbené pasáže v Bibli to je, ale pro teď to stačilo. Nějak, jaksi jsem mu důvěřoval. Nemohl jsem myslet, nevěděl jsem, co dělat. Vyšel jsem ven, sedl si na schody u hlavního vchodu, hlavu mezi koleny, moje mysl byla omráčená a prázdná. Musel jsem se dát dohromady. Přemýšlej. Za pár minut mě to napadlo. Ano, Joel a Steve, ti budou vědět, co dělat. Vešel jsem dovnitř a zatelefonoval svým přátelům Steveovi a Joelovi. Pak jsem šel opět ven a posadil se, slunce hřálo. Byl jsem otupený a bezmocný. Joel, náš spolupracovník, který bydlel přes ulici, dorazil první. Steve to měl stejně daleko a dorazil o minutu později. Vběhli dovnitř a za chvíli přišli zpět a řekli mi, Gary, musíme zavolat policii. Brzy na to se naší ulicí rozezněly houkačky přijíždějících policejních aut a sanitek. Stál jsem stranou, zatímco lidé pospíchali dovnitř a zase ven. Nakonec za mnou přišel nějaký policista a řekl mi, že si musíme pohovořit a velmi vlídně mě požádal, abych mu řekl vše, co vím. Na svoji rozumnost nespoléhej. Samozřejmě. Jak bych taky mohl něčemu takovému porozumět? Co pak mi to mohlo dávat nějaký smysl? Několik dalších dní jsem chodil tam, kam mě kamarádi vzali, a dělal jsem, co mi řekli. Samozřejmě jsem musel pár věcí zařídit, ale byl jsem obklopen přáteli.
To udělalo z nesnesitelného nějak snesitelné. Když mě pak druhý den ráno vzali do našeho domu, matně si pamatuji, jak jsem doufal, kdyby tak někdo ukradl naše auto. Kdyby tak z našeho domu zbyla jen hromádka prachu, bylo by to vše v pořádku, protože bez Barbary to pro mě nic neznamená. Stále znova se mi během týdne vybavovala slova poznávej ho na všech cestách i přes tu změť myšlenek, které se mi hlavou hnaly. Snažil jsem se, co jsem mohl. A on napřímil mé stezky. O pár dní později se všechna auta, která jela 6 proudou silnicí v Dallasu, zastavila, když procesí více než 50 aut přejíždělo pomalu ke hřbitovu. Někteří zastavili a vylezli z auta, někteří s kloboukem v ruce, jiní s rukou na srdci, k Barbařině poctě. Byl to pro ně člověk, kterého zná jen Bůh. Období největší prázdnoty bylo stále přede mnou, ale on nechyběl. A tak, jak slíbil, vedl mé stezky. Poznávej ho na všech svých cestách. On sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3:6. Má mysl byla naprosto uvězněná a tak si vůbec nepamatuji na Toma, který přijel spolu se Stevem a nějakou dobu seděl na schodech vedle mě. Kapitola 42. Spoléhám na Hospodina. Proč? Proč to nemohlo být naplánováno na včerejšek? Jak má asi teď zpívat? Nebyly tam žádné kytary, bicí, žádný doprovodný zpěvák. Nic, co by zamaskovalo její třesoucí se hlas. Nahrávání ale probíhalo dnes a Adina tam byla sama. Byla tam jen ona a Bůh. Doktor Haynes před časem vybral solisty, kteří měli nahrávat každoroční album univerzitního vokálního souboru. Když Adině přidělil poslední verš z písně Můj otec na mě pozor dá, nikdo netušil, že se jí toho dne ta slova stanou tak aktuální. I když půjdu temným údolím, roklí šeré smrti, vím, že pastýř svou osamělou ovečku stále stráží. I šerem mě provede, až domů zavede, můj otec na mě pozor dá. Nesčetněkrát to zpívala bezchybně. V tom problém nebyl. Šlo o její pocity, její zlomené srdce. Jak mohla v této chvíli zpívat taková slova bez zaškobrtnutí? Doktor Haynes by to pochopil. To album mohl nahrávat celý sbor a nikdo by se nikdy nic nedozvěděl. Na Labotské křesťanské univerzitě o víře mluvili, počítali s vírou a zpívali o ní. Jejich život byl ale bez mráčku. A tak ji vlastně nemuseli uvádět do praxe. Ale dnes to bylo jiné. Adyněny přátelé ze sboru se za ní bez pochyby modlili. Ale co Bůh? Ukáže se dnes? Píseň začala slovy Věřím Bohu, vím, že mu na mě záleží. V předchozím verši zpíval její manžel silným basem. Orla vede bezbřehou oblohou a zajisté na mě pamatuje. Pamatuje na ní Bůh teď? Adina přistoupila k mikrofonu, když zbor končil refrén Věřím Bohu, vím, že mu na mě záleží, když procházím úskalím, když bouře zuří zlá. Těžkosti ustojím, mou duši pozvedá, můj otec na mě pozor dá. Ačkoliv právě začínalo zkouškové období, hned jak Adina dokončila nahrávání, přijela ze školy za mnou. Pouhých 12 hodin předtím Adinu odvolali z večerního semináře, aby jí sdělili zdrcující zprávu, že její matka spáchala sebevraždu. Doktor Haynes jí prorocky přidělil slova I když půjdu temným údolím, roklí šeré smrti. Co pak mohla procházet něčím temnějším? Co pak mohla procházet větším šerem než teď?
Byl zde ale také příslib. I šerem mě provede, až domů zavede. Můj otec na mě pozor dá. Dnes se uvidí, jestli víra v Boha něco znamená. Budou to jen prázdná slova, nebo ji Bůh povede? Postará se o ni? Provede ji tím temným údolím? Dnes se nejednalo o Premovu, Dariminu nebo o Bajuovu víru, ani o víru jiných křesťanů v Nepálu, které znala. Lidí, kteří byli pro víru pronásledováni, biti a vězněni. Nešlo ani o víru jejich rodičů a přátel. Dnes procházela zkouškou její víra. Šlo jen o studium náboženství nebo Ježíše následovala. Jednalo se jen o slova nebo přátelství s Bohem pramenilo hluboko v jejím srdci. Když přistoupila k mikrofonu, bylo to tam. A nyní vyšla nádherná a čistá melodie. Stále Bohu věřila. Na té nahrávce je jen solistkou v jedné písni. Ale pro některé šlo o daleko, daleko víc. Byla to chvíle, kdy dobrý pastýř opravdu dával pozor na osamělou a zdrcenou ovečku. Tak, jak slíbil, Bůh svůj slib těm, kteří v něj věří, splnil. Ale kdo v něho věří, nebude zahanben. Římanům 9:33. Kapitola 43. Čas truchlit. Všechno má určenou chvíli. Je čas plakat i čas smát se. Čas truchlit i čas poskakovat. Kazatel 3:1-4. Cestou do kostela na Barbařin pohřeb mi Duch Svatý připomněl Ježíšova slova: blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5:4. Řekl jsem o tom Adině a Michaelovi a připomněl jim, že Ježíš žádnou jinou alternativu mimo truchlení nenabízí. Vypadalo to, že máme jen dvě možnosti. Truchlit a být utěšeni, nebo na sobě nedat nic znát a spoléhat na své vlastní síly. Mohli jsme předstírat, že to zvládáme, ale kdybychom to udělali, zřekli bychom se Boží útěchy. Z jedné strany jsme mohli tvrdit, že je vše v pořádku. Barbara byla konečně osvobozena z temných pout deprese. Nemusela už snášet další psychotický nával, kdy se spojení v jejím mozku zbláznila a její největší obavy se staly realitou. Pravda, to bylo v pořádku. Ale její smrt v pořádku nebyla. Nebylo v pořádku, že Adina s Michaelem přišli o svou matku, když jí bylo teprve 49 let. Pravdou bylo, že jsme ji všichni hrozně postrádali. Bylo v tom něco neskutečně truchlivého. Bůh však znal způsob, jak nás přesto převést. Měl plán, který by nám přinesl požehnání, pokud bychom ovšem šli jeho cestou. Nebo jsme mohli jít svou vlastní. Mohli jsme skrývat svou bolest, nasadit kamennou tvář a doufat, že čas rány zahojí. Spoléhat se na čas bylo ale falešnou nadějí. Horečnaté zapojení do práce by možná mysl na chvíli zaměstnalo a čas mohl bolest trochu zmírnit a zastínit. Ve skutečnosti by nás ale následky stále pronásledovaly. Ježíš řekl, že skutečné uzdravení přichází skrze truchlení. Nelíbilo se mi to, ale přijal jsem to a rozhodl se, že se vydám Boží cestou. Spolehl jsem se, že mé duši poskytne lék. Ať to bolelo sebe víc, vydal jsem se tam, protože Ježíš slíbil, že pokud to udělám, zcela mé rány zahojí. Bůh neřekl, jak dlouho to bude trvat, ale útěcha určitě přijde a mé bolesti uleví. O 5 měsíců později, v květnu 1992, jsem byl v Kátmandu. Domluvil jsem se, že zůstanu u Mary a Majka Hegelendových, když jsem ale dorazil, zrovna se stěhovali do Poghary. Musel jsem si najít jiné útočiště.
Mike mi řekl, že náš starý dům je teď prázdný a jestli chci, můžu tam přes noc zůstat. Nechtěl jsem, ale poté, co jsem procestoval půlku světa, jsem neměl sílu hledat to odpoledne něco jiného. Mikeovi to bylo hrozně líto. V jejich starém domě už někdo bydlel a jejich stěhování do Pokhary přišlo tak náhle. Nabídl se, že mi najde jiné ubytování. Když jsem ale prošel vstupními dveřmi, okamžitě jsem věděl, že to tak Bůh chtěl. Pochopil jsem. Nadešel můj čas. Poprvé jsme si tento dům pronajali před 15 lety v únoru 1977. Adyně bylo tehdy 5 a Michaelovi byly 3. Po dlouhé roky byl tento dům místem našich nejkrásnějších vzpomínek. Bio tady s námi taky bydlel vždy na 2 až 3 měsíce. Spousta lidí z vesnice u nás zůstávala, když měl někdo z jejich rodiny operaci nebo vyšetření. Větší část práce na překladu se uskutečnila v tomto domě, ale teď bylo všechno jinak. Nájemníci se odtud odstěhovali a nechali ho holý a opuštěný. V rohu naší ložnice stála stará rozvyklaná postel, kterou tu nechali. Pak tu byl ještě chatrný noční stolek, kde jsem si položil svůj magnetofon. Během dne jsem chodil po Kátmandu a navštěvoval přátele a taky zjišťoval informace o tom, jak do Arakhaly postavit silnici. Večer jsem se vracel do tohoto temného, prázdného a schátralého domu a zalehl do postele. Každý večer jsem postupoval podle stejného scénáře. Pustil jsem si své oblíbené chvály a nechal je hrát, dokud jsem neusnul. Slova chval pořád omílala, jak šťastný a naplněný je život těch, kdo chodí s Pánem a poslouchají ho. Zrovna tento dům a zvlášť tento pokoj však představovali naprostý opak. Obraceli slova těch písní ve lži. Všechen ten smích a radostné chvíle, které jsme zažívali, když děti vyrůstaly. Všechno bylo pryč. Ze stropu visel drát, na kterém se pohupovala osamělá žárovka. Malba na stěnách byla popraskaná a odlupovala se až na cihly. Zbytky závěsů visely podél oken a ostatní žárovky byly buď vypálené, nebo úplně chyběly. Je země vdovec. Zdálo se mi, že jediným požehnáním jsou vzpomínky na staré časy. Byl jsem sám, v domě, který kdysi býval plný smíchu a radosti. Ale teď? Bez nábytku, fotografií, smíchu a bez rodiny? Po celá léta se nám potvrzovalo, že tyto písně o zaslíbení a požehnání jsou pravdivé, ale teď se zdály tak příšerně falešné. Cítil jsem se tak osamělý. Byl ve mně takový smutek. Pak přicházely refrény, ve kterých byla slova jako třeba ta z knihy Joba. Jsi to ty, kdo dává i bere. Jen ty, kdo má právo dát i vzít. Ve svém srdci jsem se rozhodl, že tě přesto budu chválit. Jméno Hospodinovo, buď požehnáno. Nebylo pochyb, tohle bylo mým osudem. Po tváři mi stékaly horké slzy. Cítil jsem naprostou prázdnotu. Když skončil refrén jako tento, přetočil jsem pásku a poslouchal ho znovu a znovu. A pak zase znovu. Když ta bolest vyčerpala veškeré mé slzy, vypnul jsem přehrávač a usnul. Když jsem se ráno probudil, znovu jsem si tu kazetu přehrál. Když se mi do srdce zaryla slova další písně, zase jsem si ji přehrával pořád dokola a dokola, až do poslední slzy. Celých 10 dní jsem byl neúprosný a vytrvalý. Až ve mně žádná bolest ani žádné slzy nezůstaly. Věděl jsem, že léčba je za mnou. Stalo se tak na místě, které vybral Bůh, způsobem, kterým chtěl a v čase, který vybral on sám. Truchlil jsem za minulost. Truchlil jsem za přítomnost. Postavil jsem se tvrdé a chladné pravdě. Zůstal jsem sám, prostě sám. Jen já a Bůh. Má oddaná žena plná života byla pryč a nikdy se nevrátí. Bylo to hrozné, ale přijal jsem to. V mém životě byla obrovská díra.
Už nikdy to nebude jako dřív. Teď už to ale bude dobré. Jen já a Bůh. Sami.

Během následujících měsíců se někteří domnívali, že pokoj a štěstí, které na mě viděli, jen předstírám. Mysleli si, že, jak se říká, jednoho dne vše vyplave na povrch a já se zhroutím. Na nic se neptali, nic jsem jim tedy neříkal o těch 10 dnech, kdy jsem si vybral. Vybral jsem si Boha a skrz slzy zpíval, jsi to ty, kdo dává i bere, jen ty, kdo má právo dát i vzít. Rozhodl jsem se věřit Ježíšovu slibu, že mi Bůh poskytne útěchu. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5:4.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wycliffovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček a knihu budeme otevírat dnes ještě jednou ve 12 hodin a 15 minut si dokončíme toto čtení na pokračování.

3 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vám společnost dělá Kateřina Fridrichová. Ta vám společnost samozřejmě bude dělat až do dnešní 6. hodiny ranní, ale mezi tím nás čeká také pořad pro následující hodinu a tím je Řeka života. A vlastně se ani tak nevzdálíme od tématu, které jsme slyšeli v té hodině předcházející. Tam jsme slyšeli příběh Kerryho a Barbary Shepherdových a z jejich misionářské činnosti v Nepálu a teď v Řece života se vydáme za jedním z nejznámějších křesťanských misionářů 20. století. Jeho životní příběh se začal psát před 130 lety.

Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. William Cameron Townsend, později nazývaný strýček Cam, se narodil 9. července roku 1896 a zemřel 23. dubna 1982. Celý svůj život věnoval lingvistickému výzkumu etnických menšin a bojoval za jejich důstojné postavení. Patří mezi nejznámější americké křesťanské misionáře 20. století. Ovocem jeho služby je překladatelská organizace Wycliffe Bible Translators a společnost Summer Institute of Linguistics, Jungle Aviation and Radio Service. Dodnes překládají Bible do jazyků národnostních menšin a urychlují gramotnost v menšinových jazycích. Cílem práce těchto organizací je věnovat dané kultuře Bibli v jejím jazyce, což následně vede k upevnění místních křesťanů a církve, která je pak relevantní pro celou společnost daného jazykového okruhu. O dětství a mládí Williama Cama Townsenda nemáme mnoho informací. Narodil se na statku v Eastvale v jižní Kalifornii do rodiny nájemního zemědělce. Byl v pořadí 5. dítětem a prvním synem Williama Hammonda a Molly Cormack Townsendové. Pak v rodině přibyl ještě mladší bratr. Rodina navštěvovala presbyteriánskou církev. Později otec přišel o práci a Cam musel málem odejít ze školy. Naštěstí mu jeho sestry a jejich manželé pomohli, aby mohl dostudovat. V roce 1914 oznámil své rozhodnutí být misionářem a začal navštěvovat Occidental College v Los Angeles. Během studia se Townsend připojil k studentskému dobrovolnickému hnutí, které se věnovalo přípravě misionářů na službu v zámoří. Podobná příprava probíhala i na koleji, kde studoval, ale ta mu připadala nudná. Aby se ke studentskému dobrovolnickému hnutí mohl připojit, musel Townsend podepsat slib, že se alespoň na jeden rok zapojí do zahraniční misijní práce. To pro něho nebyl problém, protože jeho vášeň pro světovou misii stále rostla. Začal zhánět finanční prostředky a psát dopisy s prosbou o podporu. V roce 1916 navštívil Occidental College náborář Národní gardy a Townsend spolu s jedním přítelem začal přemýšlet o vstupu do armády, aby pomohli v bojích první světové války. O rok později na akci dobrovolnického hnutí promluvil misionář John Mott, který počítal s touhou mladých po dobrodružství a mluvil i o vojácích bojujících v první světové válce. Řekl také jednu důležitou větu, že mladí jsou schopni velkých věcí i v Božím království. Tímto proslovem byl Townsend velmi inspirován a zároveň byl znechucený, jak málo udělal proto, aby mohl sdílet svou víru s ostatními. V roce 1917 se Townsend dozvěděl o existenci biblického domu v Los Angeles. Biblický dům měl původně pomáhat misionářům, poskytovat vzdělání jejich dětem a distribuovat křesťanskou literaturu. Škola pro děti dlouho nefungovala, ale publikování a distribuce literatury po celé Latinské Americe měly svůj význam. Právě tady se Townsend přihlásil, aby splnil svůj slib, který složil při vstupu do studentského dobrovolnického hnutí. Byl poslán do Guatemaly. Jemu se to ale nelíbilo, nechtěl jen rozdávat Bible, chtěl jít na frontu a oslovit vojáky. Reakce okolí ho šokovala, dozvěděl se o sobě, že je zbabělec, který chce jít do války, ale přitom odmítá bojovat za Bibli. Ještě víc ho překvapilo, když si i vojenský důstojník, se kterým mluvil o své touze odjet do války, myslel, že bude lépe rozdávat Bible v Guatemale, nežli bojovat proti Němcům. Největší potřeba je na místě, kde je největší tma, řekl později Cam. Máme rozkaz zapomenout na sebe a dát svůj život službě Pánu. A tak zatímco mnozí jeho přátelé a vrstevníci bojovali v první světové válce, Cam si balil kufry na misii. Rozloučil se s rodinou a po ukončení školy v roce 1917 odplul pod záštitou biblického domu v Los Angeles do Guatemaly.
měl prodávat Bible zemědělcům a vesničanům po řídce osídlené Střední Americe. To první, co ho v Guatemale zarazilo, bylo pohrdání a povýšenost, kterou španělsky mluvící měli k indiánům. V oblasti, kde působil, žili indiáni kačikel, kteří mluvili jen svým rodným jazykem. A protože misijní organizace šířila evangelium výhradně ve španělštině, vůbec nemohla zasáhnout původní obyvatelstvo. A tak, i když v Guatemale už misionáři působili, indiáni kačikel neměli ani ponětí, kdo je Ježíš. Pokaždé, když se na něho zeptal, říkali, u nás žádný Ježíš nežije, zeptejte se ve vedlejší vesnici. Kem viděl, že tahle cesta nikam nevede. Brzy potkal Silveria Lopéze. Silverio byl jedním z mála místních indiánů, který trochu rozuměl a četl španělsky. Když pracoval v Guatemala City, koupil si španělskou Bibli. Bylo v ní však tolik slov a frází, že její text nedokázal pochopit. Odrazený knihu odložil a zapomněl na ni. Brzy se pak musel vrátit do své vesnice, protože jedno z jeho dětí zemřelo a další bylo těžce nemocné. V zoufalé snaze pomoci svému dítěti navštívil Silverio místního duchovního. Ten řekl, že za nemoc dítěte mohou duchové mrtvých předků, před kterými se může chránit jedině tak, že bude nakupovat svíčky a zapalovat je v místním kostele. Silverio tento příkaz plnil, ale brzy se topil v dluzích. Jednoho dne našel na silnici kus papíru. Zvedl ho a četl. Dům mého otce má být nazýván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě lupičů. Když se vrátil domů, podíval se na ten verš v Bibli. Obviněn slovy Bible se Silverio rozhodl přestat platit na příkaz duchovního a dávat svíčky do kostela. Místo toho šel k doktorovi a koupil lék, který jeho dceři pomohl. Pak šel do jiné církve, našel místního pastora a ten mu řekl, jak má uvěřit v Ježíše. Silverio si přečetl Bibli, odevzdal svůj život Kristu a brzy se stal misionářem vlastních lidí. Do 6 měsíců od vlastního obrácení přivedl Silverio ke Kristu 40 indiánů kačikel. Jeho život se tak radikálně změnil, že si nemohl pomoci a vyprávěl o nově nalezené lásce k Ježíši každému, koho potkal. Kem jasně viděl, že původem této změny byla Bible.

Cameron Townsend se zavázal sloužit v misii jeden rok a ten už byl téměř u konce. Tu se však stalo něco, co radikálně proměnilo jeho pohled a nakonec i běh dějin misie. Jednou odpoledne k jeho stolu přistoupil jeden z domorodců, mezi nimiž Cameron několik posledních měsíců žil. Zvědavě se podíval do španělské Bible a zeptal se ho, co to je. Townsend mu vysvětlil, že je to slovo Boha, tvůrce celého lidstva. Mluvil o boží svrchovanosti a o tom, jak lze všechny odpovědi na otázky života nalézt v Bibli. Muž sarkasticky odpověděl, pokud je ten váš Bůh tak chytrý, proč nemluví mým jazykem? Tato poznámka v Cameronovi rezonovala celý život, nikdy se jí nezbavil. Tížilo ho, že tisíce a stovky kmenů neměli ani jednu stránku Bible ve svém jazyce. Pochopil, že bez Bible v jazyce Kačikel ničeho nedosáhne. Zanechal tedy prodávání španělských biblí nešpanělským zákazníkům a začal sloužit jako misionář indiánů Kačikel, pomáhal zakládat školy a učil je číst a psát. Brzy se setkal s mladou misionářkou, která cítila stejnou výzvu. Cameron a Elvira Malmströmová se vzali v červenci 1919 a od té doby pracovali spolu. Cam ukončil spolupráci s biblickým domem v Los Angeles a i přes nesouhlas přátel také studium na vysoké škole. Odrazovali ho, že je hloupost obětovat se kvůli negramotným domorodcům. On se však připojil k středoamerické misii, která vysílala misionáře do různých regionů po celé Střední Americe, aby tam evangelizovali. V těchto letech Townsend důvěrně poznal bídu a zvláštní postavení latinskoamerických indiánů ve společnosti. Dlouho hledal kořeny této podivné situace a nakonec pochopil, že klíčem je touha katolické elity po zachování vlastní hospodářské a sociální úrovně. A proto se také vyšší vrstvy společnosti nesnaží zlepšovat vzdělání, gramotnost nebo jazykovou vybavenost domorodců. Všímal si také samotných domorodců. Své četné svaté uctívali mnoha slavnostmi, kam museli přinášet obětiny, a pak se přejídali a opíjeli. Ve vesnicích nebyla žádná zdravotní péče a indiáni se tak léčili u čarodějů, kteří je ožebračovali, ale nepomáhali jim. Townsend viděl, že je to vnitřní i vnější past a začal hledat východisko. Na rozdíl od svých předchůdců věděl, že sociální reformy přinášejí velké ovoce. A tak díky štědré finanční podpoře ze Spojených států založil Robinson Bible Institute, centrum, ve kterém byla škola, ubytovna, lékařská klinika, nechyběla zde elektřina a obchod se zemědělskými potřebami. Na místě se také zpracovávala káva. Misie začínala v malém. Domorodí konvertité neměli přístup k Bibli a jejich duchovní růst tak byl velice pomalý a katoličtí duchovní odmítali Bibli do domorodého jazyka překládat. Townsend navíc vzbuzoval otázky i způsobem života. Začal žít podle místních zvyků, oblékat se a mluvit jako Májové. On si ale obav okolí nevšímal, postupně propracovával svůj plán. Chtěl založit soběstačný, domorodý, evangelikální sbor. Prvním krokem bylo najít skupinu gramotných indiánů a s nimi přeložit Bibli do jejich rodného jazyka. Dále se muselo pracovat na odstraňování zavádějících kulturních zvyklostí a snažit se vštípit společenství jiné myšlení. Townsend věděl, že bude muset přesvědčit mnohé latinskoamerické katolické státníky i novou liberální vládu, aby na svém území umožnili protestantským misionářům pracovat s domorodým obyvatelstvem. A dobře věděl i to, že potřebuje organizaci, která by dokázala všechny tyto problémy řešit. Usadil se v komunitě, která mluvila jazykem Kačikel na pobřeží Santa Catarina a během dalších 14 let se učil jejich jazyk, vytvořil abecedu a překládal Bibli. Tato práce nebyla jednoduchá, protože šlo o jazyk, který byl zcela jiný než například angličtina, španělština nebo italština. Jeden znak mohl znamenat i několik věcí podle toho, jak byl vysloven. Townsend býval opravdu zmatený. Zpočátku se zdálo nemožné pochopit různé zvuky, které byly zdánlivě k nerozeznání. Až mu jeden americký archeolog poradil, aby se nesnažil jazyk pochopit v rámci systémů, které zná, ale aby usiloval
o pochopení vlastní logické struktury daného jazyka. Tato rada změnila Townsendův směr studia a stala se základem jazykového programu pro překladatele po celém světě. Po 14 letech začal konečně mezi lidmi kázat Boží slovo z jejich Bible a jejich jazykem. Jakmile se Bible dostávala mezi lidi, přibývalo obrácených a jejich svědectví byla pro Townsenda velkým povzbuzením. Jednoho dne potkal ševce, který býval opilcem, ale kvůli Ježíšovi se pití vzdal. Předtím jsem byl pro opilství 63krát ve vězení, řekl Kemovi. Teď jsem byl za mřížemi 3krát, ale za hlásání evangelia. Kem si také vyslechl příběh indiána z kmene Kačikel, který si šel stěžovat prezidentu Guatemaly, že Kem mezi jeho lidmi rozšiřuje nějakou knihu. Prezident mu Bibli podal, aby si z ní četl. Po chvíli tento muž v úžasu vzhlédl. To je fantastické. Bůh mluví naším jazykem. Kde mohu tuhle knihu získat? Prezident mu řekl, od člověka, na kterého jsi stěžoval. Muž se vrátil domů, koupil si Bibli ve svém vlastním jazyce a stal se křesťanem. Lidé jako Kem, Švec nebo tento Indián, či dokonce prezident Guatemaly, prožili v životě díky Ježíšovi velikou

přišel čas rozloučit se službou v středoamerické misii. Townsend cítil nové boží volání do oblastí, ve kterých zatím Bible nebyla přeložená. Křesťanské misie se v té době obvykle zaměřovaly na zemi jako na celek. Townsend ale vnímal každou zemi jako rozdělenou na jednotlivé národnosti podle jazykových skupin. Tito lidé potřebovali slyšet dobrou zprávu stejně jako ti, kteří mluvili oficiálním jazykem. Řešení, které nakonec našel, bylo tak jednoduché, že se dá shrnout do jednoho slova. Lingvistika. Vznikající obor byl čerstvě obohacen prvními publikacemi Edwarda Sapira a Leonarda Bloomfielda. Lingvistika jako vědní obor poskytovala Townsendovu úsilí akademickou důvěryhodnost a prestiž, s níž měl velkou naději, že přesvědčí vládní úředníky o legitimitě své organizace. Vyzkoušel některé Sapirovy metody při dešifrování místního jazyka Kačikel a brzy jeho spolupracovníci ve Spojených státech stejnou metodou přeložili Bibli do mnoha domorodých jazyků. Způsob práce byl dán – získat přístup ke komunitám, ve kterých by se vytvořil program gramotnosti. Místní lidé tak získají přístup k moderní zdravotní péči, k potravinovým zásobám, a to brzy přitáhne lidi z okolí a těm bude možné zvěstovat evangelium a navázat s nimi bližší vztahy. Ti se poté stanou místními jazykovými poradci a překladatelská práce může pokračovat. Konverze místních lidí a překlad Bible do domorodého jazyka by se tak stala součástí většího formování společnosti a to má zase šanci získat sympatie ostatních v místní komunitě a dokonce na vládní úrovni. Taková silná pozice už by evangelikálům v dané oblasti pomohla skutečně reformovat domácí společnost a vytvořit podnikatelskou komunitu dvojjazyčně vzdělanou, a především zbudovat protestanty schopné samostatné práce a tvůrčí činnosti ve svém národě. Když sformuloval poslání nové společnosti, mohl Townsend plánovat, kam pošle své první překladatele. Vybral oblast obrovského a neprostředného

proskoumaného amazonského povodí. Po celá staletí kmeny v Amazonii evangelizovali jezuité až do jejich vyhoštění z Portugalské říše na konci 18. století. Některým kolegům se Townsendův plán zdál extravagantní a nereálný. On už tehdy přišel s nápadem používat k hlásání evangelia letadla a rádiové vlny, ale tento způsob připadal okolí jako velice složitý a náročný. Vždyť cílové skupiny, které se chystal zasáhnout, byly velmi malé. Někdy v letech 1931 až 33 se Townsend rozhodl zaměřit na Mexiko namísto Amazonky. V té době bylo Mexiko pro misionáře a lingvisty uzavřené, to však Townsenda neodradilo. Určitě v tom se hrálo roli náhodné setkání s Moisesem Saenzem, mexickým ministrem školství, který byl na dovolené v guatemalském městě Panachachel. Oba byli presbyteriáni a brzy se spřátelili. Townsend ale dostal tuberkulózu a v roce 1932 se musel vrátit do Spojených států. Už v příštím roce však na jednom modlitebním setkání Bůh Townsenda vybídl, aby jel znovu do Guatemaly a odtamtud zkusil oslovit vládu Mexico City a získat povolení, aby mohl vyslat své překladatele mezi mexické indiány. Modlil se za to a pouhé 2 měsíce po tomto modlitebním setkání přišel dopis od mexického přítele Saenze s pozváním k návštěvě Mexika. Bůh otevřel dveře. V Mexiku však nebyla příznivá politická situace. Vítězná frakce Mexické revoluce vytvořila v roce 1917 ústavu, která výrazně omezovala práci křesťanů v zemi. Townsend se svým spolupracovníkem Lectersem vymyslel plán, jak začít práci bez misijního pověření. Poté, co oficiálně přerušili veškeré formální vazby na církev a také zrušili své členství ve středoamerické misii, využili pozvání přítele Saenza. I když nesměli do země vstoupit oficiálně jako misionáři, vláda potřebovala pomoc s rozvojem vzdělání na venkově. Kem se rozhodl? Do Mexika nevstoupíme nejdřív jako misionáři, ale jako jazykovědci. Tento přístup mu později kritici vyčítali jako podvod. Oba muži totiž tajili svůj hlavní cíl pod rouškou pomoci místní vládě. Townsend a Lecters to vnímali jinak, aniž by se vzdali svého přesvědčení, jednali v souladu se zákonem země. Klíčem k Townsendovu úspěchu v Mexiku bylo, že se přirozeně orientoval v politických kruzích a také chápal význam osobních kontaktů. Kouzlo osobnosti a nadšení mu otevřeli dveře k mnoha významným osobnostem. Už během první cesty navázali Townsend a Lecters na večírcích na velvyslanectví a při návštěvách venkovských škol přátelské kontakty s americkými a mexickými úředníky. Mezi nimi byl klíčový Rafael Ramírez, ředitel odboru výchovy na venkově na ministerstvu veřejného školství. Podstatným klíčem k úspěchu byla shoda Townsendova plánu s myšlenkou, která zaujala mexickou inteligenci. Indigenismo, tak se označoval politický směr, který kladl důraz na postupné začlenění původních kultur do té stávající. Hlubší pochopení antropologie a lingvistiky vedly k účinnějšímu systému kulturní a jazykové integrace, zejména se jednalo o dvojjazyčné vzdělávání a případné absorpci domorodých kultur do národní. Indigenismo a Townsendova touha si byly velice podobné. 21. ledna 1936 prezident Lázaro Cárdenas navštívil malé městečko jižně od Mexico City, kde Townsend začínal svůj projekt. Při této návštěvě vzniklo mezi muži přátelství a co je nejdůležitější, oba sdíleli zájem o původní obyvatele Mexika. Townsendův program dostal zelenou, protože i prezident Cárdenas chtěl co nejvíce zprůhlednit venkovské a domácí vzdělávání a Kejmův lingvistický výzkum, praktická pomoc a duchovní vedení ho opravdu zaujali. Prezident současně pochopil, že Townsend, co by Američan, reprezentuje určité atraktivní vlastnosti a vazby, které by mohly pomoci zmírnit tvrdý nesouhlas mexické vlády se zamýšlenými změnami. Přizval tedy Townsenda na zasedání vlády.
Předchozích 20 let Townsendova života směřovalo k tomuto zasedání vlády. Na něm byl odsouhlasen příchod lingvistů do Mexika. Zároveň vystaly nové úkoly. Velmi dobře si uvědomoval, že jeho malá skupinka nemůže přeložit Bibli do všech jazyků a nářečí, kterých by bylo v této části kontinentu potřeba. Proto spolu s Lectersem založili v létě roku 1934 na staré opuštěné usedlosti poblíž Sulphur Springs v Arkansasu vzdělávací jazykový program na podporu překladů Bible pro menšinové jazykové skupiny. Pojmenovali ho Wycliffe Camp na počest prvního učence, který přeložil celou Bibli do angličtiny, Johna Wycliffa. Rozjet práci misijní organizace s cílem přeložit Bibli do všech jazyků byl náročný úkol. V prvních letech se Kem setkal s mnoha lidmi, kteří nevěřili, že tato misie bude úspěšná. Ale Bůh je mnohem větší než všechny překážky a mnohokrát se projevila Boží věrnost.

Wycliffe Camp byl místo, kde se budoucí překladatelé Bible vzdělávali. Mladí lidé zde měli získat základy lingvistiky a naučit se základní překladatelské metody. Kromě toho se ale také museli naučit přežít v těžkých podmínkách. Tábor byl na farmě, kde si účastníci zvykali na život bez klimatizace. Townsend jim dával číst životopisy misionářů, včetně George Millera a Hudsona Taylora. Program byl organizovaný od rána do večera, počínaje osobními pobožnostmi v 6 ráno a konče večeří v 18 hodin. V době mezi budíčkem a večeří probíhala modlitevní setkání nebo studium. Během krátké doby Townsend založil také Summer Institute of Linguistics, letní lingvistický institut, a společnost Wycliffe Bible Translators, tedy Wycliffovi překladatelé Bible. Ve Spojených státech se tak během druhé světové války vyučilo téměř 100 misionářů, kteří ve střední a jižní Americe pracovali na překladech pro malé jazykové skupiny. První turnus institutu absolvovali pouze 2 studenti, ale pak rok od roku zájem vzrůstal. Program se opakoval každé léto od roku 1934 až do roku 1941. V roce 1942 pak některé americké univerzity požádali Townsenda a jeho Summer Institute of Linguistics o vedení seminářů lingvistiky. Na druhý běh Wycliffe Campu v roce 1935 přišel také Ken Pike. Chtěl být misionářem China Inland Missie, tam ho ale odmítli, protože byl fyzicky velmi slabý. Ve Wycliffe Campu končil jako nejlepší student, stal se z něho slavný misionář, lingvista a Townsendův celoživotní přítel. Právě Kenneth Pike potom pracoval jako zástupce Summer Institute of Linguistics v Peru, kde se mu podařilo v červnu 1945 podepsat smlouvu s ministerstvem školství a otevřít tak dveře další spolupráci. Ale Townsend stále snil o expanzi do Amazonie a dalších zemí. Jednou Kejma požádali, aby poslal překladatele k mexickému kmeni Lacandon, který žil v Chiapasu a měl pouze 200 lidí. To byl okamžik, kdy musel znovu pečlivě vážit síly a zdroje. Věděl, že tento kmen potřebuje písmo stejně jako všechny ostatní jazykové skupiny, ale je moudré obětovat celoživotní práci a úsilí vzdělaného lingvisty pro pouhých 200 lidí? V přemýšlení mu pomohlo Ježíšovo podobenství o pastýři, který nechal celé stádo a šel hledat tu jednu ztracenou ovci. Dilema bylo vyřešeno. Ale kde vzít dobrovolníky? V té době vedl Kem 44 pracovníků, což nebylo mnoho. Požádal je, aby každý získal jednoho nového překladatele Bible. A opravdu, do konce toho roku měl Townsend 50 nových dobrovolníků.

V roce 1946 letěl Townsend se svou druhou ženou a dvěma dětmi letadlem Piper Super Cruiser z Peru do Mexika. Pilot byl neskušený a narazil do stromu. Všichni byli zranění, včetně 6týdenního miminka, které později zemřelo. Když Townsend ležel v nemocnici, myslel na to, že musí existovat efektivnější způsob, jak se dostávat z místa na místo. A protože chvíle na lůžku byly dlouhé, vymyslel a založil organizaci Jungle Aviation and Radio Service. Až do této chvíle jeho společnosti využívali jen starý Jeep a několik obousměrných vysílaček, které dostali od velvyslanectví Spojených států. V roce 1946 však Townsenda kontaktoval Larry Montgomery, pilot Army Air Corps, a nabídl mu za dobrou cenu Grumman Duck, obojživelné letadlo, které používalo americké námořnictvo. Letadlo se osvědčilo, dokonce hned o rok později posloužilo při záchraně havarovaného peruánského vojenského letadla. Ovšem provozovat leteckou službu bylo velmi nákladné. Cam najednou potřeboval hangár, udržované dráhy, mechanika, několik pilotů a pohonné hmoty. Ale Bůh se staral. Přišly peníze od několika bohatých evangelikálů a tak Jungle Aviation and Radio Service byla na světě. Dodnes tato organizace zajišťuje spojení s misionáři v džungli a pomáhá s technickým zajištěním biblických překladů, například bezpečnou přepravu misionářů z místa na místo. V roce 1944 zemřela Townsendova žena Elvíra a k radosti z pokroku a rozšiřování práce se přidal smutek. Práce však Kema držela a vize byla stále silnější. V roce 1946 se oženil s Ellen Mielke, učitelkou dětí misionářů. Spolu měli celkem 4 potomky. V roce 1946 Townsend ukončil práci v Mexiku a začal cestovat po celém světě. Navštívil Peru, bývalý Sovětský svaz, Kolumbii. V roce 1960 získal povolení k činnosti v Africe a Asii. Wycliffe Translators přeložili Bibli do více než stovky jazyků. Townsend získal čestné doktoráty na 6 vysokých školách. V roce 1981 byl za svou lingvistickou práci nominován na Nobelovu cenu míru. Získal také vyznamenání od 5 latinskoamerických vlád a v roce 1972 byl požádán, aby mluvil na kongresu UNESCO o dvojjazyčném vzdělávání. Townsend vášnivě rád a znovu mluvil o svém přesvědčení, že všichni lidé, bez ohledu na úroveň vzdělání, sociální nebo ekonomické postavení, by měli mít možnost získat přístup k Bibli ve svém vlastním jazyce. Jedním z jeho snů bylo přeložit Bibli i do jazyků národů Svazu sovětských socialistických republik, ale tato země otevřela své hranice až po roce 1989. Townsend trval na tom, že nejlepší misie je Bible v mateřském jazyce. Často říkal, že Bible nikdy nepotřebuje dovolenou a nikdy není považována za cizince. Townsend působil mnoho let v Summer Institute of Linguistics jako zakladatel, aktivní člen a organizační vedoucí. Nicméně situace se během let měnila a počáteční nadšení na práci už nestačilo. Lingvistika se totiž stávala stále více skutečně vědeckým oborem, normy pro získání akreditace v tomto oboru se stále zvyšovaly a rostly tak i nároky na překladatelské týmy. V prvních letech Townsendovy služby stačil duchovní zápal a ochota učit se. Na jeho nadšení reagovali i hlavy států a nechávali si od něj radit. Druhý problém vyrůstal z prvního. V 70. letech 20. století už měl Summer Institute of Linguistics značné renomé, aby se mu otevíraly dveře do různých zemí světa. Stejně to ale u jiných vzbuzovalo nelibost a některé státy se naopak před jeho působením a vlivem uzavíraly. Výsledkem bylo, že se institutu už nepracovalo tak pohodlně a zažíval velkou konkurenci od nových subjektů, které nabízely podobné služby se srovnatelnými podmínkami. Toto období donutilo členy sdružení, aby přehodnotili svou strategii a metodiku.
Kenneth Pike, Townsendův přítel a absolvent institutu, jasně identifikoval rizika a stinné stránky a zjistil, že nejproblematičtější částí práce jsou obtíže, které působí snaha o zachování sítě základen Jungle Aviation and Radio Service, a to zejména v Amazonii. Po dlouhých diskusích se podařilo prosadit potřebné reformy. Původní vize byla upravena a po vzájemné domluvě pak už Townsend hrál více pasivní, otcovskou roli. Townsend byl v mnoha ohledech kontroverzní postava. K jeho cti je nutno říct, že se snažil vyhnout tomu, aby ovšem rozhodoval sám, jmenoval rady, které organizace vedly. Často byl nešťastný, když viděl, že někdo hatí jeho plány, ale stejně byl ochoten nechat rozhodovat ostatní. Jeho slabou stránkou bylo, že občas přeceňoval dobré vztahy se zahraničními vládami na úkor duchovních zájmů. Častěji se zapojoval do vládních sociálních programů, než prakticky podporoval šíření evangelia. Velkou kontroverzi tvořil tím, že občas povoloval použít služební letadla a piloty pro vládní účely. Na překladech byl ochoten spolupracovat stejně tak s letničními, jako například s římskými katolíky, čím vytvořil v rámci své organizace napětí. Ačkoliv mnoho překladatelů mělo vysokoškolské tituly a doktoráty, Townsend odolával všem pokusům založit vysokou školu nebo seminář pro překlad Bible, ostatně sám vysokou školu nedokončil. Další spornou záležitostí byla Townsendova ochota spolupracovat se ženami. Ač zpočátku váhal posílat ženy do odlehlých oblastí džungle, po několika dobrých zkušenostech tvrdil, že Bůh je chrání stejně jako muže. Svobodné ženy byly na misii posílány po dvojicích. Doris Cox a Loretta Anderson začaly svoji práci v roce 1950 v jednom z nejobávanějších lidožroutských kmenů v peruánské džungli. Přiznali, že prvních 5 měsíců prožívali strach. Ale nakonec si získali srdce lidí a dokonce i sám náčelník kmene přijal Krista. Později tento náčelník Townsendovi řekl, že pokud by do jejich kmene přišli muži, byli by je zabili. Kdyby přišel pár, zabili by muže a ženu si vzali pro sebe. Ale co by velký náčelník dělal se 2 dívkami? Tuto zkušenost potom Townsend často říkal těm, kterým se jeho přístup nelíbil. V prosinci 1981 diagnostikovali Townsendovi leukémii, na kterou v té době neexistovaly žádné léky. Lékaři mu dávali jen krevní transfúze, aby mu prodloužili život. 23. dubna 1982 William Cameron Townsend ve věku 85 let pokojně zemřel. Na jeho náhrobku je vyryto: drazí, s láskou služte jeden druhému, dokončete úkol, překládejte Bibli do všech jazyků. Strýček Kem.

Cameron Townsend se pokusil o mnoho věcí a mnohé ze svých snů viděl zrealizovaných, prohlásil Kenneth Pike při Townsendově nominaci na Nobelovu cenu míru. Jeho sny ale nebyly sentimentální. Jedním z nich bylo podpořit studium každého minoritního jazyka na světě, který dosud nebyl analyzován a zaznamenán. Chtěl tak umožnit každému člověku, ať je kdekoliv, získat vlastní identitu. Po tomto muži zůstaly dvě hlavní organizace, Summer Institute of Linguistics a Wycliffe Bible Translators, které dodnes pokračují ve své práci. Nezaměřují se na státy a kontinenty určené pozemskými hranicemi, cílí na jednotlivé etnické skupiny. Cameron Townsend byl jeden z největších misijních průkopníků naší doby. Dodnes má Wycliffe za cíl překlad Bible do každého jazyka na zemi. Ve druhé polovině 20. století Townsendova organizace publikovala vědecké materiály, které popisovaly a analyzovaly 1724 jazyků. V současné době organizace pracuje na 1053 dalších. Do roku 1980 se práce Wycliffe Translators rozšířila do všech částí světa a dnes čítá více než 6200 pracovníků, kteří pracují v 60 zemích na 100 různých místech světa. Bez Bible zůstává ještě 1697 jazykových skupin. Každý rok se dokončují překlady buď celé Bible nebo Nového zákona v přibližně 30 nových jazycích. Pro představu, překlad celého Nového zákona trvá v průměru 10 až 20 let. Odhaduje se, že na světě se mluví téměř 7000 různých jazyků a Bible nebo Nový zákon jsou přeloženy přibližně do třetiny z nich. Organizace Wycliffe má vizi, že do roku 2025 začne s překlady Bible do všech zbývajících jazyků. Townsendova cesta nikdy nebyla snadná. Získání přístupu do zemí, kde misionáři nesměli být, bylo velmi obtížné. Hledání dobrovolníků, kteří byli ochotni věnovat svůj život lingvistice a překladům, se někdy zdálo nemožné. Získat dostatečné množství finančních prostředků na projekty v různých zemích bylo nepředstavitelné. Ale pokaždé Bůh otevřel další dveře. I když se překážky zdály být veliké, Bůh byl silnější. Kem sloužil v Latinské Americe více než 60 let, překladateli pokryl celý kontinent, sloužil v jazykových komunitách v Guatemale, v Peru, Mexiku, Kolumbii a dalších zemích. A to všechno začalo v roce 1917, kdy Bůh jednomu mladému muži otevřel oči a on uviděl přehlížené lidi, kteří zoufale potřebovali vědět, že Bůh mluví také jejich jazykem. Evangelium dokáže měnit lidi úžasným způsobem a někdy to začíná na místech, kde byste to nečekali. Největším misionářem je Bible v mateřském jazyce. Nepotřebuje dovolenou a nikdy není považována za cizince. Porozumět písmu v jiném jazyce, než ve kterém myslíme, je jako snažit se jíst polévku vidličkou. Můžete ochutnat, ale nemůžete se najíst.

naživo mě utřižuje, stezkou spravedlnosti mě vodí můj pastýř. Naživo mě utřižuje, stezkou spravedlnosti mě vodí můj pastýř. Naživo mě utřižuje, stezkou spravedlnosti mě vodí můj pastýř. Naživo mě utřižuje, stezkou spravedlnosti mě vodí můj pastýř. Naživo mě utřižuje.

jsou 4 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a tím vás dnes v noci, tedy v pátek 10. července, provází Kateřina Fridrichová a ta vás také samozřejmě nejenom zve k poslechu následující hodiny, ale dokonce vám prozradím, že uslyšíme další díl pořadu Doteky. Tentokrát to bude další díl, který pro nás připravil Charles F. Stanley o síle lásky. Tak si nenechte ujít za 15 minut.

rozbroje, ve dne i v noci krouží po jedině.

strach, čo neruší nič. Jak skala nezlomná, pred mojim strachom sa vstýč.

0: Jsi jedině ty.
1: O zdroji pravé lásky zpívala Sima Magušinová, ale k té se také vrátíme v následujícím pořadu doteky, která nás čeká hned po písni Church od Cochrane and Company.

0: Když se nám v životě nahromadí problémy, obvykle si dovolíme se zaměřit na ně do té míry, že se z nás stanou uzavření lidé. Přílišné zabývání se našimi potřebami nás natolik zaměstná, že nám nezbývá čas a energie na vztahy s druhými lidmi. Pomoc na cestě k uzdravení z tohoto duchovního vyčerpávání nacházíme v prvním listu apoštola Pavla do Korintu. Vyjadřujeme-li lásku lidem kolem sebe, zjišťujeme, že naše zaměření se mění a naše břemeno je lehčí. Ochutnejte Boží lásku při poslechu dnešního vyučování Charlese Stanleyho. Čte Pavel Hromádka.
1: Láska nám umožní žít zcela určitým způsobem, na který bychom se bez ní nikdy nezmohli. Můžeme se snažit ji napodobit, ale trvale žít tak, jako kdybychom ji měli, to nezvládneme. Láska nás zmocňuje a umožňuje nám zcela konkrétní a zvláštní způsob života. Když o tom tak přemýšlím, chci vám sdělit, že si můžete v životě vybrat ze dvou možností. Můžete životem projít plně hněvu, hořkosti, vzdoru, nepřátelství a neodpuštění, prostě to všechno spackat a žít frustrovaně, nešťastně a bez radosti i pokoje, prostě svůj život nějak proklepat, v pondělí ráno vstát a říct tak a je přede mnou zase celý další týden. Nebo můžete vstát s Boží láskou, která vám bude proudit a svítit do života a skrze vás do okolí. Víte, k čemu dojde v tomhle případě? Nezáleží na tom, jak s vámi druzí jednají. Ani nezáleží na počasí, na ničem kolem vlastně doopravdy nezáleží, protože zdroj vaší radosti, štěstí a lásky proudí z vás zevnitř. A jednání druhých lidí, cokoliv zvnějšku, na to nemá vliv. Často si myslíme, že to, že milujeme, je reakce na lásku druhých lidí. Ale láska není jen reakce. Láska je čin. Láska je rozhodnutí. A my, kteří známe Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, čerpáme z nevyčerpatelného a nekonečného zdroje lásky všemocného Boha a zároveň dostáváme schopnost milovat. Většina lidí za celý svůj život tohle nikdy ani nezačne chápat. Všimněte si tedy, jak apoštol Pavel začíná ve 4. verši 1. listu Korinským. V první řadě říká, že láska mne naučí čekat. To má na mysli, když říká, že láska je trpělivá. Boží láska nám pomůže počkat si na Boží načasování, počkat si na Boží plán a cíl. Když toto říkám, myslím tím, že se to týká lidí. To znamená, že když se spoléháme na Boha a milujeme, láska nám, lidem, umožní čekat. Dál nám láska umožňuje být laskavý a jednat vlídně. To znamená, že můžeme být laskaví k lidem, kteří na nás laskaví nejsou. Často nás budou kritizovat, využívat, falešně obviňovat.

že jestliže my, jeho děti, jsme plni jeho lásky, pak máme schopnost a sílu dělit se beze strachu. Samozřejmě tady mám na mysli dělení v boží moudrosti a v hranicích, které on určí. Dál tu říká, že láska nám poskytne vnitřní klid a vyrovnanost. Co tohle znamená? Že se nemáme vytahovat a nemáme být arrogantní. Láska se chlubit nemusí. Víte proč? Protože láska má s Bohem takový vztah, který naplňuje. Když milujeme Boha i lidi, máme s ním vztah, který nám dává spokojenost. Tady vůbec nezáleží na tom, co si myslí lidé, co říkají, co dělají. Jsme plni Boží lásky. Něco prožíváme. A nepotřebujeme žádný vnější impuls, abychom se cítili celí či naplnění. Takže apoštol říká, že láska nám dává vnitřní klid a vyrovnanost. Má sílu a schopnost stát tiše, vnitřně stišená, bez ohledu na vnější okolnosti. Není arrogantní. Nemusí se vychloubat. Nemusí být číslo jedna. Nemusí být středem pozornosti. Nemusí ve společném hovoru být hlavní, ta první, mít největší prostor. Dál říká, že láska nejedná nečestně, nebo jinak řečeno, láska je zdvořilá a slušná. Láska v sobě má sílu a umožňuje nám, abychom jednali kultivovaně a zdvořile, abychom byli k druhým pozorní, bez ohledu na to, o koho se jedná a jak jedná. Není to jen záležitost našeho chování na veřejnosti. Máme být slušní a zdvořilí i v soukromí, protože jsme synové a dcery Boží. A on říká, podle toho lidé poznají, že jste moji následovníci, že se máte vzájemně rádi. Láska jedná slušně. Chová se kultivovaně. Dál apoštol říká, že láska nehledá svůj prospěch. Láska říká, vezmi si to, jen si to nech, je to tvoje. Láska se totiž narodila v naprosto jiné rovině. Láska skrze nás proudí k ostatním lidem a vůbec nezáleží na tom, jak s námi jednají. Máme milovat a ne bojovat za svá práva a hájit se. Pak tu také říká, že se láska nedá vydráždit. To znamená, že mi láska umožní zůstat klidný a tichý za všech okolností a v každé situaci. Když se naučíme milovat, pak milujeme i v situacích, kdy o nás lidé říkají spoustu nesmyslů. I v takových chvílích zvládneme v klidu stát, poslechnout si je a usmát se na ně se slovy díky, je mi to líto, že si to takhle pochopil. Nebo chápu, jak ti je a jak se cítíš, i to, co říkáš. A když vás obvinují, to jsi křesťan, když můžeš tohle a tamto, vy to prostě necháte bez poznámky. Lásce se musíme učit. Opravdu se to musíme naučit, abychom uměli správně reagovat. Nemusíme se nechat snadno vydráždit, jak říká Pavel. A jestli jsme takové rozbušky, a jestli jsme příliš hákliví, je to proto, že jsme zahleděni jen na sebe, co dělá radost mně, co se mně hodí, po čem se cítím dobře a z čeho jsem šťastný, co způsobuje, že já. To je problém člověka, který se hned nechá vytočit, hned bouchne. Pavel tady ale říká, že ti, kdo chápou Boží lásku a kteří ji zakusili, jednají tak, že nechají ty druhé vyjádřit všechno, co mají na srdci a udělat to, co se jim chce. Nemusíme se bránit. Jenom je milujeme bez ohledu na to, jak jednají oni. Dál tady o lásce říká v 5. verši, láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Teď dávejte dobrý pozor. Víte, že jeden z největších problémů lidských vztahů je duch neodpuštění? Pavel tu říká, že láska nepočítá křivdy. To ve své podstatě znamená, že láska umí odpouštět. Láska mi umožní, abych odpustil úplně všechno. Zamysleme se nad tím. Duch neodpuštění je duch svázanosti. Je to duch vězení, protože si nemůžete vést záznamy křivd, aniž by vás to uvěznilo do seznamu jednotlivých bodů. A Bůh nechce, abychom tak jednali. Dovolte mi, abych se vás zeptal.

zeptal, kolika hříchů jste se dopustili a Bůh vám je neodpustil. Ani jednoho. Zeptám se tedy dál, kde bereme právo, jako věřící lidé, že nemůžeme odpustit něco, co Bůh tomu druhému odpustil. Když někdo věří Pánu Ježíši, žije v prostředí Božího odpuštění. Samozřejmě Bůh někdy bude muset přikročit ke kárnému řízení, aby člověku připomněl, co vyvedl, a také, aby napravil jeho jednání, skutky či smysl pro Boží vedení. Odpuštění ale není záležitost z mé strany volitelná. Odpuštění je součást bytí věřícího člověka. Nevěřící člověk s tím má obrovské potíže, ale my jako Boží děti máme uvnitř v sobě proud Boží lásky. Bůh nám to umožňuje. To je síla lásky. Umožňuje mi odpustit. Možná 95% lidí, kteří mají ve svých vztazích problémy, jestli ne ještě víc, mají problémy právě v oblasti neodpuštění. Prostě nemohou odpustit. A Pavel říká, že láska nám umožňuje, abychom v případě, že jsme si vytvořili takový seznam křivd, ho smazali. Na jakém základě? Protože velký mistr v odstraňování skvrn vymazal každou skvrnu i z našeho života. On říká, že když nám prominul, odpustil nám všechny hříchy, minulé, současné i budoucí. A to je možné díky ukřižování. Máte v sobě snad schopnost či možnost zařídit si to sami? Ne. Ale ve vás bydlí kdosi, kdo je ochotný nechat tu lásku skrze vás proudit za všech okolností. A je jasné, že když máte ducha neodpuštění, jste ve vězení. Až mne udivuje, jak lidé umí nenávidět, jak v sobě chovají odpor a hořkost, vzdor i nepřátelství a pocity tomu podobné. A přitom si myslí, že je to v pořádku. Může to být oprávněné z jejich pohledu, ale ve skutečnosti jim to šíří jed do celého vnitřního systému. Člověk, který žije s vnitřním neodpuštěním, žije v otráveném prostředí, pohybuje se v jedu a postupně ten jed proniká naprosto vším. Začíná to v myšlenkách a jde to až na dno jejich bytí, od hlavy až po paty. A pak ten jed začne ukapávat ven. A víte, jak to bude dál? Když je člověk takový, nemusíte být v jeho přítomnosti dlouho a už to ze sebe začne vylévat. Proto Pavel upozorňuje, že láska si nedělá žádný seznam křivd. Také říká, že láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Jde jednoduše o to, že láska mi umožní nenávidět zlo, které se tak nespravedlivě děje lidem okolo, když si to vůbec nezaslouží. To znamená, že v takovém případě mi láska umožní vykročit sám ze sebe a vidět bolest druhého člověka. Nenávidíme zlo a nespravedlnost. A má to tak být. Máme takové věci nenávidět. Věci, které způsobuje hřích. Nejde tedy o nenávist k člověku, který se nespravedlnosti dopouští, ale o nenávist ke zlu samotnému. Například televizní zprávy a noviny jsou plné událostí, kdy se lidé dopouštějí různých zvěrských zločinů a myslíme si, že by je za to měli pověsit nebo posadit na elektrické křeslo. A pokud se týká reality lidstva, asi by to bylo to nejmoudřejší, ale víte co? Navzdory všemu, co vidíme navenek, každý jednotlivý člověk, kterého kdy Bůh stvořil, v sobě má kapacitu stát se někým s velkým N. Často však to, jak vyrůstají a jak s nimi okolí jedná, co se naučili a co se nenaučili, čemu byli vystaveni a čemu vystaveni nebyli, to všechno je součást tohoto otráveného a jedovatého systému, který způsobil, že jsou morálně tak zkažení, že mají tak zkažený pohled na život, že touží ničit lidi kolem sebe. Přitom kde si hluboko v nich je schovaný člověk? Je to někdo. Položím vám otázku, čím to je, že my jsme tak otřesné zločiny nespáchali? Je to jen díky Boží milosti, Boží dobrotě a lásce a věcem, které plně nechápeme, protože jsme nevyrůstali ve stejném prostředí jako oni.
Někdo nás naučil něco lepšího. Naučili jsme se něco jiného. Měli jsme rodiče, nebo aspoň jednoho z nich. Nebo jsme možná rodiče neměli, ale nějak jinak jsme se dověděli dost pravdy na to, aby nás to kladně ovlivnilo. Takže nemusíme na takových hrozných věcech mít svůj podíl. Ale jsou lidé, kteří se nikdy nesetkali s ničím jiným, než jen brát, brát a brát, útočit, šplhat, být kolem sebe, strkat do lidí, odstrkovat je a uchvátit pro sebe pokud možno všechno, ať to stojí, co to stojí. Znamená to snad, že v sobě nemají schopnost milovat? Znamená to jen, že ta schopnost byla natolik zanesená a tak dlouho zabarikádovaná, že to vypadá, jako by ji vůbec neměli. Bůh je však stvořil s naprosto stejnou schopností milovat jako nás. Samozřejmě, když najdeme Pána Ježíše jako svého zachránce, potom umíme lidi milovat. Ale i ten nejnesympatičtější člověk a nejodpornější individuum stojí za záchranu. Proč to vím? Protože Bůh řekl, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. I ten nejpohrdanější a nejodpornější člověk. Bůh má rád všechny lidi stejně. Jedná tedy s námi všemi stejně? Ne. Nabízí záchranu všem? To ano. Bůh si o nás nevede žádné zápisy, kde by zaznamenával naše skóre. Prostě nás miluje. A víte co? Chce, abychom i my měli rádi stejně. Pavel také říká, že láska se raduje z pravdy. Láska chce znát pravdu sama o sobě. Když máme rádi, chceme o sobě znát pravdu stejně jako ostatní, protože chceme, aby z nás vyzrály takové osobnosti, jaké z nás Bůh chce mít. Dál Pavel zmiňuje, že láska vydrží, ať se děje cokoliv. Co tohle asi znamená? To slovo v sobě nese skutečnost, že láska se snaží věci přikrýt. Boží láska ve mně mi umožní, abych od druhých lidí unesl i špatné jednání a nechal si to pro sebe. Láska přikrývá mnoho přestoupení. Jestli tedy patříte mezi lidi, kteří kdykoliv jim někdo něco nepříjemného řekne, okamžitě se chápou telefonu, pak to není láska. Když Bible říká, že láska přikrývá mnohá přestoupení a mnohý hřích, pak i když se mi něco hodně nepříjemného stane, nechci to okamžitě roztrousit po světě. Chci ti pomoct se s tím vypořádat, je-li to možné. A nebo s tím možná nebudu moct udělat nic jiného, než si to jen nechat pro sebe. Láska přikrývá mnohá přestoupení. Když mám někoho rád, vzpomínáte si, co to znamená? Když mám někoho doopravdy a upřímně rád, jde mi o jeho štěstí a spokojenost, jeho bezpečí a o jeho dobro. Možná jeho dobro bude pro mne znamenat, že za ním půjdu a řeknu mu, tady to není správné a měl bys s tím něco dělat. Jestli chceš, jsem ochotný ti s tím pomoci. Protože chci, aby z tebe byl skutečně ryzí člověk, takový, jakého si Bůh přeje. Aby z tebe nakonec mohla být skutečná osobnost, jak si to ty sám přeješ. Ale otevřeně kritizovat, rozširovat drby a jízlivě pomlouvat, nic z toho nemá nic společného s láskou. Znamená to ale být také ochotný nést břemeno druhého člověka. Najdeme si teď epištolu Galackým, kapitolu 5. Tady Pavel mluví o lidech, kteří dřív dělali chyby a ve svém životě zakopávali. A v 6. kapitole od začátku čteme. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých. Tak naplníte zákon Kristův. Jaký je Kristův zákon? Vzpomeňte si, jak to vyjádřil Pán Ježíš. Celý zákon a proroci stojí na jednom. Budeš milovat Hospodina svého Boha z celého svého srdce, z celé své mysli, ze vší duše a ze vší síly, a svého bližního jako sebe. Tady říká, že máme na sebe brát břemena druhých. A když jsme ochotni stát pod břemenem druhého člověka,
Může to být emocionální břemeno, může se jednat o finanční problémy nebo o potíže v práci. Nezáleží na tom, o co jde. Říká tady, že láska umí vykročit sama ze sebe a dosáhnout až za své hranice. Ochotná ve chvílích potřeby břemeno druhého poponést nebo přikrýt. Ochotná chránit a stát pod tím břemenem a vzít na sebe jeho část. Dál tam máme řečeno, že láska všemu věří. Znamená to snad, že když máme lidi rádi, jsme naivní a lehkověrní, že opravdu věříme všemu, co slyšíme? Ne. Ale znamená to, že láska mi umožní, abych si myslel o tom druhém to nejlepší, abych tomu věřil. To dělá láska. Láska není podezíravá a nevyhledává přestupky druhých jen proto, aby mohla kritizovat. Pak tady máme řečeno, že láska má naději. To znamená, že láska mi umožňuje doufat v to nejlepší v tobě, bez ohledu na to, co se děje a jak to vypadá. Na chvilku si to představte. Řekněte mi jedno, když prožíváte těžkosti, problémy, zkoušky a utrpení, co vám dává nejvíc naděje? Když nás má někdo rád a když víme, že nás má rád, když cítíme jeho lásku a prožíváme ji, víte co? I když je naše situace hodně zlá, těžká, hluboká, temná a ušpiněná, když v takové chvíli cítíme lásku druhého člověka, zvláštním způsobem to stimuluje a vzpružuje naději, která se nám právě tím rodí do života. Takže láska má naději. A láska také vytrvá. Co znamená tohle? Že když milujeme, je v tom síla, moc, energie a zdroj síly v nás, které se z nás rozlévají a které nám umožní vydržet, unést to, zvládnout, přijmout a projít všechny problémy, zkoušky a zármutky. A víte, co to způsobí? Jak si nás to udržuje vyrovnané a neochvějné? Když nám do života proudí Boží láska, jsme napojeni na tento nevyčerpatelný zdroj. A Boží láska námi může protékat. A děje se ještě další věc. Nezabydlíme se sami v sobě. Myslíme i na jiné lidi. Proto vydržíme v Boží síle. Je to láska v nás, která nám umožní vytrvat. A nakonec tento text končí jednoduchým a prostým vyjádřením v 8. verši. Láska nikdy nezanikne. To znamená, že láska nekončí. Teď pro vás mám zase otázku. Kdy se ta láska vyčerpá? Nikdy. Když Pavel říká, že láska nikdy nesklame či neprohraje, znamená to snad, že když mám někoho rád, že ho ovládnu? Kdepak? Znamená to ale, že nakonec bez ohledu na to, co se děje a jak dlouho to trvá, bez ohledu na to, s jakými problémy, zkouškami a bolestmi se musíme vyrovnávat, bez ohledu na to, co lidé říkají a co nám dělají, ta pravá reakce je vždycky láska. Ta nikdy nezanikne. Nikdy nepřestane, nikdy neskončí a nikdy nesklame ani neselže. Jestli tedy miluji, jestli moje reakce na těžkosti, potíže a zkoušky a tak dále, jestli moje reakce je vždycky láska k druhému člověku, zkusme spolu domyslet, co to znamená. Znamená to, že bez ohledu na to, co nám někdo udělá, stále zůstávám svobodný a volný, protože jim nedovolím, aby mne uzavřeli do mé hořkosti, vzdoru, hněvu, nepřátelství a neodpuštění. Kdybych se vás teď zeptal, přejete si být na svobodě nebo ve vězení? Každý chce být volný. A přátelé, jestli chcete být volní, je nutné, aby vaším srdcem volně proudila Boží láska. Jsem přesvědčen, že Bůh chce, abychom všichni byli takové chodící gejzíry lásky. Jeho proudící lásky, protékající námi a přetékající k ostatním rozbolavělým lidem, kteří jsou všude kolem nás. Ono to funguje zvláštním způsobem, protože když se rozdávám lidem kolem sebe, nemyslím na sebe. A když se někomu dám, pak skrze nás proudí Boží láska, takže vůbec nemáme pocit, že bychom někomu něco dali.
protože Boží láska v nás průběžně nahrazuje všechno, co jsme dali. Láska je věčný dar Boží, který Boží děti zachovává a udržuje na svobodě. Což Bohu přináší čest.

Dnes nám Charles Stanley v Dotecích připomněl, že nám síla Boží lásky umožňuje pozvednout se nad každou situaci, bez ohledu na to, jak je těžká nebo bolestná. Když začneme svou pozornost zaměřovat na druhé lidi místo na sebe, zjistíme, že Pán Bůh posilní našeho ducha a dá nám sílu a energii, abychom mohli jít dál. Pořad Doteky má v premiéru vždy v neděli ve 20 hodin a 15 minut.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je 5 hodin, posloucháte noční vysílání Rádia 7 v pátek 10. července. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová, ta vám dělá společnost a také vás zve k poslechu následující hodiny. Čeká nás pořad Klika na téma Pozor křehké. A tentokrát, co je křehké? Křehké ženy, tak si nechte prozradit od Petra Hůště, co tím vlastně myslí. A pak nás čeká další díl pořadu Life Plus. A tentokrát je to takové prázdninové téma, protože nám Elza Rendl pomůže se zorientovat ve slovní zásobě, která se týká brigád.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Můj dřívější přítel a kolega Ken Pitcher, učitel na stáži v Křesťanské akademii mladých a také další roky můj spolupracovník, protože spolu jsme založili stáž ve Vsetíně a on u nás po 3 roky, u nás doma, po 3 roky přespával vždycky z úterka na středu. A Ken mě toho hodně naučil a jednou mi říkal takovou jako památnou větu, nebo větu, která se ve mně uložila a ke které se často vracím. A on říkal, Petře, muž se pozná podle toho, jak se chová k ženám. A zralé mužství se projevuje na postoji k ženám. 1. Petrova 3.7. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma křehké ženy. Jak už jsem četl, 1. Petrova 3.7, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu. No jo, ale dnes jsou ženy silné, samostatné, vzdělané, postavené, nezávislé, potřebují ještě ochranu mužů? A apoštol Petr píše, že jsou ženy slabší. No, minimálně fyzicky jsou. Máme tady jako rovnost pohlaví a také známe ty problémy dnes ohledně transgenderu, že někdo, kdo byl muž, se cítí jako žena a teď projde nějakou proměnou, ale chce jako bývalý sportovec být sportovkyní a soutěžit v kategorii žen. A najednou je tam nějaký nepoměr sil, nepoměr výsledků a dělá nám to problémy. Stále narážíme na to, že muži jsou silnější a ženy jsou slabší a říká to i apoštol Petr a vidíme to třeba i ve sportu. Genesis 2.18. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám. Učiní mu pomoc jemu rovnou. Žena je slabší, ale není nižší než muž. Je na stejné rovině. Jak se dřív říkalo, že Pán Bůh Evu nestvořil z paty, aby po ní Adam šlapal, ani z hlavy, aby nad ním vládla, ale z žebra, z místa, které je blízké srdci. Muž a žena jsou na stejné rovině, jsou si rovni. Ochrana a pomoc ženám vychází z úcty. To, že žena je stvořena k božímu obrazu a je na stejné úrovni a také je dědičkou darem života. Já mám stádečko ovcí a 3 starší ovce byly březí. A nevím, co se stalo, ale všechny 3 týden před bahněním, před porodem, zemřely. Tak během války a pomoci na Ukrajině jsem prožíval někdy fyzické vyčerpání, psychické vyčerpání a těšil jsem se na svoje první jehňata. Těšil jsem se, že se tak nějak jako psychicky zahojím, že to bude krásné, že to bude něco úžasné, hezké. Také jsem to dlouho čekal a také to mělo být poprvé, protože jsem nový chovatel. A promiňte mi, ale skrze tyhle 3 těžké úmrtí oveček jsem se stal na jednu věc citlivější. Stal jsem si citlivější na utíkající maminky s malými dětmi a stal jsem se citlivější na maminky, které mají těsně před porodem. Včera mi z Ukrajiny přišlo video. Já jsem ho nikomu ani nepřeposlal. Bylo to video ze 7 míst ohledně mrtvých. A říkal jsem si, proč takové video vůbec někomu ukazovat? Proč někdo takové video natočí a sestříhá? Na druhou stranu je to realita. A Ukrajina chce, aby se ta agrese zastavila. Ale o hodinu později mi přišlo video, nevím, jestli můžu říct, které zahojilo moji duši, ale přišlo video o narození malého Davida. To je kluk z rodiny, které jsme pomáhali, oni nemohli přejít hranici, museli zůstat v Zakarpatí, ta situace byla velmi složitá, my jsme jim pomáhali a když jsem viděl miminko, které je tady půl dne narozené na videu, tak to bylo něco nádherného. Tak znovu přemýšlím nad tím, co mi říkal ten Ken. Osobnost muže
se pozná podle toho, jak se chová k ženám. Někdy, když přijdu domů a potkám svoji ženu a ona také přijela z města, každý jsme přijeli odinut, tak vyložíme na zem na stůl nákupy a povídáme, co jsme zažili. A nedávno mi manželka říká, já jsem šla z obchodu a šel starý pán, nic nenesl a on vzal můj nákup a donesl mi to až k autu. A já říkám, no tak to je ještě stará škola. Ona říká, co myslíš? Já říkám, no gentleman. Říká se, že jak se chováme ke svým dcerám a vnučkám, tak podle toho si oni budou vybírat ženicha. Tak přemýšlím ještě o jednom vzoru, které můžou mít muži a ženy k tomu, jak se chovají muži k ženám. Jak se Ježíš Kristus choval k ženám? Byl v tom jako všichni ostatní, nebo v něčem vybočoval z řady? Jan 4:27. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval soukromí a v pravé poledne potkává ženu a začíná s ní vést rozhovor. Dokonce jí požádal o vodu. Někdy je to tak, že chceme pro druhé jenom něco vykonat a tím máme nad nimi i určitou moc. A Ježíš tady nechává tu moc na straně té ženy. On ji žádá o vodu, žádá o naplnění své potřeby. Učedníci se tomu diví, no může to být minimálně ze tří důvodů, protože Žid se bavil se Samařankou, svatý muž se bavil s ženou, která měla za sebou těžkou minulost a vůbec byl to muž, který se bavil s ženou. Jan 4. kapitola 16. až 18. verš. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemá muže. Na to jí řekl Ježíš, správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Ježíš potkává ženu a vstupuje s ní do rozhovoru, do velmi osobního rozhovoru. Tak nějak to přirozeně vzniklo. Ale možná také ne, Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval být sám. A on to udělal na úkor svého plánu, na úkor svých potřeb. Nedávno jsem šel u nás po vesnici a potkal jsem jednoho muže z Berlevy. A zeptal jsem se ho, jak se má, kam jde a také, co se mu stalo. A já to takhle nemám. Já nemám úplně silnou sociální zdatnost vstoupit s kýmkoliv do rozhovoru. Já žiju tak nějak jako ve své krabici, kde to dobře znám. A okolo mě je spoustu krabic a lidí, kteří mají zase svoji krabici a já vůbec nevím, co se děje v jejich světě. A mám pocit, že se někdy i dusím v té své krabici, že mi přijde velmi malá, že to tam znám tak dobře a přitom je okolo mě tolik zajímavých lidí. A někdy stačí se jenom zeptat. A tak jsem se zeptal tohoto člověka, nevím, jestli je citlivě, ale s úctou a respektem. Říkám, prosím tě, co se ti stalo? A on mi povídá o úrazu, o pozdní operaci, o velkých bolestech. A najednou jsem viděl člověka, který je velmi statečný, který zvládl velmi náročné věci. A říkám, prosím tě, až půjdeš někdy okolo, tak se stav, dáme kafe nebo pivo. A můj život se v tuhle chvíli stál velmi obohacený tím, že jsem vystoupil ze své krabice a nahlédl jsem do krabice někoho jiného. Ježíš Kristus je opět pro mě inspirací. I přes své potřeby, únavu, hlad, potřebu soukromí dokázal vstoupit do osobního těžkého rozhovoru s ženou, která prožila těžké věci. Vnímáme okolo sebe ženy, které mají těžký příběh? Známe ten příběh? Lukáš 20:47. Výdají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Duchovní za doby Ježíše pomáhali vdovám, ale taky někdy využívali jejich těžké situace. Všude se dobře najedli a dokonce přecházeli od domu k domu, od vdovy ke vdově a všude se dobře najedli. Ženám patří úcta mužů a také myslím si, že i v dnešní době potřebujeme ženy chránit.
A ještě jedna věc, potřebujeme nevyužít nebo jakýmkoliv způsobem nezneužít těžké situace žen. Když se dívám na válku na Ukrajině, tak vidím jednu těžkou věc. To, že k nám přišly ženy bez mužů, často matky, a své ochránce mají ve své zemi na Ukrajině, ve válce. Jsou někdy využitelné až zneužitelné tyhle ženy. Jak my muži se k tomu postavíme? A mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje krabice, ve které žiju? A kdo žije v těch krabicích jiných? V krabicích, které jsou blízko mě? Kdo je vyčerpaná nebo utrápená žena okolo mě, v mé blízkosti? A dokážu jako Ježíš Kristus překročit hranice svých plánů a potřeb? Pokud ano, co bych měl vykonat? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a bude se na vás těšit zase za týden. Mějte se pěkně.

To byl další díl pořadu Klika ze série Pozor křehké, tentokrát na téma křehké ženy. Pokud byste si ho chtěli poslechnout ještě jednou, nebo vás třeba zaujal a chtěli byste ho poslat někomu jinému, tak pořad najdete v archivu na webu rádia a nebo také v podcastových aplikacích pod názvem pořadu. A pokud byste si chtěli poslechnout nový díl, pak se na něj můžete těšit ve středu od 8.30 a bude to mít podtitul Co můžu udělat já?

Asi každý byl někdy na nějaké brigádě nebo zaměstnával nějaké brigádníky. Věděli byste, jaká slovíčka se s tímto tématem pojí v angličtině? Pokud ne, tak si můžete některá zapamatovat z dnešní hodiny konverzace s Elzou Rendl. Je to totiž pořad Life Plus.

To byla dnešní lekce angličtiny, tak doufám, že vám něco ulpí v hlavě nebo vás to třeba povzbudilo si nějaké to slovíčko najít ve slovníku. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, pokud byste si pořad Live Plus chtěli poslechnout ještě jednou, samozřejmě ho najdete také v podcastových aplikacích a v premiéře ve středu v 9.30. Čeká nás další píseň, tentokrát se jmenuje Egypt.

Kapela Terebint dospívala v nočním vysílání Rádia 7 a to je skoro všechno z toho nočního vysílání, protože po 6. hodině vás přivítá u poslechu Rádia 7 Broňa Procházková a tak mi nezbývá, než vás pozvat k tomu následujícímu vysílání a popřát vám příjemný, krásný, letní, prázdninový pátek 10. července. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi teď loučí Kateřina Fridrichová.

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu. Až spadnou listy osiky v říjnu,

Bylo 6 hodin, máme pátek 10. července. Znělka odkrojila další hodinu, vysílání Rádia 7 ale plynule přechází do ranního programu. K mikrofonu usedá Broňa Procházková, která vám přeje dobré ráno a takový lehký, pozvolný, tak akorát rychlý start do nového dne. S jakou nabídkou přichází ranní vysílání? Pojďme nahlédnout. Jako každý den i dnes za 15 minut je tu tichý čas. Závěrečná část 9-dílného seriálu Bronislava Matulíka o proroku Eliášovi mapuje poslední okamžiky tohoto muže na zemi. Ve 6:45 se tak můžete připojit k těm, před jejich pohledem se odehrál velký zázrak. V ranním telefonátu o 7:30 představíme další pozoruhodnou organizaci Rafael Institut. Žádné z Hospodinových slov nesnese odklady, cokoliv řekne se naplní. O tom, co všechno se naplní, prozradí více Bible Guide. Nalaďte si v 8 hodin. Každý člověk v každé fázi života potřebuje fyzický kontakt, dotek, blízkost. Proč a co se při doteku s člověkem děje? Kdy může být zneužíván a co všechno se dotekem sděluje? I o tom je řeč v pokračování série Dotek v pořadu Uši k duši o 8:30. Pokud nahlédneme do programu dále, o 9:30 se dostaneme do světa hmyzu. S entomologem Petrem Rausem se zastavíme u sarančete a v 10 se vydáme za obzor. S manželi Vachutkovými se na cestě kolem světa dostaneme do Keni. Tak vstříc novému dni.

Zastavení na prahu dne, povzbuzení do dnešních chvil, načerpání ze slov písma, za okamžik je tu tichý čas.

Dva světy, dvě enklávy, dvě entity, dvě různé podstaty, dva různé způsoby života. Nevím, jak to ještě jinak vyjádřit. Může se to promíchat, ale nespojí se to, neprolne to. Přečtu úryvek Ježíšovy modlitby z finále jeho mise, než byl ukřižován, pohřben a vzkříšen. Přečtu z Janova evangelia ze 17. kapitoly od 14. do 18. verše a číst budu v překladu B21, Bible pro 21. století. Ježíš tu mluví o svých učednících. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvět je pravdou, tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je.

Již tu mluví o tom, že jeho učedníci nepatří světu, jsou vyděleni. A dodává, posvěť je pravdou. Posvěcení vyděluje, odděluje Bohu, říká, toto patří Bohu, a pravda také vyděluje. Tím, jaká je, se vyděluje, je exkluzivní. Mohlo by to být A a B a C a D, ale ono ne, pravda si vede svou, že je to toto. Jen toto a nic k tomu. 1+1 by mohlo být 8 nebo 14 nebo 32. Ne, pravda exkluzivně trvá na tom, že je to 2. Pravda se ze své povahy vyděluje. Po světě pravdou, říká Ježíš, a jedním dechem přidává, tvé slovo je pravda. Arbitrem božích věcí je Bůh, ne člověk. Ježíšovi učedníci jsou ve světě, ale ne ze světa. Nespojí se s ním, neprolnou. Je to jako voda a olej. Zkuste zatřepat, smíchat vodu a olej. Víří to, ale nespojí se to. Zůstanou oddělené. Olej vyplave na vodu. Ježíšovi učedníci jsou ve světě, nejsou od něj odděleni, ale nespojí se s jeho nabídkami, neprolnou s ním. Protože jsou prolnuti s Ježíšem a jeho myšlenkami, jeho slovem. Nepřizpůsobujme se tomu, co je kolem nás. Obnovujme se. O kom dnes bude můj den vyprávět, komuže patřím? Díky náš nebeský Otče za to, komu patříme. Že náš život má budoucnost, nezávisle na tom, jak jsme in, jaké zážitky ulovíme, jak chytře se zařídíme, odkud pošleme selfie. Díky za to, komu patříme. Tak si nás, Kriste, poslal na svět s úkolem být důkazem, jaké to je žít s tebou. Prosíme za sílu k tomu. Prosíme, posvěť nás svou pravdou. Amen.

půl sedmé pátečního rána za námi. Ve 7:15 úvaha Bronislava Matulíka s názvem Eliáš a smrt, o 7:30 ranní telefonát, ve kterém představíme Rafael Institut. Dobré ráno s Rádiem 7.

Se 7:15 dospíval Filip Mana. Následující minuty jsou pozvánkou k poslechu závěrečné části seriálu věnovaného životu a odkazu velkého božího proroka Eliáše. Slovo má opět autor těchto úvah Bronislav Matulík.

I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Všechno v lidském životě spěje ke svému konci. A o ním koncem bude smrt. Tomu nelze zabránit, s tím se lze jen vyrovnat. Jako křesťané zvěstujeme, že ale smrt sama o sobě není pánem nad vším děním, že smrt není tečkou, ale pouhou dvojtečkou. Pánem všeho, a tedy i smrti, je Bůh Hospodin, jehož prorokem byl kdysi Eliáš. Bůh, který se s konečnou platností lidem zjevil v Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. Bratři Ebeni zpívají písničku s velmi vážným obsahem. Smrt je konečná hranice všeho dosaženého, propaseného, milovaného i zatraceného. Uzdravení, dočasný odklad. Amnestie, dočasný odklad. Šťastný návrat, dočasný odklad. Dočasný odklad všeho, co bylo, bude a je. Smrt je konečná hranice všeho, co zde na zemi žijeme. Ať už si ji přejeme či ne, nakonec nás zastihne na naší cestě. Věřící člověk ve vzkříšeného Krista ale přijímá naději i útěchu v tom, že ona tajemná a mocná smrt je cestou do nebe, i když patrně pro většinu z nás cestou nesnadnou, bolestivou a smutnou. Poslední příběh proroka Eliáše je příběhem jeho konce. Eliáš je na cestě, nic ho nebolí, snad jen srdce při pomyšlení na to, že se bude muset rozloučit s Elíšou. Blíží se konec a nikdo neví, jaký bude. Možná však poslední příběh proroka Eliáše je už více příběhem jeho druha Elíši. Prorokův žák se vyrovnává s odchodem svého učitele. Vyrovnává se s mlčením, věrným doprovodem, aby nakonec přišlo odloučení. A tak mějme před sebou mlčení, doprovod, odloučení a cestu dál. Mlčení. Proč ti žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho? Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odpověděl, vím to také, mlčte. Bylo by mylné domnívat se, že pozoruhodný odchod proroka Eliáše v ohnivém voze byl pro zúčastněné snadnou a nebo dokonce radostnou záležitostí. Podobně by bylo mylné myslet si, že umírání a smrt jsou pro křesťana něčím lehčím, když přece věří. Přáli bychom si to, ale i když víme, kam jdeme, a to je velikou pomocí i úlevou, není ani pro nás křesťany umírání a opouštění všeho a všech jednoduché. Všichni věděli, že Eliáš zemře nebo odejde. Byl si toho vědom i sám prorok. Věděl to Elíša a rovněž další žáci z prorockých škol věděli, že se blíží konec Eliášova života na zemi. Obecně to víme i my. Víme, že se blíží naše smrt a smrt našich blízkých. Pokud si tuto realitu připustíme tak, jak si ji připustili Eliáš s Elíšou, zatají se nám dech. Prorocký příběh je pozoruhodný v opakovaných pokusech mluvit o konci a v opakovaném napomenutí k mlčení. Mlčte. Mlčte nejen proto, že smrt je mystérium. Mlčte nesnad proto, abyste ji náhodou nepřivolali, ale proto, že smrt je mnohem více tématem k přemýšlení než k mluvení. Mlčte, protože není třeba připomínat to, co všichni vědí. Mlčte také proto, že smrt není snadným tématem a už vůbec ne předmětem k prázdnému tlachání. Mlčte, abyste o ní potom přece jen mohli mluvit, ale mluvit pokorně, s úctou, moudře, poučeně a nadějně. Smrt přijde a vezme všechny naše lásky, snažení, úspěchy, touhy, dary, hodnoty. Smrt přijde, jen nevíme kdy a jak.
K tomu není mnoho co říct. Ono mlčení není zaháněním myšlenek na odchod. Mlčení je stišení. Pro křesťany pak stišení nikoli před majestátem smrti, ale před Bohem. Proto se stišme a mysleme na odchod našich milých, na odchod nás samých. Ale mysleme také na Pána Boha, který je pánem života a smrti. Mysleme ve stišení dále na Krista, který prošel smrtí před námi, pro nás a za nás. Doprovod. Tomu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě. I šli oba spolu. Eliáš byl dostatečně silný, byl připraven na to, že si ho Pán Bůh k sobě vezme. I to se stává. Smíme se modlit, abychom i my byli připraveni. Eliáš chtěl být sám, vysvětlení nemáme, ale možná nechtěl způsobovat svému žáku utrpení. A možná i proto, že na konci života bude nutně každý sám. Na soudu Božím pak zcela určitě zůstane každý sám za sebe. Eliša ale zvolil věrný doprovod až do konce. Eliša zvolil těžší cestu. Možná ne všichni k tomu mají dost sil. Eliša měl. Není snadné být s těmi, kteří odcházejí. Oproti apoštolům, kteří byli zmoženi únavou, takže se nebyli schopni ani s Ježíšem před jeho smrtí modlit, Eliša vytrval. Je nám povzbuzením k tomu, abychom byli i my věrnými průvodci na cestě našich bližních. A nejen ve smrti a umírání. Buďme věrnými průvodci jeden druhému, dokud žijeme. I to je zvěst, kterou můžeme přijmout z poslední cesty Eliáše s Elišou. Abychom byli jedni druhým dobrými a věrnými průvodci, k tomu je zapotřebí pročišťovat vztahy, napravovat cesty, pokorně se přijímat v sebeovládání, odpouštět si, smiřovat se. Dokud žijeme, dokud žijí naši bližní, dokud máme vedle sebe děti, přátele, mladé, staré, silné, slabé a i ty nejslabší, buďme jejich laskavými průvodci. Ušetříme si nejen výčitky svědomí z promarněných příležitostí, ale především posloužíme samotnému Kristu, který k nám přichází v těch ubohých a maličkých. A nyní o odloučení. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystoupil ve vichru do nebe. Eliášův odchod byl náhlý a rychlý. Přišel vichr a Eliáše nebylo. Než nastal konec, prorok se svým žákem šel a rozmlouvali spolu. To je typické, krásné, povzbudivé a příkladné. Už nemlčeli. Nemlčeli, protože jejich rozhovor nebyl veden všetečnou zvědavostí. Jejich rozhovor zřejmě nebyl na téma smrt, ale život. Alespoň se tak domnívám. Zde je dobře říci nahlas, že i když hlavním tématem křesťanství je Kristův kříž a jeho smrt na kříži za nás hříšné, přesto hlavním tématem není smrt, ale život. Křesťanství není náboženstvím, které hlásá záhrobní tématiku. Mluví o životě. O životě s Bohem, o životě věčném, o životě, který nezačne po smrti, ale který začíná zde na zemi u víře v Krista. Eliáš s Elišou rozmlouvali a všechno to, co bylo řečeno, mělo význam pro oba. Pro toho, kdo odcházel, ale i pro toho, kdo měl zůstat. A pak náhle musel rozhovor ustat, protože Hospodin si Eliáše vzal k sobě. Každý rozhovor jednou přestane. Toho, kdo odešel, nikdo nevrátí zpět, nikdo ho nenajde, nikdo ho neoživí, což bývá nejtěžší chvíle, které se všichni bojíme. Co bude, až tu nebudeme? Až tady naši blížní nebudou? Jak si poradí s životem?
co se stane s manželem, manželkou, dětmi, s církví. Jako křesťané zvěstujeme naději na shledání v nebeském království, ale hlavně zvěstujeme přítomnost Kristovu. Přes všechna bolestná odloučení, přes všechny ztráty je zde Kristus. Kristus život náš, Kristus náš spasitel, pán a poklad. Na závěr. Eliša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. Uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Navzdory úděsu, pláči a smutku Eliša sebral, co po Eliášovi zbylo, a vykročil. To stejné zbývá každému z nás. Nikoli v beznaději. Žít je třeba dál. Je třeba se znovu postavit ku břehu řeky Jordánu a přejít. Jordán je symbolem smrti a přechodu do nebe, do zaslíbené země. Ale v případě Eliši je symbolem návratu a nového počátku. Sice nic nebude jako dřív, ale je zde nová přítomnost a nová budoucnost. My navíc můžeme vzít to, co zůstalo po Kristu. A nezůstalo toho málo.

Krásné letní ráno vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Bylo 7 hodin před námi pátek 10. července. Ranní vysílání nabídne k poslechu o 7:30 telefonát, ve kterém představíme další zajímavou organizaci, Rafael Institut, který už řadu let působí v oblasti psychologie, psychoterapie a osobního rozvoje. V 8 hodin pak přidáme Bible Guide. Průvodce Biblií Jiří Zdráhal se zastaví ve 12. kapitole proroka Ezechiela. A o 9:30 začíná čtvrthodina s psychologem Markem Macákem Uši k duši. Tentokrát o dotek.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

kalendáři se u dnešního data objevují hned dvě jména, Libuše a Amálie. Někteří jazykovědci se domnívají, že obě jména jsou totožná. Podle takových prý tato jména říkají, že jejich nositelka je milá bytost. U nás každý dobře ví, že jméno Libuše nesla bájná kněžna a také je zřejmé, že má slovanský původ. Vychází ze základu ljub, tedy milá. Stejně tak i Amálie má za svůj základ slovo amáre, což znamená milovat. Ale aby všechno nebylo tak jednoduché, tak lze Amálii přeložit i jako pracovitá. To v případě, že bychom připustili, že původ jména je germánský. Možná nejlépe uděláme, když zohledníme obě varianty a řekneme, že jak Libuše, tak i Amálie jsou dle jména ženy milé a pracovité. Milé bytosti, užijte si svůj sváteční den.

0: tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Rafael Institut je organizace, která už řadu let působí v oblasti psychologie, psychoterapie a osobního rozvoje. Dnes si tuto organizaci představíme blíže. Jak vznikla, čemu se věnuje, jakou roli má v dnešní společnosti? Ve vysílání vítám vedoucího psychologa Národního ústavu duševního zdraví docenta Marka Preisse. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Prosím, představte Rafael Institut. Co bylo hlavním impulzem pro jeho vznik?
3: Děkuji za tu možnost. Tím hlavním impulzem pro vznik tak byl zájem o lidská práva navazující na chartu 77 a také zájem o léčbu traumat. A proto kdysi dávno, v 90. letech, tak vznikly skupiny lidí, kteří se snažili zpracovávat svoje vlastní trauma, především z holokaustu, takže něco, co je mnoho desítek let staré. A to byly většinou skupiny psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků, kteří potom využili ty dovednosti naučené k tomu, aby mohli pomáhat druhým lidem. Tím to vlastně začalo. Postupně jsme rozvinuli svůj vlastní psychoterapeutický výcvik, takže dneska máme komplexní vzdělávací program v psychoterapii, který je zaměřený na trauma, a potom také se pořád vlastně v průběhu těch desítek let tak se snažíme starat se o lidi, kteří nějak traumatizovaní byli, ať už se to týká holokaustu nebo nějakých jiných traumát, a také občas pořádáme nebo pravidelně pořádáme semináře a občas i nějakou konferenci, která je zaměřená na tohleto téma.
2: Tak jste to krásně shrnul, děkuji. Pojďme to rozvést. Na co konkrétně se zaměřujete? Jaké oblasti nebo projekty jsou pro vás klíčové?
3: Tak když bych přemýšlel o těch aktuálních, tak je to konference, kterou připravujeme na přelom září a října, a je to konference s tématem Válka a mír v nás, kde se budeme snažit se zaměřit na ukrajinské zkušenosti s traumatem, dále na izraelské aktuální zkušenosti a potom také na domácí zkušenosti, jak pracovat s traumatem, jak překonávat trauma, jak léčit trauma. To je úplně takové to aktuální. Můžu to ještě potom rozvést dál.
2: Prosím, rozveďte, budu ráda.
3: Máme také v Rafael centru, což je součást Rafael institutu, tak máme skupiny pro přeživší a druhou a třetí generaci po holokaustu. Máme individuální psychoterapii, máme radu Rafael institutu, která se pravidelně schází a řeší různé podněty a přemýšlíme o budoucnosti, co budeme dělat dál. Snažíme se vylepšovat náš psychoterapeutický výcvik. Frekventantům psychoterapeutického výcviku tak vedle sebe zkušenosti poskytujeme také supervizi a teoretické pravidelné vzdělávání několikrát do roka. Snažíme se otevírat nové sebezkušenostní skupiny pro frekventanty našich výcviků. Je to poměrně hodně práce.
2: Komu je vaše práce určena? Kdo z ní může nejvíce čerpat?
3: Když bych to vzal na té odborné úrovni, tak to jsou hlavně ti frekventanti našich psychoterapeutických výcviků, u kterých předpokládáme, že díky těm dovednostem nabitým traumatem tak budou podobnou práci dělat později ve své psychoterapeutické praxi. Potom z toho jistě mohou čerpat naši klienti, z nich někteří dochází už mnoho let do stejné podpůrné psychoterapeutické skupiny. A potom navenek, vzhledem k veřejnosti, tak ta z toho také může čerpat tím, že se třeba může podílet na těch našich vzdělávacích aktivitách, kterou třeba bude teďka konkrétně ta konference Válka a mír v nás na tom přelomu září a října.
2: S jakými otázkami nebo potřebami se na vás lidé nejčastěji obrací?
3: Když jde o klienty, tak ti se většinou obrací s nějakou nesnadnou situací, s traumatem nebo s různými otázkami minulosti, s transgeneračním přenosem traumatu, s něčím, co začalo kdysi dávno, často ještě ne za života toho klienta, ale nějak to ovlivňuje jeho nebo její život a může to ovlivňovat život i potomků toho klienta, tak to někdy bývá to téma. Často to bývá téma něčeho aktuálního, nějaké nesnáze, nějakých životních potíží, i tak jako to, co je standardní v psychoterapeutické péči, třeba partnerské problémy. A tak teď možná jsem trošičku utekl od vaší otázky.
2: Ne. Říkám si, v čem je trauma z mezních situací jiné než ta jiná traumata?
3: To, co je naše specialita, tak je to transgenerační trauma. Něco, co se předává z minulosti do současnosti a potenciálně do budoucnosti. Vlastně jde o to, že je nějaká nespracovaná obtížná situace, nebo spíše to bývá ještě několik různých situací, které toho člověka často nevědomě ovlivňují a často negativně a neumožňují se rozvíjet svůj potenciál tak, jak by to bylo možné. Takže tím úkolem naším je pokusit se na pomoci tomu zpracování toho traumatu, a když se tohle to povede, tak předpokládáme, že jednak ten jedinec může žít lépe a šťastněji a že to taky může přerušit ten řetězec opakování se v těch dalších generacích.
2: Děkuji za přiblížení. Jaké jsou vaše současné priority a kam chcete svou službu dál rozvíjet?
3: Naše současné priority jsou jednak, abychom dále dlouhodobě poskytovali ten psychoterapeutický výcvik, který je pro nás velmi, velmi významný, abychom to udržovali v dobré kvalitě. Ono to vypadá jako snadné, ale je to hodně každodenní práce těch lidí, kteří se o ten výcvik starají. Potom, abychom udrželi, případně rozšiřovali ty služby našim klientům, a abychom do budoucna byli schopni pořádat aktivity odborné, které se budou zaměřovat na trauma a různé přilehlé oblasti, a abychom to dělali nejenom pro naše klienty a frekventanty, ale i pro tu širší veřejnost, abychom se v tomhletom dokázali rozvíjet. My máme různé nápady a dejte o to, abychom je dokázali realizovat.
2: Jak vnímáte význam vaší práce v dnešní době?
3: Já si myslím, že traumata to je univerzální téma, které vždycky bylo a je a bude, takže to je něco, co nikdy nezmizí. Je možné, že do budoucna přijdou těžké situace, které si dneska ani neumíme představit. Takže já si myslím, že tím, že se zabýváme něčím univerzálním, takže ty naše služby budou také stále potřeba.
2: Ještě otázku po významu, po smyslu stočím do osobní roviny. Co vás osobně na této práci nejvíce naplňuje?
3: Mě na tom naplňuje to téma, že cítím, že to téma je pro mě velmi důležité. Sám jsem absolvoval nějaký speciální výcvik na transgenerační přenos traumatu a cítím, jak je to důležitá věc, která, přestože jsem psycholog a dlouhá léta nepracuju v oboru, tak jsem si vlastně dlouho neuvědomoval, jak tyhle ty síly mohutně ovlivňují i můj život. Takže já v tom cítím velký význam i sám pro sebe a myslím si, že to takhle mají i kolegové okolo mě, a tím, že je to naše významné téma, tak z toho taky vyrůstá ta motivace se tomu věnovat nadále.
2: Díky za vaši práci, díky i za váš čas, který jste věnoval Rádiu 7. No a přejeme hodně sil a moudrosti do vašeho působení.
3: Vám také hodně štěstí.
2: Hostem telefonátu byl vedoucí psycholog Národního ústavu duševního zdraví, docent Marek Preiss.

Žádné z hospodinových slov nesnese odklady, cokoliv řekne se naplní. O tom, co všechno se naplní, prozradí více Bible Guide v 8 hodin. Páteční ráno letí k 8 hodině.

milosrdenstvo, na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné, lebo tvoje milosrdenstvo, na veky trvá, lebo tvoje milosrdenstvo je večné, lebo tvoje milosrdenstvo je večné.

Hlas můj v Bohu zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána v den svého soužení. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích. Bez přestání jsem ruce

0: Osmá hodina pátečního rána za námi. Datum 10. července hlásá, že prázdniny jsou ještě nádherně dlouhé, beztrestně dlouhé, beztrestně je mohou žáci a studenti polikat plnými doušky. Krásné léto vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Ranní vysílání nabídne v hodině před námi za malou chvíli Bible Guide, který připravuje Jiří Zdráhal, a o 8:30 relaci Uši k duši. S psychologem Markem Macákem se zaměříme na dotek. Dotek jako prostor blízkosti a komunikace. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 12. kapitola. Také v této kapitole vidíme, jak široké je Ezechielovo proroctví. Nevěrní Izraelci Ezechielovy doby jsou zde Bohem nazváni slepí a hluší. Čteme. Synu člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí. Mají uši k slyšení, ale neslyší, protože to je banda vzbouřenců. Apoštol Pavel ale tato slova vztáhl také na své současníky. Nazval tak ty z Izraele, kteří nepřijali Mesiáše Ježíše. V listu Římanům čteme. Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je psáno, Bůh otupil jejich ducha, jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší. Ezechiel si pak měl na základě božích instrukcí vzít na záda pytel a vydat se na cestu, aby takto ilustroval to, co čeká všechny obyvatele Judska a Jeruzaléma. Synu člověčí, zbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem tě totiž domu Izraela jako znamení. Pak to Izraelcům Bůh ještě vysvětlil. Řekni jim, tak praví panovník Hospodin, tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim, já jsem znamení pro vás, předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí. Pak Ezechiel popsal osud posledního judského krále Cidkiáše. Ten se pokusí babylonskému králi uprchnout, bude ale chycen, oslepen a odveden do Babylonu, kde zemře. I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže už neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v mé síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale neuvidí, a zemře v ní. A naplnění této Ezechielovy přesné předpovědi najdeme v příběhu krále Cidkiáše. Ve 39. kapitole Jeremiáše o tom čteme. Jakmile Babyloniany judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na Jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek. Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny, popravil také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Bůh pak odmítl zpochybňování prorockých předpovědí. Čteme o tom. Dostal jsem slovo Hospodinovo. Synu člověčí, co to máte v izraelské zemi za přísloví? Prý dny utíkají, všechna vidění selhávají. Naopak řekni jim, blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Říkám, co říkám, a to slovo se naplní. Už žádné odklady. Synu člověčí, dům Izraele říká, ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti. Proto jim řekni, tak praví panovník Hospodin, žádné z mých slov už nesnese odklady, cokoliv řeknu, se naplní. Zatímco tehdy proroctví spochybňovali tvrzením, že se vše týká vzdálené budoucnosti, Tak dnes se naopak věrohodnost prorockých knih spochybňuje tvrzením, že se vše týká pouze minulosti. I apoštol Petr se s takovými pochybovači setkal. Ve svém druhém listu píše: Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači, vedení svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření. Někdy si říkáme, proč je v prorockých knihách tolik opakujících se předpovědí o zničení Izraela a Jeruzaléma. Důvodem je snaha ukázat nám důvěryhodnost prorockých předpovědí. Z naplnění předpovědí týkajících se starověkých událostí získáváme jistotu, že můžeme očekávat naplnění i všech jejich dalších proroctví. Jinak by to byli falešní proroci. Nevadí, že nevíme, kdy přesně se co stane. Stačí, že víme, že cokoliv Bůh řekne, se naplní.

Relaci Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Jeho dnešní zastavení ve starozákonní knize Ezechiel opakujeme dnes odpoledne ještě jednou v 18 hodin a další díl je tu opět v pondělí v 8 ráno.

0: kalendárium.
1: Čtete Bibli? Jakou formou? Kalendárium začněme připomínkou, že v roce 2008 začala fungovat mobilní aplikace YouVersion. Nejznámější aplikace pro čtení Bible byla od té doby nainstalována do mnoha zařízení, mnoha milionů, stovek milionů zařízení. Zadarmo nabízí Bibli ve 2243 jazycích i češtině. Přidejme tři jména z oblasti teologie a z oblasti duchovní. V roku 1509 se narodil švýcarský teolog a reformátor Jan Calvin. V roce 1533 se při studiích práv seznámil s učením Martina Lutera, k jehož názorům se přihlásil o dva roky později. V roce 1536 se pisuje pro Ženevu, kde se usazuje obecně závazný zákoník. Protože je velmi přísný a naráží na odpor, je jeho autor z města vyhnán. O tři roky později, roku 1541, je ovšem zavolán zpět a ženevští se jeho řízení poddávají. Vychází Calvinův ženevský katechismus a město se ubírá cestou, která má vést k Bohu. Občané se mají soustředit na poctivou práci a šetrnost. Už za Calvinova života se stala Ženeva, do které proudilo mnoho exulantů z celé Evropy, jedním z protestantských center v Evropě. Po úmrtí svého zakladatele v podstatě splývá kalvinismus a další protestantské hnutí, které založil Ulrich Zwingli. Roku 1566 tak vzniká švýcarská národní církev, která výrazně ovlivnila českou jednotu bratrskou. Desátého července roku 1583 se narodil Pavel Skála ze Zhoře, český exulantský spisovatel a církevní historik. A na závěr ještě jedno jméno. Roku 1762 umírá kazatel, pastor, představitel pietismu Johann Adam Steinmetz. Roku 1719 byl jako mladý 30-letý kazatel jmenován hlavním pastorem Ježíšova kostela v Těšíně. Pod jeho vedením dosáhla farnost velkého rozkvětu a nedělní bohoslužby začaly navštěvovat i tajní evangelíci z dalekého okolí. Mnozí pak museli z domova prchnout do Ochranova, kam přinesli také zvěst o síle kázání pastora Steinmetze. Pastor vedl také takzvanou Ježíšovu školu, která působila při kostele v Těšíně. I ta zaznamenala velký rozkvět a stala se důležitým centrem vzdělání. Ve 30. letech 18. století je Steinmetz z Těšína vykázán, až do své smrti působí v Magdeburku, udržuje písemný styk s Johnem Wesleym, hrabětem Zinzendorfem a dalšími velkými muži své doby.

Někdy si připadám jak pěšák v poli, uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí. Láska umírá.

salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít.

Proč lidé potřebují dotek? Co se při doteku s člověkem děje? Co všechno se dotekem sděluje? S polovinou deváté Uši k duši s psychologem Markem Macákem.

0: Doteku se v současné době dotýká pořad Uši k duši, u jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je u mikrofonu jako obvykle psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My jsme minule to naše povídání o doteku tak rozstřelili na spoustu stran. Mluvili jsme především o obětí, ale rozhodně ten dotek nebo nějaký fyzický kontakt se netýká jenom obětí. A ty si to sám naznačil, mně se líbilo, jak jsi mluvil minule o tom, jak to může být i něco vnějšího, jak když člověk plave nebo leze na skálu nebo pracuje s hlínou, tak jak pořád tam má nějaký ten podnět, který je haptický, který je taktilní a tím pádem to s ním něco dělá a nějakým způsobem ho to stimuluje. A pak tam byla ještě jedna věc, o které jsme mluvili a ke které bych se ráda vrátila. My jsme zmínili to, jak důležitý je dotek v dětství, v těch úplných počátcích života, kdy to člověku něco říká o něm samotném, o jeho hranicích, o hranicích toho druhého člověka, i o tom, jaký následek to má třeba pro děti, které tohleto nezažili, nezažívají. A tak by mě zajímalo, jestli je možné potom ty díry nějak dodotýkat, víš, jestli je možné tu deprivaci dotekovou doplnit tak, aby člověk na sobě necítil to jeho toho, že někde tam něco nedostal a pořád to na něj nějakým způsobem může. Jaká je tvoje zkušenost?
1: Ono velmi záleží, jak se to v člověku usadí, protože spousta lidí, kteří nejsou dostatečně dotčení, kteří nezažili dostatek doteku v dobrém kontextu, tak o tom vlastně neví. Jo? Oni můžou prožívat nějakou spíš nervozitu celkovou, neklid, být více náchylní ke stresu. Může se to v nich nějak usadit a oni vlastně nevědí, jakoby odkud vytrvané, nebo to je samozřejmě jenom jedna z věcí, která člověka ovlivní, ale může se to usadit nějak v osobnosti a ten člověk to, dokud to někde nezažije, tak vlastně neví, že je to tohle. Někdo jiný vědomně možná trochu víc po tom doteku touží. Pak jsou tam ty další právě významy, který v tom může být. Jo. Může se cítit osamělej a přemýšlet o tom, kdo by se ho dotknul, kdo by ho objal a tak to jako vyžadovat po lidech a podobně, což má často paradoxní efekt, protože to někdy může lidi paradoxně spíš otlačovat a odklánět, protože se to můžou cítit nepříjemně, pokud vidí velkou potřebnost zatím. Jo. Takže to může být různě, ale doběhnout tohle, nakolik u koho jde, je asi individuální, ale myslím, že vždy je čas si trochu uvědomit, jak to mám a čas si nějak zmapovat, zda mám vlastně kolem sebe nějaký lidi, se kterými se umíme dotknout, se kterými se umíme dotknout přátelsky, kde máme tu blízkost, která do přátelství mnohdy patří. Samozřejmě téma doteku se na prvním místě týká taky partnerských vztahů, no, blízkosti v rámci partnerství, jaký místo tam má dotek, ale i v rodinách celkově. Dotek mezi rodiči a dětmi, dotek mezi sourozenci navzájem, tak aby byl bezpečný, tak aby nebyl ohrožující, aby nebyl spojen s ublížením a podobně. Takže v té dospělosti člověk může hledat různé kontexty pro dotýkání se a trošku záměrně se jako víc třeba začít setkávat s lidma, se kterýma to jde, bez ohrožení. Ale také vstupovat do aktivit, kde právě to tělo samotné zažije ten fyzický kontakt. Ještě k tomu třeba říct, že my každý máme ten dotek, to téma kontaktu, takovéhoto blízkého, sobě uloženo konkrétním způsobem a někdy jenom se propracovat k tomu, aby jsme našli způsob, jak můžeme zažívat dotek, ať už při nějakých aktivitách prostě volnočasových anebo v kontaktu s někým, tak to může samo o sobě být práce, protože můžu v sobě mít odpor třeba vůči kontaktu, může mě to být nějak nepříjemné a pak je to téma k řešení. Naopak můžu být až příliš hladový a právě dávat to najevo způsobem, který lidi spíš odpuzuje. To jsou všechno témata, které vlastně s tím potom souvisí a který je třeba nějak umět zpracovat a který mají třeba se nějak proklestit. Může se například stát, že máte v životě někoho, s kým vlastně dotek vám není příjemný, že to je třeba rodič, který ten dotyk vyžaduje, protože samému se mu ho dost nedostává, řekněme v manželském vztahu. A může to být obráceno na vás, jako na dítě, bez ohledu na to, v jakém jste věku. A vlastně můžete zjistit a cítit se i špatně, může vám být nepříjemný, že se vás vlastně maminka chce dotýkat tak často. Přitom pro ní to může být normální vyjádření jako blízkosti a možná to v tom přehání, pokud sama se jako cítí frustrovaná třeba ve svém vztahu, jako manželství a tak, anebo pokud je potřebnější. A pak se to tak jako zvláštně zblokuje, jo? Že to dítě může unikat před rodičem a může to nějak jako vydržet, když když už teda mě máma obejme a vlastně mi z toho není dobře a podobně. Ale to, co tam to komplikuje, tak může být ten význam, který se tomu připisuje, jo. Dokud se to nepojmenuje a neřekne se to více vědomě, hele, mě to není vlastně příjemný, jako být k dispozici kdykoliv a jako kdybys to vyžadovala, očekávala, tak je sice nepříjemný, ale vyčistí to trochu ten prostor a může najednou to nadat nového významu. A člověk potom už může do toho doteku vstupovat svobodnější. A nebo prostě chci udělat hranici, dotek je hodně o hranicích, a potom časem zjistit, že už tam vnímá dostatečně jasnou hranici na to, aby mu vlastně taky bylo přirozený přijít a tu mamku třeba obejmout tam za sebe. A nebo si to připustit, když ona přijde a chce člověka obejmout. Je to o tom proklestění se těmi významy, které tam můžou být. Není to o tom, zda je dobrý se obejmout nebo není. Je to o tom, co to pro nás znamená. A vlastně to přeložení toho skrytého vztahového významu i doslov je někdy potřeba, aby se vyčistil prostor, aby dotek mohl být výživný, aby mohl být dobře stravitelný a nekonfliktně prožívá.
0: Mně napadá, jestli tady teď není prostor pro to nabídnout pár otázek, které můžou pomoci tomu prokleštění se tím vším, co je s nějakým dotekem spojeno. Určitě mi napadá taková ta základní, kterou jsem začala v poslední době hodně vnímat. To, když se po nějakém rozhovoru jeden člověk na druhého obrátí s otázkou, můžu tě teď obejmout. A je úplně v pořádku říct ne, pokud to tak člověk necítí, ale většinou to zazní v té situaci, kdy následuje kladná odpověď. A myslím si, že takovým zrcadlem dovnitř v té chvíli je ta otázka pro sebe sama. Proč mám teď toho druhého člověka obejmout? Napadla by tě, Marku, ještě nějaká další k těmhle dvěma, k tomu můžu tě obejmout a proč chci toho druhého člověka obejmout? Nějaká další do sbírky, které by mohly pomoci v tom prokleštění toho, jak teda ten fyzický kontakt vnímám?
1: Možná spíš než otázka, tak spíš chci povzbudit k tomu, nebát se někdy najít prostor k tomu vyjádřit to, jak to oběti prožívám. V rámci přátelství nebo i v rámci rodinného kontaktu jako někomu říct, hele, to je hrozně fajn, že tě můžu občas obejmout. A nebo říct, hele, vlastně často mě obejmeš a je mi to nepříjemný. Nebát se to říct, jo, a třeba i vlastně sám nerozumím, proč je mi to nepříjemný a když ti to říkám, tak vlastně se cítím provinile, ale je to tak. Tak to je někdy jako nepříjemné, ale to lepší to dát na stůl, než potom jakoby celý roky trpět, jo. A celý roky žít v nějaké nepohodě ve vztahu k někomu, kterou ten druhý bude taky cítit. A možná se snaží uklidnit, že je všechno v pořádku právě tím obětím, si to nějak jako dokázat a vlastně je to potom takový začarovaný kruh. Takže je lepší jako to pojmenovat. Navíc pokud mám s někým dostatečně otevřený vztah na to, aby tak v něčem chladné kultuře, jako je česká, jsme se objali, tak je ten vztah dostatečně dobrý na to, aby jsme se o tom mohli taky pobavit. Protože u nás není nějak samozřejmé, že jsou lidi v takovémhle jakoby bližším kontaktu. Mm-hmm. A potom ty další otázky a vyjádření z toho výjdou a není problém i říct, ale jako skoro se tě bojím zeptat, ale tohle se potřebuje zeptat, nebo tohle potřebuji říct. A pojmenování toho nepojmenovaného jednou za čas, tak je dobrý. A někdy zjistíte, že vlastně jste na odlišných lodích. Někdy zjistíte, že někdo obětí s váma chce a prožívá ho pozitivně a vy ne. To je také dobrý pak pojmenovat a podle toho si jako něco říct, ale tak prostě občas tě obejmu třeba, ale vlastně pro mě to není tak příjemný z toho a toho důvodu, nebo ani nevím proč, prostě není. A tím je to jasnější, protože se tak řekne, to není známka toho, že tě nemám rád, když tě neobejmu, ale není mi to komfortní. Dát si svobodu v tomhle otevřeně komunikovat. Často se stane, že když se pojmenují tyhle věci, takže najednou to napětí se zmizí a vlastně lidi k sobě můžou víc. A nebo pro danou dobu třeba ne, ale vlastně se tam udělá takový most přes ten vzájemný rozhovor, který sice uzná, že my dva se neobejmeme asi moc často, ale jsme pořád přátelé. Nebo jako víme o tom a není to vlastně problém, není to o tom, že bychom se neměli rádi.
0: Co všechno může dotek potažmo obětí komunikovat?
1: No nejrůznější věci. Nejpřirozenějším smyslu slova komunikuje blízkost. Ale může komunikovat také oporu, podporu. Pokud třeba prožíváte něco těžšího, nebo brečíte, nebo tak, a někdo vás jako drží a cítíte jako jeho pevnost a to, jak vás vlastně ten druhej drží. tak v tu chvíli to může být vyjádření jako pevný podpory a věrnosti, spojenou s tou blízkostí. Může komunikovat touhu po blízkosti s tím druhým člověkem, ale může komunikovat také, když jsou tam právě takové ty skryté jiné roviny, tak může komunikovat vlastnění druhého člověka. Pokud můžu za někým přijít a kdykoliv jako si ho vzít a obejmout ho, může to být zasahování do jeho prostoru a nemusím si to uvědomovat, že ten druhý se tak cítí, proto je důležité o tom občas mluvit, ale může dotek komunikovat zasahování do prostoru, majetnictví ve vztahu, může komunikovat hlad někoho, kdo oběti vyžaduje. Někdy ze samozřejmostí a může to působit manipulativně. A vlastně můžete stát v situaci, kde máte dojem, buď mu velmi ublížím, anebo si nechám zasáhnout do prostoru. A najednou jste v pasti, protože je vlastně těžký se v takovou chvíli vymezit. Někdy oběti, které před druhýma lidma, tak někdy může komunikovat něco těm ostatním. Může naznačovat takovým jako užitkovým způsobem, tenhle člověk je můj, podívejte se, my něco máme mezi sebou, tohle je můj přítel, tohle je člověk, který ke mně patří, může v tom být schované a k vám ne. To je potom vlastně takový užitkový používání toho člověka, to nebývá moc dobrý. Ale může vyjadřovat hrdost na někoho. Budete hrdí na to, že s někým se můžete obejmout, protože je to prostě váš kámoš, je to váš bratr, vaše sestra, váš člověk nějakým způsobem a nemusí v tom být nic vinného vůči druhým lidem. Může to být jenom prostě vyjádření radosti z toho, že tenhle člověk ke mně patří a že to rád ukážu. Je to podobné, jako když vyjadřujete blízkost s někým, s kým žijete v partnerském vztahu, manželství a tak, ale myslím si, že podobné věci se dějou na rovině přátelských vztahů a přátelské blízkosti. Jo, já nemám některý velmi blízký přátelé a jsem na ně opravdu hrdý. A když se někde vidíme a obejmeme se, tak já jsem rád, že já můžu obejmout tohohle člověka, jo? Že to je jako, že my jsme rodina v duchovním smyslu slova a že my k sobě nějakým způsobem můžeme a je tam určitá hrdost taky v tom. Takže ty významy jsou nejrůznější.
0: Může se v čase ta hodnota, která je přikládána doteku, dotýkání, možná tomu obětí, proměňovat?
1: Určitě, protože jednak v dospělosti postupně začínáme být schopni většinou pojmenovávat věci a začneme si všímat těchto právě nevyslovených rovin trochu víc. Jo. Pravidla v průběhu puberty tak ještě moc nechápeme tak snadno, co všechno se schovává za dotýkáním se a nedotýkáním se na té hlubší vztahové a psychické, možná i duchovní rovině. A často po ty 20 tak nám to začne docházet. Jo. Proč se v některých dotecích cítíme nekomfortně a nebo naopak, proč některé jsou pro nás tak důležité. A to téma začne být víc pojmenované. Většinou se potom za optimálních okolností to tak jako diferencuje, že máme vztahy, ve kterých víme, že tam ten dotek patří, víme, co to tam znamená, začneme být vnímaví na to, kdy si potřebujeme v tomhle o něco říct nebo někde se vymezit. Někomu říct, hele, mě vlastně není příjemný dotek s tebou, anebo někomu říct, hele, tohle je fajn. No a potom, když člověk postupuje dál a v dospělosti a postupně jde do stáří, tak vlastně dotek nabývá ještě jiného významu, protože už tolik nebuduje ten nové vztahy, ale spíš je to o tom, že lidi odcházejí do svých životů, děti a podobně. Vlastně se tam objevuje dotek napříč generacema z pozice toho dospělého vůči svým dětem. Řešíte časem, že vám může být velmi příjemné dotýkat se svého potomka a vyjadřovat mu něco tímhle způsobem a že mu to časem začne být nepříjemný v různých fázích z různých důvodů. Pak řešíte to, že se cítíte zranění z toho a je pak otázka, zda vás obejme někdo jiný, kdo vás uklidní ve chvíli, kdy vás zraní, že vaše dítě už vás obejmat nechce. Tak se řeší to, co všechno znamená obětí v rodině. Jo? To může mít nejrůznější významy a napětí také. No a potom ve stáří tak lidi častokrát se cítí velmi frustrovaní a osamělí. Jo? Někde jsem tuhle četl, že snad 70% seniorů, takže je v osamělosti a jedna z věcí, co jim chybí, tak je, jim chybí vůbec jenom popovídat. Jo? Ten dotek jako mysle zmyslí, ale fyzický dotek také. Chybí jim obětí, chybí jim kontakt takovýhle. Dotek nás provází celým životem a nabývá různých významů podle toho, v jakých vztazích jsme, o které vztahy přicházíme, jak se ty naše vztahy proměňují.
0: Marku, děkuji. Tohle bylo hodně zajímavé. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přijde mi, že otevírat téma doteku je velmi důležité. Jsem ráda, že to děláme zrovna v téhle té době, tak se budu těšit i na další setkání. Pro dnešek tady končí pořad Uši k duši a i příště naslyšenou se těší Lucie Endlicherová.
1: Marek Macaj.

Série o doteku pokračuje příštím vydání, které přineseme za týden a které se zaměří na boží dotek. Připomeňme, relaci Uši k duši najdete v archivu na webu i na vašich oblíbených podcastových platformách. I tento pořad vzniká za podpory vás, posluchačů. Rádio 7 je hrazeno z dobrovolných darů. Díky i za vaši podporu.

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Kniha proroka Izajáše, 54. kapitola, 10. verš.

Bylo 9 hodin. Pátečním vysíláním s datem 10. července provází Broňa Procházková. V půl hodině před námi nabídnu k poslechu třeba kapelu KSP Music, Kraudra, Kirsten, přidám pár pozvánek na letní akce a o 9:30 výpravu na letní louku. Výpravu za původci cvrkotu. Entomolog Petr Raus poukáže na některé zástupce rovnokřídlého hmyzu i mimořádný jev v životě sarančat, který se dostal až na stránky Bible. Pohodové léto s Rádiem 7.

Žiješ jenom jednou, hlásá letošní ročník festivalu X-Camp, který se zaměří na neopakovatelné okamžiky života a naši zodpovědnost za ně. Přivítá rekordní počet účinkujících z Polska. V termínu od 18. do 25. července proběhne ve Smilovicích poblíž Třince 38. ročník křesťanského multižánrového festivalu X-Camp. Dějištěm akce je areál střediska Karmel. Účastníky čeká pestrý program zahrnující přednášky, workshopy, semináře, kázání, koncerty, divadelní představení, diskuzní skupiny i sportovní vyžití. Festival je otevřen nejen pro předem přihlášené účastníky, kteří přespávají ve stanovém městečku přímo v areálu, ale také pro veřejnost. Ta může navštívit jednotlivé části programu bez předchozí registrace. A jaký program konkrétně X-Camp nabízí? Mrkněte na webovky xcamp.cz.

Setkání pro mladé SAM, letos s podtitulem Samoděj, se uskuteční v srpnu ve dnech 12. až 16. srpna v Odlové na farní zahradě evangelického kostela. Na programu budou semináře, workshopy, bohoslužby, chvály, divadlo. K mikrofonu z řečníků přistoupí, řeknu jen příjmení, Borecký, kantor, Hůšť, Špilar, Ožanová a z kapel Květy, Cold Cold Nights nebo kapela All Tide ze Slovenska. Ta zní takto.

0: Sofia.
1: Krátce před 9:30 dozněla kapela On Fire, která sice zmiňovala, že ve škole by nechtěla být, ale jsou prázdniny, tedy to platí, že tam nemusí být. No, ta práce, té se nevyhneme. Pokud jste na dovolené, tak vám přeji, ať si ji užíváte plnými doušky. Máte kolem sebe hmyz, aktuálně nějaký, je to dost pravděpodobné. Hmyz je kolem nás hojně, někdy je dost otravný, ale nelze mu upřít, že je i pozoruhodný. Na letní louku se za okamžik vydáme s Petrem Rausem.

0: Ve čtvrthodině před námi, která zve nahlédnout do světa hmyzu, hmyzu kolem nás, hmyzu, který je běžný, nebo může se zdát běžný a může se zdát možná až jako okoukaný, ale je velmi zajímavý, tak vás vítá Broňa Procházková. A opět u mikrofonu vítám Petra Rause. Ahoj Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Znovu zmíním, si dlouholetým moderátorem a tvůrcem pořadu Rádia 7, ale jsi také entomolog a právě tímto směrem se budeme dívat. Hmyz je malý, titěrný. Jak velký vlastně je hmyz? Jak variuje velikost hmyzu?
1: My jsme se toho trošku dotkli minule, když jsme mluvili o té závislosti velikosti hmyzu na obsahu kyslíku v atmosféře, protože hmyz dýchá pasivně, hmyz má takový systém trubiček, který mu přivádí vzduch ke každé buňce, takže moc velký být dneska nemůže. Nicméně v současné době kolísá nebo pohybuje se velikost hmyzích druhů od zhruba desetiny milimetru po nějakých, a teď záleží na tom, jestli budeme brát hmotnost nebo rozměr, ale kdyby byl rozměr, tak tam budou největší třeba motýly s rozpětím křídel, řekněme, do 20 cm. Pokud jde o brouky, největší Titanus giganteus zase se může přiblížit k těm 20 na nějakých 17 nebo 18 cm.
0: A pak je tu hmyz kolem nás, který dříve, než ho vůbec uvidíme, tak ho uslyšíme. Letní louky znamenají cvrkot, cvrkání. Původce toho cvrkání je kdo?
1: Může to být leckdo, ale v našich podmínkách jsou to výraznou většinou sarančata nebo saranče, tam čeština připouští oba tvary, nebo kobylky, případně v jižních poměrech cvrčci, ale mohou to být i další zástupci toho velkého řádu hmyzu, kterým se říká rovnokřídlí. Tam patří ještě marše, což jsou taková malinká sarančátka, a krtonožky. Krtonožky, hmyz, který vypadá trochu jako krtek, opravdu má takové hrabavé nožičky, jako má krtek, a ty taky dovedou zpívat, ovšem večer nebo v noci. Takže rovnokřídlý hmyz především.
0: Dovedeš ty jako entomolog podle zvuku poznat toho hmyzáka, co zrovna koncertuje?
1: Nedovedu, není to tak snadné, ale tady stojí za zmínku taková událost z entomologické historie. Dlouho se mělo za to, že u nás žije jediný druh krtonožky, krtonožka obecná. Protože všechny krtonožky, které tady kdy entomologové chytili a zkoumali, vypadaly stejně. A pak se našel jeden chytrý pán, který si říkal, že sice mohou vypadat stejně, ale co když se jinak projevují, a začal si nahrávat jejich zpěv a zjistil, že vlastně těch druhů je tady celá řada. Já teď nevím přesně kolik, to bych se musel podívat do literatury, ale jsou to druhy, které jsou dobrými druhy, jasně geneticky oddělené, ale poznají se podle zpěvu. Jenom podle zpěvu. Každá zpívá jinak.
0: Jak to dělají, že zpívají?
1: Tak to není u všech skupin stejné. Nejčastěji slyšíme saranče. Saranče zpívá tím, že drhne vnitřními stranami stehen o vnější stranu složených křídel. Ta křídla jsou v klidu položená nad zadečkem, kde tvoří takovou stříčku, a ty nožky, které jsou podél těch křídel nahoru a pak dolů, tak kmitají a mají tam takové lišty, které drhnou o sebe a ta křídla se rozezvučí a tím i celé tělo té saranče, nebo toho sarančete, a vydává to zvuk. Mluví se o stridulaci. Kobylka naproti tomu cvrká třením křídel o sebe. Křídla pozvedne a hýbe jimi proti sobě. A tam v určité části při kořenech těch křídel jsou zase takové lišty, které o sebe třou a křídla se rozezvučí. Stejně cvrkají cvrčci a stejně i krtonožky.
0: Můžeme jít na koncert těch jednotlivých druhů ve stejnou denní dobu? Hrají ve stejnou denní dobu?
1: Ne, ne. Saranče převážně cvrkají ve dne, kobylky spíš v podvečer a začátkem večera a krtonožky v noci. Cvrčci taky ve dne.
0: Takový celodenní letní festival.
1: Tak, tak.
0: Zmínil jsi tu kobylku a saranče. To často lidem splývá v jedno. V čem se liší?
1: Těch rozdílů je mnoho. Při prvním pohledu nejtypičtější je délka tykadel. Saranče má krátká tykadla, kobylka je má dlouhá. Druhý důležitý rozdíl, který sice není vidět, ale ve způsobu života je velmi významný, saranče jsou bíložravci, žerou trávu, rostliny, kobylky jsou dravci. Stejně tak cvrčci jsou dravci, loví jiné tvory, především jiný hmyz. A další takový zajímavý rozdíl, který neuvidíme na první pohled, museli bychom to zvíře zkoumat podrobněji, ale souvisí s tím zpěvem. Saranče mají uši na bočních stranách kořene zadečku, kdežto kobylky mají uši na předních holeních, což je dost velký rozdíl.
0: Každopádně je to úplně někde jinde, než já bych čekala, kde můžou mít uši.
1: Taky i ten způsob vydávání zvuku je úplně jiný než v našem případě. A u hmyzu je to tak běžné, že ty orgány vytvářející zvuk jsou jiné než ty naše. V případě tady toho rovnokřídlého hmyzu je to stridulace, tedy to tření jednotlivých částí těla o sebe. Cikády mají zvláštní orgán, takový tympanon, takový jakoby spíš bubínek. Existuje ale jeden druh hmyzu, který vydává zvuk podobně jako lidé, tedy proudem vzduchu. A to je lišaj smrti hlav. Překvapivě. Jediný motýl, který vydává zvuk podobným způsobem jako člověk.
0: Proč oni vlastně ten zvuk dělají?
1: Bývá to vlastně sexuální lákadlo, kde se ta dvě pohlaví jinak informují, že tam ten partner potenciální je a zároveň je lákán tím zpěvem.
0: S kobylkami se setkáváme i na stránkách Bible. Kobylky znají čtenáři Bible. A to jako hmyz, který způsobil katastrofu v Egyptě.
1: Ano, ano. U biblického textu je potřeba mít na paměti, že jejich biologie byla podstatně jiná než naše. Není možné tak jenom mechanicky převádět ty termíny do současné vědecké terminologie, takže ty biblické kobylky žádnými kobylkami nebyly, byla to sarančata. Stěhovavá, takzvaná stěhovavá sarančata, to jsou tuším tři druhy, které jsou schopny se takhle chovat. A je to velmi zajímavý projev života. Záplavy těchto v uvozovkách kobylek se občas objevují dodnes, takže to není neznámý jev. To, že tehdy vytvořili jednu z těch egyptských ran, nebylo v tom, že by se objevilo něco jindy neexistujícího, ale spíš v té načasovanosti, že právě v tu dobu se tam objevili. Zajímavé je na tom to, že tyhle ty druhy sarančí nebo sarančat za normálních okolností v obdobích sucha, která jsou v těch jejich domovinách nejběžnější, žijí jako všechny jiné saranče. Nic zvláštního na nich není.
0: Nežijí pospolitě?
1: Nikoliv. Úplně jako obyčejné saranče. Ve chvíli ale, kdy nastanou klimaticky příznivé podmínky, tak se tyhle saranče začnou měnit. Prodlouží se jim křídla, respektive objevují se jedinci, samozřejmě těm, co už jsou dospělí, se nemohou křídla prodloužit. Mluvili jsme o tom, že hmyz má tvrdý povrch, který už se nemění. Ale začnou se rodit jedinci s delšími křídly, s pestřejším zbarvením, kde se začíná objevovat ve výrazně větším zastoupení žlutá barva, začnou se slézat dohromady, zhlukovat a začnou žrát hořké a jedovaté rostliny. To je zřejmě ochrana před budoucími problémy s dravci, kteří by je rádi žrali, oni se tímhletím brání. A ve chvíli, kdy jejich hustota překročí určitou mez, tak se zvednou jako jedno hejno a letí krajinou a vždycky sednou, sežerou všechno, co je k dispozici a zase popoletí dál a zase všechno sežerou a tak dál, dokud nacházejí zdroje potravy. Až o ně přijdou, tak vyhynou. Je to zajímavá reakce těl tady těch hmyzích druhů na podmínky prostředí, kdy vlhkost, která je spojená s dostatkem vegetace, docela výrazně změní jejich podobu i jejich chování. Takže takový zajímavý úkaz ze světa hmyzu.
0: Děje se pravidelně tento úkaz?
1: Neděje se pravidelně. Přichází právě jenom v návaznosti na tu změnu počasí, změnu podmínek, výjimečnou nabídku potravy. Možná, tak já jsem to neřekl úplně přesně, ta pravidelnost se může objevit ve chvíli, kdy budou ty příznivé podmínky pravidelně přicházet, ale není tam předem daný rytmus. A jako u každého jevu v tom hmyzím světě, a nejenom hmyzím, dá se na to navázat, nebo evokuje to ve mně vždycky nějaké takové podobenství, nějaké připomenutí, něco, co mluví do mého vlastního života. U těch sarančí je to vlastně zajímavý vliv komunity. Oni se začnou slézat dohromady a je to spojeno s tou proměnou těla, proměnou chování. My jsme zvyklí tady v Evropě nebo v tom euroatlantském prostoru klást důraz na individualitu, že jako jedinci jsme hodnotní, jsme cení, ale ono to společenství má schopnost i v případě lidí nás formovat. Nezmění naše těla, budeme vypadat pořád stejně, ale chovat se začneme jinak. A myslím si, že zatímco u těch sarančí je to jejich zhlukování předzvěstí katastrofy, tak v případě lidí, tam, kde zůstaneme soudržní, kde budeme mít ohled jeden na druhého a budeme spolupracovat, budeme, biblicky řečeno, dávat přednost jeden druhému a bude nám na sobě vzájemně záležet, tak nás to promění pozitivním směrem. Myslím si, že ten evropský individualismus, že je trošku zavádějící směr a vyvolává mnoho negativních jevů v naší společnosti. Takže v tomhletom směru si myslím, že nám stěhovavá sarančata mohou připomínat i některé pozitivní a žádoucí věci.
0: Mám tam takový zvednutý prst, aby nezačali lidé žrát jedovatá slova, protože pak to opravdu může způsobit to zhlukování, katastrofu.
1: To ano, ano, to se může stát. My se ovšem nepotřebujeme tak jako ta sarančata bát těch dravců, kteří by nás sežrali, pokud se budeme držet řádných věcí.
0: Petře, děkuji, že jsi dnes mi přeznamenal saranče, to zhlukování úplně jiným významem. Do toho pozitivna děkuji. Děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní výpravu do světa hmyzu. Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková, jejím hostem byl Petr Raus.
1: Naslyšenou.

Manželé Eliška a Tomáš Vachutkovi, naši průvodci na cestě kolem světa v cestovatelském týdeníku Za obzor, měli původně v úmyslu využít měsíce cestování ke zpomalení. Start v rušné, životem pulzující Dubaji ovšem podobné příležitosti nenabídl. Podaří se sklidnění v keňském národním parku či v hlavním městě Nairobi? Zjistíme v 10 hodin.

Minula 10. hodina z dnešního dne, tím je pátek s datem 10. července. Příjemný poslech Rádia 7 a v tuto chvíli i příjemné cestování za obzor vám přeje Broňa Procházková, která předává štafetu mikrofonu Anetě Lofítkové. Ta vás přivítá za hodinku, jen co se vrátíme z Keni.

0: cestovatelský pořad Za obzor nás minulý týden vzal na začátek velkého putování na cestu kolem světa. Minule jsme se vydali přes Dubaj do Nairobi s manželi Vachutkovými, kteří chtěli poznat svět a Boha jako stvořitele. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Pavel Kohl a dnešní cesta nás tedy zavede do Afriky. Než se vypravíme do Nairobi a do Afriky obecně, představme si Nairobi v rozhlasové pohlednici.
1: Kenya je stát na východním pobřeží Afriky, omývaný Indickým oceánem. Na východě sousedí s Ugandou a Jižním Súdánem, s Etiopií na severu, se Somálskem na západě a Tanzánií na jihu. Je asi 7x větší než Česká republika a má také 3x více obyvatel. Země nese jméno podle nejvyššího vrcholu vyhaslé sopky Mount Kenya, který vyčnívá bezmála 5200 metrů nad mořem. Na jejím území se nachází také úpatí nejvyšší hory Afriky, Kilimandžára. Další zajímavostí na území Keni je druhé největší sladkovodní jezero světa, Viktoriino. Jezero pojmenované po královně Viktorii je o trochu menší než Česká republika. Kenya je země nížin, vysokých hor, vulkánů i národních parků a rezervací domorodých kmenů. Většina obyvatel se hlásí ke křesťanství, asi z 10% jsou zde muslimové. Zbylých 10% jsou domorodá a ostatní náboženství. Je zde množství etnických skupin, které mluví svými jazyky. Úředním jazykem země je pak angličtina a svahilština. Území Keni je osídleno již dlouhá staletí, jak dokazují četné pozůstatky ve velké příkopové propadlině. V 8. století začaly vznikat na pobřeží první arabské osady a obchodní cesty. Od 15. století byla země pod nadvládou Portugalců, arabských imánů a poté byla pronajata Velké Británii, která ji roku 1904 vyhlásila východoafrickým protektorátem. Pod britskou nadvládou se sem začaly stěhovat Evropané a rozvíjel se obchod s čajem a kávou na úkor domorodého obyvatelstva. Nespokojenost obyvatel vyrostla až do vzpoury, kdy se Kenya roku 1962 osamostatnila a o 2 roky později byla uznána jako suverénní stát i ostatními národy. Kenya je i zemí kulturního a přírodního bohatství. Na jejím území se nachází 35 národních parků a rezervací. 2 z nich se dostaly i na seznam přírodních památek zapsaných v UNESCO. Jedním je park na úpatí hory Mount Kenya a druhým je park v okolí jezera Turkana, které leží na severu země. Na seznamu jsou umístěny i lokality s osadami etnika Mijikenda, připomínající opevněné vesnice ze 16. století, které se nacházejí v lesích při pobřeží Keni v oblasti nazvané Sacred Mijikenda Kaya Forest. Dalším místem na seznamu přírodního dědictví je jezerní systém ve Velké příkopové propadlině. Z kulturních památek nalezneme v UNESCO město Lamu, které je nejstarším a nejlépe dochovaným příkladem svahilského osídlení východního pobřeží Afriky. Na seznamu je zapsána ještě pevnost Fort Jesus z období portugalské nadvlády nedaleko Mombasy. Hlavní město Nairobi se svými 4 miliony obyvatel je možná nejmodernějším městem Afriky. Díky množství parků a míst pro odpočinek získalo město přezdívku Zelené město na slunci. Jižně od něj se rozkládá stejnojmenný park Nairobi, kde je možné vidět žirafy či lvy a na pozadí píškové budovy města. Druhým největším městem země je Mombasa s 800 tisíci obyvateli. Jde o historický klenot země. Počátky města sahají dlouho před jeho objevení evropským mořeplavcem Vasco da Gamou v roce 1498. Z Keni pochází mnoho světových atletů, zvláště běžci na dlouhé tratě a maratony, kteří vyhrávají světové závody i olympiády. Čilí, cestovní ruch, vyspělá města, krásná příroda na jedné a chudoba, nemoci či domorodé obyvatelstvo na druhé straně. To vše tvoří z Keni zemi plnou paradoxů.
0: První kroky mířily do Dubaje a potom tedy přesun do Nairobi. Tak možná hned na začátek, jaké bylo to setkání s Afrikou? Jaké to bylo přiletět na ten černý kontinent?
2: Já si pamatuju teplo. Bylo opravdu velice dusné a teplé počasí. A když jsme přijeli, tak už nás na letišti čekala naše kamarádka, naštěstí v klimatizovaném autě. A hnedka na začátek nás vzala do moc pěkné místní restaurace, odkud nás, někdo by řekl bohužel, ale já říkám, naštěstí vyhnal déšť, protože déšť zajistil to, že se lehce ochladilo a opravdu už bylo lépe. Když už jsem zmínil tu restauraci, tak musím říct, že jsme tam ochutnali zajímavé jídlo nebo takové variace jídel. Byla to veliká placka, ani si nemůžu uvědomit, z jakého těsta, a k ní bylo několik hromádek různých doplňků na ochutnání. Ty doplňky byly dělané z jídel, které se běžně v Kenii jí. Musím říct, že jsem si občas pochutnal, občas méně. Každopádně zážitek hnedka na úvod, na ten příjezd byl pěkný.
3: Já si pamatuju první zážitek už hned z letiště, kdy jsme přelétali ještě přes Ugandu. A v Ugandě jsme přesedali do druhého letadla. A tam jsme viděli to jejich letiště, které bylo mezinárodní v uvozovkách, ale když se vracím zpátky ve vzpomínkách, tak to byla taková v podstatě větší bouda, kde čekali lidé na ty spoje letecké. Každopádně my jsme tam měli asi hodinku času a bylo to velice milé tam poznat ty lidi, protože tam byla žena, která měla malé dítě, miminko, a to se na nás pořád usmívalo. Ta paní se na nás taky usmívala, sice nám vůbec asi nerozuměla, ale byla velice příjemná. A vlastně všichni kolem nás byli v takový usměvavý, v dobré náladě, v takové dobré pohodě. A to se vlastně s námi táhlo po celou tu dobu, co jsme byli v Keni. Všichni byli velice příjemní, usměvaví, úslužní. Musím říct, že jsme měli moc dobré pocity ve jakékoliv interakce s lidmi, které jsme potkali.
0: Při tom výběru cesty nebo míst, která chcete navštívit, tak proč tam zůstala zrovna Kenia? Proč jste chtěli navštívit Keniu?
2: To už asi budeme možná přeskakovat. Odpovím krátce teďkom. Bylo to z důvodu toho safari. Byla to ta nádhera, kterou jsme tam mohli vidět, opravdu toho čistého božího stvoření. Jak to byly zvířata nebo příroda. Pokud se tedy vrátím, než jsme se dostali do safari, tak jsme měli ještě možnost mít ty výlety po městě, v hlavním městě Nairobi. A ty výlety jsme využili proto, abychom opravdu poznali tu místní kulturu. Takže jsme se vydali na místní trh, kde obilocha člověk nezakopne. Byli jsme tam taková rarita a velice málo místních umělo anglicky, protože byli zvyklí na to, že tam chodili zase místní a bavili se mezi sebou svým jazykem. Ovšem, i tak jsme si byli schopni koupit hezké náušnice ručně dělané. Byli jsme si schopni koupit krásné klobouky, aby nám nepražilo slunce do hlav. A i jsme se dostali do... Trochu to vypadalo jako malé ghetto, ale byly to takové plechové budky, kde lidé měli svou živnost, někdy tam i možná trávili noc. A Eliška si tam nechala udělat krásný účes. Škoda, že se v rádiu nedá jí přenášet fotky. Ten účes trval něco přes hodinu a myslím si, že Elišku hodně bolel, protože jí ukápla i nějaká slezička. Ovšem výsledek byl moc hezký. A za dobrý peníz.
0: Jak vnímá kadeřnictví v Keni Eliška?
3: Tak já myslím, že to bylo hodně tím, že jsem na to nebyla zvyklá a neočekávala jsem to. Ten nápad přišel úplně spontánně, když jsme tam viděli, jak tam někteří na těch svých v úvozovkách kadeřnictvích věší obrázky různých účesů, které dělají, tak jsem si říkala, tyjo, to by bylo docela zajímavé si to někdy vyzkoušet, jak to asi vypadá nejlépe úplně od místních. A měla jsem v té době dlouhé vlasy, kudrnaté a říkala jsem si, že to je prostě ideální, že si to nechám teda v Africe uplést, když jsou to teda africké copánky. A tak jsem tam nakoukla do jedné z těch plechových budek a paní mě hned vítala, jo, pojďte dál, já tady prostě, co byste chtěla, já vám tady jako cokoliv to udělám. Tak jsem ukázala na jednu fotku a říkám tohle. A tak ta paní se na mě podívala, říkala dobrý, v pořádku, usadila mě do křesla a začala. No, z začátku to bylo v pořádku, z začátku to bylo dobrý a pak čím víc šla do středu mé hlavy, tak tím více to bolelo, jak to utahovala. Ale musím říct, že po celou tu dobu se snažila mě rozveselit, asi možná viděla, jak trošku trpím, ale byla taková příjemná a nakonec ten výsledek byl opravdu dobrý a vydržel poměrně dlouho v dobu. Takže já jsem, musím říct, spokojená.
0: Chodili takhle učesané i ostatní ženy, nebo to byl jenom nějaký vzorek, který tam měli vystavený, že jednou se povedlo?
3: Ano, chodili takhle i ostatní ženy. V podstatě tento účes tam mělo velké procento žen. Je pravda, že to bylo i hodně praktické, člověku se tak nepotila hlava a lépe se to umývalo a podobně. Takže byla to praktická věc, kterou tam každý nosil a přímo v tom okamžiku, kdy mě ty copánky dělala paní, tak hned vedle mě na křesle sedla druhá paní, samozřejmě jedna z místních, která si ty copánky nechávala rozpletat a zapletat si tam nové. Takže opravdu šlo vidět, že tady tohle to je běžná praxe a běžný biznis, který tam je.
0: Když už jsme zmínili náušnice a účes, tak ještě mě k tomu napadá oblečení. Měli jste možnost se podívat i na tom trhu nebo kdekoliv na oblečení africké?
2: Určitě jsme měli tu možnost, ale pořád jsme byli na začátku cesty a nechtěli jsme tolik nakupovat a tolik zatěžovat naši bagáž. A to byl asi hlavní důvod, proč jsme tam příliš nenakupovali. Teď, když se vracím zpětně v myšlenkách, tak si říkám, že tam měli opravdu pěkné věci a možná, že byla škoda, že jsme si nekoupili aspoň jeden kousek každý.
0: Můžeme popsat aspoň, když jste si nepřivezli, tak co byste si přivezli, kdybyste měli prostor?
2: Já myslím, že jejich pestrobarevné oblečení opravdu zná aspoň z povědomí z televize každý, takže byl by to určitě něco v tomto stylu pestrobarevném. Hosana!

0: jsme na trhu v Nairobi a co dalšího se tam dá vidět, zakusit?
1: Záleží, na kterém trhu budete. Samozřejmě je trh, kde jsme byli my, a tam se prodává to, co místní potřebují. Takže se tam prodává od hrnců, pánviček, přes klobouky, přes oblečení, je tam samozřejmě to kadeřnictví, jsou tam části, kde se dá koupit jídlo a další takové nutné věci pro život. Potom je samozřejmě jiný trh, na kterém jsme potom byli i další den, kde jsme se šli podívat, a ten je vyloženě udělaný už pro turisty. Tam samozřejmě člověk se setká se všemi druhy suvenýrů. Od obrazů, přes oblečení, přes teda ty šperky a přes různé vyřezávané sošky, speciálně dřevěné, žirafy, slony a takové, až po, nevím, opravdu nějaké boty a další ty suvenýry. Takže záleží opravdu, kam člověk jde, protože je možno narazit na místní trh anebo na turistický trh. A samozřejmě i ty ceny jsou absolutně jiné v obou těchto případech, protože na tom místním trhu se platí, všude se platí v místní měně, ale na tom místním trhu se opravdu platí ta cena, kterou ti ochotní jsou místní ochotní zaplatit, a potom je samozřejmě ten trh pro turisty, kde by si místní nikdy nic nekoupil, protože ty ceny jsou asi tak pětinásobně přemrštěné než obvykle. My jsme se snažili hodně se pohybovat právě na těch místních trzích, v místních samoobsluhách na jídlo a tak dále. A takže jsme si kupovali jídla podél ulice, podél silnice, kde prodávají věci. A ono je to takové zajímavé, protože v tom to Nairobi mně přijde jedna taková velikánská tržnice. Už jenom když jsme přijížděli z letadla, když jsme přiletěli a nasedli jsme do toho auta té naší kamarádky a jeli jsme do toho centra toho města, tak po cestě podél nás chodili lidé a nabízeli klobouky, zrcadla, prostě všechno možné. A ty auta jeli pomalu v koloně, protože tam byla samozřejmě jako vždycky dopravní špička v té době. A ti lidé místní to věděli, takže oni nakoukávali do těch aut a klepali na skla a snažili se upoutat pozornost, abychom si něco koupili. Když jsme se potom ptali kamarádky, jestli je to běžná praxe, tak nám říkala, že ano, a že v podstatě takto je to svým způsobem i pohodlné, protože ona, když jede z jednoho místa do druhého, tak si v podstatě po cestě všechno nakoupí. Jak jídlo, tak když potřebuje nějaký vějíř nebo opravdu klobouk nebo cokoliv jiného, tak skoro všechno se takto dá po cestě nakoupit.
0: My tady v Evropě máme obchoďáky, do kterých jde zajet autem, nakoupit. McDonaldy už takhle fungují, zastavíme, nemusíme vylézat. V Africe jsou v tomhle asi o hodně napřed tedy.
2: To určitě, tam není pochyb. Já bych jenom dodal to, že jedno z věcí, kterou si pamatuju z místních tržišť, je mango. Protože tam jsem poprvé ochutnal mango, které mi chutnalo. Opravdu člověk, když ochutná ovoce ze světa, kde se pěstuje, tak je to nesrovnatelné s tím, co se dováží. Ta sladkost a ta chuť je opravdu jedinečná. Takže pokud někdo z vás někdy pojede do zahraničí, doporučuji ochutnat místní ovoce.
0: Co jste ještě měli možnost ochutnat?
1: Určitě jsme zkoušeli jako více ovoce, banány jsme tam měli jsme právě to mango. To mango nám tolik chytnalo, že jsme se tam kupovali pravidelně. Ať už v tom Nairobi samotném, nebo když jsme potom měli možnost někde po cestě na safari, tak jsme si koupili taky. Pamatuju si, že jsme kupovali snad i jeden meloun, který jsme si koupili právě po cestě na to safari, taky chuť úplně odlišná oproti tomu, co známe z České republiky.
0: A nějaká další jídla, když už se pohybujeme v té gastronomické oblasti, tak třeba takové typické africké jídlo.
1: To typické africké jídlo jsme měli opravdu ten první den v té restauraci. Tam jsme ochutnali tu místní kuchyni. Ty další dny, kdy jsme byli na tom safari, to safari je přizpůsobeno turistům, takže tam byla i částečně evropská strava. Občas tam měli nějaké dezerty nebo nějaké omáčky nebo nějaké směsi, které byly z místních surovin, ale povětšinou to bylo opravdu připraveno pro evropskou pusu, když to tak řeknu, a tím pádem i ty chutě byly jiné, byly, nebo na těch safari ty chutě byly takové evropské, řekla bych. Nebylo to nějak přehnaně pálivé, nebo více slané, nebo kyselé, ale takové, jaké bychom asi si tak představovali v Evropě. No.
2: Já k tomu jenom můžu dodat to, že vlastně po celé cestě kolem světa, vzhledem k tomu, že pocházím z České republiky a jsme pivní národ, tak jsem se snažil opravdu na každém místě ochutnat místní pivo. A musím říct, že i v Keni si dělají vlastní pivo a

0: tam fungují a nefungují. Neměl jsem možnost řídit a možná jsem za to i vděčný. Vlastně jsme jeli s dvěma řidiči a jeden z nich byl moje kamarádka, druhý z nich byl náš průvodce po safari. A oba dva už byli tak klidní a tak vyrovnaní, co se týče místní dopravy, že bylo opravdu vidět, že tam patří a že dá se zvládnout leccos. Ale když přijede do této země obyčejný Evropan, který je zvyklý na nějaká pravidla, tak má asi hodně co dělat, aby neměl někde kolizi.
1: I ty silnice sami o sobě vypadají úplně jinak než v České republice. V tom městě byly ty silnice povětšinou asfaltové, stejně tak, jako bychom si dokázali asi představit, jak to máme tady, ale jakmile se člověk dostal mimo město, tak velice často ty silnice byly jenom udusaný prach a hlína a to jsme tam byli v období sucha, což bylo dobře. Samozřejmě v období dešťů jsme slyšeli, že se to tam natolik rozvodňuje, potom ta voda je všude, nemá se jak vsáknout do té země, že se tam velice jednoduše dá potom autem zapadnout. To jsme naštěstí nezažili. A jeli jsme jenom po těch silnicích, když bylo sucho a teplo. Každopádně zajímavostí bylo i třeba to, že kromě těch lidí, které jsme potkávali i na těch silnicích, kdy nám prodávali cokoliv bylo po ruce před okýnko, tak jsme třeba se setkali i s tím, že nám silnici zabarikádovali krávy a my museli čekat a jet opravdu 5 kilometrů v hodině, aby se nám ty krávy vyhnuly, abychom mohli projet přes to obrovské stádo. A ten pasáček nebo ten člověk, který měl ty krávy k dispozici nebo který se měl o ně starat, tak v podstatě to nějakým způsobem neřešil. Tam mají všichni času dost, takže si přece jenom můžou lidi počkat. Takže to bylo takové zajímavé momentky při tom cestování.
2: Když jste cestovali takhle po Nairobi, jaké byly nejkurioznější nabídky?
1: No, zažili jsme dokonce takovou nabídku, to nebylo ani tak k prodeji, jakože spíš zadarmo. Jeli jsme autobusem, místní dopravou a najednou vidíme, že někdo strčil hromadu nějakých lístečků prodavači lístků do toho autobusu a ten to začal rozdávat. A když jsme se na to pořádně podívali, tak jsme zjistili, že to jsou vlastně malé pozvánky do místního sboru na bohoslužby. Tak to bylo opravdu kuriozní a bylo to velice zajímavý způsob, jakým způsobem pozvat lidi do sboru. To jsme teda ještě v Česku neskoušeli.
2: Zaujala mě zmínka o času, že mají všichni čas. Říká se, že tady v Evropě máme hodinky, ale v Africe mají čas, tak funguje to tak, že na schůzku dorazí, kdy se jim zachce.
0: Z naší zkušenosti nemůžeme na to úplně relevantně odpovědět, protože jsme neměli mnoho schůzek, ale měli jsme možnost mluvit s tou mojí kamarádkou a ta opravdu popisovala, že toto se děje, že 2 hodiny není žádná míra.

0: V našem cestování po celém světě jsme skončili, nebo začali cestu v Nairobi a vy jste tam jeli, letěli kvůli přírodě. Tak pojďme do safari. Přece jenom Nairobi, národní parky, žirafy. Jaké to bylo setkání s tou africkou přírodou?
1: Měli jsme možnost vidět africkou přírodu hned ve dvou národních parcích, poznat jí. Každý park měl své specifika a každý park byl úplně jiný. A ano, jak bylo řečeno, jeli jsme tam hlavně za tou přírodou a opravdu ta příroda je tam krásná. Když jsme letěli do Afriky, tak před tím příletem do Afriky já jsem znala Afriku pouze z dvou filmů, nebo z více filmů, ale hlavně z dvou filmů, a to Lví král a Příběhlovice Elzy. To byly moje nějaké představy o tom, jak Afrika asi vypadá. Když jsme do Afriky přijeli a opravdu jsme tu Afriku viděli, musím říct, že se to svým způsobem splnilo, přesně to, co jsem očekávala od Afriky. Ať už co se týče přírody, tak co se týče zvířat. Strávili jsme v těch národních parcích zhruba 3 nebo 4 dny a navštívili jsme tedy, jak říkám, dva různé parky. Jeden byl Amboseli, který byl vlastně pod horou Kilimandžáro. Ten park byl velice placatý, rovný, člověk viděl na kilometr daleko, zda tam je tam nějaká žirafa nebo ne. Ten park byl možná naplněný hodně turisty, bylo tam spoustu zvěře, ale taky spoustu turistů s hodně foťáky. Druhý park byl zase úplně odlišný. Příroda byla zcela jiná, nebyla to placka, bylo tam ale spoustu hor, byly tam údolí, vysoké keře, stromy. Té zvěře možná nebylo tolik, nebo nešla tolik vidět z toho důvodu, že byla právě ukryta mezi těmi stromy a keři, ale krása spočívala v tom, že jsme tam v podstatě skoro nezavadili o žádné turisty, kromě v toho místa, ve kterém jsme bydleli uvnitř toho parku v té lodi. Takže to byly dva úplně odlišné světy a je zajímavé vidět, že v jednom státě člověk může zažít takové dva úplně různé zážitky, co se týče safari.
0: K tomu národnímu parku, k Nairobi a Kilimandžáru, neměli jste chuť se vyšplhat nahoru nebo aspoň podívat se tam k tomu úpatí? Přece jenom je to takový majestátní vrchol, který známe z těch pohlednic, obrázků Afriky.
2: Tak jsme oba dva horolezci a hory jsou náš koníček a když člověk vidí tu krásnou horu na pozadí toho všeho, tak opravdu v něm něco hejbe a má chuť se vydat nahoru, ale jak už jsem říkal v minulém díle, jeli jsme nalehko. Jeli jsme po teplých krajích a na takovouhle cestu jsme nebyli vybaveni. Takže museli jsme to oželet.
1: V samotné Africe, jak už bylo taky řečeno, je velice teplo, ale přesto, když jsme dojeli k tomu parku a dívali jsme se na to Kilimandžáro, tak ten kopec, ten vrchol té hory byl stále zasněžený. Takže tam bylo naprosto jasné, že to není jen tak jednoduché dostat se nahoru. Člověk musí projít několika pásmy, kde se samozřejmě ochlazuje a zároveň další věc je, že tam na to musí mít člověk speciální povolení, průvodce a ten průvodce si to nechá taky velice dobře zaplatit.
0: Tak zůstaňme tedy dole v parku u těch zvířat. Co jste tam potkali nebo která zvířata potkala vás?
2: Já se to pokusím říct trochu chronologicky. Bylo to vlastně první den, jsme přijeli už pozdě odpoledne, takže jsme měli málo času na prohlídku. Tak jsme se narychlo vydali do toho prvního parku, kde jsme viděli první zebry, jak se uháněli za sebou, jak skotačili. Byly tam vlastně malá zebrátka, nebo jak to říct, hříbátka zebry. Místní zvířata byly opravdu živá. Není to, jak si člověk představí ze zoo, kde se furt válí a ty zvířata se nudí vyloženě. Tak v tom safari tam opravdu je život. Je to tam vidět. Po zebrách jsme měli možnost vidět antilopy. Měli jsme možnost vidět hrochy. Sice na velkou vzdálenost, ale bylo vidět krásné velké stádo. Měli jsme potom možnost vidět i lvy a lvici, která nám přímo přišla před autem. A tento zážitek nám zkazil jenom jedna jiná věc, a to ta, že kolem nás bylo dalších 10-15 aut s plnýma turistů s teleskopickýma fotoaparátama, kteří se nestačili ani pořádně na tu lvici podívat a koukali na ní jenom přes hledáček toho objektivu. A ve chvíli, jak jsme tohleto zažili, tak jsme říkali našemu řidiči, že bychom chtěli něco trochu jiného, že bychom chtěli více soukromí, ty zvířata více vyhledávat a nemít je tak moc na ruce, protože na té placce, která tam byla, tak bylo opravdu všechno vidět na velkou vzdálenost. A když člověk neviděl zvíře, tak viděl hluk aut a věděl, že tam nějaké zvíře bude. Budu-li pokračovat se zvířaty, měli jsme možnost vidět i hyeny. A hyeny, které byly zrovna po snídani. Ale tím už teď si uvědomuji, skáču do dalšího dne, protože to jsme viděli druhý den ráno, kdy jsme se rozhodli vydat za Rozbřesku do parku s tím, že jsme doufali, že tam budeme samotní, protože jsme předpokládali, že většina turistů si bude chtít trošku pospat a vyjet na další dobrodružství až po snídani. My jsme se ovšem rozhodli vyjet ještě před východem slunce, bez snídaně. A bylo to opravdu dobré rozhodnutí.
1: Když jsme to našemu řidiči navrhli, nebo řekli jsme mu o tom nápadu, že bychom chtěli mít ten park tak sami pro sebe trošičku, tak nám to právě řidič navrhl, že bychom teda mohli vyrazit ráno, že tam určitě tolik lidí nebude. Říkali jsme si, že přece jenom si přistaneme, že nám to takový problém nedělá. Přistali jsme si a opravdu se to vyplatilo. Hned jak jsme přijeli do parku, tak po pár desítkách metrů jsme viděli žirafu, která byla opravdu jenom blízko, byla jak na dlani, byla opravdu kousíček, co by kamenem dohodil, jak říkáme v Česku. A za ní se tyčila právě ta majestátná hora Kilimandžáro. A byla to taková úplně pohlednicová fotka, kterou jsme si tam mohli udělat, protože jsme viděli opravdu tmavou siluetu žirafy a za ní to Kilimandžáro. Ale tím to nekončilo. Pokračovali jsme dál po cestě a když jsme projížděli jedním takovým místem, tak najednou řidič nám ukazuje na levou stranu a říká, podívejte se tam, tam je lev, je tam levice. A my jsme viděli už lva ten den předtím, ale jak říkal Tomáš, tak bylo kolem nás dalších 15 aut. Teďka jsme měli toho lva nebo tu levici sami pro sebe. Pomalu řidič přistavil auto a ta levice podél toho auta přeběhla a přeskočila nám asi možná 2-3 metry před kapotou auta a odběhla dál. To byl taky takový krásný moment. A právě pár metrů zatím jsme potkali ty hyeny, které si ještě v zubech nesly kus vlastně zebry, nesly si nohu zebry v zubech a byly celou hlavu a přední část končetin měly od krve, právě jak tu zebru si vlastně navzájem trhali a jak si ji dávali k snídani. I to bylo zajímavé pozorovat takové stvoření, které my možná máme zařazeno mezi nějaké zlé tvory nebo prostě tvory, které bychom nechtěli potkat. Ale i v tom je ta určitá krása toho koloběhu, toho života, kdy ta hyena se tím nají a zase potom to dál pokračuje, že ta hyena zemře a ta zebra vlastně sní tu trávu, kterou se ta hyena promění a tak. Prostě Pán Bůh to zařídil skvělým způsobem, všechno to mezi sebou funguje perfektním způsobem, je tam perfektní rovnováha mezi těmi zvířaty, které se navzájem požírají nebo které naopak si navzájem hrajou a to bylo opravdu zajímavé sledovat. Samozřejmě zebry, antilopy, pakoně a další taková zvířata jsme tam viděli v podstatě na každém kroku, takže po pár možná hodinách, co jsme byli v Národním parku, tak už jsme neříkali je zebra, protože to jsme tak byli na začátku, tak jsme si tak byli z toho jako nadšení, ale samozřejmě po pár hodinách člověk už zebru viděl jako furt, takže už tak zrušený z toho nebyl, ale když jsme potom zase viděli jiná zvířata, jako například právě ty hyeny, které jsou tam dost vzácné je takhle vidět a speciálně takhle je vyrušit při jídle, tak to byly zajímavé zážitky. Potom další zážitky byly z toho druhého národního parku, tak tam jsme taky zažili toho spoustu.
0: Ještě bychom mohli zmínit, co znamená přivstat si, když jste chtěli vidět ten východ slunce.
2: Teď si nejsem jistý, ale byl únor, takže slunce v tom místě vycházelo brzy. Myslím si, že jsme stávali kolem 5. hodiny. Jeli jsme ještě za tmy a viděli jsme východ slunce, což je taky obrovský zážitek, protože vidět slunce v Africe je něco neuvěřitelného. Na pozadí s tím Kilimandžárem a se stromy africkými a s ptáky, kterými létají nad vašimi hlavami, kteří jsou v tom svitu vycházejícího slunce úplně jiní než přes den, tak je to těžko popsatelné.
1: Jediné, co mě napadá jako popis, je, pokud jste viděli začátek Levýho krále, úplně úvodní možná pár prvních momentů, první minutu toho filmu, tak tam přesně začíná ten film tím, je to samozřejmě kreslený film, ale začíná to tím, jak tam stávají všechny ty zvířata a jak prolétají ti ptáci v takovém speciálním útvaru toho V, jak prolítají nad hlavou, tak přesně to se nám stalo. Nad hlavou nám prolítali ptáci v tom útvaru toho V a člověk úplně slyšel tu hudbu, která je k tomu s tím spojená. Na

0: při vašem cestování po Dubaji jste zmínili, že jste měli zajímavé setkání člověka, kterého vám Bůh poslal. Měli jste i tady setkání, možná ne s člověkem, ale s tou přírodou, takové to boží překvapení, to, kdy jste viděli, ano, Bůh pro nás připravil nějaký dárek.
1: Měli jsme těch zážitků v Africe poměrně hodně, ať už s lidmi, tak se zvířaty. Pokud se zabýváme teďka těmi zvířaty, tak si speciálně vybavuju jeden okamžik z toho druhého národního parku. Byl to okamžik, který mě se opravdu vryl do paměti. Bylo to opět ráno, možná kolem 6. hodiny, kdy jsme si vstali a šli jsme se s Tomášem modlit před tu naši lodži, ve které jsme byli ubytovaní. Když jsme se tak modlili a děkovali jsme Bohu za tu nádheru, kterou nám dal už spatřit a kterou ještě doufáme uvidíme v těch dalších zemích, tak v tu chvíli jsme opravdu byli naplněni takovým pokojem, takovou radostí z toho všeho. A když jsme se tak dívali do toho údolí, které bylo pod námi, tak jsme tam viděli jednoho buvola. A to bylo zvíře, které jsme do té doby ještě neviděli. Takže opět nové zvíře a my jsme z toho měli obrovskou radost. A tak jsme začali Bohu děkovat. A dále jsme se modlili a děkovali jsme, že nám Pán Bůh dal takové úžasné zvíře vidět. V průběhu té modlitby, což mohlo být pár minut, možná 10, 15, jsme se podívali po té modlitbě zpátky do toho údolí a tam, kde byl to zvíře jedno, tak najednou bylo obrovské stádo, možná 50, 100 kusů zvířat. A my jsme si říkali, jak Pán Bůh má takový úžasný smysl pro humor, když my se v jednu chvíli modlíme za jedno zvíře a on nám v další chvíli jich dá 50 nebo 100, abychom je viděli. Tak to bylo určitě takový moment, který si moc dobře pamatujeme.
2: Já k tomu jenom dodám, že to místo bylo napajedlo pro zvířata a my jsme měli ubytování přímo nad ním, asi tak 150-200 metrů. Byl tam pěkný výhled a vlastně i noc předtím jsme tam měli krásný zážitek se stádem, tentokrát slonů. Přišli se tam v noci napájet a místní majitelé toho ubytování nainstalovali do stromu blízko toho napajedla reflektor, takže to bylo i mírně nasvětlené. A ještě než jsme šli spát ten večer, tak jsme slyšeli to, ani nedokážu popsat ten zvuk, který vydávají sloni, ale to hlasité hřvaní těch slonů a troubení těch slonů, tak nám ani nedalo pořádně spát, protože museli jsme neustále koukat z toho okna, jak se tam hemží, protože to bylo stádo mnoho kusů slonů, které si tam hrálo, napájelo se a měli radost z toho, že mají vodu a že tam jsou spolu.
1: A nad tím vším byla tmavá obloha s neuvěřitelným velkým počtem hvězd, bez toho, aby tam byl jakýkoliv světelný ruch nebo mlha nějaká, kterou máme ve městech. Tam opravdu byla vidět jenom ta obloha a ty hvězdy a pod tím to dupání a funění a troubení slonů a ty malé sluňata, které si tam mezi sebou kočkovaly u toho napajedla. To jsou zážitky, které opravdu se člověku dobře vryjou do paměti.
0: Obrázky a zážitky v rádiu přenést neumíme, ale možná aspoň těch pár zvuků by mohlo přiblížit tu atmosféru, kterou jste tam mohli zakoušet. Kam mířily vaše další kroky v tom poznávání Afriky, Nairobi a dalších míst?
1: Ty zážitky, co jsme teď říkali, už byly z toho druhého národního parku, který se jmenuje Tsavo. A tam jsme měli těch zážitků opět více, ale kdybych měla vypíchnout ještě jeden zážitek, to byl opět zážitek velice silný, tak to bylo v okamžiku, kdy jsme už druhý den projížděli tím parkem. Ten první den, kdy jsme projížděli, tak jsme nepotkali v podstatě téměř žádné zvíře. Možná pár gazel, pár antilop, takových zeber a dalších zvířat, které už pro nás v tu chvíli byly naprosto typické a nijak nás nepřekvapovaly. Ale já jsem měla z toho takový trošku jako pocit, že jsme tam pořádně vlastně nic neviděli ten první den a byla jsem z toho zklamaná a říkala jsem, omlouvala jsem se Tomášovi, že jsem vybrala špatný park a měla jsem z toho takový trošičku pocit, že to možná jsme měli zůstat v tom prvním parku. Ale opět jsme se modlili a oddali jsme to Bohu a říkali jsme si, Pane Bože, tak i tady to je krásné, aspoň ta příroda je zase zajímavá, je jiná, více hornatá a tak dále. No a druhý den, když jsme se projížděli tím parkem, tak jsme projížděli cestičkou, která byla úplně mimo ty i vyježděné cesty. Bylo to takové, byly tam jenom takové dvě koleje a těmi jsme jeli. Potkali jsme tam spoustu zajímavých ptáků a ten náš průvodce byl velice znalý těch věcí, takže nám popisoval každého ptáka a co to je za ptáka a který je, nevím, nějaký národní a říkal nám spoustu zajímavých informací o těch zvířatech, které jsme měli kolem. A najednou jsme viděli v dálce stádo slonů. Slony už jsme předtím viděli, takže to nás tolik nepřekvapilo. Ale tady jsme měli možnost je vidět opravdu zblízka, protože když jsme viděli, jak se to stádo ubírá nějakým směrem, tak jsme pomaličku autem přijeli blíž k tomu stádu a zastavili jsme na jedné cestě. A přes tu cestu to stádo právě celé prošlo. Stádo mělo možná 20-30 kusů. První šla slonice, ta se zastavila v polovině cesty, přímo na té silnici, otočila se na nás, začala mávat ušima a my jsme se začali trošku bát, jestli nebudeme muset hodně rychle couvat. Ale potom do ní narazilo malé sluně a slunice se rozešla dál a pak přišlo celé to velikánské stádo a my jsme je mohli vidět opravdu z pár metrů a to byl taky opravdu krásný moment, krásný zážitek, kdy jsme opravdu mohli vidět ty slony v tom přirozeném prostředí, v tom, jak to Pán Bůh opravdu zamýšlel, jak jim dal tu volnost, jak jim dal tu přírodu, která k ním perfektně kontrastuje. To byl skvělý zážitek.
0: Zmiňovala jsi, že jste měli ještě další takové boží překvapení, boží zážitky. Můžeme se na ně podívat, jak tam Bůh jednal?
1: Myslím si, že jeden z takových úžasných božích zážitků bylo i to, jakýho jsme měli průvodce. Zajistila nám ho kamarádka od Tomáše, ta, která nás tam i ubytovala. Dala nám tip a domluvila nám tohoto průvodce. A ten čas, který jsme trávili s tím průvodcem, což byly ty 3 dny, byl intenzivní nejen po těch zážitcích, co se týče toho, jak jsme viděli tu přírodu a ty zvířata, ale tím, že jsme trávili poměrně hodně času s tímto člověkem, tak jsme se dostali na různá témata. A jedno z těch témat byla právě i víra, protože to je samozřejmě něco, co naše životy naplňuje a co je hlavním nějakým smyslem našeho života. A tak jsme s ním začali sdílet to, co vlastně víra pro nás znamená. A najednou jsme si uvědomili, že nám ten průvodce říká, že to je hrozně zajímavé, že on sice jako je věřící, ale že vlastně jako to úplně tak jako nemá s tím Bohem a že by ho to vlastně zajímalo a začal se opravdu zajímat o Boha. Měli jsme možnost aspoň pár věcí mu říct, dali jsme mu nějaké tipy na křesťanskou hudbu, kterou on rád poslouchal v autě a podobně, takže jsme měli možnost s ním se bavit o Kristu a o tom, co to pro nás znamená a že opravdu Bůh je pro nás v našem životě vším. A tak to byl takový skvělý moment, kdy jsme mohli i kromě toho, že jsme přijímali od Boha tolik krásy, tak jsme mohli i něco malinko dávat a zasévat snad do toho srdce i toho člověka. Od té doby samozřejmě už s ním nemáme žádný kontakt a nevíme, jestli to zrníčko a to semínko někde vyklíčilo nebo ne, ale věřím tomu, že Pán Bůh nám ho prostě do cesty poslal, abychom i my měli možnost něco zasít do něj.
0: Vrátili jste se z Nairobi nebo z Národního parku, zakusili jste tu živou Afriku, ta živá stáda, to, co tady asi u nás nemáme. Máte ještě něco, co si odvážíte z Afriky?
2: Já bych to pojal jako doporučení a zejména doporučení pro čerstvé manželské páry, kteří se nevydali na svatební cestu a něco plánují. Protože zážitek v Africe je opravdu romantický. Romantická příroda, romantické prostředí a i to ubytování, které tam dostanete, vám všechno nádherně dokreslí. Báječně se o vás starají, uklízí kolem vás, vaří vám, nosí vám zavazadla, pečují o vás, dávají vám vlhčené ručníky, abyste si utřeli pod z čela a ty, nevím jak to psát, rezorty nebo místa, kde je to ubytování, jsou nádherně vybudovaná. Takže pokud je našetříte peníze, tak doporučujeme Afriku.
0: Uzavíráme tedy další část z toho vašeho putování kolem světa. A kam mířili další, kam se vypravíme příště?
1: Tak příště se vypravíme znovu přes Dubaj až do Indie, kde jsme strávili téměř 2 až 3 týdny a to bude zážitek.
0: Dubaj už jsme zmínili v minulém cestování, tak tam opravdu jenom přeletíme a na další pokračování cesty kolem světa s manželi Vachutkovými se můžete těšit opět za týden v pořadu Za obzor. Od mikrofonu se s vámi loučí i Pavel Kolt.

jsem, hlas můj Bohu zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce vzpínal.

Milí přátelé a posluchači Rádia 7, přeju vám všem krásné páteční dopoledne. Máme 11 hodin a moderátorskou štafetu převzala Aneta Lofítková. Doufám, že máte pohodový den a věřím, že i následující hodiny, které jsou před námi, vám ho ještě více zpestří. Čeká nás další dávka hudby a pořadů, tak se pojďme podívat, které to jsou.

Marie Macáková má za sebou těžkou operaci a dlouhou rehabilitaci. Přesto ale říká, že je vděčná, protože se to všechno stalo až poté, co už znala Ježíše a jeho lásku. Proč je to pro ní tak důležité, poví v relaci Život víry. Nalaďte si ve 11:15. Ve čtení na pokračování dnes naposledy otevřeme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky. Překlad Nového zákona byl dokončen, zároveň ale Gary utrpěl velkou ztrátu. Jak se s ní vyrovná? Poslouchejte ve 12 hodin 15 minut. Jaké místo má ve vztahu mezi rodičem a dítětem chvála a jak dítě správně pozbuzovat? Připomeňte si po 13. hodině druhým dílem ze série Efektivní rodičovství, kterou před lety připravila Petra Eliášová. Její tehdejší host Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči vám nabídne osvědčené pohledy na výchovu, které fungují i dnes. A od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily a až do 3 hodin hrajeme písničky na přání. Tohle vše se na vás těší a teď už k vám letí kapela Rent Collective.

0: Mít s Kristem osobní vztah, to předznamená všechno ostatní a přesně o tom bude vyprávět paní Marie v následujícím pořadu. Také její vyprávění jsme pro vás v čase letních měsíců vytáhli z archivu.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Mé jméno je Marie Macáková, žiju v Opavě a chtěla bych říct své svědectví, jak jsem poznala Pána Ježíše Krista. Protože jsem pracovala ve školství, kde se v době totality nesmělo mluvit o Pánu Ježíši, tak jsem ho neznala, rodiče mě k tomu nevedli, takže jsem ani ho nehledala. Ale po revoluci přišla situace a byla velká změna, že se mohlo mluvit o Pánu Ježíši, mohlo se dělat různé přednášky. A tak mi jednou potkal nějaký mladý muž, který mi dal do ruky pozvánku na evangelizační shromáždění. A já jsem si řekla, že by mě to zajímalo. Tak jsem tam přišla, bylo to v roce 1992, a byla to evangelizace, kdy anglický kazatel a misionář nám přednášel, jak působil v Africe a v Indii a v Československu nebyl poprvé. Náš kazatel byl tehdy David Javornický a ten právě toho misionáře uváděl. Potom po přednášce nás vybídl, kdo by měl zájem ještě se dovědět víc o Boží zprávě, takže může zůstat a že můžeme ještě více hovořit. Tak jsem zůstala a potom jsem ještě byla pozvána do církve, kterou právě vedl, že v neděli je tam shromáždění. Tak jsem si řekla, že tam teda půjdu, protože mě to zajímalo. A byla jsem velice nadšena tím svědectvím a taky písněmi, které zpívala manželka toho našeho kazatele. V neděli jsem přišla, nikoho jsem tam neznala, akorát toho kazatele, a byl tam i ten přednášející misionář Andersen. Já jsem si sedla do první řady a teď oni řekli, že budou zpívat píseň a já, protože jsem to tam neznala, tak jsem neměla zpěvník. A velice mě dojalo, když právě on mi ten zpěvník rychle dal do ruky a mohla jsem zpívat s nimi. Byla to tehdy píseň Pán Bůh je láska, která doteďka je v mém srdci velice tak oblíbená. No a pak jsem začala navštěvovat shromáždění i biblické hodiny a čas plynul a já jsem pracovala ještě stále ve školce v normální, kde se stále ještě o Bohu nehovořilo, ale dostala jsem nabídku, když se tady utvářela nová křesťanská mateřská škola, že tam chyběla jedna síla, jestli bych tam nenastoupila. Tak jsem měla velké dilema, protože jsem byla 20 let v určitém kolektivu a teď vedle mě stála moje kolegyně, která čekala na to, co já řeknu, a v telefonu čekala druhá paní ředitelka, která zase taky čekala, co já řeknu. Ale bylo to silnější. Řekla jsem tedy, že to beru, a nastoupila jsem jako, to ještě ta školka nebyla v provozu až od září, protože se tam ještě muselo mnoho změnit a připravit všechno, co je třeba k tomu. No tak to bylo velké rozčarování, ale protože jsem byla ještě takový mladý křesťan, tak jsem se necítila na to, abych učila jako už děti, jako o té víře. A protože ta školka dojížděli ještě tam ročníky dětí, které tam chodili předtím, A než šli do školy, tak tam to jedno oddělení ještě bylo, takže jsem tam v tom oddělení pracovala. A viděla jsem v těch jiných odděleních, jak se pracuje s dětmi, když má člověk v sobě víru a může to těm dětem předávat. Je to vlastně nejkrásnější, co může být, protože už od mládí ty děti nejvíc vnímají tu Boží lásku. Je to láska a lásku všichni potřebujeme a nejvíc taky ty děti. Takže jsme nastoupili v září, teda jsme otevřeli třídy a já jsem ale měla velké obavy a měla jsem také i zdravotní problémy, takže jsem se moc necítila. Začalo mi hučet v uchu a musela jsem navštívit lékaře, protože práce mě hodně unavovala, protože hluk dětí a šumění v uchu to nějak nejde dohromady, takže lékař mě nechal vyšetřit a po zjištění jako vyšetřením CT byla určena diagnoza, že je to nádor na sluchovém nervu a že je třeba operace. Tak jsem začala slibně, ale za 2 měsíce vlastně jsem skončila, protože jsem měla termín na leden 93 tu operaci na neurochirurgickém oddělení v Ostravě a čekal mě velký boj. Ale protože jsem byla už s těmi lidmi ve sboru, kteří mě utěšovali a říkali, už máš Pána Ježíše, tak se neboj, všechno dobře dopadne. Tak jsem to tak cítila a řekla jsem, Pane Ježíši, dávám se do tvých rukou a operace bude dílo lékařů. A jestli se to podaří, tak budu vděčná a celý život další ti budu děkovat a vděčit za to, že jsem mohla ještě žít, protože mám děti a těším se na vnoučata. Takže jsem se chystala na ten rok, na tu operaci. Ve shromáždění byli milí lidé, kteří mě podrželi a modlili jsme se. Také jsem ještě před operací byla i pokřtěna, což mě utvrdilo v tom, že je Pán Ježíš se mnou a že se nemám bát, že to všechno dopadne podle jeho vůle. Tak operace proběhla, bylo to těžké a když jsem se probudila, tak jsem říkala, Pane Bože, já žiju. Tak to bylo tak silný okamžik, že všechny ostatní problémy nějak šly stranou a říkám, já to všechno

prožila a tak jsem si uvědomila, že ta zkouška velká přišla až, když jsem toho Pána Ježíše hledala a našla. Že kdyby to bylo předtím, tak nevím, jak by se k tomu postavila. Ale víme, že Pán Ježíš nám neslibuje lehký život, že nám přináší zkoušky, ale z těch zkoušek nám přináší taky východisko. A to je naše naděje, protože život bez zkoušek není život. To by nebylo ani dobré, protože když prožíváme problémy a snažíme se je řešit, tak máme radost, když je vyřešíme ve své spokojenosti nebo s Boží pomocí ku prospěchu věcí. A tak se dál začal odvíjet můj život po operaci. Byla to dlouhá cesta, protože přišla rehabilitace a rok nemocenské znamenal, že se asi do práce už nevrátím. Bylo to v té době dost těžké, protože jsem měla teprve 45 let, takže do důchodu jsem měla ještě daleko, ale žila jsem, měla jsem Pána Ježíše a ostatní přijde. Rehabilitace přešly, uzdravovala jsem se, i když při operaci jsem měla vlastně hlavu úplně vyholenou, takže mě nikdo nepoznával. Naštěstí byla zima, nosila jsem čepici, potom už vlasy dorostly a taky tvář byla trochu strnulá, ale všechno se dalo rozcvičit. A teď jsem byla před rozhodnutím nebo před takovou situací, která nastala, že po roce nemocenské se jde před komisi, jestli se vrátit do práce, anebo jestli vám dají invalidní důchod. A tak opět jsem si říkala, jak to já tam přebudu, protože na to jsem nebyla vůbec připravena. Ale říkala jsem si, zdraví je přednější, a protože po operaci zůstaly určité následky, které mi nedovolovaly, abych se opravdu věnovala plně své práci a měla zodpovědnost za děti, které by mi byly svěřeny. Takže to dopadlo i tak u komise, kdy jsem řekla, že mám problémy takového rázu, že si netroufám té práci pokračovat. Komise uznala situaci a dostala jsem invalidní důchod. A teď jsem zůstala doma a říkám, ale co teď? Když jsem se podívala z okna a viděla jsem, jak jdou děti třeba na procházku, tak se mi srdce sevřelo. Ale řekla jsem si, musím hledat jiné cestičky. A protože jsem byla zvyklá pracovat s dětmi, s lidmi, s rodiči a stále komunikovat, tak jsem si říkala, že něco musím začít. A tak jsem začala přes charitu, protože tam se setkávají lidé s různými problémy a s různými postiženími. A tak jsem se tam cítila celkem dobře. Mohli jsme si povídat, mohla jsem tam dělat ruční práce a taky jsem byla mezi lidmi, že? Život šel dál. Chodila jsem do shromáždění, protože jsem byla pokřtěna, tak jsem byla uznána jako pravoplatná členka církve, ale doma to nebylo růžové, protože manžel je nevěřící, tak to bylo těžké, ale vždycky mi jenom jedna sestra řekla, buď ráda, že ti nebrání. Tak jsem mohla v neděli do shromáždění ve čtvrtek na biblickou. A opravdu mi nebránil, abych pokračovala v cestě za Pánem Ježíšem. A tak šel čas.

0: děti dospívaly, syn se oženil, dcera se vdala, takže mám vnoučata a rodinu, kterou mám ve sboru, tak to bych nevyměnila. To je moje velká opora a velká, velká síla. Takže jsem ráda, že jsem poznala Pána Ježíše a že jsem mu mohla odevzdat svůj život. A šel čas a loni se stalo to, že manžel nečekaně odešel, ale protože jsem chtěla udělat pro něho to nejlepší, tak jsem udělala pohřeb křesťanský, kde náš kazatel měl slovo a bylo to moc pěkné. Je pohřben ve svém rodném městečku a já na něho vzpomínám s láskou, i když to bylo někdy těžké. A tak učím se žít bez muže, ale protože mám svůj sbor, máme skupinku, máme ženy a děláme různé akce, tak se necítím osamocena a cítím se opravdu dobře ve sboru a jsem vděčná za svoji boží rodinu a když můžu, tak to řeknu i nakazatelně, jak jsem vděčná a jak jsem ráda, že mohu věřit Pána Ježíše, který za mě zemřel, za mé hříchy a že i ty hříchy byly. Takže děkuji za tu situaci, jaká je. Zdravotně jsem na tom celkem dobře a snažím se, jak můžu. Nejraději pletu papučky pro miminka, které mi dělají radost, když je můžu rozdávat na různé směry. Takže takový je můj život.
1: Když jste šla tenkrát poprvé do sboru, bylo to proto, že vás to zajímalo? Proč jste přišla pak znovu?
0: No, protože mě to zajímalo a protože sama jsem rodinu neměla, nebo jsem nevyrůstala v rodině, tak jsem po té rodině velice toužila a tam se mi nalezla, protože všichni jsme si sestry a bratři a opravdu tam se cítím nejlíp. Mám rodinu, mám syna i dceru, ale bohužel nejsou věřící, takže Pán Ježíš má různé cesty, tak doufám, že i pro ně je nějaká cesta.
1: Nedlouho potom, co jste se rozhodla, že budete patřit Bohu, že budete součástí církve, tak přišla ta velká zkouška v podobě nemoci. Nebylo to pro vás překvapení? Neříkala jste si, proč to Bůh dopouští zrovna v době, kdy jste ho našla?
0: No právě, že jsem si říkala, díky Bože, že jsem tě našla, protože teď vím, že ten problém není na mě, ale že to je ve tvých rukou, že to je Boží milost, jak to dopadne. Takže pochybnosti byly, ale opravdu jsem byla ráda, že jsem toho Boha měla a že jsem mohla věřit tomu, že je to v jeho rukách, protože v nemocnici jsem viděla další případy nešťastných žen po operaci páteře anebo hlavy a ty měly zoufalé myšlenky a zoufalé volání, jak budou dál žít. A já jsem měla někdy touhu jim říct o tom, o Pánu Ježíši, že se teď nebojím, i když budou situace těžké, ale s Pánem Ježíšem se dá všechno překonat. A tak to bylo a tak to je. A za to jsem vděčná. Je to 26 let.
1: Kdyby se vás někdo zeptal, jaký je Bůh, jak ho znáte, co byste mu řekla?
0: No, Bůh je milostivý. Bůh je láska a lásku všichni potřebujeme a toužíme po ní. A někdy to hodně vyspíváváme právě v písních, které texty jsou tak opravdu takové modlitby o Pánu Ježíši a o jeho lásce.

Máte-li stejně jako paní Marie touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu nebo svědectví o boží dobrotě, trpělivosti a lásce, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes naše sociální sítě a my váš příběh rádi pošleme dál.

Na chvíli odbočíme od hudby a koukneme do kalendáře. Pokud jste to ještě nezaregistrovali, tak dnes slaví svátek hned dvě jména, Libuše a Amálie. Někteří naši jazykovědci se domnívají, že obě jména jsou totožná. Podle takových prý tato jména říkají, že jejich nositelka je milá bytost. U nás každý dobře ví, že jméno Libuše nesla bájná kněžna a tak je zřejmé, že má slovanský původ. Vychází ze základu ljub, tedy milý. Stejně tak i Amálie má za svůj základ slovo amare, což znamená milovat. Aby vše nebylo tak jednoduché, lze Amálii přeložit i jako pracovitá, to v případě, že bychom připustili, že původ jména je germánský. Nejlépe asi uděláme, když zohledíme obě varianty a řekneme, že jak Libuše, tak i Amálie jsou dle jména ženy milé a pracovité.

Další chvála je od kapely Mercy Me a její hlavní myšlenkou je, že i když Bůh neudělá to, v co já doufám, tak stále se mu vyplatí věřit.

Přesunuli jsme se do poloviny dne. V pátek 10. července ladíte Rádio 7 a vysíláním vás provází Aneta Lofítková. 12. hodina je tradičně prostor pro modlitbu, tak vás k ní zvu. Pane Ježíši, děkuji ti za dar tohoto dne, děkuji ti za dar modlitby, že před tebou můžeme přicházet kdykoliv a odkudkoliv. Modlitba má velkou moc, má moc uzdravit, povzbudit, obrátit těžkosti v radost a může dát do srdce pokoj. A za ten tě prosím, abys zahrnul pokojem všechny, kteří třeba něco těžkého teď prožívají, cítí se třeba sami. Díky ale za to, že sami být nemusíme, že si to můžeme uvědomit, že jsi tady ty, který je tady pro nás neustále, non-stop, chce nám být na blízku, soucítit s námi a držet nás. A tak jsem ti vděčná, Pane, že tě mám, protože nevím, kde bych byla, kdybych tebe neměla, tebe neznala a tebe nepřijala do svého srdce. Tak se modlíme v tuhle chvíli za lidi, kteří třeba tápou na tomto světě, tak aby nalezli útočiště u tvých nohou, ve tvé náručí a společně jsme mohli tak sdílet dobrou zprávu o tobě a radovat se ze života s tebou, protože na tom skutečně záleží. Díky za vše, co pro mě, Pane, děláš a co jsi udělal. Chválím tě v dnešní den. Amen.

0: Čtení na pokračování z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky se chýlí ke svému závěru. Přes mnohé překážky se podařilo po více než 20 letech dokončit překlad nového zákona do magarštiny a vytisknout ho. Barbařin zdravotní stav se opět zhoršil. Vraceli se zpět do USA, protože Barbara chtěla být na blízku matce, upoutané na lůžko. Vnitřní utrpení, které Barbara prožívala, způsobilo, že se rozhodla svůj život ukončit. Pro Garyho to byla velká rána. Sebevražda? Proč? V hlavě měl mnoho otázek a v srdci velkou bolest, než přišlo utišení.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 44. Sen. Asi 100 hodin po Barbařině smrti jsem prožíval naprostá muka. Zpěv na Barbařině pohřbu tu nejostřejší bolest zmírnil, a když se za nás příští den v kostele přátelé modlili, ulevilo se mi ještě o trochu víc. Počáteční příval slz na chvíli ustal, ale ta obrovská tíha v mém srdci nezmizela. O 3 týdny později, když mi přátelé přáli šťastné a veselé, to bylo ještě horší. Vím, že to mysleli dobře, ale copak jsem mohl být šťastný a veselý. Po Vánocích nás Ben a Polet Bůsovi pozvali na lyže do Nového Mexika. Byli jsme za to velmi vděční. Hory a sněhem obtěžkané stromy byly nádherné a představovaly naprostý kontrast k Dallasu. Lyžovali jsme a sáňkovali a oddávali se zimním radovánkám z Bůtovic s rodinou. 31. prosince jsme se s Michaelem vydali na dlouhou cestu autem zpět. Dnes bychom slavili 26. výročí svatby a já se děsil, že mě přepadne stejný smutek a osamělost jako o Vánocích. Když jsme projížděli kolem rozlehlých pastvin západního Texasu, začal se mi vybavovat sen, který se mi toho rána zdál. Poprvé za poslední měsíc jsem si vybavil, co se mi zdálo. Zdálo se mi, že stojím s Barbarou před oltářem malého kostelíku. Jak jsem nad tím pořád uvažoval, začaly se mi postupně vybavovat další věci. Bůh mi připomínal. Dnes je to 26 let, kdy ti Barbařin otec svěřil svou dceru. Vzal si ji, abys o ní pečoval, utěšoval ji a miloval ji. Nyní už je ale u mě. Teď se o ní starám já. Utěšuji ji a dávám jí všechnu lásku, kterou potřebuje. Barbara byla dar od nebeského otce, její otec mi ji předal na místě, kde je Bohu vzdávána chvála. Kdyby ji její otec nenechal dobrovolně jít, utekli bychom a neobdržel by žádné požehnání. Teď byla řada na mě. Poselství znělo jasně. Musel jsem ji odevzdat zpět jejímu nebeskému otci. Bylo to na den přesně 4 týdny, co mě Barbara opustila. Poté, co ke mně Bůh skrze tento sen promluvil, jsem byl schopen mu ji dobrovolně odevzdat. Ve své mysli jsem to už udělal, ale mé srdce se jí pevně drželo. Byly před námi poslední hodiny roku 1991 a Bůh chtěl, abych tento rok uzavřel i po emocionální stránce. Stejně jako se rozhodl Barbařin otec, rozhodl jsem se teď i já. Mohl jsem ošálit sám sebe a předstírat, že je stále má, ale neudělal jsem to. Bůh mě o to požádal a já jsem mu vyhověl. Poté, co jsem ji odevzdal otci, zjistil jsem, že pomalu začal vyplňovat tu propastnou prázdnotu, která po Barbaře zůstala. Bylo to poprvé od doby, kdy zemřela, co jsem se z ní mohl ve svém srdci radovat. Všechno moje úsilí nestačilo na to, abych jí poskytl bezpečí, teď však byla v bezpečí u svého otce na věky. A tak jsem mohl prožívat radost. Lidé z celého světa se za mě modlili. Bůh je vyslyšel a udělal to v pravou chvíli. Učitelka z naší nedělní školy mi řekla, čas rány nikdy nezahojí, ale Bůh ano, až bude chtít. Její laskavá rada se právě stala skutečností. Než přišla neděle, vrátilo se mé srdce k normálu a opět jsem mohl začít zpívat všechny písně, které při bohoslužbě zněly. Zdálo se, že ta neskutečná prázdnota je něčím vyplněna. Rána jakoby se zahojila. Brzy jsem přišel na to, že to je teprve začátek. Den po dni, měsíc po měsíci pokračoval Bůh v léčebném procesu a čím dál tím víc vyplňoval tu prázdnotu sebou samým. Zanedlouho jsem jel s Michaelem zpátky do Malajzie, aby nastoupil do posledního ročníku střední školy a pak jsem pokračoval do Nepálu. Tentokrát jsem však do zámoří necestoval zdrcený a slabý, vracel jsem se dostatečně silný a s radostí. Koho by napadlo, že k takové změně může dojít tak brzy? Mohl jsem jen opakovat, Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Žalm 126,

Byl jsem rozhodnutý, že i během této tvrdé zkoušky budu Bohu děkovat za každé požehnání, kterého se mi od něj dostane. Od té chvíle jsem odmítal soustředit se na to, o co jsem přišel. Ani jsem si neuvědomoval, že když Bohu děkuji za to, co mám, připravuji cestu pro jeho požehnání. Král David o tom píše: Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Žalm 50, 23. S úžasem jsem zjistil, že nejenže jdu Boží cestou, on moje díky dokonce vnímal jako oslavu jeho jména. Čas smutku a truchlení přišel znovu. V květnu zněl v Kátmandu nářek celých 10 dní. Neplakal jsem už kvůli Barbaře, plakal jsem nad sebou a svou samotou. Moje reakce na tento sen ze mě sněla zodpovědnost za Barbaru. Ale teď jsem opravdu porozuměl, kdo na ní dával pozor. Bezedná díra v mém srdci se týden po týdnu zacelovala jeho láskou, kterou mě zahrnoval. Kdybych se ji pokoušel uzamknout ve svém srdci, klamal bych sám sebe a odepřel tak Bohu možnost obnovit ve mně jeho přítomnost a lásku. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo budiš požehnáno. Job 1:21. Kapitola 45. Oběť. Sebevražda je téma, kterému se v naší kultuře často vyhýbáme. Tato kapitola poskytuje vhled do rodinných vztahů a zázemí a ukazuje na stres, kterému jsme v Nepálu neustále čelili a který přispěl k Barbařině emocionálnímu zhroucení a následně sebevraždě. Modlím se, aby něco z toho mohlo pomoci druhým, kteří se se sebevraždou setkali. Barbara Shepherd, 5.11.1942 až 3.12.1991. Barbařiní rodiče vyrůstali během hospodářské krize poblíž Seliny v Kansasu. Její otec Hamilton byl nejstarší ze 6 dětí. Aby pomohl rodině, která se bez otce potýkala s problémy, odešel ze školy ve 14 letech. Jako teenager vynikal v boxu a vyhrál šampionát. Na cestování ale neměl peníze, a tak přišel o příležitost soutěžit o titul národního šampiona USA v boxu.

Byla Maj Maloniová, veselá, milá, rozvedená dáma. Byla to přitažlivá jižanská kráska, která se těšila ze společenského života na vysoké úrovni. Ve 40 letech se ale rozhodla přijmout Ježíše jako pána svého života, kvůli čemuž se s ní její manžel rozvedl. Protože Maj neměla děti ani jiné závazky, nadšeně investovala svou energii a schopnosti, aby pomohla druhým. Hem a Lucille byli šetrní a pracovití. Barbara byla jejich jediné dítě a byla velice bystrá a hudebně velmi nadaná. Mimo jiné už v 5 letech hrála na piano v místním rozhlasu. Když jí bylo 8, pozvala ji Maj Maloniová na biblickou lekci u ní na dvorku a zde Barbara odevzdala své srdce pánu. Během dalších let nepropásla Maj žádnou příležitost, aby Barbaru zapojila do nesčetných církevních aktivit mládeže v celém San Diegu. Na střední škole byla Barbara zapojená do spousty aktivit, včetně kapely, kde hrála na saxofon. Když Maj viděla, že jí svět táhne čím dál víc, povzbuzovala ji, aby brzy odmaturovala. Barbara tedy v 16 letech nastoupila na Simpson Bible College, kde excelovala ve všech předmětech. Mimo to, že byla královnou školního plesu, odmaturovala mezi nejlepšími.

po celý čas cítila, že jí Bůh volá do služby v misii a křesťanská a misionářská aliance ji přijala jako učitelku v zámoří. Když studovala pátý rok pedagogiku na státní univerzitě v San Diego, opět byla mezi nejlepšími v ročníku. Těsně před koncem studií potkala mě. Bylo to na biblické skupince, kterou organizovala baptistická církev na College Avenue. O 5 měsíců dříve jsem díky boží milosti a jeho slitování, já, který byl dříve rouhač, hříšník a boží nepřítel, uvěřil a rozhodl se následovat Ježíše. Bylo neskutečné, že někdo jako ona by se zajímal o mě, obyčejného kluka, v té době mladšího důstojníka námořnictva Spojených států. Ať už se jednalo o hru na klavír nebo varhany, vedení nedělní besídky nebo pěveckého sboru, Barbara excelovala ve všem. Říkala o sobě, že je prostě přehnaně ambiciózní. Ostatní, kteří byli chytřejší, předčila tím, že pracovala usilovněji a studovala více. Vždycky cítila velkou zodpovědnost za svůj život, který musí být hoden Božího království, a žádnému požadavku neuměla říct ne. Dopadlo to tak, že si toho brala na starost příliš. 10 měsíců po svatbě skolabovala na schodech a začala naříkat. Stala se učitelkou roku na škole, kde pracovala, stejně jako byla nejlepší ve všem ostatním. Byla vyčerpaná z toho, jak se snažila splnit veškeré nároky, které na sebe kladla. Zdálo se, že je pro ní přirozené ochotně se obětovat pro druhé. Když jsem se chtěl pár měsíců po svatbě přidat k Wyclefovým překladatelům, byla poněkud překvapená. Po prvním lingvistickém kurzu, který jsme absolvovali a kde opět excelovala, jsme se roku 1967 stali členy. Když jsme byli v Nepálu, šlo jí to s jazyky velmi dobře, i když měla stále obavy, že by to mohlo být lepší. Když se nám narodila Adina, nemohla se Barbara naplno věnovat práci na jazyce Magar tak jako dříve. Proto jsme se rozhodli, že převezme zdravotnickou pomoc ve vesnici, kterou jsem zajišťoval já, a já jsem se měl více soustředit na analýzu jazyka. Díky porozumění a péči, kterou do práce vkládala, byla její práce s nemocnými velmi efektivní. Zápornou stránkou bylo, že se cítila přehnaně zodpovědná, když někdo vážně onemocněl. V těch dnech jsme střídavě bydleli v Kátmandu a Araghale. Když děti dosáhly školního věku, učila je během našeho pobytu ve vesnici Barbara. Během následujících let jí dělalo velké starosti, pokud se děti během výuky

Kátmandu nezařadili mezi nejlepší ve třídě. S koncem každého školního roku byla čím dál tím víc ve stresu. Když pak Adina ve čtvrté třídě dostávala z angličtiny průměrné známky, byla zdrcená. Adina určitě propadne a bude to její chyba. Připomněl jsem jí, že Adina mluví plynule magarsky, nepálsky a anglicky. Moje zhodnocení Adininých jazykových dovedností jí ale nepřineslo žádnou útěchu. Co je to za matku, když její dítě ve čtvrté třídě propadne? Proslýchalo se, že v těch dnech napadne čínská armáda po cestě do Indie bez varování Nepál a přes noc ho obsadí. K tomu se přidal neustálý stres z toho, že naši nepálští křesťanští přátelé byli napadáni, biti a vězněni. Také naše dopisy procházely cenzurou a byly často zadržovány a kontrolovány agenty státní kontroly. Roku 1976 náš projekt zastavili a my jsme museli Nepál opustit. O 6 měsíců později jsme se ale vrátili, abychom mohli pokračovat v práci s magarským lidem. Po celou dobu nás ale nahlodával strach, že naši překladatelskou činnost odhalí a my budeme ze země vyhnáni na dobro. Tyto a další stresy vyústily v systémové přetížení a koncem roku 1982 Barbara prodělala psychotickou příhodu. Když jsme se vraceli do vesnice a byli na začátku prudkého stoupání v horách, potkali jsme jednoho vesničana, který poslouchal malý tranzistorák. Barbara se ke mně otočila, šibalsky se usmála a zeptala se, jestli jsem ty zprávy slyšel. Neslyšel. A tak mě uvedla do obrazu. Policie vyslala jednotku, aby zadrželi Sheffordy za šíření křesťanství. Vysvětlil jsem jí, že to nemůže být pravda. Policie nevysílá v rádiu informace o tom, že chce někoho zatknout. Myslel jsem, že se prostě přeslechla, nedošlo mi, že se jedná o psychotickou příhodu. Později mi náš přítel David, který pracoval v Nepálu, vysvětlil, jak se to mohlo stát. Nadměrný stres a neustálý strach vyčerpali neurotransmitery v mozku. U některých jedinců to může způsobit i neodpuštění nebo potlačovaný vztek, který ho často doprovází. Pokud hladina neurotransmiterů klesne příliš, myšlenky ze správných drah vykolejí. Je to stejné jako telefonní linky v Nepálu, když je telefonní drát špatně připojený nebo se izolace odloupne. Pak to přeskočí na vedlejší linku a vyslyšíte cizí hovor. Pokud je v někom hluboko usazena obava, pak neustálé přehrávání takové obavy může být jako kola, která v bahně vytvoří koleje. Když pak kolem jede nějaké auto, zapadne do těch kolejí a nějakou dobu se z nich nemůže dostat. Strach, že nás místní představitelé vyhostí, se hluboce zakořenil v její mysli. Pokud pak hladina neurotransmiterů nebyla v rovnováze, její myšlenky se chaoticky propojily. Naštěstí to ale netrvalo dlouho. Obvykle jí stačilo pořádně se vyspat a další den bylo vše zase v pořádku až na to, že tento hrůzný zážitek se stal součástí jejich vzpomínek. Po jedné takové příhodě se něco nedefinovatelného změnilo. Dalo by se říct, že to vypadalo, jako by ji postihla mini mrtvice. Nikdo se mi o tom nikdy nezmínil, ale všiml jsem si toho. Ačkoliv se velmi snažila, její úsměv už nikdy nebyl tak zářivý. Stejně tak neutuchající energii a srdečný smích, jako by někdo přidusil. Pak začala propadat depresím. Nejprve se zdálo, že deprese potrvá den nebo dva a pak bude zase fungovat jako dřív. Její stavy se opakovaly, ale většinu času na tom byla dobře. Dříve jsem to nechápal a prostě jsem předpokládal, že má jen špatný den nebo špatný týden. Barbara velmi soucítila s druhými.
Když je něco tížilo, tak za nimi často docházela dlouhé vzdálenosti, aby je utěšila, modlila se za ně, nebo jim nějak pomohla. Mohli jste se spolehnout, že vám bude naslouchat a že se jí můžete vyplakat na rameni. I když naslouchala bolestem druhých, často nebyla schopna se o své vlastní břímě podělit ani se mnou. A když jsem pak někdy požádal přátele, aby se za ní modlili, hrozně se na mě rozlobila, že jim říkám rodinná tajemství. Její vlastní matka propadla také depresím a nakonec byla 7 let upoutána na lůžko. Lucille obvykle odmítala rady lékařů i pomoc rodinných příslušníků. Trvala na tom, že pomoc nepotřebuje. Byla v naprostém pořádku. Když jsme v Nepálu dokončovali poslední část magarského nového zákona, platili jsme horentní sumy za telefon, jen aby mohla Barbara volat domů. Matka se jí pokaždé ptala, kdy se vrátíme domů. Když jí došlo, že se ještě několik let nevrátíme, zvolila jinou taktiku. Během dalších hovorů přerušovala svůj slabý hlásek chraplavým kašlem, což znělo, jako by měla smrt na jazyku. Nejprve nás to vyděsilo. Volali jsme tedy Adině a ptali se, jak se babičce daří. Adina nám ale potvrdila, že kdykoliv s babičkou mluví, zní to naprosto normálně. Začalo nám být jasné, že se snaží nás zmanipulovat, abychom se vrátili do států. Nakonec ale Barbara i tak podlehla představě, že její matka umírá a ona, její jediné dítě, tam není, aby jí pomáhala. Když jsme se v květnu 1991 vrátili z Kalkaty, kde jsme kontrolovali matrice pro tisk nového zákona, prodělala Barbara masivní mentální kolaps. Její strachy se pro ní staly realitou. Její matka v nemocnici umírá. Její matka je mrtvá. Blízkého přítele chtějí popravit. Čínské vrtulníky přilétají, aby zajali a odvezli Michaela. Trvalo celých 6 týdnů, než se Barbara uklidnila natolik, aby mohla nasednout do letadla a vrátit se do států. Tam ji doktor Stengel přijal do nemocnice v Idaho a stabilizoval. Utěšoval mě, že nakonec se budeme do Nepálu moci vrátit, ale kvůli silně kontrolujícímu vlivu její matky se tak nemělo stát, dokud její matka neumře. V srpnu jsme dorazili domů do Dallasu a Barbara se pomalu vracela do normálu. Několikrát se mi svěřila, že už další kolaps nezvládne. Je to tak strašné temno, říkala, je to jako žít v pekle. V říjnu jsem napsal našemu řediteli, abych ho informoval, že než Barbařina matka zemře, což se v jejím případě nezdálo zas tak vzdálené, potřebujeme být přiděleni k jinému úkolu. Mezitím začala Barbara zpívat v kostelním sboru a docházela na seminář do Wyclefova centra. Na neštěstí zhruba o měsíc později Barbara narazila na kopii mého dopisu řediteli a bylo jasné, že nedokáže unést, že by se náš návrat do Nepálu protáhl. Asi měsíc potom, co jsme věnovali v Dallasu Magarům nový zákon, stále přemýšlel nad tím, jak by mohla v práci s nimi pokračovat. Problém byla ona. To ona byla důvod, proč jsem se nevrátil zpátky do vesnice. Stejně jako po celý svůj život i tentokrát se chtěla obětovat. Vypadá to, že tentokrát kvůli mně a Magarům. 3. prosince měla svůj vlastní plán, který tajila přede mnou, přáteli i doktorem, kterého viděla o den dříve. Ten den se oblékla zvlášť hezky a opravdu dlouze mě objala. Neměl jsem sebemenší podezření. Zatímco psala vánoční přání, vydal jsem se do Wyclefova centra kvůli drobnému problému s počítačem. Když jsem se vrátil, našel jsem ji mrtvou. Barbara se o sebevraždě nikdy ani nezmínila. O týden dřív dokonce Adinu ujišťovala, že něco takového by nikdy neudělala. Nenašli jsme žádný vzkaz. Jediným vodítkem, které nám zanechala, bylo ramínko na šaty, které leželo na její otevřené Bibli. Strana začínala Římanům 12:1. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství,
abyste sami sebe přinášeli jako živou oběť. I když tento verš z Římanům odkazuje na živou oběť, její mysl nedokázala zohlednit slovo živou. Jelikož se naše vůle a osobnost vyjadřuje za pomoci mozku, bylo pro ní těžké oddělit její vůli a její chybný výklad, kterého se v dobré víře dopustila. Já vím, že nemůžu po svém starém oku chtít, aby vidělo lépe, nebo aby moje unavené uši slyšely zřetelněji. Když se ale v mozku přehodí vedení, je těžké porozumět, jak si to někdo nemůže dát dohromady. Pro ní však tyto iluze byly natolik živé, že je pokládala za skutečnost. Staly se součástí její paměti a nemohla na ně zapomenout. Naučil jsem se, že pokud při náročných výstupech nedodám tělu extra dávku kalcia, dostanu do nohou křeče. Vím, že pokud nemám v chladiči dost vody, uvařím motor. Ale chemická nerovnováha v mozku, která způsobí, že jsou informace zpracovávány jinak, pak vytváří jiné představy, i když ve skutečnosti neexistují. Když pak někdo jedná na základě těchto mylných úsudků, jako to udělala Barbara, může to mít tragické následky. I když ve své službě Bohu vždy usilovala o dokonalost, dokonalou ji učinil až teď. Konec konců je naší jedinou nadějí, že s ním budeme žít v nebi díky jeho neskutečné lásce a jeho oběti. Ne naší. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8:1. Kapitola 46. Veškerá útěcha. Jak jen to dokážu? Bude Boží útěcha stačit? Bude jeho pokoj větší než má bolest? Pokud jsem měl ostatním zraněným nabídnout útěchu, nemohl jsem se vyhýbat přemýšlení nad mými nejhlubšími obavami. Bylo jasné, že jednoduché to nebude. Stalo se to přesně o 4 týdny později. Ten sen přišel na 26. výročí naší svatby. Při úvahách nad tímto snem, ve kterém jsem s Barbarou stál před oltářem v malém kostelíku, mě Bůh vedl, abych mu ji odevzdal právě tak, jako to před 26 lety udělal její otec, když ji předával mně. Když jsem to udělal, spadla ze mě tíha zodpovědnosti, kterou jsem za ní cítil. Moje srdce tak bylo znovu volné a Bůh veškeré útěchy začal zaplňovat mou prázdnotu. O několik týdnů později jsem jel s Michaelem do Malajzie, aby nastoupil do posledního semestru na dalatské internátní škole. Odtud jsem se vydal do Nepálu, kde jsem vyhledal mnoho našich dlouholetých přátel. Brzy po této tragédii jsem začal pociťovat takovou útěchu, že to bylo neuvěřitelné. Uvědomil jsem si, že Bůh po mně chce, abych se o ní podělil, stejně jako Pavel, když napsal: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2 Korintským 1:3-4. Bylo zřejmé, že mám zodpovědnost podělit se o to, co jsem sám obdržel. Věděl jsem také, že kdykoliv budu s někým mluvit o této útěše, opět si připomenu svou ztrátu. To byl ovšem způsob, o jakém Stvořitel psal. Obětovat sám sebe, aby jiní mohli být osvobozeni. Když jsem se sešel s přáteli v Nepálu, odcestoval jsem do USA a navštívil Barbařiny staré přátele. Vykládal jsem jim o 10 letech, během kterých Barbara prožívala deprese a psychózy, kdy se dráhy v jejím mozku překřížily. Vzpomínal jsem, jak jsem jednou našel Barbaru o půlnoci v prázdné místnosti,
jak rozsvěcí a zhasíná světlo a vysvětluje mi, že komunisti jdou po nás. Vysílám policii signály o pomoc. Přesvědčil jsem ji, že je všechno v pořádku a ona se vrátila do postele. Během spánku se chemická rovnováha obnovila a příští den už vypadala zase v pořádku. Její přátelé plakali, když slyšeli, jakými útrapami a zkouškami Barbara procházela a taky ovšem dalším, čemu jako boží voják oddaně čelila, aby viděla magarský nový zákon hotový. Utěšoval jsem je tím pokojem, který jsem dostal skrze sen, písmo, přátele a skrze nespočet projevů boží milosti. Když jsem jim řekl, že spáchala sebevraždu, spousta jejich přátel ztratila řeč. Ale asi třetina z nich pak přiznala, že mají se sebevraždou sami zkušenost. Strýc, prarodiče nebo bratr. Pro většinu to bylo dobře střežené rodinné tajemství a bolest nad tím byla pevně připoutána na dně jejich srdce. Jsi první, komu jsme o tom řekli, opakovali. A přicházel další nářek, ale i další útěcha. Jeden z mých oblíbených veršů byla Ježíšova slova: poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8:32. Povzbudil jsem je, aby už pravdu déle neskrývali. Odhalení pravdy je učinilo svobodnými od bolesti a smutku, který tato tragédie vzbuzovala, a nejenom to. Znamenalo to, že se musí bolesti postavit a truchlit, ale Ježíš slíbil, že ti, kteří pláčou, naleznou útěchu. Matouš 5:4.

Dlouho předtím v lednu mi Paul a Norma Seafeltovi řekli, že nemusím být sám a že se u nich můžu kdykoliv stavit. Když jsem byl na konci října v Katmandu, jednou jsem se tam zastavil a Norma byla zrovna doma. Jak jsme si vykládali, všiml jsem si fotky, která byla na lednici a zeptal jsem se na ni. Vytryskl z ní srdcerivný příběh. O 3 měsíce dřív, 31. července 1992, narazilo obrovské letadlo do hor poblíž Katmandu. O 30 dní později jiné letadlo ztroskotalo naprosto stejně. Mezi obětmi byla v obou případech rodina misionářů, kteří se vraceli do Nepálu. Fotografie visící na lednici patřila otci jedné z těch rodin. Byli to Seafeltovi blízcí přátelé. Když jsem uviděl bolest, kterou v sobě Norma nosí, pověděl jsem jí o různých způsobech, jak se mi od Boha dostalo útěchy. Pak jsem se za ní pomodlil. Zanedlouho mi řekla, jak moc jí pomohlo, že jsem se s ní o vše podělil. Podotkla, že má přátele, kteří jsou touto katastrofou poznamenáni ještě více, a požádala mě, zda bych si povykládal také s nimi. O 2 dny později jsem byl zase v Normině domě na večeři, tentokrát jsem sdílel slova útěchy s Kirkem a Paulou Dunhamovými. Norma byla zdravotní sestrou a během večera přišla řeč i na jinou misionářku, rovněž zdravotní sestru. Soustředil jsem se ale na to, abych jim předal Boží pokoj, a mimo to nikdy jsem o ní neslyšel. Později se Norma s Paulou chopili nádobí a já s Kirkem jsme popíjeli kávu a pokračovali v hovoru. Když tak stáli v kuchyni, dostali ve stejnou chvíli obě dvě zjevení. Kerry! Norma nakráčela rovnou ke mně a prohlásila. Musíš se seznámit s Kerry Brownovou. Je pro tebe jako stvořená. Druhý den jsem ji potkal a bylo to tak. Jelikož jsem byl ochoten znovu a znovu oživovat svou bolest a dělit se o Boží pokoj, ocitl jsem se ten večer u Normy a Paula. Bůh měl svůj plán a chtěl mi poskytnout ještě více útěchy a radosti. Vlastně její druhé jméno bylo Joy, radost. Kerry Joy Brown. Ale abych vám řekl všechny příběhy o radostech a dobrodružstvích, která jsme spolu s lidmi kmene Magar v Nepálu zažili, zabere to celou další knihu.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible, četl Michal Hubáček. Gary a Barbara Shepherdovi jsou službu v Nepálu s Wyclefovými překladateli Bible začaly v roce 1969. V listopadu roku 1991 po 22 letech byl slavnostně předán nový zákon v jazyce Magar. Dnes je napříč Himalájem roztroušená aktivní skupina věřících. V současnosti žije Gary se svou ženou Kerry v Dallasu v Texasu. Rád tráví čas v přírodě a na rybách a s vnoučaty. V pondělí se ponoříme do hluboké historie, konkrétně do 17. století, kdy žila pozoruhodná žena Susana Wesleyová.

Uběhla 13. hodina, se kterou jsme se přehoupli do druhé poloviny pátečního dne. Na řadu přichází pořad Rozmarína, který zkoumá efektivní rodičovství. Dnes to bude o chvále a pozbuzování. Pěkný poslech.

0: Vítám vás u poslechu Rozmaríny, pořadu pro všechny, kteří tráví svůj čas doma s dětmi, pro všechny bez rozdílu věku, kterým vztahy v rodině připadají důležité. Od mikrofonu vás zdraví Petra Eliášová. Před časem jsme otevřeli problematiku takzvaného efektivního rodičovství, tedy zjednodušeně řečeno rodičovství, které se nemíjí účinkem, které má tah na branku. Dnes budeme pokračovat v tomto tématu a tak opět a velice ráda vítám ve studiu milého hosta Elišku Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přiznám se, že na to dnešní téma jsem se obzvlášť těšila, protože budeme mluvit o něčem velmi příjemném, nebo alespoň v mém vnímání. O něčem, bez čeho by výchova a rodičovství bylo jako moře bez soli a jako strom bez listí. Dnes totiž bude v Rozmaríně řeč o chválení a povzbuzování. Ve vašich materiálech o efektivním rodičovství jsem našla zajímavé heslo. Neexistují dobré a špatné děti. Jen děti nedostatečně povzbuzované a děti nejisté. Opravdu je to tak?
1: Víte, vždycky ty citáty člověk nemůže brát úplně stoprocentně platné a na všechny situace. Určitě jsou situace, kdy děti i malé děti jsou vzdorné. Prostě je v nich ten čertík, ten rarášek se v nich projeví. To zvlášť tady, když jsme v křesťanském rádiu, tak si to můžeme takhle, si myslím, otevřeně říct, že prostě to zlo může působit i v malých dětech. Přesto já se tady za tento citát strašně stavím a jsem přesvědčena, že má velikou váhu a veliká pravda, že v něm je, že opravdu mnohé zlobení dětí a to škaredé chování pramení z té jejich nejistoty, z nejistoty přijetí, z nejistoty toho, že mě rodiče mají rádi, že mě oceňují, že mě věří, že mě prostě, že jsou pro ně důležitý. A neznamená to, že by ti rodiče ale byli nějací špatní. To vždycky se snažím upozorňovat na to, že hodně rodičů se snaží dělat to nejlepší, co může. Ale možná někdy si neuvědomí některé souvislosti, které to dítě může potom vnímat jinak. Takže rodič dělá něco dobrého a dítě to špatně chápe.
0: V předchozích generacích se zdaleka tolik nechválilo a nepovzbuzovalo. Teda ne, že bych byla přímým svědkem, ale když vidím na své mamince, na své babičce, mám pocit, že zdaleka se tolik nevyjadřovalo slovně to, co dnes. Je to opravdu tolik potřeba?
1: No, já teda bych s váma asi nesouhlasila úplně, protože možná to chválení, my si budeme říkat, že je rozdíl mezi chválit a povzbuzovat, ale to povzbuzování, oceňování, to si právě, že myslím, že bylo v těch minulých generacích, protože ty děti byly obrovským přínosem. Proč v dřívějších dobách měli lidi děti? Ne proto, jak my teď, abychom si splnili svoje sny a svoje emocionální potřeby, ale spíš proto, že opravdu ty děti potřebovali. Potřebovali, aby už brzo jim někdo pomáhal v tom hospodářství nebo v té domácnosti. Děti byly velice malé, byly už zapojované do těch činností a tam jako kdyby automaticky došlo k tomu oceňování, protože oni opravdu přinášeli nějaký užitek. Takže já si myslím, že sama to taky si nedokážu představit, jak to tenkrát bylo, ale myslím si, že tam děti víc vnímali to, že ano, teď jsi udělal něco dobře, ale to nemuselo být slovní ocenění, že jo, to mohlo být prostě jenom takové to podvědomí, to něco, co v té rodině bylo cítit, my tě tady potřebujeme.
0: Takže čím víc je ta naše doba umělá, tak vlastně se musíme učit i věci, které dřív lidé dělali víc přirozeně, nebo nemuselo se o nich tolik debatovat?
1: Možná nemuselo se o nich tolik debatovat. Taky v dnešní době je hodně důležité to, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá ty svoje vnitřní pocity. Tím se dřív lidi až tolik nezabývali. Prostě spíš tak nějak jeli v těch kolejích, které jim byly připravené a které jim byly naplánované a moc neměli vůbec šanci z nich vystoupit. A my v dnešní době hodně prožíváme to, jak se cítíme, jak takové to sebepojetí, sebepřijetí, vnitřní zranění nebo zase vnitřní pohoda. To jsou problémy, které opravdu se asi dřív tolik neřešily.
0: Pojďme tedy k tomu rozdílu mezi chválením a povzbuzováním. Jak se to dá definovat, oddělit?
1: Je na to zase taková jako pěkná, řekla bych, citát nebo taková větička, že chválu si zaslouží vítěz, který vyhraje závod. A povzbuzení se dává tomu běžci, který je na trati a běží. A my bychom si měli uvědomit, že jsme se svými dětmi na trati a běžíme s nimi. Když jsou dvouleté, když jsou pětileté, když jsou osmnáctileté, pořád jsme na nějaké trati a ten cíl je daleko před námi. Takže vlastně ta chvála, to, že si řekneme, fakt prožil ten život dobře, si můžeme říct až opravdu na konci. A ty dílčí úseky, ty etapy toho závodu, jako kdyby, tak určitě jsou, dají se tam vysledovat, ale pořád jako rodiče bychom si mohli opakovat, jsme se svými dětmi na cestě. A když ještě teď ten závod jsme nevyhráli, tak ho třeba vyhrajeme v té další etapě. Ale to povzbuzení, abychom vůbec měli chuť v tom závodě pokračovat, by mělo přicházet pořád.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak chválení už je takové hodnocení nakonec, už je to jako v tom cíli, kdežto to povzbuzování, to je jako by ten trenér běžel s tím běžcem a říkal mu ty příslušná povzbuzující slova a rady a tak dále.
1: Tak by se to dalo říct. Jsou to slova, všechno jsou slova a slova jsou prostředkem nedorozumění, tak jak říká Exupéry. Ale je to tak, že chvála je něco zvnějšku, něco, co já uděluji, můžeme si to říct třeba ve škole jako známky. A my dětem říkáme, učíš se sám pro sebe, ale přitom nám jde o ty známky. A to je to povzbuzení. My bychom v dětech měli tím povzbuzením probudit to, že oni si uvědomují, že to dělají sami pro sebe, že jako kdyby se dokážou vnitřně povzbuzovat sami potom.
0: Když chválíme, co tím říkáme? Bylo splněno?
1: Bylo splněno podle mých představ. Zasloužíš si, já ti udělím pochvalu. A ta pochvala v tomto případě my myslíme slovní, ale může být třeba i hmotná. Může to být ten bonbon, může to být lízátko, může to být 5 koruna, pak to může být, já nevím, auto. Jo, v nějakých 18 letech. A děti si na toto snadno můžou zvyknout a pak možná rodiče znají, co za to. Že něco udělá to dítě a ptá se, a co za to dostanu, že jsem to udělal. A toto je potom něco špatného, protože děti by opravdu měly to dobré, to správné dělat, protože prostě z toho mají sami radost a ví, že je to samotné těžší, že to udělali.
0: Navíc to má asi druhý pól, protože pokud chvála je něco vyjadřování spokojenosti, když dítě splnilo něco podle mých představ, tak to má i ten druhý pól, když nesplnilo.
1: Samozřejmě má ten pól, ten trest. To je ta metoda pochvala a trest. A já s tímto, to je cukr a bič. A někteří lidi si myslí, že tímto způsobem se dá dobře vychovávat, jenže to má hrozná úskalí, protože potom ty děti, když je nikdo nevidí, tak ví, že si můžou chovat jak utržené z řetězu. Oni nemají tady tyto zásady a požadavky rodičů nějak zvnitřnělé. Opravdu se řídí jenom tím, vidí mě, nevidí mě. Přijde na to někdo, nepřijde na to někdo. Má to smysl, nemá to smysl. Toto je pro ně potom měřítkem. Tady ten přístup je trošku, jak když se vychovávají pejsci. Jo? Máme doma malého pejska a já už, když přicházím domů a ona se tak jako plazí po zemi, tak já poznám, že něco provedla, že mám strach, že se na to přijde. A toto, když bychom takhle vychovávali děti a vedli je k tomu, že budou mít strach, že se na to přijde a teď se musí teda vymyslet, jak aby se na to nepřišlo, tak to není dobrá cesta. A právě to povzbuzení nám v tomto velice pomůže, protože povzbudit můžeme i něco, co se nepovedlo. Ocenit můžeme i to, co se nepovedlo, kdy ten výsledek není dokonalý nebo je třeba špatný, ale my můžeme ocenit to, že tam byla nějaká snaha, nějaké úsilí, nějaká aspoň minimální pokrok. To všechno se dá ocenit.
0: Není to potom tady vlastně i taková chvála, protože se říká, že bychom si měli každý den třeba najít aspoň 10 věcí, za které můžeme naše děti pochválit. Nespadá to tady vlastně tak už do toho povzbuzení?
1: A je to přesně to, že ty slova jsou zavádějící. Takže my si můžeme říct, chvála, která je špatná, tak to je ta, která vychází ode mě jako z vnějšku, je to takový ten můj, jako kdyby kontrolor to teď přišel zhodnotit a pochválit, a ta chvála, která je dobrá, tak se obrací na to dítě. Jak ty to vidíš, jak tobě to připadá, máš z toho radost, myslím, že můžeš se sám sebe pochválit teď. To je ta dobrá chvála. A taky ta dobrá chvála se snaží vidět v tom nějaký prospěch pro celek. Nejlíp pro nás jako pro rodinu. To je prospěch, který to, co děláš dobře, tak pomohlo nám všem. To, že ses tady snažil třeba uklidit, nebo to, že ses mě pomohl nakoupit, nebo to, že cokoliv hlídal mladší sestřičku, tak to všechno má význam pro celou rodinu a zase ukazuje to tomu dítěti, ano, jsi pro nás strašně důležitý. I když s náma nepracuješ na tom poli, tak ale to, že tady seš, tak nám pomáhá a je pro nás důležitá, má to pro nás velký význam.

0: Posloucháte Rozmarínu dnes o povzbuzování a chválení jako součást efektivního rodičovství. Před písničkou jsme si oddělili, rozdělili, definovali, co je to chvála, pochvala, co povzbuzování a jaká je ta správná a jaká ne. A když tak o tom mluvíme, tak nám dochází, že pochvala, povzbuzování vede vlastně k tomu, aby člověk měl správnou životní sebedůvěru či sebejistotu, aby byl takový zdravě sebevědomý. Ovšem, není v dnešních dětech té sebejistoty až moc naopak?
1: No, já si to nemyslím. Oni se tak možná tváří, oni se tak možná dělají takové ty hrdiny, ale ta vnitřní nejistota v mnohých je hrozně silná. Taková ta nejistota, jestli vůbec jsou dost dobré a jestli ti rodiče mě vidí jako dost dobrého, tak to je u hodně těch dětí patrné toto. Samozřejmě, že některý rodiče jsou takový ti nafoukaní, třeba učitelky ve školách se s tím možná setkávají. Rodiče, kteří doma vykládají, jak učitelé jsou nemožní a hrozní a přenáší tady toto nezdravé sebevědomí na ty děti, takové to povyšování se nad druhé. Ale to, že chci být dobrý v uvozovkách, chci být ten, který něco dokáže, který jako kdyby se může ukázat s něčím, co umí třeba před druhýma, tak to si myslím, že tu potřebu má každý člověk. Takové to uznání druhých. A rodiče, kteří mají svoje děti rádi, že poslouchají třeba tento pořad, chtějí děti dobře vychovávat, tak zase mají takovou tu touhu z těch dětí dostat to nejlepší. Taky chtějí, aby jejich děti byly dobré. Ovšem většina lidí na to jde takovým tím opačným způsobem, že se snaží upozorňovat na všechno, co je špatně a myslí si, že teď začneme opravovat to, co je špatně a začne se nám to dobré šířit. A ono mnohem lepší a efektivnější metoda je právě začít od toho třeba jediného pěkného, dobrého, bílého místa a to začít rozšiřovat. Můžeme si to představit jako to, když je všude tma a svítí tam to malé světýlko, tak to světýlko musí svítit víc a víc, aby vyhnalo tu tmu. Jinak prostě to špatné se nám těžko mění. Někde jsem slyšela, že v určitých školách se pro prvňáčky, kteří se učí ty písmenka psát, tak paní učitelky neškrtají ty, které jsou špatné, co jsou špatně napsané, ale naopak podtrhují ty, které se povedly dobře, ty, které jsou dobře napsané. A představte si to malé dítě, které teda vidí tu stránku, kde má 10 písmenek škrtlých, tak toho naprosto vyřídí z depta vůbec tu chuť nějak se snažit a dělat něco líp, tak já to neumím, to mám všechno špatně. A naopak, když uvidí tu stránku, kde budou 3 písmenka zakroužkované, jako ty jsou fakt super, ty se ti fakt povedly, tak na tom můžu začít budovat. Od toho se můžu začít odpíchnout, od toho můžu začít dál rozšiřovat. Proto je velice dobré, aby rodiče začali tím, že hledají to, co je dobré, to, co se povedlo. Třeba si to můžou dát jako takový úkol, každý den se snažit na tom svém dítěti najít něco dobrého. A i mu to říct, to se ti dnes povedlo, to bylo fakt hezké. Zase musím říct i tu druhou větu, ať rodiče nedevalvují tady to svoje vyjádření tím, že tomu řeknou ten dovětek. A nemůže to tak být každý den. A nemohlo to tak být i tady v té druhé poličce, protože tímto rázem úplně zničí, úplně znehodnotí to svoje ocenění. Ale když se budeme jako rodiče snažit i třeba na tom nejhorším dítěti, které máme, třeba jich máme víc a jedno je opravdu problémové, zlobivé, špatné, všechno dělá naopak, tak snažit se každý den aspoň maličkost na něm najít dobrou, říct mu to a říct to i sami sobě, tak uvidíte, je opravdu zkušenost, že se to dobro začne šířit. Že třeba za týden najdeme už 2 věci a za půl roku najdeme 10 věcí, které za ten den budou dobré a můžeme toto začít rozšiřovat.
0: Když teď půjdu konkrétně k těm věcem, které máme hledat, tak asi nemáme hledat jenom ty výsledky, tedy povedla se úloha, povedlo se nakreslit obrázek, napsat písmenko, ale jde to asi i do těch vlastností, do toho, co ano, je na cestě, že?
1: Ano, tady se snažil u toho písmenka, pak ti ta nožička trošku uletěla, ale to nevadí, hlavně, že se snažil, to bylo důležité. Ty se snažil tady hodně uklidit, teda já vidím, že jako ze začátku se s tomu hodně věnoval, tak teď to musíme nějak dokončit, nebo ten, to už něco tam může být dál, že to není úplně ideální. My to nazýváme, buď to máme v životě ten vertikální plán nebo horizontální plán. My zase jako křesťané možná známe tu větu, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Ta laťka je postavená strašně vysoko. A přitom by každý měl mít to vědomí, že té dokonalosti opravdu dosáhnout nikdy nemůže. Nikdy nemůžeme se vyškrábat do té dokonalosti, která je nám dána jako ta laťka. A proto můžeme buď to zvolit tu variantu, že budeme se škrábat a budeme se snažit po tom žebříku dokonalosti šplhat pořád nahoru výš a výš. A každé selhání, každá chyba, každá nedokonalost nás zdrtí a srazí nás dolů. Budeme se porovnávat s druhýma lidma. Není on už trochu výš, no tak musím přidat. Nebo můžu zvolit jiný plán, a to je ten horizontální, kdy já jdu za tím světlem, já jdu za tím cílem, který mám, a na té cestě si můžu odpočinout, můžu spadnout, můžu taky zabloudit, můžu třeba odejít na nějakou vyhlídku, ale pořád bych měl postupovat třeba po malých krůčcích a můžu pořád postupovat dál, nikdy neztratím to, kam už jsem se dostal. No a to je to, že jsme dokonalí, i když jsme nedokonalí.
2: Je v tom asi tedy změna vůbec našeho myšlení nebo náhledu na celou tu věc, pokud jsme byli doposud jako rodiče zaměření na výsledek, tak chceme-li se tedy naučit správně chválit v tom povzbuzovacím slova smyslu, budeme se muset učit zaměřit se na cestu, na proces.
1: Je to tak, je to náročné učení, je to úplně změna toho myšlení. Dá se trénovat nejen na dětech, ale dá se trénovat i na partnerském vztahu, protože myslím si, že mě potvrdí mnoho lidí, že opravdu i třeba po delší době, kdy žijeme v manželství, tak najednou vidíme na tom partnerovi všechno to špatně a tomu neopomeneme říct, co udělal špatně, kdy něco zapomněl, kdy něco nepřinesl, kdy něco neudělal. A to, co je udělané dobře, no tak to bereme jako samozřejmost. O tom se přece nemluví. A naopak my bychom měli mluvit o tom, co je dobře, to ukazovat, na to se zaměřovat. A to, co je špatně, tak třeba přehlédnout.
2: Pokud povzbuzujeme a vedeme své děti ke zdravé sebedůvěře a sebepojetí, tak co by od nás tím povzbuzováním, co by v tom měli z toho vyčíst? Asi, že jsou milovány. Co dál
1: ještě? Jsou milovány, jsou přijímány. Jsou přijímány a milovány takové, jaké jsou. Jsou milovány, i když budou zlobit. Jsou milovány, i když budou třeba usoplené. Je to taková drobnost, kterou jsem si všimla ve školce, kdy třeba maminka přijde pro dítě do školky, které je opravdu takové to urvané, usoplené, nepříjemné. A maminka řekne, ne, počkej, teď ne, až se trošku tady umíješ, utřeš a tak. Ne, tady to mám tě ráda, to by tam mělo být jasné nejenom ze slov, ale i z toho, jak se k tomu dítěti chovám, jak k němu přistupuji. Potom samozřejmě to máš význam tady v té rodině. Bez tebe by to šlo špatně, bez tebe by nám to prostě komplikoval se ten život, bylo by to náročnější. To je to, že taky ty malé děti už by mohly mít svoje, už i malé děti by mohly mít svoje nějaké zodpovědnosti, nějaké drobnosti, které jsou na nich. A to může být třeba chystání příboru na stůl. Já nemůžu dávat na stůl oběd, protože musím počkat, až mě nachystáš ty příbory. Tak teď nám to pomohl, teď můžeme konečně všichni sednout a jíst. Je to jako kdyby na tobě, na mě je uvařit a na tobě je nachystat příbor. Aby tam to dítě vnímalo to svoje místo v té rodině, že je tam důležité. No a samozřejmě to, že je schopné. Každý z nás chce být schopný, každý z nás chce být šikovný, každý z nás chce zažít úspěch. A my těm dětem někdy pořád dokazujeme, že jako ti ostatní jsou lepší než oni. A myslíme si, že tím je povzbudíme k nějakému většímu výkonu.
2: Takže když si to zhrneme, tady tuhle tu malinkou kapitolku, v tom povzbuzení můžeme našim dětem dát najevo, že je máme bezpodmínečně rádi, že jsou pro nás důležití, že jsou schopní.
1: Tak.
2: Máme tu mail od posluchačky Marie a ona nám posílá celý příspěvek, malý článeček, tak já čtu. Jmenuje se o sponzorech. Jako bych vás viděla, odložili jste noviny a říkáte si, jo, mít já jeho konto, taky bych dělal sponzora. Jenže já jsem na tom tak, že bych sám nějakého

0: přinesete k nám do skladu, může to někde někomu ještě posloužit. Je často překvapující, kolik se toho nazbírá a jak pěkné věci lidé přinesou. I když se někdy nestačím divit, jak zničené věci lidé dokážou nabídnout. Mám i tu zkušenost, že jsem pomohla sociálně slabým rodinám, které potřebovaly oblečení na děti, a tyto rodiny za čas sami přispěly z toho, co měli, zase někomu jinému. Vlastně se sami stali sponzory někomu neznámému. Mám kamarádku, která mi dělá sponzora duševního. V pravý čas mě umí pochválit a povzbudit a já to někdy opravdu moc potřebuji a jsem za to vděčná. A povzbudit, to vás nic nestojí. To chce jen toho druhého znát natolik, abyste poznali, kdy ten váš sponzorský dar potřebuje. A pak se nechat překvapit, až vám to někdy vrátí. Takže vítám vás mezi námi sponzory.
1: Tak to bylo krásné.
0: Moc děkujeme za tento příspěvek. Pustíme si další písničku a po ní si budeme povídat o dokonalosti a nedokonalosti.

0: Posloucháte Rozmarínu dnes o chválení a povzbuzování s Eliškou Vondráčkovou z Centra pro rodinu a sociální péči v Brně. Před písničkou jsem slibovala, že se budeme bavit o dokonalosti a nedokonalosti. Jak jste na tom vy? Máte rádi věci dokonalé, skvělé, výborné? Sami tíhnete k tomu, že od sebe očekáváte, že budete dělat věci dokonale a chcete to i po svých dětech? A jak to souvisí se správným povzbuzováním?
1: No, možná je ta snaha o tu absolutní dokonalost i projevem takové naší pýchy, že si nedokážeme připustit, že třeba něco neuděláme dobře, něco se nám nepovede, v něčem nejsme tak dobří a nejsme schopni tady toto přijmout. A to je taky něco, co se můžeme začít učit v kterémkoliv věku, říct si ano, ta laťka je vysoko postavená, ta by měla být vysoko postavená, ten ideál bychom měli mít před očima v různých oblastech, v různých, ať už v tom, co navařím, nebo jak se chovám, nebo co umím, co se naučím. Dokonalost je vysoko, krásná, úžasná, ale já ji prostě nemusím dosáhnout. A přesto nejsem špatný člověk, přesto jsem plnohodnotná lidská bytost, kterou má Pán Bůh rád a která si zaslouží velkou úctu. A toto je hrozně těžké. Je hrozně těžké toto přijmout. Mnoho lidí dokáže říct, až jak na tom nezáleží, no tak co, o to nejde. Ale říct si, na tom záleží, to je úžasný, když to někdo dokáže perfektně a dokonale. A mně se to nedaří, já to neumím. Tak přijmout tady ty oba póly, obě strany této mince a přijmout je s pokorou, tak to opravdu vyžaduje trénink.
0: Bere to asi taky radost ze života, ne? Když pořád jenom hledíme k té dokonalé metě.
1: Když oni takhle usilují za každou cenu, ano, to musí dělat takovou tu křečovitost, taková ta umanutost, upnutost, taková křeč je to potom ten život. Opravdu žádná lehkost žití, žádný takový ten nadhled a přijetí toho, že něco se nepovede. A možná i pro rodiče, kteří o děti stojí, touží po nich, jsou hrdí, že je mají, mají je rádi, tak je možná ještě těžší přijmout to, že i moje děti nemusí být dokonalé. Moje děti můžou zlobit, můžou mít nějaké problémy, třeba výchovné, můžou mít problémy ve škole, můžou mít jakékoliv nedokonalosti, na kterých záleží, které ta dokonalost by tam byla důležitá a moje děti nemají. A přesto jsou ty moje děti skvělé, úžasné, láskyhodné.
0: Tedy odvaha k nedokonalosti je vlastně mnohem větší hrdinství, než ta snaha o tu dokonalost?
1: No určitě. Snaha o dokonalost, taková ta křečovitá, tak ta ve mně teda nevzbuzuje vůbec žádné sympatie a žádný obdiv. A myslím si, že dělá opravdu víc škody než užitku i vůči ostatním lidem kolem sebe. Ale to přijetí vlastní nedokonalosti velice obdivuju a hrozně si ho vážím, protože sama vím z vlastní zkušenosti, jak je to moc, moc těžké.
0: Vy jste před chvílí citovala biblický verš o tom, že vlastně máme zpět k dokonalosti, že máme být dokonalí, jako je i náš nebeský Otec. A to je mnohdy ten nebezpečný verš, který nás motivuje k tomu, abychom se sami snažili. Ale kdybychom četli celý kontext, tak pochopíme, že k té dokonalosti nás sám Pán Bůh dovádí. A já jsem si taky nachystala nějaké verše, ve kterých se vyskytuje povzbuzování. Takže jsem našla například tento. V epištole Židům se píše: mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A nebo v druhé epištole Korinským: bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Tak to si myslím, že konkuruje tomu špatnému výkladu verše o spění k dokonalosti.
1: Potom spění k dokonalosti, no.
0: Vy jste se nadechovala?
1: Já jsem se nadechovala, teď mě to trošku uteklo. Vy jste tam říkala, a to povzbuzování dobrým skutkům, to mě teď hrozně zaujalo. Ano, my děti učíme, aby dělali dobré skutky, že jsme s nimi na cestě a mezi dobrý skutek může být třeba to zdravení. Jdeme po ulici a chceme, aby děti zdravili, aby se to naučili. A my můžeme zvolit třeba tu cestu, to povzbuzování. Jsem zvědavá, jestli se ti to dneska už podaří, jestli ty už to dokážeš tady tohle udělat. Podařilo se ti to, no, je to výborný. Jako máš z toho radost, že? Ty, že jsi to dokázal. Ještě si ti to nepodařilo, no tak to nevadí, třeba si ti to podaří zítra. Budeme se o to snažit, čím ti v tom můžu pomoct. A už můžeme úplně jiným způsobem se k tomu dobrému skutku zdravení starších lidí na ulici dostat, než tím, když budu říkat, jestli je nepozdravíš, tak uvidíš, jaký dostaneš lepanec. A můžeme si zvolit nějaký svoji třeba zmáčknutí ruky, že se dohodneme. To ti pomůže, že když ti zmáčknu ruku, tak si uvědomíš, že máš pozdravit.
0: Výborná konkrétní pomůcka, máte takových víc? Pojďme k tomu konkrétnímu správnému povzbuzování. Vím, že se to asi nedá úplně obecně, ale co tedy je a není dobré povzbuzování?
1: Tak, to při tom, že chceme, aby naše děti cítili, že jsou schopné, nebo že oni by to měli cítit a my bychom je k tomu měli povzbuzovat, tak zase si musíme to uvědomit to, co jsme říkali na začátku. Jsme s dětmi na cestě. A naučení se těm dobrým skutkům nebo dobrým návykům, dobrému chování je dlouhá cesta. Je to proces, kdy děti třeba 10krát, 100krát udělají něco a nepovede se jim to. A my jako rodiče toto někdy si neuvědomíme. Jak jsem ti to říkal, jak to máš udělat? No, tak to je úplně zbytečné. Je potřeba ukázat a je potřeba společně udělat. Společně udělat já jako dospělý, který to už umím, který jsem tvůj průvodce na té cestě životem, tak ti pomáhám, aby ty ses to naučil. A toto by tam pořád mělo zaznívat, pořád bychom si to tam měli uvědomovat. Jsem vedle tebe, ukazuju ti to, nebo jsem jenom vedle tebe a čekám, až řekneš, co teď mám udělat, poradně, co teď mám udělat. Tak to je to, že jsme na cestě. No a z toho právě pramení všechny ty přístupy, které povzbuzují a přístupy, které nepovzbuzují. Já bych možná začala negativně, když se to nemá začínat negativně, co nepovzbuzuje. Už jsme si říkali, soustředění na chyby. To, že v tom moři může být moře toho, co je dobré a já tam najdu tu jednu chybu, která se tam objevuje a na tu upozorním, protože to ještě nemáš dokonale, to ještě musíš zlepšit. Zvolte jiný přístup. Zvolte opravdu to, že hledáte to, co je dobré. Může to být i v takových věcech, kdy nás to vůbec nenapadne, ale všimněte si, když děti vám říkají, jaké mají vysvědčení. Nikdo vám neřekne, měl jsem 10 jedniček. Každý řekne, mám 1 2. Ale soustřeďme se na to, že ty máš 10 jedniček, to je úžasný, to je obrovský výkon. A ta 1 2, no dvojka je taky pěkná, že jo, proč by nebyla 2 pěkná. Ale vzít to úplně z té opačné strany.
0: A můžu tu chybu, ale i nebo chybu, dvojka na vysvědčení není chyba, ale můžu to nějak i komentovat v případě, že předřadím to dobré, čeho si všimnu, tak můžu komentovat.
1: Já bych se vyhnula tomu komentování okamžitě, když chci opravdu se zaměřit na to povzbuzování, tak je dobré to povzbuzování jako kdyby neutnout a nezničit tím, že komentuju tu chybu. Oni děti jsou chytřejší, než my si myslíme. A oni si uvědomí, že když jim toto ukazuju, že toto je dobré a o tom druhém nemluvím, takže jim to dojde, jim to srovnání často dojde víc, než bychom si byli ochotni připustit. Měla jsem v jednom kurzu maminku, která tady s tím programem povzbuzování vůbec nesouhlasila, protože říkala, že její rodiče ji právě pořád jenom povzbuzovali a říkali, že jako je strašně šikovná. A to je vlastně ta chvála. To není to, že ji povzbuzovali, ale že ji chválili a chválili nerealisticky. Neřekli jí to nebo neukázali jí to, v čem třeba ty její výsledky nebo její chování není úplně dobré a potřebovalo by nějak změnit. A ona potom na to těžce narazila a právě tomu toho hrozně litovala. Říkala, já jsem se to pak dozvěděla od cizích lidí a moc mě to bolelo, protože já jsem o tom vůbec nevěděla. Takže to nesoustředění se na chyby neznamená, že ty chyby úplně opominu, že o těch chybách nebudu mluvit. Já se k tím můžu vrátit, my o tom můžeme řešit, můžeme o tom mluvit, ale neměla bych to jako dát vždycky dohromady. To, co se ti povedlo, ale tady to druhé mohlo být teda taky tak dobré, to jsi mohl taky vytáhnout.
0: Úplně konkrétní situace. Dcera přinese diktát, má jedničku, je tam jedna chyba, má tam nějaké špatné tvrdé nebo měkké i. Pochválím ji za to, že se jí to moc pěkně povedlo napsat a nebudu komentovat tu jednu chybu a pak se jí náhodou u večer zeptám, a jaké i se píše ve slově litomyšl? To je hodně průhledná past, ne?
1: No, víte, co tady tenhle příklad mě připadá, že ona už si to od té paní učitelky vyslechla, co tam má špatně, jaké i tam mělo být. Jo. To někdy je to úplně zřejmé, že děti moc dobře ví, že tam to měli špatně. Takže zase je to případ od případu, že když budete mít dítě, které vám nosí trojky, čtverky a najednou se mu podaří napsat diktát mezi dvojkou a trojkou, tak můžete se zaměřit na to, ano, dívej se, tak minulé jsi tam měl 10 chyb a ty tam máš jenom 8, výborný. Naopak, když to bude jedničkář, který najednou přinese diktát s 15 chybama, tak asi nebudu říkat, no super, teda ten se ti povedl, ten diktát. Tak si řeknu, je, dneska jsi asi měl nějaký špatný den, nebo něco se stalo špatného, že? Nemusím si hrát, nemusím, ta pochvala by neměla být falešná, to by nemělo být takové to, když to není pravda. Když není co pochválit, není co ocenit, tak tam je zbytečné si na něco hrát, ale když se zaměříme na to, že to budu hledat, tak opravdu najdete věci, které jsou k ocenění vhodné a je dobré se na ně zaměřit.
0: Tak, to jsme mluvili o soustředění a nesoustředění se na chyby. Další z těch bodů?
1: Další je negativní očekávání. A buď to dítěti důvěřuju, jakéhokoliv věku, anebo už dopředu očekávám, že se mu to nepovede. Toto bych řekla, že je jedna z nejtěžších věcí. Naučit se vidět to pozitivní se dá, ale důvěřovat dítěti je pro rodiče nesmírně těžké v každém věku. Je to těžké ve 2 letech, je to těžké v 10 letech, je to těžké v 18 letech. Protože vy vlastně pouštíte to dítě ze svých rukou a nemáte vůbec jistotu, že ta důvěra bude opravdu naplněná, že to, čemu věříte, že se opravdu stane. A vy se jenom třepete vnitřně víc u toho velkého, než u toho malého, že tu vaši důvěru nesklame. U malých dětí je to jednoduché. Naučme se těm dětem věřit. Naliješ si mlíko, podáš si něco ze stoličky, já nevím, poskládáš si nějaké tričko. Důvěřujme, že to dokáží, nechme jim ten prostor, ať to zkouší třeba nedokonale, ať to má svoje chyby a nechtějme tady v těchto případech to mít dokonalý. Nalíváš si to mlíko z krabice a vylije se ti. To je normální. To je chyba, která příště už budeš vědět, že to mlíko nesmíš tolik zmáčknout. A možná to nebudeš vidět příště a takhle ho zmáčkneš ještě 20krát. Ale pak jednoho dne si na to dáš pozor a nebudeš ho tolik mačkat. Můžu ti tu informaci dát, můžu tě poučit předtím, můžu ti to vysvětlit, jak to je. A pak bych ti měl dát ten prostor, tu zodpovědnost, tu důvěru, že to budeš zkoušet a že se to naučíš. Ale na druhé straně musím vědět, že se to nenaučíš na poprvní. Že tam může dojít k tomu, že se ti to nepodaří. To nevadí. Chyby jsou právě k tomu, abychom se z nich poučili. My to známe, ano, chyby jsou od toho, aby se dělali a aby se na nich člověk poučil. Ale běda, jak tu chybu udělá naše dítě. Bohužel pak jsou ty chyby, které můžou způsobit mnohem zásadnější problémy, než jenom rozlité mléko. A to je to opravdu hrozně těžké pro rodiče, ale myslím si, že každý rodič od velkých dospívajících dětí mě dá za pravdu, že prostě jednoho dne já to dítě musím pustit z ruk, musím pustit z dohledu, pojede na první tábor, kde nebude se mnou, bude první noc s kamarády někde na nějakém večírku a já ho jednou pustím. Bude to v 15, bude to v 18, bude to v 25, nevím, kdy to bude, kdy ta dobrá doba nastane, ale jednou to určitě nastane. A tehdy ten rodič by měl důvěřovat. Je zkušenost rodičů dospívajících dětí, že oni vyloženě nesnáší to, když jim rodiče nedůvěřují. To je takové to, když odchází na ten večírek nebo na nějaké to kino nebo někam za kamarády a já mu říkám, a běda, jestli se tam budeš chovat, pamatuj na dobré vychování. Víš, co jsem ti říkala? Mám zkušenost, že mnozí dospělí lidé toto uvádí, že jim vadilo, když byli ti dospívající, že si to pořád nesou, oni mě ti naši nevěřili. Jo? A když těm dětem budete věřit, samozřejmě musíte je odmala k tomu vést, musíte s nima mít dobrý vztah, musíte mít aspoň trošičku jistotu, že už jste jim něco naučili. Ale když už je takhle pouštíte, tak jim věřte. Řekněte jim, já ti věřím, já ti nebudu poučovat, nebudu ti říkat, protože ti věřím. A nemusíte to ani říct, oni to poznají z takového toho i neverbálního sdělování. Já věřím tomu, že tě už můžu takhle pustit, ale je to moc těžké. Je to opravdu těžké a samozřejmě je to na zodpovědnosti rodičů, kdy začnou těm dětem věřit.
0: Můžete pokračovat s tím dalším bodem?
1: Takže máme další vyžadování perfekcionismu. To je to, že já si postavím tu laťku moc vysoko. Nedám si ji do té výšky, jaká odpovídá věku dítěte. Prostě mám přehnané požadavky. Setkávám se s úplně nesmyslnýma představama některých maminek. Dvouleté dítě má a je přesvědčená, že může třeba 2 hodiny se věnovat svým nějakým učení angličtiny třeba a to děťátko si bude hezky ty 2 hodiny hrát a prostě je zlobivé, nemožné, divoké, nezvládatelné, protože to ty 2 hodiny nevydrží. Takové mají některé maminky nápady. Tak toto je třeba extrémní případ, ale mnohdy my máme opravdu přehnané nároky na ty děti, ať už vzhledem k jejich věku, jejich vývojového stádiu, anebo vzhledem k individualitě toho dítěte. Možná to dítě prostě na ty samé jedničky nemá, možná nemá ani na 2, možná má na ty 3. A co? O nic nejde. I s 3 to může být dobrý, hodnotný, schopný člověk. Že a v mnoha takto, těchto věcech. Takže porovnávat si, jestli nemám přehnané požadavky, jestli to odpovídá realitě, to, co chci po tom dítěti. Na druhé straně zase ta přehnaná ochrana, přehnané chránění. Ne, to ti ještě nepustím, to ti ještě nedovolím dělat, ne, na to ještě nesahej, to ještě nezvládneš. Je to zase opak té důvěry, že mohli bychom si říct důvěřovat anebo nedůvěřovat a přehnaně chránit. Dovolme těm dětem odřít si kolena. To odřené koleno ve 2 letech je menší zlo, než potom, já nevím, v 15.
0: Odřená duše.
1: Odřená duše, možná tak. Další, co taky je často dělané dětem, soutěživost, srovnávání, porovnávání. Ať už mezi sourozenci, nebo s cizími dětmi. Na to jsem se setkala s maminkou, která mi říkala, no ale já přeci můžu ukázat tomu svému 5-6letému chlapečkovi, že ten druhý chlapeček se tak pěkně chová a vydrží hezky sedět, dát mu ho za takový příklad. A na to mám takovou jako paralelu, říkám, kdyby za tebou přišel manžel a říkal ti, podívej se, jak ta sousedka umí dobře vařit tu svíčkou, nemohla bys to taky takhle se naučit, tak už mu v životě tu svíčkou neuvařím. Protože to člověka nevytáhne nahoru, když to naopak vás to srazí a poníží, protože proč ta moje máma obdivuje víc toho cizího protivného kluka než mě? No a mezi sourozenci bych řekla, že je to ještě horší, protože když budete srovnávat sourozence, podívej, jak ten je dobrý a ty nemůžeš být takový. Ne, to jsou úplně jiní lidé, každý má svoji individualitu, každý má to svoje, v čem je dobrý, některý je v tom lepší, některý v tom lepší. Vůbec není dobré srovnávat a ani pro jednoho z těch sourozenců to není dobré. Ani pro toho, který bude schopnější a šikovnější, protože ten zase získá takový ten postoj povyšování, vyvyšování té nezdravé sebedůvěry. Protože nezdravá sebedůvěra je vlastně vyvyšování se nad druhé. No a s tím souvisí žalování, nepřijímat žalování od dětí. Z tohohle mají někdy rodiče strach, já se pak nedozvím, když se něco zásadního bude dít. To děti dokáží rozlišit, když žalují takový to, mami, on je to, on dělá to. A kdy jde opravdu o něco důležitého, vážného a je potřeba to rodiči říct. Takže žalování, vtažení do toho, do těch sourozeneckých takových bojů nebo takové té rivality, kdo je lepší, koho máš radši, kdo se ti víc líbí, tak to by rodič měl od toho ustoupit. No a naopak respekt k individualitě, tobě se líbí dlouhé vlasy, mně se líbí krátké, ale je to tvůj názor. Tobě se líbí tato hudba, mně se líbí tato hudba. Co možná si tobě začne časem líbit. Dávat dětem tady ty nabídky, ale respektovat to, že možná ten jejich názor bude jiný než náš. Samozřejmě jsou zásadní věci, ve kterých já jako rodič minimálně do určitého věku musím trvat na tom, aby se tomu to dítě podřídilo, že? Zase, nemůžu na tom ale trvat celý život. Možná jednou odejde a bude mít na ty věci jiný názor než já.
0: Letem světem jsme proběhli správné přístupy v povzbuzování a jak jste mluvila, tak mi naskakovaly různé rodičovské bonmoty a věty, které říkám. A teď se asi budu chytat za pusu pořád, pokud se budu chtít naučit správně povzbuzovat. Možná jste na tom podobně, možná si teď říkáte, že to děláte úplně špatně a přitom jste to mysleli tak dobře. Tak k tomu jsme vás rozhodně v dnešní Rozmaríně nechtěli přivést. Chtěli jsme vás naopak povzbudit k tomu, že to jde a že na to lze najít dobrý recept. Říkáte si možná kde, možná kolem sebe nemáte žádné centrum pro rodinu, bydlíte někde, kde nemáte žádné v dosahu, nemáte někoho moudrého, který by vám poradil. A myslím si, že i takový člověk se jednak dá najít a jednak, když si vezmeme principy, které nám Pán Bůh dal a jak on sám nás miluje, jak nás považuje za schopné a jak jsme pro něho důležití, jak on sám nás bezpodmínečně miluje a vlastně povzbuzuje v tom našem činění, tak pokud si vezmeme ten jeho příklad, jak on sám se k nám chová a budeme ho chtít znát, tak věřím, že na to přijdeme i se svými dětmi. A máte-li samozřejmě po ruce i nějakého moudrého a dobrého poradce, tak neváhejte, nestyďte se, poraďte se. Já moc děkuji za návštěvu Elišce Vondráčkové, budeme se těšit na další pokračování.
1: Já děkuji za pozvání a taky se těším.
0: Vám všem, kteří posloucháte, přejeme krásný den a posílám vám ještě jednu písničku.

Na Rádio 7 jsme se dostali ke 14. hodině a i touto většinou poměrně živou hodinou vás budu provázet já, Aneta Lofítková. Přesunuli jsme se do odpolední části vysílání, které má připravenou novou porci pořadu k poslechu, tak se pojďme na ně podívat blíže. Poslední část 9-dílného seriálu Bronislava Matulíka o proroku Eliášovi mapuje poslední okamžiky tohoto muže tady na zemi. V 15.15 se tak můžete připojit k těm, před jejichž pohledem se odehrál veliký zázrak. Židé neviděli Ježíše jako Božího syna, ale spíše jako buřiče a rouhače. Ostrou slovní potyčku, kde na konci dojde i na kameny, zaznamenal apoštol Jan. Poslouchejte v 15 hodin 45 minut. Proč se monumentální klášter v Plasech bez vody zřítí a jaké nebezpečí skrývají bublající západočeská rašeliniště, Kateřina Hodecová vám posílá pohlednici ze svých cest a provede vás krajinou divoké přírody i geniální geometrie architekta Santiniho. Poslouchejte v 16 hodin. V raním telefonátu v 16.30 představíme další zajímavou organizaci. Jeden dlouhý příběh nebo spousta jednotlivých příběhů, které jsou ale všechny stejně podstatné. Co vlastně vypráví album Domasa, které skupina Trabant vydala v roce 2010, nechejme si je vyprávět v intervalu po 17. hodině. Žádné z hospodinových slov nesnese odklady, cokoliv řekne, se naplní. O tom, co všechno se naplní, prozradí více Bible Guide. Nalaďte si v 18 hodin. Tohle vše se na vás těší v následujících hodinách, ale za malou chvíli se na vás těší písničky na přání. Hodinka, ve které budete mít prostor vybrat hudbu k poslechu vy.

Znělka nám odstartovala hodinku, která patří písničkám na přání. Jak už z názvu pořadu zní, v téhle hodině budeme hrát podle vás a vašich přání. Stačí se nám jen ozvat. Například můžete zavolat na telefonní číslo 515 535 485. Aktivní jsme také na sociálních sítích, kde nás najdete jako Radio7.cz. Můžete nám napsat i na WhatsApp, a to na číslo 608 566 773. Tohle jsou kontakty, které průběžně ještě zopakuji, a vy se určitě ozvěte, rádi budeme hrát podle vaší volby.

První přání je od posluchačky Ivy, která nám zavolala a vybrala píseň Immanuel od Adama Bubíka. Posílá ji milence, Mílovi a taky Radce. Tak věřím, že vám písnička udělá radost.

O další chválu si napsala parta mladých skvělých lidí. Zdravíme posluchače Rádia 7 a Anet Lofítkovou. Všem bychom chtěli popřát krásné prázdniny z našeho pobytu na hotelu Neptun s Váďou Pípalem. A chtěli bychom všem a naší kamarádce Anet pustit úžasnou chválu Boh mě je mrtvý kapely SP. Je to chvála, která je nám velmi blízká. Přejeme krásný poslech. Zdraví mládež z hotelu Neptun. Tak já děkuji za poměrně dlouhou zprávu a přání a samozřejmě, že ráda chválu pustím, protože pravdou je, že je opravdu silná a krásná. Zdravíme do Jeseníku a užívejte pobyt.

volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

O další písničku si zavolala posluchačka Milena. Přeje si zahrát písničku Sníval si o mne od Petra Křemena. Posílá ji Ivě a Radce a taky nám všem do rádia.

O další přání si napsala Karolína. Hezké odpoledne. Naše děti, se kterými právě jedeme autem, by si přáli zahrát písničku jakoukoliv od Pavla Helana. Děkuji, maminka Karolína. Tak jsem vybrala písničku Buď se mnou, tak věřím, že potěší.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

jak poznám, že mluvíš a ty mě neslyšíš teď. Chtěl bych přeletět tu zeď,

jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří, ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys jsi dal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: Přehoupli jsme se do druhé poloviny písniček Na přání. A před chvilkou se mi tady snažil někdo dovolat, tak to klidně zkuste znova, ráda vám to zvednu tentokrát. A jinak znovu připomenu kontakty, jak se k nám můžete dovolat nebo dopsat.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

okolí, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načet.

0: hustá. To len niekedy bývera mrakov, to len niekedy je príliš ticho.
1: Ahoj, vracíme se z dovolené a chtěli bychom poslat píseň Zion od Arona Šusta všem, co jsou na cestách. Děkujeme, Lukáš a Markéta.

Do písniček Na přání se dovolala také Emílie a prosí o zahrání písničky Našel jsem milost. Tak vám i všem, kteří posloucháte, přeju, aby dnešní den jste prožívali Boží blízkost a byli obklopeni Boží milostí.

Do konce písniček na přání zbývá necelých 10 minut a další písničku posílám kamarádce Esterce o lásce, která nemá hranic.

Překročili jsme 15. hodinu. Pátečním vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. I začátkem této hodiny se chceme modlit a Bohu předkládat místa i lidi, kde teď je nejvíce potřebují Boží dotek a sílu. Drahý Pane, v Bibli můžeme číst, že ty podpíráš všechny padající, pozvedáš všechny sklíčené, až si blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Ty, Bože, máš tu moc zachránit, a to i ze situací, které se zdají být těžké, nezvládnutelné, nekonečné. Modlím se a svěřuji do tvých mocných rukou všechny lidi i země, které jsou teď uprostřed zkoušek, různých bojů, trápení, uprostřed válečných konfliktů a nepokojů. Vkládám ti do rukou místa, kde jsou křesťané pronásledováni pro tvé jméno. Ty máš, Bože, tu moc pohnout i skálou a jakoukoliv beznadějnou situaci obrátit v naději a ve světlo. Ty sám si tím světlem. A tak prosím, svěť v životech i na místech, která teď to nejvíce potřebují. Chraň je a podpírej. Amen.

Toby Mac napsal tohle album po smrti svého prvorozeného syna, který zemřel ve svých 21 letech v roce 2019. Toby děkuje Bohu, že ho našel a změnil mu život. Vzpomíná na to, kdy mu Bůh poprvé ve 13 vstoupil do života.

Následující minuty jsou pozvánkou k poslechu závěrečné části seriálu věnovaného životu a odkazu velkého božího proroka Eliáše. Slovo má opět autor těchto úvah Bronislav Matulík.

I stalo se, když Hospodin chtěl vzít Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Všechno v lidském životě spěje ke svému konci. A o ním koncem bude smrt. Tomu nelze zabránit, s tím se lze jen vyrovnat. Jako křesťané zvěstujeme, že ale smrt sama o sobě není pánem nad vším děním, že smrt není tečkou, ale pouhou dvojtečkou. Pánem všeho, a tedy i smrti, je Bůh Hospodin, jehož prorokem byl kdysi Eliáš. Bůh, který se s konečnou platností lidem zjevil v Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. Bratři Ebeni zpívají písničku s velmi vážným obsahem. Smrt je konečná hranice všeho dosaženého, propaseného, milovaného i zatraceného. Uzdravení, dočasný odklad. Amnestie, dočasný odklad. Šťastný návrat, dočasný odklad. Dočasný odklad všeho, co bylo, bude a je. Smrt je konečná hranice všeho, co zde na zemi žijeme. Ať už si ji přejeme či ne, nakonec nás zastihne na naší cestě. Věřící člověk ve vzkříšeného Krista ale přijímá naději i útěchu v tom, že ona tajemná a mocná smrt je cestou do nebe, i když patrně pro většinu z nás cestou nesnadnou, bolestivou a smutnou. Poslední příběh proroka Eliáše je příběhem jeho konce. Eliáš je na cestě, nic ho nebolí, snad jen srdce při pomyšlení na to, že se bude muset rozloučit s Elíšou. Blíží se konec a nikdo neví, jaký bude. Možná však poslední příběh proroka Eliáše je už více příběhem jeho druha Elíši. Prorokův žák se vyrovnává s odchodem svého učitele. Vyrovnává se s mlčením, věrným doprovodem, aby nakonec přišlo odloučení. A tak mějme před sebou mlčení, doprovod, odloučení a cestu dál. Mlčení. Proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho. Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odpověděl, vím to také, mlčte. Bylo by mylné domnívat se, že pozoruhodný odchod proroka Eliáše v ohnivém voze byl pro zúčastněné snadnou a nebo dokonce radostnou záležitostí. Podobně by bylo mylné myslet si, že umírání a smrt jsou pro křesťana něčím lehčím, když přece věří. Přáli bychom si to, ale i když víme, kam jdeme, a to je velikou pomocí i úlevou, není ani pro nás křesťany umírání a opouštění všeho a všech jednoduché. Všichni věděli, že Eliáš zemře nebo odejde. Byl si toho vědom i sám prorok. Věděl to Elíša a rovněž další žáci z prorockých škol věděli, že se blíží konec Eliášova života na zemi. Obecně to víme i my. Víme, že se blíží naše smrt a smrt našich blízkých. Pokud si tuto realitu připustíme tak, jak si ji připustili Eliáš s Elíšou, zatají se nám dech. Prorocký příběh je pozoruhodný v opakovaných pokusech mluvit o konci a v opakovaném napomenutí k mlčení. Mlčte. Mlčte nejen proto, že smrt je mystérium. Mlčte nesnad proto, abyste ji náhodou nepřivolali, ale proto, že smrt je mnohem více tématem k přemýšlení než k mluvení. Mlčte, protože není třeba připomínat to, co všichni vědí. Mlčte také proto, že smrt není snadným tématem a už vůbec ne předmětem k prázdnému tlachání. Mlčte, abyste o ní potom přece jen mohli mluvit, ale mluvit pokorně, s úctou, moudře, poučeně a nadějně. Smrt přijde a vezme všechny naše lásky, snažení, úspěchy, touhy, dary, hodnoty. Smrt přijde, jen nevíme kdy a jak.
K tomu není mnoho co říct. Ono mlčení není zaháněním myšlenek na odchod. Mlčení je ztišení. Pro křesťany pak ztišení nikoli před majestátem smrti, ale před Bohem. Proto se ztišme a mysleme na odchod našich milých, na odchod nás samých. Ale mysleme také na Pána Boha, který je pánem života a smrti. Mysleme ve ztišení dále na Krista, který prošel smrtí před námi, pro nás a za nás. Doprovod. Tu mu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě. I šli oba spolu. Eliáš byl dostatečně silný, byl připraven na to, že si ho Pán Bůh k sobě vezme. I to se stává. Smíme se modlit, abychom i my byli připraveni. Eliáš chtěl být sám, vysvětlení nemáme, ale možná nechtěl způsobovat svému žáku utrpení. A možná i proto, že na konci života bude nutně každý sám. Na soudu Božím pak zcela určitě zůstane každý sám za sebe. Eliša ale zvolil věrný doprovod až do konce. Eliša zvolil těžší cestu. Možná ne všichni k tomu mají dost sil. Eliša měl. Není snadné být s těmi, kteří odcházejí. Oproti apoštulům, kteří byli zmoženi únavou, takže se nebyli schopni ani s Ježíšem před jeho smrtí modlit, Eliša vytrval. Je nám povzbuzením k tomu, abychom byli i my věrnými průvodci na cestě našich bližních. A nejen ve smrti a umírání. Buďme věrnými průvodci jeden druhému, dokud žijeme. I to je zvěst, kterou můžeme přijmout z poslední cesty Eliáše s Elišou. Abychom byli jedni druhým dobrými a věrnými průvodci, k tomu je zapotřebí pročišťovat vztahy, napravovat cesty, pokorně se přijímat v sebeovládání, odpouštět si, smiřovat se. Dokud žijeme, dokud žijí naši bližní, dokud máme vedle sebe děti, přátele, mladé, staré, silné, slabé a i ty nejslabší, buďme jejich laskavými průvodci. Ušetříme si nejen výčitky svědomí z promarněných příležitostí, ale především posloužíme samotnému Kristu, který k nám přichází v těch ubohých a maličkých. A nyní o odloučení. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystoupil ve vichru do nebe. Eliášův odchod byl náhlý a rychlý. Přišel vichr a Eliáše nebylo. Než nastal konec, prorok se svým žákem šel a rozmlouvali spolu. To je typické, krásné, povzbudivé a příkladné. Už nemlčeli. Nemlčeli, protože jejich rozhovor nebyl veden všetečnou zvědavostí. Jejich rozhovor zřejmě nebyl na téma smrt, ale život. Alespoň se tak domnívám. Zde je dobře říci nahlas, že i když hlavním tématem křesťanství je Kristův kříž a jeho smrt na kříži za nás hříšné, přesto hlavním tématem není smrt, ale život. Křesťanství není náboženstvím, které hlásá záhrobní tématiku. Mluví o životě. O životě s Bohem, o životě věčném, o životě, který nezačne po smrti, ale který začíná zde na zemi u víře v Krista. Eliáš s Elišou rozmlouvali a všechno to, co bylo řečeno, mělo význam pro oba. Pro toho, kdo odcházel, ale i pro toho, kdo měl zůstat. A pak náhle musel rozhovor ustat, protože Hospodin si Eliáše vzal k sobě. Každý rozhovor jednou přestane. Toho, kdo odešel, nikdo nevrátí zpět, nikdo ho nenajde, nikdo ho neoživí, což bývá nejtěžší chvíle, které se všichni bojíme. Co bude, až tu nebudeme? Až tady naši blížní nebudou? Jak si poradí s životem?
co se stane s manželem, manželkou, dětmi, s církví. Jako křesťané zvěstujeme naději na shledání v nebeském království, ale hlavně zvěstujeme přítomnost Kristovu. Přes všechna bolestná odloučení, přes všechny ztráty je zde Kristus. Kristus život náš, Kristus náš spasitel, pán a poklad. Na závěr. Eliša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. Uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Navzdory úděsu, pláči a smutku Eliša sebral, co po Eliášovi zbylo a vykročil. To stejné zbývá každému z nás. Nikoli v beznaději. Žít je třeba dál. Je třeba se znovu postavit ku břehu řeky Jordánu a přejít. Jordán je symbolem smrti a přechodu do nebe, do zaslíbené země. Ale v případě Eliši je symbolem návratu a nového počátku. Sice nic nebude jako dřív,

Před několika dny mě oslovil verš z listu Filipským ze 2. kapitoly, ve kterém se píše, že všechno máme dělat bez reptání a pochybování. A přiznejme si, že my lidé často pochybujeme, mnohdy i sami o sobě, stěžujeme si a máme s něčím nebo i s někým problém. Ale Bůh nás učí nepochybovat, ale důvěřovat mu. A další chvála, která je před námi, je od zpěvačky Lauren Daigle s názvem Rescue, která právě téma pochybnosti řeší. Je i o strachu a pocitu, že člověk na něco zůstává sám. Ale má nás pozbudit k tomu, že Bůh nás hledá i ve chvílích, kdy my sami nevíme, kde jsme. Tak ji posílám vám všem, kteří se třeba právě teď nacházíte na jakémsi rozcestníku.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Ježíš zatím odešel na Oliveckou horu. Za Úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Tehdy k němu znalci písma a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, přemohlo je svědomí a jeden po druhém se začali vytrácet, od starších až po ty poslední. Nakonec tam zůstal jen Ježíš a ta žena stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a když neviděl nikoho než tu ženu, zeptal se jí: Kde jsou tvoji žalobci, žena? Nikdo tě neodsoudil?
1: Nikdo, pane,
0: odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš.

0: Ježíš k ním pak znovu promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Farizeové mu namítli. Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí. Ježíš jim odpověděl. Ačkoliv svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, já nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který mě poslal. Ve vašem zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který mě poslal. Říkali mu tedy, kde je ten tvůj Otec? Ježíš odpověděl, neznáte mě ani mého Otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Tato slova Ježíš mluvil u pokladnice, když učil v chrámě, a nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k ním znovu promluvil. Já odcházím. Budete mě hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete. Židé tedy říkali, co pak se sám zabije, že říká, jdu tam, kam vy nemůžete? Odpověděl jim, vy jste z dola, já jsem z hora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že já jsem, zemřete ve svých hříších.
1: A kdo jsi?
0: Zeptali se ho. Říkám vám to už od začátku, odpověděl jim Ježíš. Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který mě poslal, je ovšem pravdomluvný a já říkám světu, co jsem slyšel od něj. Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl, až vyzdvihnete si na člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil můj Otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. Otec mě nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí. A po těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jsme Abrahamovo símě, ohradili se. Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, budete svobodní? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce. Vy zase děláte, co jste viděli u svého Otce. Odpověděli mu, náš Otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahama, dělali byste Abrahamovi skutky, ale teď mě chcete zabít, člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce. My jsme se nenarodili ze smilstva, odpověděli. Máme jednoho otce, Boha. Ježíš jim řekl, kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha. Židé mu odpověděli, neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán? Ježíš odpověděl, nejsem posedlý, Já ctím svého otce a vy mnou pohrdáte. Já však nehledám svoji slávu. Je tu někdo jiný, který hledá a soudí. Amen, amen, říkám vám. Dokoli zachová mé slovo, na věky nespatří smrt. Teď víme jistě, že jsi posedlý, řekli mu Židé. Abraham zemřel, stejně tak proroci. A ty říkáš, kdokoli zachová mé slovo, na věky nezakusí smrt. Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel. I proroci zemřeli. Koho ze sebe děláš? Ježíš odpověděl, chválím-li sám sebe. Má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě chválí, je můj otec. Říkáte o něm, že je váš Bůh, ale nepoznali jste ho. Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.
2: Ještě ti není 50 let a viděl jsi Abrahama?
0: Řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl, amen, amen, říkám vám. Dříve než byl Abraham, já jsem. Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se však skryl, prošel jejich středem, vyšel z chrámu a odešel.

Spolu s Janem Potměšilem, Davidem Vávrou a Lucí Trmínkovou jsme otevřeli 8. kapitolu Janova Evangelia, a to z překladu Bible pro 21. století.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Přehoupli jsme se do 16. hodiny a na Rádiu 7 probíhá odpolední vysílání, kterým vás provází Aneta Lofítková. Před námi je společná poslední hodina, ve které vás v dnešním letním slunečném dni pozvu k poslechu letní pohlednice. Vydáme se do západních Čech.
2: Srdečně vás zdravím z kraje Rašeliništ a z vlněné krajiny kolem Plané, Tachova a Mariánských lázní. Tohle je ideální kout pro autoturistiku. Stačí ujet pár desítek metrů a můžete obdivovat zpívající fontánu v Mariánských lázních a hned na to se zase ztratit v překrásné divoké přírodě. Navíc se nacházíme v kraji, který nesmazatelně poznamenal geniální architekt Jan Blažej Santini Eichl. Než jsem se ale vydala po stopách tohoto barokního vizionáře, zamířila jsem do lesů. Jsem totiž Rašeliništi upřímně fascinovaná a těch je v tomto kraji požehnaně. Člověk cítí až zvláštní napětí, když prochází po povalových chodníčcích nad boblajícími mofetami a temnými rašelinovými jezírky, obklopený borovicemi blatkami a tajúplným klidem. Navštívila jsem přírodní rezervaci Smraďoch. Své jméno získala podle charakteristického zápachu syrovodíku, unikajícího z malých jamek v zemi. V nich jsem tu a tam zahlédla uhynulé ptáky. Z mofet totiž uniká čistý oxid uhličitý, plyn bez barvy a bez zápachu. Ptáci letící nízko nad zemí nebo hledající potravu tak nemají šanci čichem ani zrakem poznat, že vstupují do nebezpečné zóny. Jakmile pták sedne na dno mofety nebo se přiblíží, aby se napil, ve vývěrech se často drží voda, která díky unikajícímu plynu bublá a tak láká ke koupeli či napájení, ocitne se takový pták v prostředí bez kyslíku a velmi rychle umírá. Při pohledu na ně mě napadala jiná, neviditelná nebezpečí, která v životě máme. Víme o nich, ale často se tváříme, že neexistují. Jen ty důsledky pak bývají stejně rychlé a fatální. Moje další putování už ale směřovalo za Santinim. Když se konečně vymotáte z lesních zatáček a před vámi se na kopci rozsvítí monumentální benediktínský klášter v Kladrubech, doslova se vám zatají dech. Santini to dostal za úkol přestavět starý románský kostel. Místo, aby ho srovnal se zemí, propojil staré s novým a vytvořil svůj nejslavnější koncept – barokní gotiku. Santini ale nebyl jen architekt. Byl to geniální technik, geometr a osobně si myslím, že i teolog. Promyšlenost a hluboká symbolika jeho staveb to dosvědčuje dodnes. Z barokně gotických rekonstrukcí středověkých klášterních kostelů se v Kladrubech jedná o vůbec nejrozsáhlejší a nejnáročnější Santiniho dílo. Propojil klasické gotické tvarosloví, jako jsou lomené oblouky či síťové klenby, a vtiskl jim dynamiku a prostorový rytmus baroka. Když vstoupíte do hlavní lodi kladrubského kláštera, budete mít pocit, že se zdi vlní. Váš pohled se nechá automaticky vést vzhůru k obří kupoli, kterou Santini pojal jako korunu nad hlavou Panny Marie. Světlo sem proudí ze skrytých oken, takže celá ta obrovská stavba působí velmi lehce, jako by byla utkaná z paprsků. Santini zde geniálně pracoval s takzvanou iluzivní architekturou. Prostor se zdá větší, hlubší a světlejší, než ve skutečnosti je, což v člověku zanechá pocit absolutního úžasu. Právě tento úžas mě o pár dní později vedl k další Santiniho stavbě, cisterciáckému klášteru v Plasech. Tahle budova nese nejen architektův nezaměnitelný umělecký rukopis, ale je také svědectvím o obrovské technické odvaze. Klášter byl založen už roku 1144 a několik staletí se slibně rozvíjel, dokud jeho rozkvět neukončily husitské války. Nová éra začala po válce 30leté a spustila vlnu přestaveb, která trvala až do zrušení kláštera roku 1785. Na počátku 18. století byl k dílu přizván právě Jan Blažej Santýny Eichl. Ten se pustil do velkolepé novostavby konventní budovy, která předčila všechny tehdejší představy. Monumentální architekturu nadzemí doplnil ještě dokonaleji zvládnutý podzemní vodní systém, nezbytný kvůli bažinaté půdě v meandru řeky Střely. Tohle území přesně splňovalo tehdejší řádové předpoklady, bylo izolované a bohaté na vodní zdroje. Jeden z barokních kronikářů dokonce poznamenal: kopej v klášteře, kde chceš, mnohé prameny najdeš. Mniši a stavitelé tak čelili náročné výzvě, říčnímu a silně podmáčenému terénu. V podobných případech se pro vystužení základů běžně užívaly dřevěné piloty. Některé druhy dřeva, zejména dub, totiž pod vodou tvrdnou a dlouhodobě odolávají rozkladu. A tady už se dostáváme k Santýnymu, který ve spolupráci s místním opatem navázal na původní středověké stavitele a navrhl nevídaně ambiciózní konstrukční systém. Do základů nové budovy konventu bylo v průběhu zhruba 30leté stavby zatlučeno neuvěřitelných 5103 dubových pilot. Na nich spočíval mohutný dubový rošt, na který teprve zedníci položili pískovcové základy klášterní budovy. Fungování celého systému tedy stoprocentně záviselo a dodnes závisí na trvalé přítomnosti vody. Aby dubové dřevo nepodlehlo hnilobě, bylo do základů pomocí dřevěného potrubí přivedeno několik silných pramenů z okolních kopců. Přebytečná voda pak byla odváděna do řeky Střely regulovaným přepadem. Celý tento podzemní systém je korunovaný dvěma vodními zrcadly, umístěnými pod vysutými schodišti. Tyto bazénky sloužily ke snadné kontrole hladiny a kvality vody a zároveň představovaly důmyslnou barokní hříčku. Střední části schodiště se totiž v architektuře říká zrcadlo. A tak zde vzniklo doslovné i symbolické zrcadlo v zrcadle. Celý princip pak stavitelé lapidárně zhrnuli do nápisu na základním kameni. Edificium hoc sine aquis ruet. Bez vod se stavba zřítí. A skutečně, dodnes v podzemí kláštera uslyšíte zurčet vodu. Pro mnichy to byla po staletí jasná zvuková pojistka. Zcela samostatnou kapitolou je už zmíněná krása Santýnyho samonosných schodišť. Jejich fotografie sice pravidelně zaplavují virtuální svět, nicméně stát přímo u nich nebo po nich osobně stoupat, to je nepřenositelný zážitek. Jedna dovolená na tuhle krásnou část naší republiky zkrátka nestačí, a tak se sem brzy chystám znovu. Už proto, že jsme tentokrát nestihli další z místních drahokamů, Mariánskou Týnici. Poutní místo, o kterém se mluví jako o čisté symfonii Santýnyho geometrie, postavené na půdorysu řeckého kříže. Ale o tom vám budu vyprávět zase příště. Z cest po západních Čechách vás zdraví a inspirativní léto přeje Kateřina Hodecová.
1: Tolik k dnešní letní pohlednici. Příští týden vás vezmeme do Andělského kláštera v Praze, opět v 16 hodin.

Snažím se zjistit, kdo jsem v očích ostatních. Schovávám se za touhle křehkou maskou, ale pravda mě osvobodí, i když se cítím zapomenut. Neznamená to, že doopravdy jsem. V davu, ve kterém se cítím ztracen, ty mě stále držíš ve svých rukách. Vím, že nejsem sám, nejsem neviditelný a nikdy nebudu, protože ty mě vidíš.

Díky tomu, že mě Ježíš zavolal, jsem zachráněn, vyznal ve své písni Zonty. A opravdu v Ježíši je jediná záchrana, která nám může zaručit věčný život v nebi. Přeju vám, ať se Ježíš stane vaším osobním zachráncem a můžete ho poznávat každým dnem více a chodit tak po jeho cestách.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Následující minuty budou patřit záznamu ranního telefonátu, ve kterém představíme jednu organizaci, o které stojí za to mluvit. Provází Broňa Procházková.
1: Rafael Institut je organizace, která už řadu let působí v oblasti psychologie, psychoterapie a osobního rozvoje. Dnes si tuto organizaci představíme blíže, jak vznikla, čemu se věnuje, jakou roli má v dnešní společnosti. Ve vysílání vítám vedoucího psychologa Národního ústavu duševního zdraví docenta Marka Preisse. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Prosím, představte Rafael Institut. Co bylo hlavním impulzem pro jeho vznik?
2: Tím hlavním impulzem pro vznik tak byl zájem o lidská práva, navazující na chartu 77, a také zájem o léčbu traumat. A proto kdysi dávno, v 90. letech, tak vznikly skupiny lidí, kteří se snažili zpracovávat svoje vlastní trauma, především z holokaustu, takže něco, co je mnoho desítek let staré. A to byly většinou skupiny psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků, kteří potom využili ty dovednosti naučené k tomu, aby mohli pomáhat druhým lidem. Tím to vlastně začalo. Postupně jsme rozvinuli svůj vlastní psychoterapeutický výcvik, takže dneska máme komplexní vzdělávací program v psychoterapii, který je zaměřený na trauma, a potom také se pořád vlastně v průběhu těch desítek let tak se snažíme starat se o lidi, kteří nějak traumatizovaní byli, ať už se to týká holokaustu nebo nějakých jiných traumat, a také občas pořádáme, nebo pravidelně pořádáme semináře a občas i nějakou konferenci, která je zaměřená na tohleto téma.
1: Tak jste to krásně shrnul, děkuji. Pojďme to rozvést. Na co konkrétně se zaměřujete? Jaké oblasti nebo projekty jsou pro vás klíčové?
2: Tak když bych přemýšlel o těch aktuálních, tak je to konference, kterou připravujeme na přelom září a října, a je to konference s tématem Válka a mír v nás, kde se budeme snažit se zaměřit na ukrajinské zkušenosti s traumatem, dále na izraelské aktuální zkušenosti a potom taky na domácí zkušenosti, jak pracovat s traumatem, jak překonávat trauma, jak léčit trauma. To je úplně takové to aktuální, můžu to ještě potom rozvést dál.
1: Prosím, rozveďte, budu ráda.
2: Máme také v Rafael Centru, což je součást Rafael Institutu, tak máme skupiny pro přeživší a druhou a třetí generaci po holokaustu. Máme individuální psychoterapii, máme radu Rafael Institutu, která se pravidelně schází a řeší různé podněty a přemýšlíme o budoucnosti.

0: budoucnosti, co budeme dělat dál. Snažíme se vylepšovat náš psychoterapeutický výcvik. Frekventantům psychoterapeutického výcviku tak vedle sebe zkušenosti poskytujeme také supervizi a teoretické pravidelné vzdělávání několikrát do roka. Snažíme se otevírat nové sebezkušenostní skupiny pro frekventanty našich výcviků. Je to poměrně hodně práce.
1: Komu je vaše práce určena? Kdo z ní může nejvíce čerpat?
0: Když bych to vzal na té odborné úrovni, tak to jsou hlavně ti frekventanti našich psychoterapeutických výcviků, u kterých předpokládáme, že díky těm dovednostem nabitým s traumatem, tak budou podobnou práci dělat později ve své psychoterapeutické praxi. Potom z toho jistě mohou čerpat naši klienti, když někteří dochází už mnoho let do stejné podpůrné psychoterapeutické skupiny. A potom navenek, vzhledem k veřejnosti, tak ta z toho také může čerpat tím, že se třeba může podílet na těch našich vzdělávacích aktivitách, kterou třeba bude teďka konkrétně ta konference Válka a mír v nás na tom přelomu září a října.
1: S jakými otázkami nebo potřebami se na vás lidé nejčastěji obrací?
0: Když jde o klienty, tak ti se většinou obrací s nějakou nesnadnou situací, s traumatem nebo s různými otázkami minulosti, s transgeneračním přenosem traumatu, s něčím, co začalo kdysi dávno, často ještě ne za života toho klienta, ale nějak to ovlivňuje jeho nebo její život a může to ovlivňovat život i potomků toho klienta, tak to někdy bývá to téma. Často to bývá téma něčeho aktuálního, nějaké nesnáze, životních potíží, i tak jako to, co je standardní v psychoterapeutické péči, třeba partnerské problémy. A tak teďka možná jsem trošičku utekl od vaší otázky.
1: Ne. Říkám si, v čem je trauma z mezních situací jiné než ta jiná traumata?
0: To, co je naše specialita, tak je to transgenerační trauma. Něco, co se předává z minulosti do současnosti a potenciálně do budoucnosti. Vlastně jde o to, že je nějaká nespracovaná obtížná situace, nebo spíše to bývá ještě několik různých situací, které toho člověka často nevědomě ovlivňují a často negativně a neumožňují se rozvíjet svůj potenciál tak, jak by to bylo možné. Takže tím úkolem naším je pokusit se na pomoci tomu zpracování toho traumatu a když se tohle to povede, tak předpokládáme, že jinak ten jedinec může žít lépe a šťastněji a že to taky může přerušit ten řetězec opakování se v těch dalších generacích.
1: Děkuji za přiblížení. Jaké jsou vaše současné priority a kam chcete svou službu dál rozvíjet?
0: Naše současné priority jsou jednak, abychom dále dlouhodobě poskytovali ten psychoterapeutický výcvik, který je pro nás velmi významný, abychom to udržovali v dobré kvalitě. Ono to vypadá jako snadné, ale je to hodně každodenní práce těch lidí, kteří se o ten výcvik starají. Potom, abychom udrželi, případně rozšiřovali ty služby našim klientům a abychom do budoucna byli schopni pořádat aktivity odborné, které se budou zaměřovat na trauma a různé přilehlé oblasti a abychom to dělali nejenom pro naše klienty a frekventanty, ale i pro tu širší veřejnost, abychom se v tomhletom dokázali rozvíjet. My máme různé nápady a dejte o to, abychom je dokázali realizovat.
1: Jak vnímáte význam vaší práce v dnešní době?
0: Já si myslím, že traumata to je univerzální téma, které vždycky bylo a je a bude, takže to je něco, co nikdy nezmizí. Je možné, že do budoucna přijdou těžké situace, které si dneska ani neumíme představit. Takže já si myslím, že tím, že se zabýváme něčím univerzálním, takže ty naše služby budou také stále potřeba.
1: Ještě otázku po významu, po smyslu stočím do osobní roviny. Co vás osobně na této práci nejvíce naplňuje?
0: Mě na tom naplňuje to téma, že cítím, že to téma je pro mě velmi důležité. Sám jsem absolvoval nějaký speciální výcvik na transgenerační přenos traumatu a cítím, jak je to důležitá věc, která přestože jsem psycholog a dlouhá léta nepracuju v oboru, tak jsem si vlastně dlouho neuvědomoval, jak tyhle ty síly mohutně ovlivňují i můj život. Takže já v tom cítím velký význam i sám pro sebe a myslím si, že to takhle mají i kolegové okolo mě a tím, že je to naše významné téma, tak z toho taky vyrůstá ta motivace se tomu věnovat nadále.
1: Díky za vaši práci, díky i za váš čas, který jste věnoval Rádiu 7. No a přejeme hodně sil a moudrosti do vašeho působení.
0: Vám také hodně štěstí.
1: Hostem telefonátu byl vedoucí psycholog Národního ústavu duševního zdraví, docent Marek Preiss.

Píseň byla výzvou nenechat se pohltit světem plným rozptýlení a místo toho znovu zaměřit svůj pohled na Krista, protože v něm člověk nachází skutečný pokoj a směr.

Jsme skoro na konci odpoledního vysílání Rádia 7. Díky za vaši přízeň a podporu a za to, jak stojíte za rádiem. Díky za vaše modlitby i finanční podporu. No a pokud byste se chtěli k dárcům přidat nebo se k nám zapojit i nějak jinak, třeba prakticky, budeme rádi, pokud se nám ozvete. Ať vás Bůh vede a chrání všude, kde se právě nacházíte. Pán s vámi.

Takhle s plnou parádou vyrukuje trabant z první skladby desky na svém počinu Do masa. Pokud vás překvapilo předchozí album Přítel člověka svým sklidněním rytmu a pohodou, tak vás deska Do masa nenechá na pochybách o tom, že trabant ve svém klasickém, tvrdším pojetí je zpět. Do sestavy kapely se vrátil Robert Škarda a jeho tuba. O pořádné pozadí každé písně se postará také baritonová kytara. Ten tam je klidné harmonium, které vyspívalo na předchozí desce většinu potřebného poselství. Křehkost vystřídala jistá tvrdost, ale ne těžkopádná. Album ve svém celku zní pevně, sevřeně a jasně. Jedna píseň navazuje na druhou tak, že se často nestačíte divit. Samozřejmě, že nechybí písně tiché a zamýšlivé.

Píseň Bez tíže působí na desce skoro až přízračně, ale právě tady, mezi břehy, mezi světy, ve stínu kříže, se ocitnete, když budete Trabant poslouchat. Na hladině vás možná překvapí zdánlivě rozbouřené tóny a výrazné vyznění jednotlivých písní, ale pokud se ponoříte hlouběji, zjistíte, že skladby mají společného jmenovatele a že krajina pod hladinou je mnohem klidnější než ta nad ní. I když říkat, že je klidnější, je možná příliš odvážné, nejde o klid a pohodu. Mnohem častěji se jedná o hloubavý otazník, hlubinu, která je stále hlubší a hlubší, hluboká, až oči přecházejí.

Nahoru se dostanete v písních Trabandu velice často, ať už jde o nadhled zprostředkovaný okem dravce, jako v té předchozí písničce, nebo, což je mnohem častější, jde o putování do kopce, tedy nahoru. Stejně jako hora se pak v písních objevuje i onen pověstný Mohamed, ne jako nějaký náboženský symbol, ale jako součást onoho úsloví, když nejde Mohamed k hoře, musí jít hora k Mohamedovi. A tak se putování, cesta, ta do sebe i ta přírodní obyčejná, mihne ve většině skladeb tu s větším, tu s menším důrazem. To hlavní, co se ve většině písní doslechnete, je otázka, kam vlastně? Ubylo glosování společnosti a jejího směřování, i když ani tento osten nechybí. Mnohem více se ovšem uplatňuje jakýsi apel s otázkou, víš, kam jdeš? Znáš svoji horu? Jsi ochotný na ní vystoupit? Skoro podprahově tuhle otázku pokládají úvodní indiáni ve městě, aby se k nim v zápětí přidala jedna z nejsilnějších skladeb celého alba.

Lehké náladě předehry by člověk ještě chtěl věřit, stejně jako nezaujatému přednesu Jardy Svobody, ale stačí chvilku poslouchat. Máš pro všechno svý důvody a jasnou odpověď a kolem tvýho mega ega otáčí se svět. Vedeš řeči o svobodě, ale máš kolem sebe mříž. Pálíš, doutnáš, nehoříš. Tohle je obžaloba našeho nasměřování, kterému je nade vše pomyslné osvobození se od všeho a čehokoliv. A přitom máme kolem sebe mnohem více hranic, než bychom si byli ochotni vůbec připustit. Hlas Jany Kaplanové, která působí stejně jako v Indiánech ve městě i zde jako glosátorka, pak zní ještě osvobozeněji od tématu než hlavní protagonista Trabandu. Byla tu před chvílí řeč o příběhu. A ten umí Trabant podat bezkonkurenčně, skvěle, jako obvykle.

0: Trabant byl vždycky hlavně písničkovou kapelou. Rockovou nebo folkovou, tohle jsme nikdy neřešili. Nesledujeme žádné hudební škatulky, nesnažíme se nadspat do nějakého specifického žánru. Inspiruje nás všechno, co okolo sebe máme a co jsme schopni vnímat. V minulosti to byla třeba lidová hudba, klezmer, balkán, ale taky country a irská muzika. Na příteli člověka je zase znát vliv českých a moravských kancionálních písní, hip-hopu a tak dále. Takže já ty naše proměny nevnímám až tak radikálně, pro mě je to stále směřování k písničce. A jestli je nové album rockovější a jiné zase vyklidněné, to je jen odraz momentálního duševního rozpoložení v kapele.
1: Posloucháte Interval, dnes věnovaný nové desce skupiny Trabant. Kapelník Jarda Svoboda právě objasnil, kam se ve výrazu kapely od toho předchozího alba celá skupina posunula. Nová deska má mírně nepoetický název Do masa. Právě jsem ovšem až na dřeň, až hluboko dovnitř, chtějí písničky Trabantu zasáhnout. A skvěle to umí. Kdyby vám někdo jen tak řekl, že kdo se neumí smířit se smrtí, neumí ani žít, možná byste ho obvinili z pronášení klišé. Možná byste mávli nad touhle větou rukou. Nebo byste se nad ní zastavili, ale za chvíli by stejně tak odplynula pryč. Doplněna příběhem varhaníka kantora, který natolik lpěl na svém životě, že se s ním nakonec musel rozloučit, je ovšem tak výmluvnou ilustrací, že vám tahle skladba bude znít v hlavě ještě pěkně dlouho. A pak je tu ještě jeden velmi důležitý faktor. Právě proto je příběh o kantorovi doplněn voláním drž mě pevně, jako stromy kořeny se drží země. Láska. Zem, příroda a láska, to jsou ty tři faktory, které se na desce Do masa doplňují. Nejde ovšem o lásku klišovitou, nějaký románek za doprovodu tónů houslí a poletování růžových lístků. Tahle láska něco stojí a vyvolává spoustu otázek. Kudy se dát a proč vlastně? Další příběh, který kapela na své desce vypráví, je právě o lásce.

0: Moje dnešní společnost to jsou stromy, skály, oblaka. Myslím, že základním pocitem a tématem alba je všechno, co člověka hluboce zasahuje. Láska, příroda, zranění, krása, smrt, zklamání. Všechno, co je do masa. Já vidím to spíš pozitivně, než že bych se snažil od něčeho utíkat.
1: Hladina zamrzla,

Věci, o kterých zpívá a hraje Trabant na nové desce, jdou opravdu do masa. A přitom jsou zdánlivě obyčejné a prosté, jak ostatně potvrdil i kapelník skupiny. Ale ony obyčejné a prosté věci nám většinou zaplňují nejvíce času a životního prostoru. Na nás spíše je, zda si to budeme ochotni připustit, zda se téhle pravdě podíváme do očí. Protože právě tyto věci formují srdce člověka a určují jeho náhled na věci kolem sebe. Pokud je vyměníme za otázky současného směřování světa, za tázání po politické situaci, za hledání řešení globálních problémů, tak mineme svůj vnitřní svět a ztratíme kuze ze sebe sama. Nemá tím být řečeno, že nemá cenu řešit globální problémy. Samozřejmě, že je důležité se k těmto věcem postavit a postavit se jim čelem. Pokud ovšem na horizontu mého života zaberou to místo, které patří mému osobnímu příběhu, lehce mohu ztratit jeho nit. A znovu ji najít, to dá spoustu práce.

0: Jak dlouho nám ještě vydrží to, že budeme zraňovat sami sebe a budeme v kruzích obcházet horu, abychom po mnoha obkrouženích pochopili, že jdeme ve svých vlastních krvavých stopách. Dostat se do masa až na dřeň někdy nedá mnoho práce. Jde to dobře směrem k ostatním. Sami k sobě jsme velmi obezřetní a toho hmátnutí dovnitř se pěkně bojíme. Uklidňujeme se a říkáme si, však ono to přejde, však ono to volání, které vábí na cestu, zase ustane. Stačí jen na chvíli zalít uši voskem, jen na chvíli zapomenout, ten osten otupí. Bojíme se. A logicky. Bojíme se bolesti, zrady, nenadálých událostí. Bojíme se.
1: Zůstaň klidné, srdce moje, zůstaň klidné. Není pevné, co se životem jen mihne. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům. Co do větru v korunách, když nedá sílu kořenům.

0: duše moje, zůstaň tichá. Potupí se osten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí na těle.
1: Strach způsobuje jeden velmi zajímavý jev. Když nám nasazuje svoje brýle, snaží se nás přesvědčit, že jedině s nimi nám bude na světě dobře. Že připustit si věci takové, jaké opravdu jsou, navozuje jen bolest a trápení. Že něco si namlouvat a chtít věci přemalovat na růžovo může něco vyřešit. Už ovšem chybí varování před tím, že když chodíme s růžovými brýlemi, je pak pozdější prozření ještě bolestnější a nečekanější než tehdy, když realitu přijímáme postupně a neskresleně. Právě takovou ji ostatně najdete na albu Trabandu. Ne růžovou, ne šedou, ne obvyklou. Jasnou, čitelnou, hlubokou.

0: obraz prvý.
1: Obraz prvý, cesta mezi poli v horkém letním dni a po ní vidět, jak se blíží jezdec bez koní.

Deska skupiny Trabant, deska Domasa, je dobrou mapou pro cestu labyrintem světa a rájem srdce. Setkáte se na ní s oběma průvodci, které ve svém díle má i Jan Amos Komenský. Nechybí vše zvěd všudybud ani mámení. Nechybí ovšem ani vkročení do úplného centra sebe sama. Onen dotek Domasa, díky kterému spadnou růžové brýle a člověk prozří. U Komenského se poutník po cestě světem konečně vydá do svého vlastního srdce, kam ho zavolá Bůh, a tam se setká s Kristem. Uvědomuje si, že bez něj je putování světem jen klam a mámení. U Trabandu po putování po všech písničkových stopách stanete nad Koločavou. A v táhlém tónu harmonia si poslechnete příběh o dvou větách. O tom, kdo nás drží, i o tom, koho se držíme my. O dobrém pastýři, který vodí svá stáda na dobré pastviny. Je klid a mír. Až sáhnete po desce Domasa, všimněte si, že základní symbol, který desku doprovází, jsou prsty vložené do rány. Do rány na Ježíšově boku. Hezké poslouchání. Z intervalu se loučí Lucie Endlicherová.

je klid a mír. Nad Koločavou je klid a mír. Nad Koločavou

a mír. Nad Kolčavou je klid a mír. Nad Kolčavou

0: Je krátce po 18. hodině, posloucháte Rádio 7, kde začíná večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je pátek 10. července. A dříve, než vám nabídnu přehled pořadu, tak je tady pořad Bible Guide. Žádné z Hospodinových slov nesnese odklady. Cokoliv řekne, to se naplní. O tom, co všechno se naplní, prozradí Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 12. kapitola. Také v této kapitole vidíme, jak široké je Ezechielovo proroctví. Nevěrní Izraelci Ezechielovy doby jsou zde Bohem nazváni slepí a hluší. Čteme. Synu člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí. Mají uši k slyšení, ale neslyší, protože to je banda vzbouřenců. Apoštol Pavel ale tato slova vztáhl také na své současníky. Nazval tak ty z Izraele, kteří nepřijali Mesiáši Ježíše. V listu Římanům čteme. Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je psáno, Bůh otupil jejich ducha, jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší. Ezechiel si pak měl na základě božích instrukcí vzít na záda pytel a vydat se na cestu, aby takto ilustroval to, co čeká všechny obyvatele Judska a Jeruzaléma. Synu člověčí, zbal si ranec jako vyhnanec a před jejich očima odejdi za bílého dne do vyhnanství. Snad tomu porozumí, i když jsou banda vzbouřenců. Před jejich očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem tě totiž domu Izraele jako znamení. Pak to Izraelcům Bůh ještě vysvětlil. Řekni jim, tak praví panovník Hospodin, tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim, já jsem znamení pro vás, předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí. Pak Ezechiel popsal osud posledního judského krále Cidkiáše. Ten se pokusí babylonskému králi uprchnout, bude ale chycen, oslepen a odveden do Babylonu, kde zemře. I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít zahalenou tvář, takže už neuvidí svou zem. Nastražím na něj svoji past a uvázne v mé síti. Odvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale neuvidí, a zemře v ní. A naplnění této Ezechielovy přesné předpovědi najdeme v příběhu krále Cidkiáše. Ve 39. kapitole Jeremiáše o tom čteme. Jakmile Babyloniany judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na Jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek. Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima popravil jeho syny, popravil také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a odvlekl ho do Babylonu. Bůh pak odmítl zpochybňování prorockých předpovědí. Čteme o tom. Dostal jsem slovo Hospodinovo. Synu člověčí, co to máte v izraelské zemi za přísloví? Prý dny utíkají, všechna vidění selhávají. Naopak řekni jim, blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Říkám, co říkám, a to slovo se naplní. Už žádné odklady. Synu člověčí, dům Izraele říká, ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti. Proto jim řekni, tak praví panovník Hospodin, žádné z mých slov už nesnese odklady. Cokoliv řeknu, se naplní. Zatímco tehdy proroctví spochybňovali tvrzením, že se vše týká vzdálené budoucnosti, tak dnes se naopak věrohodnost prorockých knih spochybňuje tvrzením, že se vše týká pouze minulosti. I apoštol Petr se s takovými pochybovači setkal. Ve svém druhém listu píše, Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači, vedení svými vlastními choutkami a budou říkat, co je s tím slibem o jeho příchodu. Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření. Někdy si říkáme, proč je v prorockých knihách tolik opakujících se předpovědí o zničení Izraela a Jeruzaléma. Důvodem je snaha ukázat nám důvěryhodnost prorockých předpovědí. Z naplnění předpovědí týkajících se starověkých událostí získáváme jistotu, že můžeme očekávat naplnění i všech jejich dalších proroctví. Jinak by to byli falešní proroci. Nevadí, že nevíme, kdy přesně se co stane. Stačí, že víme, že cokoliv Bůh řekne, se naplní.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin. Zůstaňte s námi na Rádiu 7. A nyní je před námi přehled pořadu, abyste si mohli vybírat z toho, co jsme pro vás až do půlnočního času nachystali. Výpravy dětského oddílu mají spolu sílu vytvářet vzpomínky, budovat vztahy i otevřít hlubší rozhovory. Jaké typy výprav existují a na co si dát pozor při přípravě? Jak je zvládnout i s malým týmem? Praktický pohled na výpravy přináší zkušený vedoucí Dan Jokl v rozhovoru s Ondrou Malým v pořadu Štafeta o 6:30. Ve čtvrt na 8 se můžete těšit na další příběh z pera Radka Daniela. Kniha Povídá se povídá je plná trampot, ale i radostí, které prožívají děti. Dnešní kanafásek bude o přátelství, odpuštění a druhých šancích. Každý, kdo přijal Ježíše jako svého zachránce a pána, je povolán prohlubovat svůj vztah s ním jako jeho učedník. Kazatel Jaroslav Pokorný v relaci Nejen chlebem nastíní, v čem spočívá Ježíšova škola. Poslechněte si ho ve 7:45. Sérii sedmi dopisů do církví v Malé Asii uzavírá známý výrok. Stojím u dveří a tluču, zaslechne-li kdo hlas můj a otevře, vejdu. Má toto pozvání, co říci i nám, pojďme o tom společně přemýšlet v relaci Světem Bible, která se od 8:45 zaměří na novozákonní knihu Zjevení. Výklad Johna Vernona McGeeho čte opět Pavel Vopalecký. Závěrečné kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný přináší aktuální relace Večer pod lampou. Další trefné postřehy ze života a o životě uslyšíte v podání Petra Stoje po 9:00. Existuje ve vašem životě někdo, o kom si myslíte, že mu nemůžete odpustit? Odpuštění je nevyhnutelný krok, chceme-li být osvobozeni pro lásku. Charles Stanley v dotecích nás povede cestou k tomuto cíli. Ve 22 hodin. Ve čtení na pokračování dnes naposledy otevřeme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky. Překlad Nového zákona byl dokončen, zároveň ale Gary utrpěl velkou ztrátu. Jak se s ní vyrovná, poslouchejte od 11:45. Příjemný poslech.

0: Dnes je 10. července a v kalendáři najdeme hned dvě jména, Libuše a Amálie. Někteří naši jazykovědci se domnívají, že obě jména jsou totožná podle takových prý. Tato jména říkají, že jejich nositelka je milá bytost. U nás každý dobře ví, že jméno Libuše nesla bájná kněžna a tak je zřejmé, že má slovanský původ. Vychází ze základu ljub, tedy milý, stejně tak i Amálie má za svůj základ slovo amare, což znamená milovat. Aby vše nebylo tak jednoduché, lze Amálii přeložit i jako pracovitá, a to v případě, že bychom připustili, že původ jména je germánský. Nejlépe asi uděláme, když zohledníme obě varianty a řekneme, že jak Libuše, tak i Amálie jsou dle jména ženy milé a pracovité.
1: Kalendárium.
0: 10. července 1940 začala takzvaná bitva o Británii. Probíhala od poloviny července do konce října roku 1940. Šlo o střetnutí mezi německou Luftwaffe a britským Royal Air Force nad Británií a kanálem La Manche. Německá strana usilovala o zničení anebo alespoň výrazné oslabení britských vzdušných sil, což pro fašisty představovalo nutnou podmínku pro započetí invaze do Anglie. Nejprve se bitva o Británii vyvíjela lépe pro Německo, nakonec ovšem zvítězili Britové. V roce 1941 pak byla většina kapacit Luftwaffe převelena na jiná bojiště. A 10. červenec je například dnem narození Jana Kalvína, švýcarského teologa a reformátora. Narodil se v roce 1509. V roce 1533 se při studiích práv seznámil s učením Martina Lutera, k jehož názorům se přihlásil o dva roky později. V roce 1536 se pisuje pro Ženevu, kde se usazuje obecně závazný zákoník. Protože je velmi přísný a naráží na odpor, je jeho autor z města vyhnán. O tři roky později, v roce 1541, je ovšem zavolán zpět a ženevští se jeho řízení poddá. Vychází Kalvínův ženevský katechismus a město se ubírá cestou, která má vést k Bohu. Občané se mají soustředit na poctivou práci a šetrnost. Už za Kalvínova života se stala Ženeva, do které proudilo mnoho exulantů z celé Evropy, jedním z protestantských center v Evropě. Po úmrtí svého zakladatele v podstatě splývá kalvinismus a další protestantské hnutí, které založil Ulrich Zwingli. Roku 1566 tak vzniká Švýcarská národní církev, která výrazně ovlivnila českou jednotu bratrskou. U dnešního data si připomeneme také srbského amerického fyzika Nikolu Teslu, který se také narodil 10. července. Bylo to v roce 1856, tedy před 170 lety. Po vítězství v takzvané válce proudů proti Thomasi Alva Edisonovi byl všeobecně respektován jako nejvýznamnější americký elektrotechnický inženýr. A 10. červenec je také dnem úmrtí Hadriána, římského císaře. Zemřel v roce 138. Poslední jméno, které si dnes připomeneme, je jméno Mikoláše Alše, českého malíře a ilustrátora, který zemřel 10. července 1913. Jeho tvorba zachycovala především slavné okamžiky české historie. Častým námětem bylo období husitství, ale na jeho obrazech najdeme i zástupce všech vrstev jeho současníků. Vrcholem Alšovy tvorby se stal cyklus Vlast, který vypracoval pro Národní divadlo. Tolik tedy v rychlosti kalendář a kalendárium. Posloucháte Rádio 7.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může na

0: pravidelné schůzky, mnohem větší stopu ve mně zanechalo všechno ostatní, co jsme dělali o víkendech nebo v létě o prázdninách. Dalo by se to všechno shrnout pod nálepku výpravy. Moje jméno je Ondřej Malý a velkou část těchto výprav organizoval můj dnešní host, Daniel Jokl alias Medvěd. Dané, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dan je předseda Dorostové unie a bývalý hlavní vedoucí klubu Robinson na Praze 13 a pokud se nemýlím, velký zastánce výprav, které podle něj nesmí v harmonogramu klubového roku chybět. Je to tak?
1: Je to tak. Často se stává, že těch výprav je málo. My jsme měli, si myslím, asi tak 9 výprav do roka, i včetně tábora, což se možná zdá, že taky není tolik, ale je to docela fajn. A ta výprava, proč? Jako ten důvod je, že to je jedna z nejatraktivnějších věcí, co existuje. Má to prostě zážitek, náboj. Pamatuju na jednoho kluka, který ve čtvrtek večer se dozvěděl, že druhý den je výprava a připravil si vlastně štít k papírové koule a jel na akci Sion a od té doby chodil na všechny výpravy a nakonec teda vlastně i po pár letech se nechal pokřtít a zapojil se do služby. Takže výprava, palec nahoru.
0: Když se řekne výprava, a my jsme to slovo použili už několikrát, co si mám pod tím termínem představit?
1: Tak ta výprava evokuje určité dobrodružství, už v tom názvu, není to výlet. Jedeme na výpravu, ne na výlet. Většina lidí si myslí, že to je jenom víkendovka, ale já bych klidně za výpravu označil cokoliv dobrodružného, co je klidně i na den, klidně i na půl den.
0: Zmínil jsi dobrodružství, zmínil jsi, že je atraktivní. V čem přesně je atraktivní? Proč ty výpravy dělat? V čem jsou zajímavé?
1: Tak když tam jsme, tak vlastně je úplně přirozené, že máme na sebe víc času a budujeme vztahy navzájem. Je tam šance si víc povídat s dětma během toho, co třeba někam jdeme. Je tam šance večer u táboráku probírat duchovní věci. Je tam šance pro rádce a mladší vedoucí, že si vyzkouší, jak se dělá výprava. A měníme tam i prožitkem, že něco zažijí útrapy a to je nějak promění, to si zapamatují, když si špatně zbalili nebo nesou věci v ruce. Máš šanci tam potkat svoje vrstevníky. Těch věcí je strašně moc. Takže výprava je super věc.
0: Třeba ten negativní prožitek nebo nějaké úskalí, které je spojené s tím dobrodružstvím, s tím, že třeba zmoknou uprostřed lesa a uprostřed noci, to je něco, co se těžko replikuje na pravidelných schůzkách.
1: Je to tak, já si sám doteďka pamatuju, když jsem šel jeden ze svých prvních puťáků v minulém století a probudil nás déšť o půlnoci a během chvíle jsme se museli zbalit a protože jsme byli v hustém lese a nebyly tam moc cesty, tak jsme šli po kolejích a k ránu jsme došli k nějaké sámošce, to znamená teda supermarket, to obchod se smíšeným zbožím a na rampě jsme tam spali trošku k ránu, no. Takže doteďka si to pamatuju.
0: Nebylo by lepší dělat jenom výpravy? Když jsou tak dobrodružný, silný zážitky, všichni si je pamatují, jsou vůbec potřeba pravidelné schůzky? Nedal by se klub dělat tak, že pravidelné schůzky nejsou a jenom se třeba pravidelně jezdí na výpravu do přírody?
1: Odpovím zkušeností. Někdy k nám pak začaly chodit děcka, které jezdili jenom na výpravy, vyzobávali si ty nejlepší a nechodili na schůzky. A ta zkušenost byla taková, že pak s náma nevytvořili partu, my jsme ani na ně neměli vliv, protože chceme vychovávat. Takže ta zkušenost jednoznačně je, že potřebujeme i schůzky, potřebujeme mít častěji spolu. Bez toho společného času na výpravách i na schůzkách to nejde. No.
0: Jaké různé druhy výprav existují?
1: Většina lidí si myslí, že jsou to jenom víkendovky, ale může to být klidně výprava na jeden den nebo i na půl den. Všechno má svoje pro a proti, hlavně pokud nestíháte a je vás málo vedoucích, nebo si sám nebo sama, tak určitě jednodušší začít s půldenní nebo jednodenní. A samozřejmě tábor, tak můžete začít s týdenním táborem nebo s příměstským táborem, to je ještě jednodušší. Těch možností je hodně.
0: Určitě se výpravy liší i podle toho, pro jakou cílovou skupinu jsou dělané. Vzpomínám si, že my jsme jezdívali

0: na výpravy samostatně, ale občas právě třeba Sion, který si zmínil, byl typ výpravy, na kterou jsme jeli společně s dalšími kluby. Jaké jsou možnosti, co se týče té rozmanitosti v skupinách, pro které jsou výpravy dělané?
1: Je to zajímavé, že když je větší akce, tak vypozoroval jsem, že jak děcka, tak vedoucí nemají tak silná očekávání nebo nejsou tak nároční, jako když děláme vlastní oddílovou výpravu. Je to zajímavé. Nějakým stačí, že jsou tam společně, že jich víc. Nějak je to fajn, že jich je tam víc a mají to rádi. Možná je to něco jako takový jako festák, že vlastně. Takže nějak to frčí i ty větší akce, no. Je to tak?
0: Jak dlouhá musí výprava být, aby to stálo za to?
1: Může být i krátká, ale hlavně musí být kvalitně připravená. Takže to je základ. Takže já bych na té délce tolik nelpěl. Spíš bych se soustředil, aby byla kvalitní s tématem a aby ty výpravy byly často. Než jeden top tábor za rok, tak to radši jako víc těch akcí drobnějších nebo jedna víkendovka, tak radši několik sobot a kvalitnějších. Ta soustavnost je tam důležitá.

0: O výpravách za hranice všedních dní dnes diskutujeme s Danem Joklem, alias Medvědem. Dané, organizace výpravy může působit náročně a vedoucí od výprav odradit. Nad čím je dobré se zamyslet, než se vůbec do přípravy výpravy pustím?
1: Je to pravda, většina lidí z toho má obavy a pak často výpravy nedělá nebo velice málo, ale to je smutné. Tak nejjednodušší připravovat výpravu je tak, že ji nepřipravovat. A to je několik možností. Existují akce, kde stačí se sebrat děcka a vedoucí a jet. My taky pořádáme několik takových akcí. Už jsme teď zmiňovali ten Sion, ale třeba je to i vlastně Megasiest nebo Mega Sherwoody, to je několik oblastí dohromady. Nebo se může zúčastnit stezky, to je taky buď jednodenní nebo víkendová. Takže to je jako nejjednodušší. No. Další možností je vlastně tu výpravu taky nepřipravovat, nějakou menší, ale přifařit se k nějakému menšímu oddílu klubu, který má víc dětí i vedoucích a umí to zorganizovat. Další možností je, že jste stejně velcí plus minus a střídáte se v té přípravě, takže ušetří člověk 50% času a příprav. No ale samozřejmě někdy to přijde, že teda se tak zbuduje ten klub, že konečně na tu výpravu dojde a že připravíte vlastní výpravu.
0: Když připravujeme vlastní výpravu, co je taková první věc, nad kterou přemýšlíme? Odkud začít?
1: Klíčové téma, jak ji nazvat. A když máme téma, tak pak já jsem se snažil na to nějakým způsobem připravit duchovní program, nějaká témata. A to se od sebe odvíjí. A to, že máme téma, není samoučelné, prostě ten symbolický rámec. Víc si to děcka pamatujou, víc se to baví, víc všichni si to zažijem. Pamatuju tábor, který byl na téma Indiánů, ale aby to bylo zajímavější, tak jsme to nazvali 12 kamenů ohně. A jeden z těch kamenů byl třeba mlčení nebo úcta ke starším, to znamená věci, které ty Indiáni praktikovali a vlastně pro nás jsou inspirací. A samozřejmě takový program si více zapamatují nejen ty děcka, ale i ty vedoucí.
0: Dovedu si představit, že téma je něco, co začátečníky v přípravě výprav nenapadne. A teď mají pocit, tyjo, co budu dělat, ještě téma musím řešit navrch. Připadá ti, že téma je práce navíc při přípravě výpravy, nebo to naopak může pomoct?
1: Jo, je pravda, že asi není tak časté, že vlastně na těch výpravách jsou témata, vlastně většinou to lidi používají na tábory, ale já si myslím, že pak to může pomoci vlastně, že mě to nějak nasměruje v tom duchovním programu, že už mi to pomůže najít v tom moři, co je to pravé. Věřím, že když se tato člověk modlí, takže ho vede nějak Bůh. Takže myslím si, že to pomůže. Tak jako máme tu zkušenost tábora. Tam to taky dělá většina klubů, že má téma a myslím, že ten výsledek je skvělý.
0: Co je potřeba řešit s výrazným předstupem prakticky?
1: Tak první věc je termín. Doporučuji dlouho dopředu. Dlouho dopředu není 14 dní. Rodiče chtějí nejlépe rok. A neměnit ho těsně předtím, neměnit podmínky a tak dál. My jsme pak razili to, že jsme měli vlastně výpravy pořád stejně v nějakých termínech, velkou zimní výpravu, velkou jarní výpravu, jezdili jsme na ty akce, které třeba se tady zmiňovali a ty rodiče vlastně, i když třeba neznali přesný termín, jenom rok dopředu, tak věděli, kdy to zhruba je. Ty termíny fakt neměnit, pamatuju si, jak jedny rodiče, jsme to zkrátili o den tábor a rodiče byli někde jinde, už měli objednaný rok dopředu trajekt, jo, takže to jsou i takovéhle praktické věci, nebo využijou toho, že děcka jsou na táboře, dají si dovolenou a jsou někde v zahraničí, odletí a to se týká i na víkendy. Takže ty přípravy jsou dlouhodobé a prostě ty rodiny nemají rádi, když se to mění. No. Takže doporučuji pevné místo v kalendáři.
0: Nemůžu se nezeptat, jak velká je velká zimní výprava?
1: Jo, tak zní to tak, ale byla to jenom víkendovka na dvě noci. Dělali jsme velkou jarní velikonoční výpravu, ta byla 3 noci na 4 dny.
0: Taky mi přijde, že zvlášť u výprav v zimě je důležité místo, protože člověk těžko bude s malými dětmi přespávat v lese. Možná by mohl, ale my jsme to nedělali určitě. Jak dlouho dopředu je potřeba řešit místo a na čem to závisí?
1: My jsme to místo řešili na rok dopředu, zvlášť v té zimě, když lidi jezdí na hory, ať už na sjezdovky nebo na běžky, tak mi skoro přijde ten rok minimum. Pokud to není někdo známý, hodně dobrý známý, ale i tak.
0: Kromě místa, kde ta výprava proběhne, je potřeba zajistit stravu, pití, možná dopravu. Na něco zapomínám?
1: Já si myslím, že klíčové je tým, kdo na tu výpravu pojede. Dlouho dopředu, protože pak najednou lidi mají pocit, že to mají hodně, že nestíhají a že nemůžou jet na výpravu. Takže ten hlavní, kdo to připravuje, to nemusí být hlavní vedoucí, naopak někdo jiný, ale někdo mu s tím pomáhá, s tou přípravou. A rozdělit se nějaká místa. Může se stát, že máte nedostatek vedoucích, tak my jsme využívali třeba na velkou zimní výpravu, že jel jeden otec, doktor, a prostě vzal auto, pomohl nám s dopravou od vlaku, protože tam bylo těžko, to bylo přístupné hodně daleko. I třeba uvařil na jeden večer, nebo hrál chvály, měl duchovní program. A ku podivu, to se dá zvládnout jednou za rok, i když takovýhle rodič třeba nestíhá se zapojit do toho, že by byl jedním z vedoucích a dělal to pravidelně. Ale jednou, dvakrát za rok to třeba dá. Tak to mně přijde, že dost opomíjené, no, takhle využívat.
0: Je nějaký typ výpravy, který je vhodný pro začátečníky, když mám třeba malý tým?
1: Je to zajímavé, že když třeba někdo, ať už je začátečník nebo nestíhal, tak vždycky se snaží připravovat tábor, což je podle mě ta nejtěžší výprava. Ale asi proto, že má na to dobré zkušenosti, baví to ty lidi, tak do toho jdou. Za mě je to zbytečnost, to je lepší vzít nějaký hotový tábor, je to plýtvání časem, a spíš se soustředit na ty výpravy. Zase dá vzít nějaká hotová, to máme na webu, ale už je to jako horší. Takže já bych ty výpravy nepodceňoval. Jednou, že jedete jednou za rok na tábor, to jako dobrý klub neudělá. No.
0: A ty zážitky určitě můžou být srovnatelně silné i z výprav. Já si pamatuju do dneška na výpravy, kdy jsme vyrazili do štol, do jeskyní. Ne takových těch jeskyní s chodníčky a lampami, ale jeskyní s bahnem a tmou. Byl to pro mě hodně silný zážitek. Máš nějakou výpravu, na kterou si vzpomínáš do dneška?
1: Mám jednu, která nebyla přímo do těch jeskyň, ale byla do štol, které jsou normálně přístupné, a různě jsme je prolejzali a celý den pršel. Byla to jenom sobotní výprava. Tady kousek za Prahou, Amerika a okolí, ty štoly, jak se tomu říká. A já jsem si říkal, celý den bude pršet, to bude nejhorší výprava. Byli jsme mokrý celou dobu, ale byla to jedna z nejlepších výprav. Byl to silný zážitek. A pak ještě si bavu jednu, taky to byly štoly, a to jsme tam i spali. A vlastně jsme spali v takové menší jeskyni na kraji. Taky hodně silný zážitek spát v jeskyni. A moc jsem se teda nevyspal. Další, že jsme třeba, to byla podobná, že jsme prolezli takovou jeskyni a pak najednou se otevřel obrovský prostor před náma jako v lomu. A bylo tam i takové místo, které bylo schované před deštěm a velké tábořiště. Myslím, že se to jmenuje Liščí štola, nebo něco takové u modlitebny, štola modlitebna. A to je jako teda super, no. To bylo perfektní. Když pršelo, tak jsme tam rozdělali oheň a vlastně na nás nepršelo. Takže to jsou takové nějak, co se mi vybavuje, ale my jsme jich dělali přesto těch výprav a po té stovce už jsme to ani nepočítali, takže těžko takhle, musel bych se kouknout do touláku.
0: V takovém množství výprav určitě musí být nějaká, která se nepovedla. Může se to stát? A jak se to pozná, že se výprava nepovedla?
1: Tak jak jsem říkal, já jsem myslel, že nejdřív se třeba nepovedla ta s deštěm a nakonec se povedla, ale pak se fakt nějaká nemusí povést. Jedna z prvních výprav, kterou jsme dělali, když jsme začínali s klubem, byla, že v jednom nákupním centru byly vystaveny obrovské kostry dinosaurů, skelety. A mě napadlo tam udělat jako takovou nenápadnou výpravu, že už přesně nevím, jak to bylo, ale byla to výprava za dinosaury a byly různě rozstříhaní ty dinosaury, jako puzzle, a museli to pak jako dávat dohromady. Ale připadá mi, že se to moc teda jako nepovedlo a byla to první výprava, což teda mě strašně mrzelo. Možná, že to nebylo venku, přece jenom v nákupáku člověk nezažije dobrodružství, ale ta další už se naštěstí povedla a to se mi vlastně vybavila, byla jedna z nejlepších, velká velikonoční výprava, tak mám s tím spojené taky hodně silné emoce, že naštěstí ta další se povedla.
0: Mluvili jsme dneska o tom, proč se výpravy dělají, jaké různé druhy výprav lze podniknout. Někteří z posluchačů se možná právě teď rozhodují, že by chtěli nějakou tu výpravu zorganizovat. Ideálně ne tu nepovedenou do nákupáku, ale třeba tu povedenou, jako byla naše velikonoční výprava, na kterou si mimochodem pamatuju. Já jsem tam byl tehda před lety a sederová večeře je zážitek, který sebou nosím dodnes. Co bys lidem, kteří přemýšlí nad organizací výpravy, chtěl vzkázat?
1: Já bych chtěl vzkázat, aby to nedělali sami. Je to taková neřest, že hlavní vedoucí všechno táhnou sami a sami organizují výpravy. A dělat výpravy, to je dost taková těžká disciplína, je to fakt challenge. Právě třeba tu velkou velikonoční si vzpomínám, že ti bylo 17 a dělal si téma Galaxy Tracker, což asi je nějaká hra, já jsem ji nehrál, se přiznám. Ale snažil jsem nějak tě v tom trochu provázet a vlastně zvládnu 130 lidí na 3 noci, byly to 4 dny. Takže vlastně nejvíc bych chtěl povzbudit, aby se lidi nebáli zapojovat rádce a mladší vedoucí do výprav. Je to dobrá investice, prostě všechno nemusí být dokonalé, nakonec je důležitější, že někdo se to naučí, no, že jako vyroste. Pomůže mu to i duchovně, na charakteru a všem.
0: Možná nás poslouchají i rodiče dětí, co do klubu chodí, kteří si možná říkají, no jo, výpravy to je hezký, ale je to v sobotu nebo v neděli často a my potřebujeme o víkendu jet k babičce, nebo možná jsou skeptičtí. Je něco, co bys ze svého zkušeného pohledu chtěl říct rodičům, kteří poslouchají a přemýšlí, jestli chtějí výpravy podporovat, anebo jestli chtějí svoje děti na výpravy poslat?
1: No, může to být taková výzva pro ty rodiče. Někdy jsem se setkával s rodiči, že měli představu, že oni jsou dobrá rodina, takže vlastně to stačí. Ale přestává to platit v pubertě, kdy ty děcka si hledají vzory jinde. Takže my jsme to doma měli nastaveno tak, že to mělo fakt maximální prioritu před čímkoliv, před dovolenou a tak dál, před oslavami. A i když pak naše děti vyrostly a byly v mládežnickém věku, tak jsme se vždycky snažili upřednostnit tyhle ty věci a jako nelituju toho. Takže je to možná těžké si představit, že i nejenom ta moje rodina, ale něco jiného může dát něco víc. Já si myslím, že bych to jako nepodceňoval. A je to vlastně vidět i ve společnosti, že třeba jako hodně frčí právě scouting. A myslím si, že ten důvod je, že asi ty rodiče si uvědomují, že ne všechno zvládají sami a že ty v úzovkách výpravy další věci mají něco do sebe. No.
0: Díky moc za tipy i odpovědi. Dneska na otázky odpovídal Dan Jokl. Dané, super, že jsi tu byl, že jsi mohl o výpravách promluvit a uvést novou minisérii Výpravy za hranice všedních dní.
1: Díky, bylo mi radostí a ještě větší radostí je chodit na výpravy.
0: Od mikrofonu se loučí Ondra Malý.
1: Ahoj.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. V premiéře můžete tento pořad poslouchat vždy ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut. Všechny pořady, které posloucháte na Rádiu 7, vznikají jen díky dobrovolným darům. Děkujeme všem dárcům ze srdce, děkujeme všem, kteří se za nás modlíte a kteří nás podporujete finančně. A zveme další. Podpořte nás.

Překročili jsme 19. hodinu, posloucháte večerní program na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. Ve čtvrt na 8 zvu k poslechu naše děti. Je jako obvykle v tuto dobu připraven kanafásek s dalším příběhem z knihy Radka Daniela Povídá se povídá. A ve 19:45 dostane slovo pořad nejen chlebem s Jaroslavem Pokorným.

M, Rádio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Asi se všichni shodneme na tom, že mít dobrého kamaráda je báječná věc. Jenže i mezi dobrými přáteli se tu a tam stane, že se nezhodnou nebo si neporozumí. Když se takové nedorozumění nevysvětlí nebo nevyřeší, postaví se mezi přátele jako kámen nebo cihla. A s každou další hádkou nebo nezhodou přibývají cihly, až se mezi námi vytvoří velká neproniknutelná zeď. A my jsme nešťastní a přemýšlíme, kam se asi naše přátelství ztratilo. I na takové zdi má ale Bible radu. Poslouchejte. Se svým Bohem zdolám hradbu, píše se ve druhé knize Samuelově 20:30. My sami se svými silami jsme na hradby vytvořené mezi námi lidmi krátcí, ale Bůh ten je silný a mocný. Na nás pak je udělat první krok, chtít kamarádovi odpustit a pravdivě si s ním vše vyjasnit. Pak se budeme divit, jak hradby padají na to šup. Příběh z knihy Povídá se povídá, čte Marcela Dýrová.

Alice a Dana byly kamarádky na život a na smrt. Chodili spolu do jedné třídy, hráli si spolu a měli svá společná tajemství. Žili v představě, že jejich přátelství nikdy neskončí. Pak se však stala nepříjemná věc. Byla hodina matematiky a Alice se nudila. Chvíli koukala na tabuli, chvíli z okna nebo na nástěnku a nakonec jí do oka padly krásné kadeřavé vlasy její kamarádky Dany, sedící v lavici před ní. Byly tak krásně dlouhé, že by člověk řekl, že patří nějaké princezně. Alice si je se zalíbením prohlížela. Třpitily se na slunci jako horská bystřina. V tom dostala nápad. Ustříhne si jeden pramínek a bude jej nosit pořád u sebe. Ať půjde kamkoliv, Dana bude pořád s ní. Tak bude přátelství navždy spečetěno. Nápad se jí zdál skvělý a proto neváhala. Šmik, šmik. A vlásky byly v dlani. Jenže bác, nůžky jí rozrušením vypadly z ruky. Dana se v ten moment otočila. Co děláš? Ty jsi mi ustřihla vlasy? Jak jsi to mohla dovolit? To ti nedaruju, zakřičela na celé kolo. To už paní učitelka stála u lavice. Z jejího pohledu běhal Alici mráz po zádech. Proč jsi to udělala? Zeptala se stroze. Alice červená až za ušima potichu špitla. Protože mám Danku ráda. Třída vybuchla smíchy. Slzy jako hrachy jí stékaly po tváři. Alice plakala a měla taky proč. Děti se škodolibě smály, paní učitelka nad jejími nápady kroutila hlavou a Danka se zlobila. Ještě ke všemu si musela za trest sednout do poslední lavice a kluci o ní během přestávky vymysleli posměšnou říkanku. Alice, palice, oškube i zajíce. Od té chvíle byl s kamarádstvím konec. Dana si ji nevšímala, našla si jiné kamarádky a dokonce se začala Alici vyhýbat. Ta z toho byla pěkně nešťastná. Proč jsem to jen udělala? Vyčítala si. Z krásného přátelství jí zůstal jen ten nešťastný pramínek vlasů, který vystavěl mezi děvčaty nepřekonatelnou zeď. Jak to jen napravit? Trápila se bez přestání. Kdykoliv pomyslela na ztracené přátelství, srdce jí zabolelo. Plakala a rmoutila se, leč přátelství obnovit nedovedla. Jednoho dne, když psala úkoly, z ničeho nic na dveře cosi zaškrábalo. To je určitě naše Micka, řekla si a běžela otevřít. Spolu s Mickou vpochodovala do pokoje dvě krásná chundelatá koťátka. Micka, jako správná máma, se s nimi přišla pochlubit. Byla na ně právem pyšná, vždyť koťátka vypadala tak kouzelně. Obě byla černá, ale každé jinak strakaté. Jedno mělo bílé packy, jako by si obléklo ponožky a krásnou náprsenku. Učiněný sekáč, to druhé s bílým monoklem a proužkem na ocásku vypadalo náramně roztomile. Alice se s nimi hned začala mazlit. Vy jste mi ale krásná koťátka, zavolala radostně. Ty maličký budeš Matýsek a tobě budu říkat třeba Pišta. V tom si vzpomněla na Danku. Danka si přece vždycky přála mít malé koťátko. No jasně, dostane ho jako překvapení, radovala se. Posadila Pištovi na hlavu panenčin klobouček a položila ho opatrně do košíku. Musela se tomu krásnému koťátku smát. Bylo to nejkrásnější koťátko, jaké kdy viděla. Rozběhla se s ním k Dančinu domu. Halo, Dano, křičela nadšeně. Dana si na zahrádce hrála s panenkami. Když uslyšela, jak ji Alice volá, chtěla se nejdříve někde schovat, ale
Alicin rozradostněný hlásek v ní probudil zvědavost. To je dárek pro tebe, řekla rozechvěle Alice a podala jí košík s malým tvorečkem. To, abys věděla, že tě mám opravdu ráda. Při vzpomínce na to hrozné nedorozumění se jí oči zalily slzami. Vždyť já už se na tebe dávno nezlobím, Aličáku jeden, řekla radostně Dana a při pohledu na malé, neohrabané kotě s kloboučkem na hlavě se jí po tváři rozlil nádherný úsměv. To je krásné koťátko a jaká má modrá kukadla a jak šermuje tlapkama. Děkuji ti, Alice, zrovna takové jsem si přála, volala nadšeně Danka a tiskla k sobě malého darebu. Promiň, byla jsem na tebe zlá, vyhýbala jsem se ti a vůbec, já tě mám taky moc ráda. Děvčata si padla do náruče. Vysoká šedá zeď se sesunula jako mávnutím kouzelného proutku. Chytli se za ruce, rozběhli se po zahradě. Pištu si mezi sebou podávali, jako by právě on byl talismanem, který znovu spečetil jejich přátelství.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Učení se v Ježíšově škole není jednoduché, zvláště pokud má přinést změny v praktickém životě. Hovořit o tom bude za chvilku v pořadu Nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný.

Vážení posluchači, asi všichni máme zkušenost se školou. Pro některé z nás může mít charakter dávné vzpomínky, pro jiné může být věcí nedávno ukončenou a pro další současným každodenním chlebem, ať v pozici učitelů či studentů. Pravděpodobně však většinou školu vnímáme jako určité období v našem životě, které je poté vystřídáno obdobím práce a nakonec přichází čas odpočinku, důchodu. Tento měsíc jsme se začali v našich biblických zamyšleních zabývat tím, že poté, co jsme uvěřili v Ježíše jako svého zachránce a pána, jsme povoláni prohlubovat svůj vztah s ním jako jeho učedníci. Jako bychom se stali žáky v Ježíšově škole. Kdy ale skončí období učení se v této specifické škole? Tím, že absolvujeme vyučování v nedělní škole, dorostu a mládeži? Nebo přečtením Bible či vytvořením modlitebních návyků? Možná tím, že se my staneme těmi, kteří učí druhé v pozici vedoucích, starších, pastorů, kněží či dokonce biskupů? Věřím, že několik významných podnětů ohledně Ježíšovy školy nám může dát jeden poměrně krátký biblický text, který jsem pro vás dnes vybral. Jedná se o text, který nacházíme v 18. kapitole knihy Skutků apoštolů. Je umístěn mezi vyprávění o druhé a třetí misijní cestě apoštola Pavla jako určitá vsuvka, dávající vhled do života církve v maloasijském městě Efezu. Čteme verše 24 až 28. Do Efezu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámen s pánovou cestou a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagóze, uslyšeli ho Priscila s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z písma, že Ježíš je Mesiáš. Hlavní postavou tohoto krátkého textu je Apollo, Žid z Alexandrie, člověk výmluvný, vzdělaný a znalec písma, což v té době zahrnovalo jen knihy Starého zákona. Byl tedy dobře vzdělaný ve světské i náboženské oblasti. Někdo jej pak uvedl do křesťanství, Apollo se nechal poučit a co se naučil, začal předávat dál. Ovšem znal jen Janův křest. Co to znamená? Nevíme přesně, jestli Apollo věřil v Ježíše jako židovského mesiáše očekávaného v písmech, nebo i jako ukřižovaného a vzkříšeného zachránce. V každém případě něco důležitého v Apollově poznání chybělo. A tehdy přichází na scénu manželský pár Priscila s Akvilou, kteří vzali Apolla k sobě a důkladně mu vysvětlili křesťanskou nauku. Vlastně si udělali takovou skupinku a prohloubili Apollovo poznání a on pak mocně sloužil v Řecku, konkrétně v městě Korintu. Milí posluchači, co se můžeme naučit o učení v Ježíšově škole z tohoto textu a dalších biblických míst? Chci tady zmínit 6 věcí a rozhodně to není vyčerpávající přehled. Za prvé, nepohrdejme vzděláním, a to ani světským. Apollovi pro jeho budoucí službu se moc hodilo, když byl vzdělaný zejména v rétorice, nauce a umění dobře mluvit. Stejně tak apoštol Pavel využíval své veliké vzdělání v promluvách a psaných listech, z nichž některé se staly součástí Bible v rámci Nového zákona. Nechci se srovnávat s těmito velikány, ale i já jsem víckrát přemýšlel, k čemu mi jako kazateli je, že mám vystudovanou jadernou fyziku. A mimo jiné mne napadlo, že mi to pomohlo učit se přemýšlet systematicky a strukturovaně, ale třeba také k tomu,
že jsem v určité době jako učitel matematiky a fyziky mohl svým studentům vydat svědectví o své víře v Boha i v Ježíše Krista. Za druhé, mějme Bibli nejen jako základní příručku, ale i jako základní předmět v Ježíšově škole. Ona má opravdu klíčovou roli v učednictví. Apollo byl znalcem písma, tedy Bible Starého zákona, a také na základě písma přesvědčoval židovské posluchače. Apoštol Pavel ve svém novozákonním druhém listu Timoteovi, 3. kapitole, verší 16 a 17 píše: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Za třetí, buďme dostatečně pokorní stále se učit. Dvakrát v onom krátkém textu ze Skutků apoštolů projevuje Apollo pokoru. Přestože byl znalcem písma, nechal se poučit a uvést do křesťanství. A potom, když dokonce už sám vyučoval, dovolil Priscile s Akvilou, aby jej dovedli v poznání dál. Pokora je pro učení klíčová a také to poukazuje na to, že dalším důležitým předmětem v Ježíšově škole je náš vlastní charakter a jeho pozitivní změny. Ježíš sám říká, jak to zaznamenává evangelista Matouš v 11. kapitole 29. verši: Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Za čtvrté, učme se navzájem. Apollo byl poučován druhými a také sám učil druhé. Bůh často ve své škole používá v našem učednickém procesu druhé lidi, jejich službu, vztahy, jejich autoritu. Bůh nám dává lidi, kteří nám pomáhají poznávat Boží cestu. Potřebujeme se učit od druhých a také bychom měli pomáhat učit druhé. A to má zpětně dobrý účinek i pro nás. Možná máte sami také tu zkušenost, že často se něco sami nejlépe naučíme tím, že se tu věc snažíme naučit druhé. Za páté, považujme svůj život za cestu růstu, po které aktivně jdeme. Apollo se nezastavil ve svém učení a růstu, ani když opustil skvělé alexandrijské školy, ani když se stal křesťanem a s úspěchem vyučoval, a věřím, že se v tom nezastavil, ani když mocně sloužil v Korintu. Nebeský Otec každého z nás pozval na cestu růstu, pohybu, změny. Ježíš je tou cestou a Duch Svatý nás po ní vede. Vracíme se k otázce v úvodu. Kdy skončí období učení se v Ježíšově škole? A zde máme odpověď. Rozhodně nikdy během našeho pozemského života. Významný britský skladatel, dirigent a klavírista Benjamin Britten řekl: S učením je to jako s veslováním proti proudu. Jen co přestaneš na malou chvíli, už tě proud vody unáší zpět. A konečně za šesté, nesme ovoce učení. Apollo v Řecku velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Studium Apolla nevedlo jen k dobrému pocitu ze sebe sama, ale prospělo a posloužilo to mnohým dalším lidem. Apoštol Pavel píše ve svém novozákonním listu Titovi ve 3. kapitole 14. verši: Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Ježíšova škola vede učedníky ke správnému jednání, pomoci a užitku druhým. Milí přátelé, pokusme se trochu shrnout dnešní poselství. Učení v Ježíšově škole není jednoduché, zvláště pokud má přinést změny v praktickém životě. Bude to jistě vyžadovat naši námahu, ale stojí to za to. Nikdy nezapomeňme na to, že důležitou roli v našem učednickém procesu hrají druzí lidé. Vlastně nikdo z nás nemůže být učeníkem Ježíše Krista bez druhých lidí.
A také nezapomínejme, že na učení se v Ježíšově škole nejsme sami. Je s námi Duch Svatý, který je nejen hlavním učitelem v této škole, ale také naším studentským asistentem, podporou a pomocí fungující 24/7. Závěrem na vás mám dvě otázky k přemýšlení a modlitbě. Jsou v první řadě určeny pro ty, kdo už jsou v Ježíšově škole. Pokud ale nejste věřícími, můžete obdobně přemýšlet nad vnitřním růstem člověka u sebe i u druhých. První otázka se týká role druhých lidí ve tvém učednictví a zní takto. Kdo v minulosti byl, či v přítomnosti je, významným Božím nástrojem pro tvůj růst jako Ježíšova učedníka? Odpověď na tuto otázku by měla vést ke tvé vděčnosti konkrétním lidem a ke chvále Boha. Druhá otázka obrací role a dívá se na nás jako Boží nástroje pro učednictví druhých lidí a zní, koho a jak bys mohl či měl učit o Boží cestě. Možná, že ti Duch Svatý dá novou a překvapivou odpověď.

Dostáváme se ke 20. hodině a večerní vysílání na Rádiu 7 pokračuje dál biblickou hodinou. Za chvilku po několika písních se vydáme do světa Bible, konkrétně do poslední biblické knihy Zjevení.

0: Proč křesťané tak snadno propadají iluzi, že jim k duchovnímu životu stačí vnější úspěch a zajištěnost? Závěrečné ohlédnutí za dopisy 7 zborům z novozákonní knihy Zjevení, které se zaměřuje na laodicejský zbor, varuje církev před vlažností a slepotou. Ta dává lidem falešný pocit bohatství, zatímco před Bohem zůstávají chudí a nazí. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho v relaci Světem Bible čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme se rozloučili 17. veršem ve 3. kapitole knihy Zjevení Jana. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Náš doktor McGee k tomu připojuje ještě zvláštní zamyšlení a vzpomínku na to, jak jeden pastor ve Virginii před lety uveřejnil otevřený dopis adresovaný smyšlené postavě se jménem Jana Obyčejná. Dopis měl asi toto znění. Drahá Jano, rád bych ti tímto dopisem pomohl setřást ten pocit neužitečnosti, který tě trápí. Několikrát opakuješ, že nevidíš způsob, jak by si tě Kristus mohl použít. Vím, že církev nese část odpovědnosti za to, že se takhle cítíš. Myslím tím její současnou mentalitu a pojetí úspěšnosti. V našem církevním časopisu se píše o muži, který využívá svého vlivného postavení ke svědectví o Kristu. Na mládežnickém setkání vydává svědectví hvězda amerického fotbalového mužstva. A tak bych mohl pokračovat. Pak se kdekomu přirozeně vnucuje myšlenka, že když není hvězdou nebo nemá vysoké postavení v podnikatelském světě, tak je radno zavřít pusu. Nikdo se nezajímá o to, co Kristus udělal pro nás, ale pozornost se soustřeďuje na vnější věci, které dělají lidé. Zapomněli jsme na základní skutečnosti o křesťanském svědectví, ale je tu něco, čím tě chci povzbudit, milá Jano. Bůh si volí to, co svět nazývá bláznivým, aby tím zahanbil moudré. Vybírá to, co svět považuje za slabé, aby zahanbil silné, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Když si Pán Ježíš Kristus vybíral své učedníky, nebyli to olympijští přeborníci, ani umělci, ani římští senátoři. Vybral si lidi jednoduché, jako si ty. Několik rybářů, jednoho politického radikála a taky celníka, který byl v tehdejší společnosti nejvíc pohrdaný. Přesto tito mužové posléze obrátili svět vzhůru nohama. Přesněji řečeno, Kristus skrze ně obrátil svět vzhůru nohama. Jak se to stalo? Skrze jejich popularitu žádnou neměli. Svým postavením taky žádné neměli. Jejich silou byla moc Kristova skrze Ducha Svatého. Milá Jano, nezapomeň, že k tomu, aby byl svět obrácen vzhůru nohama, i dnes potřebuje Bůh ty obyčejné, kteří se oddají do jeho rukou.

Žel, stále je pravdivý nápis na katedrále v německém Lübecku. Takto k nám mluví Kristus náš Pán. Nazýváte mne mistrem a neposloucháte mne, světlem a nevidíte mne, cestou a nejdete po ní, životem a nevyvolujete si jej, moudrým a nenásledujete mne, dobrým a nemilujete mne, bohatým a neprosíte mne, věčným a nehledáte mne, vznešeným a nesloužíte mi, milostivým a nevěříte mi, mocným a nectíte mne, spravedlivým a nebojíte se mne. Odsoudím-li vás, nebude to mojí vinou. Tolik citát z nápisu na katedrále v německém Lübecku. Toto je obraz církve v Laodiceji, přátelé. O ní mluvil také muž jménem Stanley High, jak nám ji cituje náš komentátor. Církev mi opomněla říci, že jsem hříšník, opomněla zabývat se mnou jako ztraceným jedincem, opomněla nabídnout mi spasení v Ježíši Kristu samotném, opomněla mi říci o strašlivých následcích hříchu a nevyhnutelnosti pekla a o skutečnosti, že jen Ježíš Kristus mě může zachránit. Myslím, že potřebujeme víc vědět o posledním soudu, víc o živém Bohu a také o živém ďáblu, víc o tom, jak dosáhnout nebe a vyhnout se peklu. Církev nesmí přinášet poselství o zušlechťování, ale má nést zvěst o znovuzrození. Možná bych se obešel bez takové církve, protože je nepříjemná, když hovoří o hříchu a o nutnosti pokání, ale takováto církev nikoho nenechá zahynout. Příteli, dá se říci, že žijeme v období Laodiceje. Církev v mnoha směrech selhává ve svém poslání, především snad ve vydávání svědectví o spasitelné milosti Boží. A tu nepomohou jen nějaké programy a velké akce, ale to, co potřebujeme nejvíce, je proměna srdce každého z nás. A to někdy mnoho stojí.

Pán Ježíš má však slovo i pro církev v takovém stavu, jak nám byla dosud popsána církev v Laodiceji. Radím ti, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl a neokazovala se hanba nahoty tvé, a očí svých pomaž kolirium, abys viděl. Ekumenicky radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. Tím zlatem je, jak to dále komentuje náš kazatel, drahocenná krev Kristova. Když pak dále jde o bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu, mluví se zde o Kristově spravedlnosti. A mast k potření očí, abys prohlédl, mluví o Duchu svatém, který jako jediný otevírá duchovní oči nevěřících i věřících také dnes. Laodicejská církev se mimo jiné musí dovědět, že je slepá. Tu je však důležité, že není nevyléčitelně slepá. Je nemocná a potřebuje se léčit. Ale lékaři z proslulé lékařské školy v tomto městě pro ni nemohou v jejím problému naprosto nic udělat. Léky, které na duchovní nemoci předepisují lidé a které se leckde užívají v celém civilizovaném světě, vůbec nezaberou na tenhle druh slepoty. Laodicejští si musí koupit lék od samotného stvořitele, od pána církve. A v 19. verši si čteme: Já, které školy miluji, kárám a trestci. Rozhorliš se tedy a čiň pokání. Slovo rozhorli se znamená buď horký, vysvětluje bývalý vedoucí sboru. Je to poslední sdělení Pána Ježíše církvi, buď horlivý, zanícený, buď horký, rozhořce pro svého Boha. Pán přikazuje církvi, aby změnila svůj stav vlažnosti. Čiň pokání. Tato církev potřebuje činit pokání mnohem víc než všechny ostatní. Poselství o pokání, jak jsme si už v předchozích zamyšleních ukázali, je slovem k současné církvi. Mohu vás ujistit, že se vůbec nebudete těšit oblibě, když budete hlásat pokání. Ale zatím ještě není příliš pozdě obrátit se ke Kristu ani pro příslušníky této církve v Laodiceji. Pánovo slovo je zde sice tvrdé, ale obsahuje taky sdělení hlavního motivu, proč s tímto sborem jedná tak, jak s ním jedná. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Pánova výzva k naší proměně smýšlení tedy není nic jiného než výzva vycházející z milujícího srdce. Jsme si toho vědomi? Počítáme s tím, že Pán nás volá k proměně smýšlení, i když třeba už desítky let jsme se svým duchovním životem docela spokojeni, i když nás třeba druzí příležitostně i pochválí? Musím vám osobně vyznat, milí přátelé, že když jsem se vydal cestou učednictví, cestou oddaného následování Pána Ježíše, stále znovu se setkávám s novými věcmi, u nichž sám v sobě musím překonávat a lámat jakési bariéry, čili měnit smýšlení, což znamená činit pokání. Mnohdy jsou to bariéry jenom emocionální, v tom smyslu, že až dosud jsem si sám pro sebe nacházel dostatek výmluv, proč to či ono nemusím dělat. Mnohdy jsou to bariéry vůbec ve způsobu myšlení a přístupu k různým věcem. V životě s Pánem stále znovu vstupuji do sfér, které jsem neznal. On mě vede cestou, po níž jsem nikdy předtím nešel. Někdy je to docela nesnadné, ale věřím, že to je Pánovo vedení, abychom se vzdali sami sebe
abychom se vzdali uspávající dlouholeté spokojenosti se sebou a abychom se mu nově vydali k službám. On chce i dnes ve zbývajícím čase před svým příchodem konat své spásné dílo. A představte si, že to dílo chce konat právě skrze nás, skrze mě i skrze tebe, milí posluchači. Copak mu můžeme odporovat svou leností?

večeřeti a on se mnou. Pán Ježíš je zde zobrazen, jak stojí u dveří srdce. Je to svým způsobem nádherný obraz, i když, pokud zvážíme, že je adresován církvi, je tragický, je velmi smutný. Anglický malíř Holman Hunt se pokusil přenést tuto představu na plátno. Namaloval Krista, který stojí u dveří, pak pozval své umělecké přátele k posouzení. A jeden z nich mu řekl: Holmane, vždyť si zapomněl na velmi důležitou část těch dveří, na kliku. Holman odpověděl: tyhle dveře znázorňují lidské srdce a klika těch dveří je pouze z vnitřní strany. Ano, dá se říci, že tento obraz Krista nacházíme ve zjevení pro období, kdy tu ještě je církev. Mistr a pán stojí u dveří, klepe a čeká. Nerozrazí ty dveře, u kterých stojí, bez ohledu na to, co někteří lidé říkají o záležitosti vyvolení. Ty osobně musíš dveře otevřít a nechat jej vstoupit. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Mluví se tu o obecenství a o nasycení, což v podstatě znázorňuje pilné, stále lepší poznávání Pána Ježíše a také otevírání svého srdce jemu. Z toho vyjádření je zjevná ta vzájemnost, která ovšem podle našich představ a našeho způsobu vyjadřování může znít třeba trochu cizorodě. Budu s ním večeřet a on se mnou. Následující verš představuje další posun ke konci třetí kapitoly Janova zjevení. Kdož svítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem a sedím s otcem svým na trůnu jeho. Znovu vás upozorňuji na skutečnost, že když Pán Ježíš mluví o svém vztahu k otci, vždy to dělá jedinečným způsobem. Poutá doktor McGee naši pozornost. Říká: můj otec. Četli jsme si: sedím s otcem svým. Nebo později narazíme na text: vstupuji k otci svému.

Abychom dobře slyšeli ten jeho hlas, jak jsme k tomu vyzýváni, potřebujeme Boží slovo studovat velice pilně a přitom svým způsobem také opatrně nebo spíš pokorně, abychom někdy nebyli chytřejší než Boží duch, ale abychom mu vždycky dovolili být naším učitelem a dotýkat se našeho srdce. Jen Boží duch nám může Boží slovo učinit skutečným, živým, abychom slyšeli právě to, co je určeno nám, právě to, co nás posilní, utvrdí ve víře, nebo také napraví a promění. Těmito význačnými slovy se uzavírá poselství sedmi zborům. Jsou to ty věci, které jsou, jak jsme si četli v úvodu. A jsou pro nás nesmírně důležité. Věnoval jsem sedmi církvím hodně času, neboť věřím, že mají souvislost s dobou, v níž žijeme a se zástupem těch, k nimž patříme, vysvětluje náš vůdce v těchto pořadech. Jsme-li příslušníky jeho církve, jsme také částí jeho těla a částí oné velké společnosti lidí, která vznikla o letnicích a prošla dějinami až do současnosti. Patříme tak mezi lidi, kteří uvěřili Pánu Ježíši jako svému spasiteli a stali se tak znovuzrozenými Božími dětmi. Viděli jsme těchto sedm zborů ve vymezených časových údobích, většinou už naplněných. Věřím, že my žijeme v době posledních dvou církví, uzavírá celou pasáž náš vykladač. Jak už bylo řečeno, v současné organizované viditelné církvi je rozdvojení. Na jedné straně je tu církví,

Církev reprezentovaná Laodiceou, směřující víc a víc k odpadlictví, a na druhé straně je tu i církev zakotvená v Božím slovu, reprezentovaná Filadelfií. Slova, která Duch Svatý přivolává církvím, jsou velmi závažná a příchod Pána Ježíše pro jeho vykoupené je velmi blízký. Probrali jsme poselství k jednotlivým sborům. Já osobně si tyto dopisy moc rád pročítám a podnikl jsem několik výletů do míst jejich bývalé působnosti v Malé Asii. Navštívil jsem rozvaliny míst všech sedmi církví nejméně dvakrát, některé dokonce čtyřikrát, chlubí se náš cestovatel. Při probírání jednotlivých církví mohu mít to prostředí, nebo tedy aspoň ty dnešní ruiny, před očima a mohu si docela živě představit jejich místní situaci. Výroky Pána Ježíše zde můžeme vnímat s trojnásobnou pozorností. Za prvé se vyjadřoval k tehdejším místním poměrům, za druhé lze pozorovat všechno, čím církev v dějinách projde, neboť věřím, že se jedná o sedm reprezentativních církví, které postupně překrývají celé období pozemské existence církve. A za třetí je rovněž v každém z těchto dopisů zpráva pro naši současnou dobu.

0: Když si kratičce shrneme výsledky studia těchto kapitol, čili druhé a třetí kapitoly zjevení a pohledu na jednotlivé uvedené sbory, musíme konstatovat, že i pro nás dnes platí varování adresované sboru v Efezu. Varování před nebezpečím, že opustíme první, či spíše tu nejlepší lásku. To znamená svůj hluboký osobní vztah lásky k Pánu Ježíši Kristu. Opravdovou zkouškou každého věřícího a zvláště těch, kteří se mu snaží sloužit, není jejich metoda, způsob práce či systém, ve kterém jsou zapojeni, ale zkouškou je naše láska k Pánu, naše odevzdanost jemu. Pánova otázka i dnes pro nás zní podobně jako kdysi pro Petra. Miluješ mne? Miluješ Pána Ježíše? Miluješ-li ho? Tvůj vztah k němu je správný. Začínáš-li se však svým srdcem od jeho osoby vzdalovat, spěješ k vlažnosti. Provinění odpadlické církve spočívá především ve vlažnosti. Navenek se to nemusí jevit tak zlé, a přece je to ten nejhorší stav, v němž se může kdokoliv octnout. Jeden významný kazatel ve státě New York řekl, 20 vlažných křesťanů uškodí Kristově věci víc než jeden hlučný ateista. Vlažná církev je pohanou pro Krista. Církvi ve Smyrně Pán Ježíš řekl, aby se nebála utrpení. Věřte, že téhle jedné věci se dnes v církvi hrozně moc bojíme. Nechce se nám platit cenu za službu Pánu Ježíši, a přece právě toto někdy bývá jeho cesta. Církvi v Pergamu Pán Ježíš řekl, jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova, i některé, kteří zastávají učení Nikolajtů, což mám v nenávisti. Zjevení 2.14 a 15. I dnes církvi hrozí vážné nebezpečí ve falešném učení, které se rozmáhá. Tyatýrské církvi Pán Ježíš dokonce řekl, ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Zjevení 2.20. Pro mnohé je dnes velkým nebezpečím nová morálka. Někteří lidé si myslí, že mohou přijmout Krista a pak si žít dál, jak žili předtím. Příteli, s tím však před Pánem v jeho službě neobstojíš. Jsi-li skutečně Boží dítě. Nebezpečím pro církev v Sardách a pro církve dnes je duchovní strnulost, nebo mrtvota, či jak to mám říct česky. Vím o tvých skutcích, praví Pán Ježíš, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Jak je na tom tvůj sbor, bratře, sestro, žije? Žiješ ty, nebo jsi mrtvý v mrtvém sboru? To je mnohde žel skutečný stav řady věřících lidí, třeba že se slovy drží historických dogmat své víry. Do očí bijící vadou současného protestantismu je právě ta mrtvolná ochablost. Církvi ve Filadelfii žádné vážné nebezpečí nehrozilo, Pán Ježíš tuto církev v ničem nekárá, a přece říká, přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Co měli? Pán Ježíš je chválil za to, že zachovali jeho slovo. I my o to musíme dbát. A konečně sedmé jmenované církvi v Laodiceji Pán Ježíš řekl, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Žel, že podobné vlažnosti je dnes tak mnoho. Ale Pán Ježíš i příslušníky této církve nakonec volá k proměně srdce, volá je k pokání a žádá, aby jej vpustili do svých životů. Jak se rozhodneme my dnes?
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu na našem webu anebo na našich podcastech. A na závěr opět výzva. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu. Děkujeme.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Krátce po 21. hodině vás z Rádia 7 z večerního vysílání zdraví Lenka Malinová. Opět po týdnu vás zveme k poslechu relace Večer pod lampou, času vymezenému poslechu čtení dobrých knih. V podání Petra Stoje uslyšíte závěrečné kapitoly čtení z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Víc než uznání. Také se setkáváte s tolika nespravedlnostmi a bolestmi, na které nestačíte. A vy chcete žít křesťansky, čistě, jednat správně. A kolikrát nevíte jak? To jsme na tom stejně. V časopisech bývají běžné rozhovory se slavnými, krásnými a úspěšnými lidmi a jak si tiše se předpokládá, že čtenáři jsou také takoví, nebo skoro takoví, že už se do této skupiny lidí zařadí nebo tam přinejmenším chtějí patřit. Upřímně řečeno, nezdá se mi to věrohodné. Vůbec si nemyslím, že je tolik lidí, kteří mají všechno, jsou šťastní a spokojení, aby mohli budit dojem, že je to normální. Je to jen vnější zdání, herecké umění dávat najevo, že patříme mezi ty skoro nejúspěšnější a nejspokojenější lidi na světě. Některé lidi trápí nezaměstnanost, potýkají se s nedostatkem peněz, jiní hledají, co by měli v životě dělat, jakou mít životní náplň, jací vlastně sami jsou, jestli jsou vůbec nějak užiteční. Mladé lidi zaměstnává, s kým a jak navazovat vztahy, střední generace je zavalena prací, jiní rodinnými starostmi o malé či dospívající děti, o starší rodiče, o vlastní zdraví. Nesčetně lidí má problémy samo se sebou. Vnitřní neklid, obavy, deprese, osobní nespokojenost. Ale všichni dělají, jakože to zvládají, nebo že si z toho nic nedělají. Snaží se tvářit, že je všechno OK. Je to pravda? Proč to divadlo? Nemám na mysli, že musíme celému světu dávat najevo, jak jsme nešťastní a že nám všichni křivdí. Jde mi spíš o to, abychom si uvědomili, že ty ideály, které se v médiích propagují a které vypadají tak lákavě, nejsou natolik hodnotné, abychom se užírali tím, že jich nemůžeme dosáhnout v takové míře jako jiní. Možnost obklopit se drahými věcmi, být obdivován pro svůj šarm či nápaditost, mít úspěch, inteligenci a vzdělání, to všechno je příjemné. Ale ti, kdo tyto možnosti mají, nežijí snadněji než ti, kdo je nemají. Víme to, ale změnit postoje se nám nechce. Nechce se nám věřit, že se bez toho opravdu dá obejít a že Bůh umí dát víc. Nechce se nám a náš život zůstává průměrný, fádní a znuděný, v osamocení. Bůh chce, abychom se radovali. K tomu nepotřebujeme luxus. V poslední době pozoruju, že děti, které vyrůstají v prostředí bez velkých možností, ale za to ve zdravém ovzduší lásky, povzbuzení a podpory obou rodičů, kteří na ně mají čas, mají pro život lepší základ a umí se k životu i okolním lidem lépe postavit než děti, kterým rodiče dají vše, co mají okolní děti, a než děti, na které rodiče nemají čas a pošlou je, aby si hráli venku, nebo je posadí před obrazovku, místo aby jim věnovali svůj čas, pozornost a zájem. Zrovna tak skvěle zařízený byt, luxusní auto či závidění hodné známosti nevyléčí naši samotu uprostřed lidí, pochroumané vztahy v rodině a nedají trvalý punc naší hodnotě. To, co Kristus udělal na kříži, stačilo na vysvobození z moci satana, na to, aby nám pro něho Bůh odpustil, abychom získali věčný život. A že by to teď nestačilo na to, aby nás provedl životem na tomto světě, abychom žili čistě, poctivě, abychom žili pro hodnoty trvalejší, než je bohatství, mládí a úspěch?

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Ale kamínek nepustila. Pusť, co stejně nedokážeš udržet, abys získal něco, co nemůžeš ztratit, řekl Jim Elliot. Naše čtyřletá Danielka našla venku kamínek, který se jí líbil. Zvedla ho, že si ho vezme domů. Chodili jsme ještě po městě, byli jsme na krátké návštěvě, dokonce si musela slékat bundu, v obchodě dostala šáteček. A když jsem jí po hodině a půl doma pomáhal vyzout boty, zjistil jsem, že kamínek pořád ještě drží v ruce. No dobře, usmál jsem se sám pro sebe, ale jak jednodušeji by se jí všechno dělalo, kdyby si ho sebou nebrala nebo ho dala aspoň do kapsy. Když si oblékala kabátek, když jedla šáteček, pořád si ho překládala z ruky do ruky, ale nepustila ho. Už delší dobu si uvědomuju, že jsou věci v mém životě, kterých se pevně držím, a myslím si, že je nemůžu pustit. Jsou pro mě důležitější než pro Danielku kamínek. Pustit je by znamenalo ztrátu mých jistot, mého bezpečí, někdy snad ztrátu smyslu života. Každý máme určitou pozici mezi lidmi, v zaměstnání, v rodině, ve sboru, mezi přáteli. I já se všemožně snažím si tuto pozici, nebo aspoň mínění druhých o mé pozici, udržet. Jako Danielka kamínek v ruce. Ale jak jednodušeji by se nám žilo, kdybychom dokázali dát kamínek na chvilku do kapsy a žili a jednali s druhými osvobozeni od pocitu, že musíme něco držet. Že musíme ještě něco udělat, abychom pozici, vlastnictví nebo zálibu nestratili. K citátu v úvodu bych ještě doplnil, že stojí za to pustit nejen to, co nemůžu držet, ale i to, co držím křečovitě, že to vlastně ani neumím pustit. A přitom by se mi tolik ulevilo, kdybych to dokázal pustit. Jedná se vlastně o uvolnění křeče. Jako když držíte drát pod napětím. Křivdy druhých lidí vůči mně, vlastní závislosti a starosti, které si dělat nemusím, které lze předat někomu jinému, například Bohu, který se o nás stará. Žalm 37.8 vybízí. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Jsou věci, asi by bylo poctivější říct hříchy, ze kterých se sami nedokážeme vymanit. Ale Bůh nás umí vysvobodit. Proto nevinný Kristus umřel, aby nás očistil, uvolnil, abychom mohli pustit to, co v hříšné křeči svíráme. Držíme tolik věcí, máme plné ruce a proto nemůžeme přijímat, co nám dává Bůh. Chceme chodit s Bohem, obdivujeme, co všechno tvoří a nabízí, rádi bychom měli jeho požehnání a všechny poklady, ale dokážeme se vždy nanejvýš jen na chvilku zastavit, podívat, zaradovat, usmát. Ale pak jdeme dál zase s rukama plnýma svých věcí, se kterými jsme přišli a které nejsme ochotni pustit. Bůh čeká, že budeme jednat, že něco uděláme. Co? Pustíme své představy o něm, o sobě, o své práci i o své důležitosti, o tom, co přece nemůžeme pustit. Tak se nám uvolní ruce pro to, co nám dává on. A vůbec to nemusí znamenat, že jako blázni opustíme například dobré zaměstnání. Jedná se o čin v našem srdci, o to, abychom se pustili a mohli se chopit věčného života, viz 1. Timoteovi 6.12. Chopit se samého Boha, který nás potom povede a bude nás držet. Tak můžeme prožívat svobodu od všeho, o čem jsme si mysleli, že to držíme, ale ve skutečnosti to drželo nás.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Ani popelnice neuškodí. Před časem nám napsala jedna dívka, že se s křesťanským časopisem Ethos poprvé setkala ve sklepě v hromadě papíru připraveného ke spálení. Vytáhla ho, dala se do čtení a zaujal ji. Nedávno přišel jeden muž na křesťanskou přednášku díky pozvánce, kterou našel zašlapanou na zemi. Nápis na pozvánce Jde o život ho přitáhl. Jsou lidé, kteří hledají obživu v popelnicích. Je zajímavé, jak se liší hodnotová měřítka jednotlivých lidí. Co jeden zahodí jako bezcenné, druhý vezme jako něco důležitého. Řeknete mi možná, že to svědčí o úrovni člověka, že kulturní, vychovaný člověk přece nezbírá ze země pošlapané papíry a nevytahuje odpadky z popelnice. To máte pravdu, ale v současné době se vytrácí schopnost rozpoznat, co je hodnotné a co ne. Pak se nelze divit, když někdo hodnotné věci najde v odpadcích, na smetišti, v lepším případě v antikvariátu nebo second handu. S tím souvisí to, že i někteří kulturní, dobře vychovaní, vzdělaní lidé jsou někdy vnitřně tak vyprahlí, prázdní a hladoví, že hledají kdekoliv. Zdá se mi, že máme tendenci k povrchnosti a podléháme dobovému trendu, kdy stačí, aby něčím pohrdl jeden člověk a pak to odmítají všichni. Tak se někdy dostane do odpadkového koše poctivost, pravdomluvnost, mravnost i víra v živého Boha. A předmětem obdivu se naopak může stát člověk, který vypadá silný, na pohled krásný a takový, který si počíná jako majetný bez ohledu na to, jakým způsobem se jim stal, zda své bohatství třeba nenakradl. Ale skutečné hodnoty nestratí na ceně, ani když se dostanou do popelnice, když zůstanou ležet pošlapané na cestě, nebo se dokonce zahrabou do země či projdou ohněm. Co tvoří naše hodnoty? Obstojí, když se změní politická situace, klesnou akcie, zkrachuje nějaký podnik, zhroutí se vztahy ve vlastní rodině nebo se přiblíží válečný konflikt. Chci vyjádřit, že trvalou hodnotou v životě člověka je vztah s Bohem. Ne prostřednictvím lidských, byť již dlouho existujících nebo velmi rozšířených organizací, ale především prostřednictvím Ježíše Krista a jeho slova, Bible.

0: očech dokonalá. O nás.
1: Čisté ruce. Když se scházíme jako rodina k jídlu, ptáme se dětí, a umyli jste si ruce? Většinou všichni přikyvují, někdy někdo vstane a jde se umýt. Občas se někdo podívá na své ruce a namítne, já je mám čisté. Přitom víme, že si dopoledne děti hrály na zahradě a během oběda z nich vyleze, že chytali ještěrky, sahali na žížaly. Ale ruce mají čisté. Pak si v duchu pomyslím, ještě že nepomáhali při míchání těsta nebo nechystali talíře a příbory před jídlem. Určitě se i nám stává, že máme ruce špinavé a vůbec si to neuvědomujeme. Ruce se dají umýt, ale jsou na nás jiné věci špinavé. My to nevíme a šíříme špínu. Pamatuji si, jak jedna 17letá dívka s peprným výrazem ve tváři hodnotila poučování jednoho učitele. Ten má co vykládat. To, co říkal, byla moudrá slova. Ale současně jsme s těmi slovy vnímali i něco víc, něco z něho samotného. Věděli jsme, že v jeho životě to není pravda. Ale on to nepostřel. Stále častěji se setkávám s tím, že ať říkám nebo dělám cokoliv, vždy to má na sobě zároveň stopy toho, že to říkám já. Odráží se v tom i to, jaký jsem, můj charakter, moje kvality, ale také hříchy, prohrané boje i mnou nepostřehnuté špatné postoje. Když se na sebe podívám jako dítě na své ruce, dojdu k závěru, já je mám čisté. Ale po čase se ukáže, co všechno bylo k těm dobře míněným slovům přimícháno. Znám řadu lidí, a sám tomu někdy propadám, kteří si řeknou, když něco řeknu, tak mi vyčtou, že podle toho nežiju. Raději nebudu říkat nic. A taky kolem nás spousta mlčících a nic nedělajících lidí. Mají zkušenosti, že by je druzí stejně skritizovali, nebo jsou přesvědčeni, že nejsou hodni. Na druhé straně znám vytrvalce, kteří vědí, že nemají ruce dokonale čisté, i když si je umýjí. Kteří vědí, že se vždycky najde někdo, kdo není spokojen, ale jdou do toho stále znovu. Nemám na mysli lidi s hroší kůží, ale takové, kteří jsou vnímaví a každou kritiku cítí jako ránu do tváře, zabolí a zraní je to. Nevím přesně, co se děje v jejich nitru, ale dnes jsou jiní, než byli před lety, prošli nějakou proměnou. Vidím, že to, co dělají, dělají dobře. Jsou to odborníci, skvělí lidé, obdivují je. Když něco říkají a nemluví planě, nebo dělají, a dělají to dobře, vnímám jejich postoj. Ano, nemám čisté ruce, čistou minulost a stojím tu jako nedokonalý a hříšný, který mnohé pokazil. Vím, že ve mně není nic dobrého, ale také vím, že mi Bůh odpustil a očistil mě a teď tu stojím ne jako sebejistý, ale se skromností, svědomím svých chyb, vlastně s bázní a otevřeností, že to může být jinak. Důvěřuji, že Bůh je se mnou a chci dělat a říkat to, k čemu mě Bůh posílá i za cenu, že to ponese stopy mé nedokonalosti. A vážím si toho, že u toho vůbec můžu být jako nástroj, kterého si Bůh používá.

Oddanost se nedá koupit. Mám pro vás fotbalovou pohádku. Bylo nebylo, před mnoha lety se fotbalová kvarta propadala a už vyvstávaly obavy, aby nevypadla z ligy. Pak se jí však podařilo koupit pár hráčů, zejména kuků z Patagonie, a situace se začala měnit. Hned po několika kolech se zase dostala na špici. Jenže po dvou letech se Kukuovi přestalo v kvartě líbit. Možná se mu zdálo, že má málo peněz, a odešel. Kvartě nezbývalo, než se ohlížet po někom jiném. Naštěstí se úplně nečekaně do týmu přihlásil mladý kluk, kterého všichni znali. Ne z médií ani z fotbalu, ale z tréninků. Byl to syn jejich trenéra, Vilém Palenka. Jeho kvality spočívaly v tom, že trenér Stanislav Palenka svého synka učil hrát fotbal od dob, kdy se kluk naučil chodit. Je pochopitelné, že ho bral sebou na tréninky, i když tatínek měl kvůli tomu hodně sporů s pořadateli, bezpečnostními experty i s Vilémovou školou. Ale tatínek obětoval všechno, aby Vilém byl na každém tréninku a téměř na každém zápase. Vilém si fotbal zamiloval. Ale co víc, zamiloval si kvartu. Hráče, prostředí, hřiště, prostě kvartu. Když se dostal do týmu jako registrovaný hráč, všechny tím překvapil. Hrál výborně a sláva kvarty se zase začala šířit do světa. Zanedlouho si Viléma začínali všímat u soupeřů a dokonce i v zahraničí. A kupci si jen podávali dveře. Jemu i kvartě nabízeli skvělé podmínky a vysoké ceny. Ale mladý Palenka se nedal. Miloval svoji kvartu a za nic na světě by nešel jinam. Prostě není na prodej. A pokud nezemřel, tak za kvartu hraje dodnes. Touto pohádkou chci ilustrovat naši oddanost vůči Bohu. Líbí se mi sympatizanti křesťanství. Jen trochu škoda, že se s nimi a s jejich oddaností nedá moc počítat. Takoví fanoušci křesťanů občas přispějí nějakým vstupným, něco zasponzorují, podívají se, zatleskají nebo zanadávají. A zase odejdou. Z křesťanů mám větší radost. Jsou to lidé, kteří poznali své limity, své chyby a hříchy a celý svůj život svěřili Ježíši. Ten za ně zaplatil obrovskou cenu. Přijal je za své a změnil jejich život. Takto proměnění lidé pak mají důvod být Kristu věrní. Jejich oddanost není dřina, nežijí se zaťatými zuby, ale s povznášejícím nadšením, a to se nedá koupit. Žijeme v prostředí, kde se věrnost firmě, manželovi, kamarádovi platí zlatem. Nebo spíše neplatí, protože věrných či oddaných lidí je málo. Lidé chtějí vidět oddané lidi a sami by rádi byli pro něco oddaní, pro něco, do čeho by naplno investovali své síly, schopnosti, lásku, celý život. Když to najdou, pak se nedají uplatit.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Změna. Kdy jste se naposledy odhodlali ve svém životě udělat nějakou změnu? Sám si kladu otázku, jestli už delší dobu nejedu ve vyjetých kolejích, jestli jsem si na svůj životní styl všedních dnů i nedělí už příliš nezvykl a nevidím, že bych něco mohl nebo měl změnit. Všechno se nastavuje většinou na začátku. Když se nastěhujeme do nového bytu, rozmístíme nábytek a pak už ho jen málo kdy přestavujeme. Ve škole si první den vybereme lavici a v ní potom sedíme celý rok. To, jak trávíme večery, se během určitého času ustálí a pak nás nějaká změna ani nenapadne. Zvlášť těžké je změnit něco, co nastavili naši rodiče či prarodiče, a my si už ani neuvědomujeme, proč to tak zavedli. Líbí se mi biblický král Ezechiáš, který hned na začátku své vlády zavedl rázné změny, které představovaly návrat k Hospodinu. Chyskiáš si jako malý kluk asi pamatoval králování zbožného dědečka, ale potom vládu převzal Chyskiášův otec Achaz, který se od Hospodina odvrátil a zemi ani jemu samému se příliš nedařilo. Mladý král Chyskiáš zřejmě předem plánoval, co všechno změní, jak to udělá, protože hned první měsíc své vlády zorganizoval opravu chrámu a návrat k bohoslužbám, jak si to Bůh přál. Žil v těžké době, nebyla to jen ekonomická krize, ale z nedalekého okolí se zvedala hrozba války. Obsazení země, za jeho vlády byli severní sousedé poraženi a odvedeni do zajetí. Ohrožovalo to samotného Chyskiáše. Dnešní doba je podobná. Vyprchaly naděje, že bude lépe, že budoucnost přinese blahobyt a jistotu, že se máme na co těšit. Jako bychom se všichni spíš krčili, odkud asi přijde další rána na naši svobodu, na naše peněženky a bezpečí. O radosti nebo naději do budoucna se moc nemluví. Rád bych, abychom i za stávajících okolností dokázali udělat nějaké rozhodnutí, které by přineslo změnu. Ne všichni máme na to, abychom ovlivnili široké masy lidí, ale můžu být nadějí a světlem pro své nejbližší okolí. Můžu opustit zajeté koleje postojů, jakože já už tak dožiju, nač si přidělávat práce, stejně to nemá cenu a podobně. Moje práce má cenu, má smysl,

1. Korinským 15:58. Tím spíše, když to představuje návrat blíže k Bohu. Má smysl obnovit svůj vztah k ženě, po dlouhé době jí zase donést kytku. Má smysl vymyslet pro děti něco, co jim udělá radost. Má smysl se zastavit a zamyslet nad svými postoji, nad svou prací, životním stylem nebo způsobem využívání času. Prvním krokem může být třeba už jen to, že všechny tyto oblasti našeho života znovu svěříme Bohu, aby do nich vstoupil.

Temné maličkosti. Taky milujete křižovatky se semafory? Jednu z nich máme přímo před domem. Chodím nebo jezdím přes ní často a můžu říct, že ji znám. Vím, kdy kdo má červenou, kdo za jak dlouho pojede a podle toho už předem vím, jestli mám spěchat nebo se loudat, abych přišel právě na zelenou. V jednom směru na sebe zelená hned nenavazuje. Když přejdu na zelenou, musím pak na ostrůvku dlouho čekat. Jednou v sobotu odpoledne, nikde skoro žádný provoz, jsem si řekl, že půjdu o něco dřív, tedy ještě na červenou, abych na ostrůvku stihl zelenou a nemusel tam čekat. Ale stejně mi to nepomohlo. Prostě jsem to nějak nestihl. Svítila červená a já jsem musel zůstat stát. Asi po týdnu jsem to zkoušel znovu. A výsledek byl stejný. Zase mi to nepomohlo. Znáte to? Drobný přestupek, abychom ušetřili nějakých 20 vteřin. A stejně to nepomůže. Je tolik situací, kdy si chceme nějakou maličkostí nebo zkratkou, drobným podvůdkem, pomoct, abychom ušetřili, vydělali nebo se měli chvilku lépe. Ale nakonec nám to stejně nepomůže. Možná si to často ani neuvědomíme. Malá nepoctivost, drobný hřích, tedy drobný v našich očích, nám nepomůže, abychom něco získali. Možná jsme už zapomněli, že tím naopak ztrácíme. Stačí, aby nás sledovala nějaká kamera, aby nás viděl někdo známý a můžeme mít z ostudy kabát. Bohu však nic takového neunikne. Možná na to hned nezareaguje, ale po chvíli zjistíme, že například komunikace s ním nějak drhne. Uvědomíme si, že to nezůstalo bez dopadu na náš život. Pak je třeba se k celé té maličkosti vrátit, vyznat jako chybu, jako něco, co prozradilo temné zákoutí našeho charakteru, které je třeba prosvětlit a vyčistit, tedy vyznat Bohu a přijmout, že Kristus zemřel i za takovou zdánlivou maličkost. Tak můžeme získat Boží odpuštění. Malé hříšky nemají menší efekt než velké hříchy. Odřezávají nás od zdroje Boží blízkosti a požehnání. Stejně nám nepomohou, stejně s tím nepomůžeme. Naopak nám mohou život zkomplikovat.

Má to smysl? Má smysl být křesťan, žít jako křesťan, říkat druhým a dávat najevo, že jsem křesťan? Má to smysl, když je kolem tolik špíny, podvodu, všechna morálka naruby a my si v tom blátě připadáme trapně, už svým životním stylem a postoji, natož slovy? Má a jaký? Sám se stále, často nečekaně, setkávám s lidmi, kteří chtějí slyšet a vidět živé křesťanství. Po krátkém povídání o Novém zákoně v jedné škole za mnou přišla učitelka, oči zalité slzami, a říká: já jsem vám tak vděčná za to, co jste povídal, tak jsem to potřebovala. Nejsou to davy, spíš jen jednotlivci. Mnohdy při prvním pohledu vůbec nevypadají na to, že jsou připraveni poslouchat evangelium, přijímat jiné pohledy a postoje k životu, než s jakým se běžně setkávají. Chtějí něco jiného, lepšího, něco ryzího, opravdového. S polovičatým, takzvaným nedělním křesťanstvím nepochodíme. Přetvářky mají všichni plné zuby. Tito hledající lidé, kteří jsou ochotní poslouchat, kladou velké nároky na naše křesťanství a vidí, zda je skutečné nebo jen hrané. Ale křesťanství, které je jen formou a neskutečným životem, je pro samého křesťana, smím-li ho tak ještě označit, dřinou. A stejně nakonec skončí otázkou, jaký to má vlastně smysl. Za to ryzí křesťanství, které spočívá v praktickém životě s Kristem, je silou, která nadnáší, i když jsme v těžkých podmínkách. Znamená to, že jednoduše důvěřujeme Bohu, tedy tomu, co říká v Bibli, a víme, že naše modlitby slyší, i když třeba hned neodpovídá. Takový pohled na život umožňuje jít vpřed a vidět, že Bůh je živý i dnes a že působí. Náš život má vliv na druhé, i když si to neuvědomujeme, a dokonce i když nechceme. Každý z nás působí už svou přítomností, vyzařujeme ze sebe to, co skutečně jsme. Nestyďme se, že jsme křesťané, že máme biblická měřítka a postoje k životu. Pro mnohé může být náš život a náš přístup povzbuzením, aby se také nebáli postavit za dobro, čistotu, poctivost, spravedlnost a lidskost. Zároveň je však také třeba říct, co je náš životní základ, že je to Kristus a jeho smrt a odpuštění, důvěra vůči němu ve všedním životě. Rád bych sebe i vás povzbudil, abychom si všímali, komu můžeme svými postoji pomoct, ať už praktickou pomocí, povzbuzením, nebo postojem a osobním příkladem. Může se to týkat oblastí, jako je sexuální zdrženlivost, manželská věrnost, výchova dětí, to, že jim nedovolím se dívat na některý film, že nelžu, že nepovažuji za svou prestiž mít nejmodernější oblečení či auto. Je pravda, že zlo se rozmáhá a šíří, ale jsou kolem nás lidé, kteří se proti tomu vnitřně staví a potřebují podpořit a potvrdit, že to má smysl. Bible v Izajáši 55:11 píše, že Boží slovo vykoná to, k čemu je posíláno, splní svůj úkol. Boží slovo má opravdu moc. Stává se, že lidé, u nichž bych kladnou reakci na křesťanské postoje nečekal, poslouchají, možná i něco namítnou, brání se, ale po chvíli své postoje upraví, změní stanovisko, ptají se na náš názor a, byť jen částečně, se podle toho zařídí. No řekněte, nebylo by škoda, kdybychom v takových situacích mlčeli? Ať Boží slovo zní, ať ti lidé slyší i jiné názory než ty, které propaguje televize, politici a mamutí podniky. K tomu je však potřeba ryzí křesťanství, které nenajdeme sami v sobě, v dobré výchově, ale jen v samotném jádru křesťanství, v Pánu Ježíši Kristu.

Večer pod lampou dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj, kniha vyšla v nakladatelství Etos.

0: Když se nám v životě nahromadí problémy, obvykle si dovolíme zaměřit se na ně do té míry, že se z nás stanou uzavření lidé. Přílišné zabývání se svými potřebami nás natolik zaměstná, že nám nezbývá čas a energie na vztahy s druhými lidmi. Pomoc na cestě k uzdravení z tohoto duchovního vyčerpání nacházíme v prvním listu apoštola Pavla do Korintu. Vyjadřujeme-li lásku k lidem kolem sebe, zjišťujeme, že se naše zaměření mění a naše břemeno je lehčí. Ochutnejte Boží lásku při poslechu dnešního vyučování Charlese Stanleyho. Čte Pavel Hromádka.
1: Láska nám umožní žít zcela určitým způsobem, na který bychom se bez ní nikdy nezmohli. Můžeme se snažit ji napodobit, ale trvale žít tak, jako kdybychom ji měli, to nezvládneme. Láska nás zmocňuje a umožňuje nám zcela konkrétní a zvláštní způsob života. Když o tom tak přemýšlím, chci vám sdělit, že si můžete v životě vybrat ze dvou možností. Můžete životem projít plně hněvu, hořkosti, vzdoru, nepřátelství a neodpuštění, prostě to všechno spackat a žít frustrovaně, nešťastně a bez radosti i pokoje, prostě svůj život nějak proklepat, v pondělí ráno vstát a říct tak a je přede mnou zase celý další týden. Nebo můžete vstát s Boží láskou, která vám bude proudit a svítit do života a skrze vás do okolí. Víte, k čemu dojde v tomhle případě? Nezáleží na tom, jak s vámi druzí jednají. Ani nezáleží na počasí, na ničem kolem vlastně doopravdy nezáleží, protože zdroj vaší radosti, štěstí a lásky proudí z vás zevnitř. A jednání druhých lidí, cokoliv zvnějšku, na to nemá vliv. Často si myslíme, že to, že milujeme, je reakce na lásku druhých lidí. Ale láska není jen reakce. Láska je čin. Láska je rozhodnutí. A my, kteří známe Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, čerpáme z nevyčerpatelného a nekonečného zdroje lásky všemocného Boha a zároveň dostáváme schopnost milovat. Většina lidí za celý svůj život tohle nikdy ani nezačne chápat. Všimněte si tedy, jak apoštol Pavel začíná ve 4. verši 1. listu Korinským. V první řadě říká, že láska mne naučí čekat. To má na mysli, když říká, že láska je trpělivá. Boží láska nám pomůže počkat si na Boží načasování, počkat si na Boží plán a cíl. Když toto říkám, myslím tím, že se to týká lidí. To znamená, že když se spoléháme na Boha a milujeme, láska nám, lidem, umožní čekat. Dál nám láska umožňuje být laskavý a jednat vlídně. To znamená, že můžeme být laskaví k lidem, kteří na nás laskaví nejsou. Často nás budou kritizovat, využívat, falešně obviňovat a tak dál. Jak na to máme reagovat? Lidsky řečeno se nám chce odpovědět tak, jak mluví a reaguje svět. Ale protože ve mně bydlí milující Bůh, nezáleží na tom, co nám někdo řekne, nebo o nás řekne, nebo co nám udělá. I přesto můžeme odpovědět laskavě. Dál říká, že láska nezávidí a není žárlivá. To znamená, že se budu umět rozdělit. Když mám přátele, nechci si je držet jen pro sebe. Když tedy žárlím jen proto, abych o vás nepřišel, anebo proto, že se o vás nechci s nikým dělit a nechci vaši společnost dopřát nikomu dalšímu, jedná se o nepříjemnou žárlivost. Bůh říká, že jestliže my, jeho děti, jsme plni jeho lásky, pak máme schopnost a sílu dělit se beze strachu. Samozřejmě tady mám na mysli dělení v Boží moudrosti a v hranicích, které on určí. Dál tu říká, že láska nám poskytne vnitřní klid a vyrovnanost. Co tohle znamená? Že se nemáme vytahovat a nemáme být arrogantní. Láska se chlubit nemusí. Víte proč? Protože láska má s Bohem takový vztah, který naplňuje. když milujeme Boha i lidi. Máme s ním vztah, který nám dává spokojenost. Tady vůbec nezáleží na tom, co si myslí lidé, co říkají, co dělají. Jsme plni Boží lásky. Něco prožíváme. A nepotřebujeme žádný vnější impuls, abychom se cítili celí či naplnění. Takže apoštol říká, že láska nám dává vnitřní klid a vyrovnanost. Má sílu a schopnost stát tiše, vnitřně stišená, bez ohledu na vnější okolnosti. Není arrogantní. Nemusí se vychloubat. Nemusí být číslo jedna. Nemusí být středem pozornosti. Nemusí ve společném hovoru být hlavní, ta první, mít největší prostor. Dál říká, že láska nejedná nečestně, nebo jinak řečeno, láska je zdvořilá a slušná. Láska v sobě má sílu a umožňuje nám, abychom jednali kultivovaně a zdvořile, abychom byli k druhým pozorní, bez ohledu na to, o koho se jedná a jak jedná. Není to jen záležitost našeho chování na veřejnosti. Máme být slušní a zdvořilí i v soukromí, protože jsme synové a dcery Boží. A on říká, podle toho lidé poznají, že jste moji následovníci, že se máte vzájemně rádi. Láska jedná slušně. Chová se kultivovaně. Dál apoštol říká, že láska nehledá svůj prospěch. Láska říká, vezmi si to, jen si to nech, je to tvoje. Láska se totiž narodila v naprosto jiné rovině. Láska skrze nás proudí k ostatním lidem a vůbec nezáleží na tom, jak s námi jednají. Máme milovat a ne bojovat za svá práva a hájit se. Pak tu také říká, že se láska nedá vydráždit. To znamená, že mi láska umožní zůstat klidný a tichý za všech okolností a v každé situaci. Když se naučíme milovat, pak milujeme i v situacích, kdy o nás lidé říkají spoustu nesmyslů. I v takových chvílích zvládneme v klidu stát, poslechnout si je a usmát se na ně se slovy díky, je mi to líto, že si to takhle pochopil. Nebo chápu, jak ti je a jak se cítíš, i to, co říkáš. A když vás obvinují, to jsi křesťan, když můžeš tohle a tamto, vy to prostě necháte bez poznámky. Lásce se musíme učit. Opravdu se to musíme naučit, abychom uměli správně reagovat. Nemusíme se nechat snadno vydráždit, jak říká Pavel. A jestli jsme takové rozbušky, a jestli jsme příliš hákliví, je to proto, že jsme zahleděni jen na sebe, co dělá radost mně, co se mně hodí, po čem se cítím dobře a z čeho jsem šťastný, co způsobuje, že já. To je problém člověka, který se hned nechá vytočit, hned bouchne. Pavel tady ale říká, že ti, kdo chápou Boží lásku a kteří ji zakusili, jednají tak, že nechají ty druhé vyjádřit všechno, co mají na srdci a udělat to, co se jim chce. Nemusíme se bránit. Jenom je milujeme bez ohledu na to, jak jednají oni. Dál tady o lásce říká v 5. verši, láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Teď dávejte dobrý pozor. Víte, že jeden z největších problémů lidských vztahů je duch neodpuštění? Pavel tu říká, že láska nepočítá křivdy. To ve své podstatě znamená, že láska umí odpouštět. Láska mi umožní, abych odpustil úplně všechno. Zamysleme se nad tím. Duch neodpuštění je duch svázanosti. Je to duch vězení, protože si nemůžete vést záznamy křivd, aniž by vás to uvěznilo do seznamu jednotlivých bodů. A Bůh nechce, abychom tak jednali. Dovolte mi, abych se vás zeptal, kolika hříchů jste se dopustili a Bůh vám je neodpustil. Ani jednoho. Zeptám se tedy dál, kde bereme právo, jako věřící lidé, že nemůžeme odpustit něco, co Bůh tomu druhému odpustil? Když někdo věří Pánu Ježíši, žije v prostředí Božího odpuštění. Samozřejmě Bůh někdy bude muset přikročit ke kárnému řízení, aby člověku připomněl, co vyvedl, a také, aby napravil jeho jednání, skutky či smysl pro Boží vedení. Odpuštění ale není záležitost z mé strany volitelná. Odpuštění je součást bytí věřícího člověka. Nevěřící člověk s tím má obrovské potíže, ale my jako Boží děti máme uvnitř v sobě proud Boží lásky. Bůh nám to umožňuje. To je síla lásky. Umožňuje mi odpustit. Možná 95% lidí, kteří mají ve svých vztazích problémy, jestli ne ještě víc, mají problémy právě v oblasti neodpuštění. Prostě nemohou odpustit. A Pavel říká, že láska nám umožňuje, abychom v případě, že jsme si vytvořili takový seznam křivd, ho smazali. Na jakém základě? Protože velký mistr v odstraňování skvrn vymazal každou skvrnu i z našeho života. On říká, že když nám prominul, odpustil nám všechny hříchy, minulé, současné i budoucí. A to je možné díky ukřižování. Máte v sobě snad schopnost či možnost zařídit si to sami? Ne. Ale ve vás bydlí kdosi, kdo je ochotný nechat tu lásku skrze vás proudit za všech okolností. A je jasné, že když máte ducha neodpuštění, jste ve vězení. Až mne udivuje, jak lidé umí nenávidět, jak v sobě chovají odpor a hořkost, vzdor i nepřátelství a pocity tomu podobné. A přitom si myslí, že je to v pořádku. Může to být oprávněné z jejich pohledu, ale ve skutečnosti jim to šíří jed do celého vnitřního systému. Člověk, který žije s vnitřním neodpuštěním, žije v otráveném prostředí, pohybuje se v jedu a postupně ten jed proniká naprosto vším. Začíná to v myšlenkách a jde to až na dno jejich bytí, od hlavy až po paty. A pak ten jed začne ukapávat ven. A víte, jak to bude dál? Když je člověk takový, nemusíte být v jeho přítomnosti dlouho a už to ze sebe začne vylévat. Proto Pavel upozorňuje, že láska si nedělá žádný seznam křivd. Také říká, že láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Jde jednoduše o to, že láska mi umožní nenávidět zlo, které se tak nespravedlivě děje lidem okolo, když si to vůbec nezaslouží. To znamená, že v takovém případě mi láska umožní vykročit sám ze sebe a vidět bolest druhého člověka. Nenávidíme zlo a nespravedlnost. A má to tak být. Máme takové věci nenávidět. Věci, které způsobuje hřích. Nejde tedy o nenávist k člověku, který se nespravedlnosti dopouští, ale o nenávist ke zlu samotnému. Například televizní zprávy a noviny jsou plné událostí, kdy se lidé dopouštějí různých zvěrských zločinů a myslíme si, že by je za to měli pověsit nebo posadit na elektrické křeslo. A pokud se týká reality lidstva, asi by to bylo to nejmoudřejší, ale víte co? Navzdory všemu, co vidíme navenek, každý jednotlivý člověk, kterého kdy Bůh stvořil, v sobě má kapacitu stát se někým s velkým N. Často však to, jak vyrůstají a jak s nimi okolí jedná, co se naučili a co se nenaučili, čemu byli vystaveni a čemu vystaveni nebyli, to všechno je součást tohoto otráveného a jedovatého systému, který způsobil, že jsou morálně tak skažení, že mají tak skažený pohled na život, že touží ničit lidi kolem sebe. Přitom kdesi hluboko v nich je schovaný člověk. Je to někdo. Položím vám otázku, čím to je, že my jsme tak otřesné zločiny nespáchali? Je to jen díky Boží milosti, Boží dobrotě a lásce a věcem, které plně nechápeme, protože jsme nevyrůstali ve stejném prostředí jako oni. Někdo nás naučil něco lepšího. Naučili jsme se něco jiného. Měli jsme rodiče, nebo aspoň jednoho z nich. Nebo jsme možná rodiče neměli, ale nějak jinak jsme se dověděli dost pravdy na to, aby nás to kladně ovlivnilo. Takže nemusíme na takových hrozných věcech mít svůj podíl. Ale jsou lidé, kteří se nikdy nesetkali s ničím jiným, než jen brát, brát a brát, útočit, šplhat, být kolem sebe, strkat do lidí, odstrkovat je a uchvátit pro sebe pokud možno všechno, ať to stojí, co to stojí. Znamená to snad, že v sobě nemají schopnost milovat? Znamená to jen, že ta schopnost byla natolik zanesená a tak dlouho zabarikádovaná, že to vypadá, jako by ji vůbec neměli. Bůh je však stvořil s naprosto stejnou schopností milovat jako nás. Samozřejmě, když najdeme Pána Ježíše jako svého zachránce, potom umíme lidi milovat. Ale i ten nejnesympatičtější člověk a nejodpornější individuum stojí za záchranu. Proč to vím? Protože Bůh řekl, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. I ten nejpohrdanější a nejodpornější člověk. Bůh má rád všechny lidi stejně. Jedná tedy s námi všemi stejně? Ne. Nabízí záchranu všem? To ano. Bůh si o nás nevede žádné zápisy, kde by zaznamenával naše skóre. Prostě nás miluje. A víte co? Chce, abychom i my měli rádi stejně. Pavel také říká, že láska se raduje z pravdy. Láska chce znát pravdu sama o sobě. Když máme rádi, chceme o sobě znát pravdu stejně jako ostatní, protože chceme, aby z nás vyzrály takové osobnosti, jaké z nás Bůh chce mít. Dál Pavel zmiňuje, že láska vydrží, ať se děje cokoliv. Co tohle asi znamená? To slovo v sobě nese skutečnost, že láska se snaží věci přikrýt. Boží láska ve mně mi umožní, abych od druhých lidí unesl i špatné jednání a nechal si to pro sebe. Láska přikrývá mnoho přestoupení. Jestli tedy patříte mezi lidi, kteří kdykoliv jim někdo něco nepříjemného řekne, okamžitě se chápou telefonu, pak to není láska. Když Bible říká, že láska přikrývá mnohá přestoupení a mnohý hřích, pak i když se mi něco hodně nepříjemného stane, nechci to okamžitě roztrousit po světě. Chci ti pomoct se s tím vypořádat, je-li to možné. A nebo s tím možná nebudu moct udělat nic jiného, než si to jen nechat pro sebe. Láska přikrývá mnohá přestoupení. Když mám někoho rád, vzpomínáte si, co to znamená? Když mám někoho doopravdy a upřímně rád, jde mi o jeho štěstí a spokojenost, jeho bezpečí a o jeho dobro. Možná jeho dobro bude pro mne znamenat, že za ním půjdu a řeknu mu, tady to není správné a měl bys s tím něco dělat. Jestli chceš, jsem ochotný ti s tím pomoci. Protože chci, aby z tebe byl skutečně ryzí člověk, takový, jakého si Bůh přeje. Aby z tebe nakonec mohla být skutečná osobnost, jak si to ty sám přeješ. Ale otevřeně kritizovat, rozširovat drby a jízlivě pomlouvat, nic z toho nemá nic společného s láskou. Znamená to ale být také ochotný nést břemeno druhého člověka. Najdeme si teď epištolu Galackým, kapitolu 5. Tady Pavel mluví o lidech, kteří dřív dělali chyby a ve svém životě zakopávali. A v 6. kapitole od začátku čteme. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých. Tak naplníte zákon Kristův. Jaký je Kristův zákon? Vzpomeňte si, jak to vyjádřil Pán Ježíš. Celý zákon a proroci stojí na jednom. Budeš milovat Hospodina svého Boha z celého svého srdce, z celé své mysli, ze vší duše a ze vší síly, a svého bližního jako sebe. Tady říká, že máme na sebe brát břemena druhých. A když jsme ochotni stát pod břemenem druhého člověka, může to být emocionální břemeno, může se jednat o finanční problémy nebo o potíže v práci. Nezáleží na tom, o co jde. Říká tady, že láska umí vykročit sama ze sebe a dosáhnout až za své hranice. Ochotná ve chvílích potřeby břemeno druhého poponést nebo přikrýt. Ochotná chránit a stát pod tím břemenem a vzít na sebe jeho část. Dál tam máme řečeno, že láska všemu věří. Znamená to snad, že když máme lidi rádi, jsme naivní a lehkověrní, že opravdu věříme všemu, co slyšíme? Ne. Ale znamená to, že láska mi umožní, abych si myslel o tom druhém to nejlepší, abych tomu věřil. To dělá láska. Láska není podezíravá a nevyhledává přestupky druhých jen proto, aby mohla kritizovat. Pak tady máme řečeno, že láska má naději. To znamená, že láska mi umožňuje doufat v to nejlepší v tobě, bez ohledu na to, co se děje a jak to vypadá. Na chvilku si to představte. Řekněte mi jedno, když prožíváte těžkosti, problémy, zkoušky a utrpení, co vám dává nejvíc naděje? Když nás má někdo rád a když víme, že nás má rád, když cítíme jeho lásku a prožíváme ji, víte co? I když je naše situace hodně zlá, těžká, hluboká, temná a ušpiněná, když v takové chvíli cítíme lásku druhého člověka, zvláštním způsobem to stimuluje a vzpružuje naději, která se nám právě tím rodí do života. Takže láska má naději. A láska také vytrvá. Co znamená tohle? Že když milujeme, je v tom síla, moc, energie a zdroj síly v nás, které se z nás rozlévají a které nám umožní vydržet, unést to, zvládnout, přijmout a projít všechny problémy, zkoušky a zármutky. A víte, co to způsobí? Jak si nás to udržuje vyrovnané a neochvějné? Když nám do života proudí Boží láska, jsme napojeni na tento nevyčerpatelný zdroj. A Boží láska námi může protékat. A děje se ještě další věc. Nezabydlíme se sami v sobě. Myslíme i na jiné lidi. Proto vydržíme v Boží síle. Je to láska v nás, která nám umožní vytrvat. A nakonec tento text končí jednoduchým a prostým vyjádřením v 8. verši. Láska nikdy nezanikne. To znamená, že láska nekončí. Teď pro vás mám zase otázku. Kdy se ta láska vyčerpá? Nikdy. Když Pavel říká, že láska nikdy nesklame, či neprohraje, znamená to snad, že když mám někoho rád, že ho ovládnu? Kdepak? Znamená to ale, že nakonec bez ohledu na to, co se děje a jak dlouho to trvá, bez ohledu na to, s jakými problémy, zkouškami a bolestmi se musíme vyrovnávat, bez ohledu na to, co lidé říkají a co nám dělají, ta pravá reakce je vždycky láska. Ta nikdy nezanikne. Nikdy nepřestane, nikdy neskončí a nikdy nesklame ani neselže. Jestli tedy miluji, jestli moje reakce na těžkosti, potíže a zkoušky a tak dále, jestli moje reakce je vždycky láska k druhému člověku, zkusme spolu domyslet, co to znamená. Znamená to, že bez ohledu na to, co nám někdo udělá, stále zůstávám svobodný a volný, protože jim nedovolím, aby mne uzavřeli do mé hořkosti, vzdoru, hněvu, nepřátelství a neodpuštění. Kdybych se vás teď zeptal, přejete si být na svobodě nebo ve vězení? Každý chce být volný. A přátelé, jestli chcete být volní, je nutné, aby vaším srdcem volně proudila Boží láska. Jsem přesvědčen, že Bůh chce, abychom všichni byli takové chodící gejzíry lásky. Jeho proudící lásky, protékající námi a přetékající k ostatním rozbolavělým lidem, kteří jsou všude kolem nás. Ono to funguje zvláštním způsobem, protože když se rozdávám lidem kolem sebe, nemyslím na sebe. A když se někomu dám, pak skrze nás proudí Boží láska, takže vůbec nemáme pocit, že bychom někomu něco dali. Protože Boží láska v nás průběžně nahrazuje všechno, co jsme dali. Láska je věčný dar Boží, který Boží děti zachovává a udržuje na svobodě. Což Bohu přináší čest. A tak to Bůh chce.
0: Dnes nám v dotecích Charles Stanley připomněl, že nám síla Boží lásky umožňuje pozvednout se nad každou situaci, bez ohledu na to, jak je těžká nebo bolestná. Když začneme svou pozornost zaměřovat na druhé lidi místo na sebe, zjistíme, že Pán Bůh posilní našeho ducha a dá nám sílu a energii, abychom mohli jít dál. Premiéru pořadu Doteky najdete ve vysílání Rádia 7 každou neděli ve 20 hodin a 15 minut.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

o tobě, když mě zavoláš. Běžím ti nebem vstříc.

Pomalu směřujeme k poslední hodině dnešního dne a také dnešního vysílání na Rádiu 7. Následující písničku bude zpívat Lucy Grimble a bude zpívat O boží milosti.

Společnost vám dělá noční vysílání na Rádiu 7. Vstoupili jsme do poslední hodiny dnešního dne. Za chvilku po několika písních ve čtení na pokračování uzavřeme knihu Andělské stezky, kterou napsal Gary Shepard.

0: Čtení na pokračování z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky se chýlí ke svému závěru. Přes mnohé překážky se podařilo po více než 20 letech dokončit překlad Nového zákona do magarštiny a vytisknout ho. Barbařin zdravotní stav se opět zhoršil. Vraceli se zpět do Spojených států, protože Barbara chtěla být na blízku matce upoutané na lůžko. Vnitřní utrpení, které Barbara prožívala, způsobilo, že se rozhodla svůj život ukončit. Pro Garyho to byla velká rána. Sebevražda? Proč? V hlavě měl plno otázek a v srdci velkou bolest, než přišlo utišení. Gary Shepherd, Andělské stezky.
1: Kapitola 44. Sen. Asi 100 hodin po Barbařině smrti jsem prožíval naprostá muka. Zpěv na Barbařině pohřbu tu nejostřejší bolest zmírnil, a když se za nás příští den v kostele přátelé modlili, ulevilo se mi ještě o trochu víc. Počáteční příval slz na chvíli ustal, ale ta obrovská tíha v mém srdci nezmizela. O 3 týdny později, když mi přátelé přáli šťastné a veselé, to bylo ještě horší. Vím, že to mysleli dobře, ale copak jsem mohl být šťastný a veselý. Po Vánocích nás Ben a Paulette Boosovi pozvali na lyže do Nového Mexika. Byli jsme za to velmi vděční. Hory a sněhem obtěžkané stromy byly nádherné a představovaly naprostý kontrast k Dallasu. Lyžovali jsme a sáňkovali a oddávali se zimním radovánkám z Bootovic s rodinou. 31. prosince jsme se s Michaelem vydali na dlouhou cestu autem zpět. Dnes bychom slavili 26. výročí svatby a já se děsil, že mě přepadne stejný smutek a osamělost jako o Vánocích. Když jsme projížděli kolem rozlehlých pastvin západního Texasu, začal se mi vybavovat sen, který se mi toho rána zdál. Poprvé za poslední měsíc jsem si vybavil, co se mi zdálo. Zdálo se mi, že stojím s Barbarou před oltářem malého kostelíku. Jak jsem nad tím pořád uvažoval, začaly se mi postupně vybavovat další věci. Bůh mi připomínal. Dnes je to 26 let, kdy ti Barbařin otec svěřil svou dceru. Vzal si ji, abys o ní pečoval, utěšoval ji a miloval ji. Nyní už je ale u mě. Teď se o ní starám já. Utěšuji ji a dávám jí všechnu lásku, kterou potřebuje. Barbara byla dar od nebeského otce, její otec mi ji předal na místě, kde je Bohu vzdávána chvála. Kdyby ji její otec nenechal dobrovolně jít, utekli bychom a neobdržel by žádné požehnání. Teď byla řada na mě. Poselství znělo jasně. Musel se mi odevzdat zpět jejímu nebeskému otci. Bylo to na den přesně 4 týdny, co mě Barbara opustila. Poté, co ke mně Bůh skrze tento sen promluvil, jsem byl schopen mu ji dobrovolně odevzdat. Ve své mysli jsem to už udělal, ale mé srdce se jí pevně drželo. Byly před námi poslední hodiny roku 1991 a Bůh chtěl, abych tento rok uzavřel i po emocionální stránce. Stejně jako se rozhodl Barbařin otec, rozhodl jsem se teď já. Mohl jsem ošálit sám sebe a předstírat, že je stále má, ale neudělal jsem to. Bůh mě o to požádal a já jsem mu vyhověl. Poté, co jsem ji odevzdal otci, zjistil jsem, že pomalu začal vyplňovat tu propastnou prázdnotu, která po Barbaře zůstala. Bylo to poprvé od doby, kdy zemřela, co jsem se z ní mohl ve svém srdci radovat. Všechno moje úsilí nestačilo na to, abych jí poskytl bezpečí, teď však byla v bezpečí u svého otce na věky. A tak jsem mohl prožívat radost. Lidé z celého světa se za mě modlili. Bůh je vyslyšel a udělal to v pravou chvíli. Učitelka z naší nedělní školy mi řekla, čas rány nikdy nezahojí, ale Bůh ano, až bude chtít. Její laskavá rada se právě stala skutečností. Než přišla neděle, vrátilo se mé srdce k normálu a opět jsem mohl začít zpívat všechny písně, které při bohoslužbě zněly. Zdálo se, že ta neskutečná prázdnota je něčím vyplněna. Rána jakoby se zahojila. Brzy jsem přišel na to, že to je teprve začátek. Den po dni, měsíc po měsíci pokračoval Bůh v léčebném procesu a čím dál tím víc vyplňoval tu prázdnotu sebou samým. Zanedlouho jsem jel s Michaelem zpátky do Malajzie, aby nastoupil do posledního ročníku střední školy a pak jsem pokračoval do Nepálu. Tentokrát jsem však do zámoří necestoval zdrcený a slabý, vracel jsem se dostatečně silný a s radostí. Koho by napadlo, že k takové změně může dojít tak brzy? Mohl jsem jen opakovat, Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Žalm 126,

Byl jsem rozhodnutý, že i během této tvrdé zkoušky budu Bohu děkovat za každé požehnání, kterého se mi od něj dostane. Od té chvíle jsem odmítal soustředit se na to, o co jsem přišel. Ani jsem si neuvědomoval, že když Bohu děkuji za to, co mám, připravuji cestu pro jeho požehnání. Král David o tom píše: Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit Boží spásu. Žalm 50, 23. S úžasem jsem zjistil, že nejenže jdu Boží cestou. On moje díky dokonce vnímal jako oslavu jeho jména. Čas smutku a truchlení přišel znovu. V květnu zněl v Kátmandu nářek celých 10 dní. Neplakal jsem už kvůli Barbaře, plakal jsem nad sebou a svou samotou. Moje reakce na tento sen ze mě sněla zodpovědnost za Barbaru. Ale teď jsem opravdu porozuměl, kdo na ní dával pozor. Bezedná díra v mém srdci se týden po týdnu zacelovala jeho láskou, kterou mě zahrnoval. Kdybych se ji pokoušel uzamknout ve svém srdci, klamal bych sám sebe a odepřel tak Bohu možnost obnovit ve mně jeho přítomnost a lásku. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo budiš požehnáno. Job 1:21. Kapitola 45. Oběť. Sebevražda je téma, kterému se v naší kultuře často vyhýbáme. Tato kapitola poskytuje vhled do rodinných vztahů a zázemí a ukazuje na stres, kterému jsme v Nepálu neustále čelili a který přispěl k Barbařině emocionálnímu zhroucení a následně sebevraždě. Modlím se, aby něco z toho mohlo pomoci druhým, kteří se se sebevraždou setkali. Barbara Shepherd, 5.11.1942 až 3.12.1991. Barbařiní rodiče vyrůstali během hospodářské krize poblíž Seliny v Kansasu. Její otec Hamilton byl nejstarší ze 6 dětí. Aby pomohl rodině, která se bez otce potýkala s problémy, odešel ze školy ve 14 letech. Jako teenager vynikal v boxu a vyhrál šampionát. Na cestování ale neměl peníze a tak přišel o příležitost soutěžit o titul národního šampiona USA v boxu. Barbařina matka Lucille pamatovala velká sucha, která v těch dobách zrujnovala místní farmáře. Mnoho z nich pak nebylo schopno zaplatit své dluhy v krámku jejího otce. Její rodina se tím pádem ocitla také v chudobě. Byla tak chudá, že celou střední školu měla jen 1 šaty. Často vzpomínala, jak moc se za to styděla. Když se Hem a Lucille vzali, odjeli ze suchem postižené země do San Diego v Kalifornii, kde si Hem našel místo jako svářeč. Později pak pracoval jako nýtovač a 12 hodin denně se podílel na výrobě pro válečné účely. Bombardérů B-17. Poblíž nich bydlela Maj Maloneyová, veselá, milá, rozvedená dáma. Byla to přitažlivá jižanská kráska, která se těšila ze společenského života na vysoké úrovni. Ve 40 letech se ale rozhodla přijmout Ježíše jako pána svého života, kvůli čemuž se s ní její manžel rozvedl. Protože Maj neměla děti ani jiné závazky, nadšeně investovala svou energii a schopnosti, aby pomohla druhým. Hem a Lucille byli šetrní a pracovití. Barbara byla jejich jediné dítě a byla velice bystrá a hudebně velmi nadaná. Mimo jiné už v 5 letech hrála na piano v místním rozhlasu. Když jí bylo 8, pozvala ji Maj Maloneyová na biblickou lekci u ní na dvorku a zde Barbara odevzdala své srdce pánu. Během dalších let nepropásla Maj žádnou příležitost
aby Barbaru zapojila do nesčetných církevních aktivit mládeže v celém San Diegu. Na střední škole byla Barbara zapojená do spousty aktivit, včetně kapely, kde hrála na saxofon. Když Máj viděla, že jí svět táhne čím dál víc, povzbuzovala ji, aby brzy odmaturovala. Barbara tedy v 16 letech nastoupila na Simpson Bible College, kde excelovala ve všech předmětech. Mimo to, že byla královnou školního plesu, odmaturovala mezi nejlepšími.

Po celý čas cítila, že ji Bůh volá do služby v misii a křesťanská a misionářská aliance ji přijala jako učitelku v zámoří. Když studovala pátý rok pedagogiku na státní univerzitě v San Diego, opět byla mezi nejlepšími v ročníku. Těsně před koncem studií potkala mě. Bylo to na biblické skupince, kterou organizovala baptistická církev na College Avenue. O 5 měsíců dříve jsem díky Boží milosti a jeho slitování, já, který byl dříve rouhač, hříšník a Boží nepřítel, uvěřil a rozhodl se následovat Ježíše. Bylo neskutečné, že někdo jako ona by se zajímal o mě, obyčejného kluka, v té době mladšího důstojníka námořnictva Spojených států. Ať už se jednalo o hru na klavír nebo varhany, vedení nedělní besídky nebo pěveckého sboru, Barbara excelovala ve všem. Říkala o sobě, že je prostě přehnaně ambiciózní. Ostatní, kteří byli chytřejší, předčila tím, že pracovala usilovněji a studovala více. Vždycky cítila velkou zodpovědnost za svůj život, který musí být hoden Božího království, a žádnému požadavku neuměla říct ne. Dopadlo to tak, že si toho brala na starost příliš. 10 měsíců po svatbě skolabovala na schodech a začala naříkat. Stala se učitelkou roku na škole, kde pracovala, stejně jako byla nejlepší ve všem ostatním. Byla vyčerpaná z toho, jak se snažila splnit veškeré nároky, které na sebe kladla. Zdálo se, že je pro ní přirozené ochotně se obětovat pro druhé. Když jsem se chtěl pár měsíců po svatbě přidat k Wyclefovým překladatelům, byla poněkud překvapená. Po prvním lingvistickém kurzu, který jsme absolvovali a kde opět excelovala, jsme se roku 1967 stali členy. Když jsme byli v Nepálu, šlo jí to s jazyky velmi dobře, i když měla stále obavy, že by to mohlo být lepší. Když se nám narodila Adina, nemohla se Barbara naplno věnovat práci na jazyce Magar tak jako dříve. Proto jsme se rozhodli, že převezme zdravotnickou pomoc ve vesnici, kterou jsem zajišťoval já, a já jsem se měl více soustředit na analýzu jazyka. Díky porozumění a péči, kterou do práce vkládala, byla její práce s nemocnými velmi efektivní. Zápornou stránkou bylo, že se cítila přehnaně zodpovědná, když někdo vážně onemocnil. V těch dnech jsme střídavě bydleli v Kátmandu a Araghale. Když děti dosáhly školního věku, učila je během našeho pobytu ve vesnici Barbara. Během následujících let jí dělalo velké starosti, pokud se děti během výuky v Kátmandu nezařadily mezi nejlepší ve třídě. S koncem každého školního roku byla čím dál tím víc ve stresu. Když pak Adina ve 4. třídě dostávala z angličtiny průměrné známky, byla zdrcená. Adina určitě propadne a bude to její chyba. Připomněl jsem jí, že Adina mluví plynule magarsky, nepálsky a anglicky. Moje zhodnocení Adininých jazykových dovedností jí ale nepřineslo žádnou útěchu. Co je to za matku, když její dítě ve 4. třídě propadne? Proslýchalo se, že v těch dnech napadne čínská armáda po cestě do Indie bez varování Nepál a přes noc ho obsadí. K tomu se přidal neustálý stres z toho, že naši nepálští křesťanští přátelé byli napadáni, biti a vězněni. Také naše dopisy procházely cenzurou a byly často zadržovány a kontrolovány agenty státní kontroly. Roku 1976 náš projekt zastavili a my jsme museli Nepál opustit. O 6 měsíců později jsme se ale vrátili, abychom mohli pokračovat v práci s magarským lidem. Po celou dobu nás ale nahlodával strach, že naši překladatelskou činnost odhalí a my budeme ze země vyhnáni na dobro. Tyto a další stresy vyústily v systémové přetížení a koncem roku 1982 Barbara prodělala psychotickou příhodu. Když jsme se vraceli do vesnice a byli na začátku prudkého stoupání v horách, potkali jsme jednoho vesničana,
který poslouchal malý tranzistorák. Barbara se ke mně otočila, šibalsky se usmála a zeptala se, jestli jsem ty zprávy slyšel. Neslyšel. A tak mě uvedla do obrazu. Policie vyslala jednotku, aby zadrželi Sheffordy za šíření křesťanství. Vysvětlil jsem jí, že to nemůže být pravda. Policie

správných drah vykolejí. Je to stejné jako telefonní linky v Nepálu, když je telefonní drát špatně připojený nebo se izolace odloupne. Pak to přeskočí na vedlejší linku a vyslyšíte cizí hovor. Pokud je v někom hluboko usazena obava, pak neustálé přehrávání takové obavy může být jako kola, která v bahně vytvoří koleje. Když pak kolem jede nějaké auto, zapadne do těch kolejí a nějakou dobu se z nich nemůže dostat. Strach, že nás místní představitelé vyhostí, se hluboce zakořenil v její mysli. Pokud pak hladina neurotransmiterů nebyla v rovnováze, její myšlenky se chaoticky propojily. Naštěstí to ale netrvalo dlouho. Obvykle jí stačilo pořádně se vyspat a další den bylo vše zase v pořádku až na to, že tento hrůzný zážitek se stal součástí jejich vzpomínek. Po jedné takové příhodě se něco nedefinovatelného změnilo. Dalo by se říct, že to vypadalo, jako by ji postihla mini mrtvice. Nikdo se mi o tom nikdy nezmínil, ale všiml jsem si toho. Ačkoliv se velmi snažila, její úsměv už nikdy nebyl tak zářivý. Stejně tak neutuchající energii a srdeční smích, jako by někdo přidusil. Pak začala propadat depresím. Nejprve se zdálo, že deprese potrvá den nebo dva a pak bude zase fungovat jako dřív. Její stavy se opakovaly, ale většinu času na tom byla dobře. Dříve jsem to nechápal a prostě jsem předpokládal, že má jen špatný den nebo špatný týden. Barbara velmi soucítila s druhými. Když ji něco tížilo, tak za nimi často docházela dlouhé vzdálenosti, aby je utěšila, modlila se za ně nebo jim nějak pomohla. Mohli jste se spolehnout, že vám bude naslouchat a že se jí můžete vyplakat na rameni. I když naslouchala bolestem druhých, často nebyla schopna se o své vlastní břímě podělit ani se mnou. A když jsem pak někdy požádal přátele, aby se za ní modlili, hrozně se na mě rozlobila, že jim říkám rodinná tajemství. Její vlastní matka propadla také depresím a nakonec byla 7 let upoutána na lůžko. Lucille obvykle odmítala rady lékařů i pomoc rodinných příslušníků. Trvala na tom, že pomoc nepotřebuje. Byla v naprostém pořádku. Když jsme v Nepálu dokončovali poslední část magarského nového zákona, platili jsme horentní sumy za telefon, jen aby mohla Barbara volat domů. Matka se jí pokaždé ptala, kdy se vrátíme domů. Když jí došlo, že se ještě několik let nevrátíme, zvolila jinou taktiku. Během dalších hovorů přerušovala svůj slabý hlásek chraplavým kašlem, což znělo, jako by měla smrt na jazyku. Nejprve nás to vyděsilo. Volali jsme tedy Adině a ptali se, jak se babičce daří. Adina nám ale potvrdila, že kdykoliv s babičkou mluví, zní to naprosto normálně. Začalo nám být jasné, že se snaží nás zmanipulovat, abychom se vrátili do států. Nakonec ale Barbara i tak podlehla představě, že její matka umírá a ona, její jediné dítě, tam není, aby jí pomáhala. Když jsme se v květnu 1991 vrátili z Kalkaty, kde jsme kontrolovali matrice pro tisk nového zákona, prodělala Barbara masivní mentální kolaps. Její strachy se pro ní staly realitou. Její matka v nemocnici umírá. Její matka je mrtvá. Blízkého přítele chtějí popravit. Čínské vrtulníky přilétají, aby zajali a odvezli Michaela. Trvalo celých 6 týdnů, než se Barbara uklidnila natolik, aby mohla nasednout do letadla a vrátit se do států. Tam ji doktor Stengel přijal do nemocnice v Idaho a stabilizoval. Utěšoval mě, že nakonec se budeme do Nepálu moci vrátit, ale kvůli silně kontrolujícímu vlivu její matky se tak nemělo stát, dokud její matka neumře. V srpnu jsme dorazili domů do Dallasu a Barbara se pomalu vracela do normálu.

několikrát se mi svěřila, že už další kolaps nezvládne. Je to tak strašné temno, říkala, je to jako žít v pekle. V říjnu jsem napsal našemu řediteli, abych ho informoval, že než Barbařina matka zemře, což se v jejím případě nezdálo zas tak vzdálené, potřebujeme být přiděleni k jinému úkolu. Mezitím začala Barbara zpívat v kostelním sboru a docházela na seminář do Wyclefova centra. Na neštěstí zhruba o měsíc později Barbara narazila na kopii mého dopisu řediteli a bylo jasné, že nedokáže unést, že by se náš návrat do Nepálu protáhl. Asi měsíc potom, co jsme věnovali v Dallasu Magarům nový zákon, stále přemýšlel nad tím, jak by mohla v práci s nimi pokračovat. Problém byla ona. To ona byla důvod, proč jsem se nevrátil zpátky do vesnice. Stejně jako po celý svůj život i tentokrát se chtěla obětovat. Vypadá to, že tentokrát kvůli mně a Magarům. 3. prosince měla svůj vlastní plán, který tajila přede mnou, přáteli i doktorem, kterého viděla o den dříve. Ten den se oblékla zvlášť hezky a opravdu dlouze mě objala. Neměl jsem sebemenší podezření. Zatímco psala vánoční přání, vydal jsem se do Wyclefova centra kvůli drobnému problému s počítačem. Když jsem se vrátil, našel jsem ji mrtvou. Barbara se o sebevraždě nikdy ani nezmínila. O týden dřív dokonce Adinu ujišťovala, že něco takového by nikdy neudělala. Nenašli jsme žádný vzkaz. Jediným vodítkem, které nám zanechala, bylo ramínko na šaty, které leželo na její otevřené Bibli. Strana začínala Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou oběť. I když tento verš z Římanům odkazuje na živou oběť, její mysl nedokázala zohlednit slovo živou. Jelikož se naše vůle a osobnost vyjadřuje za pomoci mozku, bylo pro ní těžké oddělit její vůli a její chybný výklad, kterého se v dobré víře dopustila. Já vím, že nemůžu po svém starém oku chtít, aby vidělo lépe, nebo aby moje unavené uši slyšely zřetelněji. Když se ale v mozku přehodí vedení, je těžké porozumět, jak si to někdo nemůže dát dohromady. Pro ní však tyto iluze byly natolik živé, že je pokládala za skutečnost. Staly se součástí její paměti a nemohla na ně zapomenout. Naučil jsem se, že pokud při náročných výstupech nedodám tělu extra dávku kalcia, dostanu do nohou křeče. Vím, že pokud nemám v chladiči dost vody, uvařím motor. Ale chemická nerovnováha v mozku, která způsobí, že jsou informace zpracovávány jinak, pak vytváří jiné představy, i když ve skutečnosti neexistují. Když pak někdo jedná na základě těchto mylných úsudků, jako to udělala Barbara, může to mít tragické následky. I když ve své službě Bohu vždy usilovala o dokonalost, dokonalou ji učinil až teď. Konec konců je naší jedinou nadějí, že s ním budeme žít v nebi díky jeho neskutečné lásce a jeho oběti. Ne naší. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8.1. Kapitola 46. Veškerá útěcha. Jak jen to dokážu? Bude boží útěcha stačit? Bude jeho pokoj větší než má bolest? Pokud jsem měl ostatním zraněným nabídnout útěchu, nemohl jsem se vyhýbat přemýšlení nad mými nejhlubšími obavami. Bylo jasné, že jednoduché to nebude. Stalo se to přesně o 4 týdny později, ten sen přišel na 26. výročí naší svatby. Při úvahách nad tímto snem, ve kterém jsem s Barbarou stál před oltářem v malém kostelíku, mě Bůh vedl,
abych mu ji odevzdal právě tak, jako to před 26 lety udělal její otec, když ji předával mně. Když jsem to udělal, spadla ze mě tíha zodpovědnosti, kterou jsem za ní cítil. Moje srdce tak bylo znovu volné a Bůh veškeré útěchy začal zaplňovat mou prázdnotu. O několik týdnů později jsem jel s Michaelem do Malajzie, aby nastoupil do posledního semestru na dalatské internátní škole. Odtud jsem se vydal do Nepálu, kde jsem vyhledal mnoho našich dlouholetých přátel. Brzy po této tragédii jsem začal pociťovat takovou útěchu, že to bylo neuvěřitelné. Uvědomil jsem si, že Bůh po mně chce, abych se o ní podělil, stejně jako Pavel, když napsal: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2. Korinským 1:3-4. Bylo zřejmé, že mám zodpovědnost podělit se o to, co jsem sám obdržel. Viděl jsem také, že kdykoliv budu s někým mluvit o této útěše, opět si připomenu svou ztrátu. To byl ovšem způsob, o jakém Stvořitel psal: obětovat sám sebe, aby jiní mohli být osvobozeni. Když jsem se sešel s přáteli v Nepálu, odcestoval jsem do USA a navštívil Barbařiny staré přátele. Vykládal jsem jim o 10 letech, během kterých Barbara prožívala deprese a psychózy, kdy se dráhy v jejím mozku překřížily. Vzpomínal jsem, jak jsem jednou našel Barbaru o půlnoci v prázdné místnosti, jak rozsvěcí a zhasíná světlo a vysvětluje mi, že komunisti jdou po nás. Vysílám policii signály o pomoc. Přesvědčil jsem ji, že je všechno v pořádku, a ona se vrátila do postele. Během spánku se chemická rovnováha obnovila a příští den už vypadala zase v pořádku. Její přátelé plakali, když slyšeli, jakými útrapami a zkouškami Barbara procházela, a taky ovšem dalším, čemu jako boží voják oddaně čelila, aby viděla magarský nový zákon hotový. Utěšoval jsem je tím pokojem, který jsem dostal skrze sen, písmo, přátele a skrze nespočet projevů boží milosti. Když jsem jim řekl, že spáchala sebevraždu, spousta jejich přátel ztratila řeč. Ale asi třetina z nich pak přiznala, že mají se sebevraždou sami zkušenost. Strýc, prarodiče nebo bratr. Pro většinu to bylo dobře střežené rodinné tajemství a bolest nad tím byla pevně připoutána na dně jejich srdce. Jsi první, komu jsme o tom řekli, opakovali. A přicházel další nářek, ale i další útěcha. Jeden z mých oblíbených veršů byla Ježíšova slova: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8:32. Povzbudil jsem je, aby už pravdu déle neskrývali. Odhalení pravdy je učinilo svobodnými od bolesti a smutku, který tato tragédie vzbuzovala, a nejenom to. Znamenalo to, že se musí bolesti postavit a truchlit, ale Ježíš slíbil, že ti, kteří pláčou, naleznou útěchu. Matouš 5:4.

Dlouho předtím v lednu mi Paul a Norma Seafeltovi řekli, že nemusím být sám a že se u nich můžu kdykoliv stavit. Když jsem byl na konci října v Katmandu, jednou jsem se tam zastavil a Norma byla zrovna doma. Jak jsme si vykládali, všiml jsem si fotky, která byla na lednici a zeptal jsem se na ni. Vytryskl z ní srdcerivný příběh. O 3 měsíce dřív, 31. července 1992, narazilo obrovské letadlo do hor poblíž Katmandu. O 30 dní později jiné letadlo ztroskotalo naprosto stejně. Mezi obětmi byla v obou případech rodina misionářů, kteří se vraceli do Nepálu. Fotografie visící na lednici patřila otci jedné z těch rodin. Byli to Seafeltovi blízcí přátelé. Když jsem uviděl bolest, kterou v sobě Norma nosí, pověděl jsem jí o různých způsobech, jak se mi od Boha dostalo útěchy. Pak jsem se za ní pomodlil. Zanedlouho mi řekla, jak moc jí pomohlo, že jsem se s ní o vše podělil. Podotkla, že má přátele, kteří jsou touto katastrofou poznamenáni ještě více, a požádala mě, zda bych si povykládal také s nimi. O 2 dny později jsem byl zase v Normině domě na večeři, tentokrát jsem sdílel slova útěchy s Kirkem a Paulou Dunhamovými. Norma byla zdravotní sestrou a během večera přišla řeč i na jinou misionářku, rovněž zdravotní sestru. Soustředil jsem se ale na to, abych jim předal Boží pokoj, a mimo to nikdy jsem o ní neslyšel. Později se Norma s Paulou chopili nádobí a já s Kirkem jsme popíjeli kávu a pokračovali v hovoru. Když tak stáli v kuchyni, dostali ve stejnou chvíli obě dvě zjevení. Kerry! Norma nakráčela rovnou ke mně a prohlásila. Musíš se seznámit s Kerry Brownovou. Je pro tebe jako stvořená. Druhý den jsem ji potkal a bylo to tak. Jelikož jsem byl ochoten znovu a znovu oživovat svou bolest a dělit se o Boží pokoj, ocitl jsem se ten večer u Normy a Paula. Bůh měl svůj plán a chtěl mi poskytnout ještě více útěchy a radosti. Vlastně její druhé jméno bylo Joy, radost. Kerry Joy Brown. Ale abych vám řekl všechny příběhy o radostech a dobrodružstvích, která jsme spolu s lidmi kmene Magar v Nepálu zažili, zabere to celou další knihu.

Gary a Barbara Shepherdovi svoji službu v Nepálu s Wycliffovými překladateli Bible začali v roce 1969. A v listopadu 1991 po 22 letech byl slavnostně předán nový zákon v jazyce Magar. Dnes je napříč Himalájemi roztroušená aktivní skupina věřících. V současnosti žije Gary se svou ženou Kerry v Dallasu v Texasu. Čas tráví rád v přírodě a na rybách a s vnoučaty.

0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť pokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraveť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Halleluja.
1: Čas vymezený pro dnešní den i pro dnešní vysílání Rádia 7 se naplnil. Za chvilku bude půlnoc, a to znamená konec dnešního dne a zároveň začátek druhého dne soboty 11. července. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a pokojné noci a nočním vysíláním bude provázet Kuba Lofítek.

0: Také 11. červencový den je tady Rádio 7. V prvních minutách nového dne vás u poslechu vysílání vítá Kuba Lofítek. Hned v úvodu nabízím relaci Akademie. Na Broadfestu hovořil David Pokorný o networkingu, tedy navazování spojení s druhými. Jak nám to jde? A potřebujeme druhé vůbec?
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Moje jméno je David Pokorný, vítám vás na dnešním semináři o networkingu, a sice jak budovat vztahy s přidanou hodnotou. A na začátek mám pro vás takové cvičení. Zkuste se zamyslet nad tím, přes kolik lidí jste se schopni dostat k našemu panu prezidentovi současnému. 3, 1. Aha, super. 10.
3: 38.
2: Dobře. Každý má nějaký odhad. A já bych vám chtěl ukázat, že to každý zvládne minimálně na 3 lidi. Jak je to možný? Je to možný díky networkingu, když si uděláme takový krátký výpočet nebo takovou myšlenku. Kolik lidí teďka si myslíte, že znáte? Kolik máte ve svém okolí lidí v průměru? 5 000? Tak to už jsi docela zkušený networker.
3: Jako dohromady.
2: Jo.
3: Za celý život.
2: Kolik lidí znáš a dokážeš říct, kdo to je. A ten člověk třeba ví taky, že existuješ. Nemyslím takový to, že znáš někoho z Instagramu třeba.
4: Spíš pár stovek.
2: Pár stovek? No, může být. Nižší nebo vyšší stovky?
4: Vyšší stovky.
2: Vyšší. A já vám řeknu takový obecný průměr v populaci. Před dobou, co byly sociální sítě, tak průměru člověk znal zhruba nějakých 250 lidí. A tím, že můžeme teďka ty vztahy navazovat i na dálku, nebo je spíše na dálku udržovat, tak teď je takový průměr něco kolem třeba 400 lidí. A když bychom vzali tady ten networking, 400 lidí, co máme kolem sebe, a skrz tady ty lidi se dokázali seznámit s někým dalším, tak kdybychom seznámili se úplně se všema těmahle lidma, udělali to, že se propojíme skrz ty jejich networkingy, tak se dostaneme k nějakým 160 tisícům lidem. No a když budeme fakt dobrý networkeři, tak to dáme na třetí a to už se dostaneme na nějakých 64 milionů lidí. Je jasný, že se neseznámíte s takovým počtem lidí. A taky je možný, že ty lidi se znají navzájem, takže ty celkový čísla nebudou tak vysoký. Ale i kdybychom měli úspěšnost v tom třeba 20%, tak furt budeme na té třetí úrovni třeba na nějakých 12 milionech, což nám na potřeby České republiky bude stačit. Takže přes 3 lidi se opravdu schopný se seznámit s kýmkoliv v Česku. A teďka teda nějakým způsobem prostě, když si tohle to uvědomíte, tak najednou se otvírají nekonečné možnosti toho, jak se seznamovat. Že? Ale ten networking není o tom, aby jsme se seznámili s panem prezidentem, i když někdo třeba může. Já si myslím, že jsem schopný se k němu dostat přes jednoho člověka, přes víc lidí, jako, že mám víc lidí, kteří ho znají třeba osobně nebo tak. Ale aby jsme si ukázali tu důležitost, jak nám tohle ta dovednost nebo schopnost může sloužit k tomu, aby jsme právě budovali vztahy s přidanou hodnotou. A já vás nemusím nějakým způsobem přesvědčovat o důležitosti vztahu. A my jsme byli ke vztahům stvořeni a Bůh nás stvořil tak, aby jsme měli vztah s ním. Tom, že on nám stvořil jako muže a ženu, aby jsme měli vztahy mezi sebou i takovýhle. A já bych vám chtěl ukázat, že ta sociální bublina, ve které žijeme, tak není nějakým způsobem teďka pevně daná, že ty lidi, který znáte teďka, tak už jste odsouzený do konce života, že budete žít v té svojí sociální bublině, ale že s ním můžeme nějakým způsobem v průběhu života pracovat, kultivovat ji a rozvíjet. A dnešní doba je totiž velice paradoxní v tom, že ačkoliv máme největší možnosti historicky za to seznámit se s lidma, tak zároveň pozorujeme ve společnosti, že se lidé cítí co možná nejvíc osamělí, co historicky bylo. Proč to tak je? Je to několik důvodů. První z nich může být to, že vlastně máme neomezené možnosti propojení díky technologiím. To je skvělý z toho pohledu, že můžeme udržovat ty vztahy i na dálku, Já jsem třeba za tohle nesmírně vděčný, když pořádáme English Camp, že můžeme komunikovat s tím naším týmem v Americe, můžeme společně volat, můžeme se i domlouvat a nakonec můžeme domluvit i vzájemnou návštěvu jo, dneska, takže to je prostě úplně skvělý. Na druhou stranu tady ty vztahy udržované na dálku nebo skrz ty sociální sítě, nevím, kolik máte třeba přátel na Facebooku nebo sledujících na Instagramu, ale budou to určitě vyšší stovky, někdo tam má i tisíce lidí. Tak mě dáte za pravdu, že s takovým počtem lidí nemůžete budovat takové kvalitní vztahy do hloubky, že většinou ty vztahy jsou nějakým způsobem povrchnější. A taky vlastně můžete mít prostě takhle ty tisíce přátel a oni s váma můžou i nějakým způsobem reagovat, že vám třeba lajkujou příspěvky nebo dávají někde srdíčka, ale my si občas pleteme tady ty sociální interakce jako nějaký lajkování s tím, že bychom s tím člověkem reálně budovali vztahy. A už jsem se s tím taky párkrát setkal, že se mládežníci taky řeší vlastně, že vztahy a vlastně řeší, jestli jim to někdo lajknul nebo jestli na to nějak zareagoval. A prostě strašně se tím zabývají. Přemýšlejí nad tím, co to znamená, když jim ten příspěvek nelajknul ten člověk nebo lajknul. Ale realita je taková, že vy často vůbec nepřemýšlíte nad tím, co lajkujete nebo nelajkujete, že jo. Vlastně většinou to neznamená vůbec nic, ale my si myslíme, že to ty vztahy buduje, ačkoliv prostě většinou vůbec. Takže je důležité si tohle z toho uvědomovat. A další jaký je riziko nebo příležitost v rámci těch budování vztahů je to, že když máme přístup k takovému množství lidí, tak máme i velkou tendenci se s těma lidma porovnávat. Jako zase, má to tu dobrou stránku věci, že máme přístup ke komukoliv, takže pokud chceme se od někoho něco učit, inspirovat, tak teďka nemusíme prostě chodit někde do knihovny nebo sledovat prostě v televizi, až bude prostě tam mluvit nějaký odborník, ale můžeme si ho pustit kdekoliv, můžeme těm lidem často i napsat nebo prostě se s ním nějakým způsobem propojit. Když tohle to člověk umí, tak opravdu se může dostat úplně k top informacím, k top vzdělání a expertům a lidem prostě na cokoliv. Na druhou stranu, zase, když se porovnáváme s kýmkoliv a vidíme, že všude kolem nás může být někdo, kdo je lepší, kdo je schopnější, tak si můžeme připadat, že jsme méně cenní a že vlastně ty druhé straně nemáme co nabídnout. Takže je to dobrý sluha, ale špatný pán v rámci tohohle. A vlastně musíme s tímhletím se naučit pracovat, protože dnešní doba je taková, že my nejsme schopni všechny věci zjistit a zařídit si sami. Pravděpodobně jako historicky to nebylo nikdy tak, že bychom mohli úplně všechno si zařídit sami, ale nějaký obsah vědění lidstva, tak dřív ještě třeba do nějakého roku 1950, dejme tomu, pokud jste byli fakt jakoby top, tak jste byli schopni se naučit nějaký všeobecný přehled a mít nějaký všeobecný přehled o nějakém obecném poznání světa jako ze všech nějakých hlavních oblastí. To v dnešní době už vůbec není možné, protože ani jako fyzikálně to do té hlavy nedostaneme a jsme vyloženě závislí na tom, aby jsme budovali vztahy s druhejma a aby jsme si navzájem pomohli. A já se vás zeptám, na koho se obrátíte, když potřebujete třeba vyřešit něco ve škole? S kým to řešíte? Pokud teda jste někdo z vás studenti ještě. Nebo když budete nějaký třeba technický problém v práci.
5: Když se tam někoho velmi blízký, tam pro mě té škole ještě třeba někoho, kdo má se mnou ten předmět, tak jak to
2: Jo, jestli nějak, že nějakých spolužáků třeba. A když nebude vědět spolužák?
6: Na zajímání si mělo měšit za tím učitel.
2: Třeba, jo. S vypětím všech sil, že jo. Jasně. A to jsou takové obecné věci, ale když budete potřebovat nějakou radu ohledně zdraví, kde budete hledat radu ohledně zdraví? Na foru. Miminko, nebo jak se to jmenuje. Asi bude lepší za nějakým odborníkem, že? Nebo můžou to být i vztahové věci prostě. Taky potřebujeme s někým řešit. Finance, bydlení, auto třeba, potřebujete opravit, tak jako můžete něco najít třeba na YouTube, ale občas je lepší se poradit s někým, kdo tomu doopravdy rozumíš. Jo. A s kým se lidi nejčastěji raději? Často jsou to právě ty jejich blízký, že? Rodina, přátelé, internet. Až když si nevíme rady, když už si nemůžeme pomoct, tak často pak teprve vyhledáváme nějaký rady někoho, kdo tomu doopravdy rozumí, nebo je doopravdy odborník. A já si myslím, že je důležitý umět si tohle nějakým způsobem trošku zrevidovat a hledat opravdu v rámci toho svého networkingu nebo prostě ty sítě vztahů, kterou máme, ty odborníky, a vlastně budovat kvalitní vztahy na to, aby když řešíme ten náš složitý život, složitý svět, tak jsme to řešili s někým, kdo je k tomu opravdu kompetentní. Já mám pro vás několik takových tipů, nebo tak, jak ten networking budovat obecně a budování vztahů v rámci nějaký té vztahové sítě. První takový tip je, že vztahy jsou jako svaly. To asi znáte, když je nový rok, takže lidi asi řeknou, že začnou chodit pravidelně do posilovny, pak to skončí třeba, že přijdou jednou za měsíc a když to děláte takové to cvičení pravidelně v uvozovkách jednou měsíčně, tak se ten efekt samozřejmě moc nedostavíš. Jo. A u těch vztahů je to úplně to stejné. Prostě pokud se jim nebudeme pravidelně věnovat, tak nemůžeme čekat, že ty vztahy půjdou nějakým způsobem do hloubky. Protože jednou za rok popřejem někomu k narozeninám na Facebooku, prostě ten vztah úplně nevybuduješ. Jo. Nemůžeme jít prostě tady na tu kvantitu, nebo prostě to, že budeme to dělat tak málo, že nebudeme moci jít do hloubky, ale zaměřit se na kvalitu ve vztazích a dávat tomu ten čas investovat do toho. Další důležitá věc je, že ten networking by měl fungovat obou straně. Takže není to tak, že my někoho uháníme, ale i vlastně snažíme se tomu druhému taky přinést nějakou hodnotu, něco, čím zase my můžeme být prospěšní pro tu druhou stranu. Každý je prostě na něco stvořený, každý má nějaké obdarování a můžeme prostě navzájem se podporovat, být tady jeden pro druhýho. A vztahy by neměly být takový, že druhý lidi využíváme pro splnění nějakých našich cílů, ale ani, že se necháme někým využívat prostě a budeme tam prostě kdykoliv k dispozici a ten druhý nás bude zneužívat. Musí to fungovat obou straně. Další takový důležitý prvek je komfortní zóna, protože budování nových vztahů, třeba takhle jako fyzicky, je pro většinu z nás výstup z komfortní zóny. Asi úplně běžně nechodíte oslovovat neznámý lidi a budovat s nima vztahy. Každopádně rozšiřování toho okruhu vztahu často znamená výstup z komfortní zóny a já bych vám chtěl ukázat, že to opravdu stojí za to. Takže když to uvedu třeba na nějakým příkladu, který teďka jsem zažil nedávno, tak nevím, jestli někdo znáte Adama Valacha ze Slezska. A můžeš říct, kdo to je, nebo představit ho krátce?
7: Neznám se osobně.
2: Jasně. A kdo to je teda?
7: Já spíš znám, že to je syn známého mámy.
2: Aha, jo, tak zajímavý, tak networking funguje všude možně. Ale já jsem ho třeba předtím rozhodně neznal přes nějaký osobní vztah, znal jsem ho skrz to, že ještě s dalšíma bráchama vybudoval firmu Walmark, kterou potom prodali za několik miliard a vytvořili nadační fond, ze kterého financují misi a evangelizaci. A my jsme měli možnost se s tady tím člověkem potkat v létě, kdy pro nás měl nějakou přednášku, nějaký svoje životní svědectví. A na konci té přednášky, on tam ještě chvíli byl, teď byla možnost za ním zajít a seznámit se s ním a na něco se ho zeptat. Jo. No a takovýhle člověk, že jo, prostě evidentně kapacita, něco dokázal jako na začátku kariéry, nic v tomhle tom ohledu. A tak prostě nikdy jsme se neviděli, že neznáme se, tak oslovit takového člověka nějakým způsobem výstup z komfortní zóny. No ale proč se to vyplatí, nebo čím se člověk v tom prochází? A nejdřív tam je nějaká taková zóna strachu, kde člověk prostě neví, jak to dopadne, jestli to ten člověk neodmítne, nebo prostě jestli se s ním bude chtít bavit, a nebo co je ten nejhorší možný scénář, co nastane, když ho oslovím. Tak prostě člověk vymýšlí, ale pak si řekne, no jak nějak to dopadne, vystoupí z toho a jde do nějaký zóny učení. Už je prostě připravený, že buď to bude úspěch a seznámíme se, anebo to bude nějaká zkušenost. Že prostě ten člověk se sám třeba bavit nechce. Ale ten výsledek bude stejný nakonec, že jo? Protože když bychom se rozhodli, že ho neoslovíme, tak na tom bude úplně stejně, jako když nás ten člověk odmítne. No, takže se člověk takhle sebere tu kuráž a jde do toho, do nějaký zóny růstu a jde do akce a tam teda jsem ho šel oslovit a že mě prostě zaujalo nějaký věci, co říkal, tím, že se taky vyvinul financím, tak prostě nějaký témata. Jeho to zaujalo, že mě to vůbec zajímá, že se s ním chci bavit a říkal, no hele, teď už nemám čas, ale tady když tak ti dávám kontakt na sebe a můžeme se spojit prostě v budoucnu, jako domluvíme si nějakou schůzku prostě a můžeme to probrat později. No a takže tady ten člověk totálně jakoby nedostupný, dá se říct, nebo jako domluvit si s ním termín znamená prostě domluvit se s ním třeba 3 měsíce dopředu, aby si na nás vyhradil půl hodiny. A díky tomu, že člověk prostě překonal tady nějaký předsudky nebo svoje strachy, tak byl schopný se s ním takhle spojit a může to přinést nějaký strašně zajímavý věci do budoucna, třeba z hlediska nějaký služby v církvi nebo prostě zajímavý spojení. Prostě, jo? A stačilo k tomu jenom prostě vzít tu kuráž a jít. A v tomhle, pokud si chcete z toho přednášky něco odníst, tak minimálně bych řekl, jako nebát se vzít tu kuráž a opustit tu svoji komfortní zónu, tu svoji sociální bublinu, a čas od času prostě se nebát a jít se seznamovat, prostě rozšiřovat tu svoji síť, protože nevíte, co potom najdete, a když to vyjde, tak to může být extrémně zajímavý. Další rada, kterou si myslím, že je dobrý mít, je, že se nemusíte zalíbit každému. Opravdu ta naše síť přátel kolem nás, která je, tak není pevně daná. My občas můžeme v církvi trošku žít v takový ty bublině, že ty lidi, který máme okolo sebe, tak je máme prostě nějak pevně daný. A buď je to super, cítíme se v tom dobře, je nám tam dobře a třeba ani nemáme potřebu z té bubliny nějakým způsobem vycházet. Možná i tak jako trošku pak zabijíme i nějaké poslání církve. A nebo naopak to může být pro nás jako velice špatný, že se v tom prostředí necítíme dobře, nebo nefunguje to tak jako pro nás úplně, ale my z toho nevidíme cestu ven. Myslíme si, že prostě takhle to bude navždycky a že to nemůžeme prostě opustit, nebo nikdy se to nemůže změnit, to naše okolí. A já bych chtěl, abyste cítili, že v tomhle tom máte možnost to nějakým způsobem ovlivnit a že nejste povinný nebo nucený k tomu prostě fakt se zalíbit každému. Jo? Prostě svět je velký, to pole, který tady kolem nás máme, je obrovský a určitě stojí za to prostě hledat a nacházet lidi, kteří nám budou blízký, se kterými si budeme rozumět a se kterými můžeme budovat ty hluboké vztahy a nemusíme se trvávat v těch nefunkčních vztazích, pokud ta druhá strana s tím třeba nechce nic dělat nebo nechce na sobě pracovat. Takže mějte v tom svobodu a hledejte třeba ty svoje lidi, se kterými můžete budovat. Jo, neříkám, že nemáte mít lásku k lidem, který vám nejsou sympatický, to určitě mějte, ale není povinnost dlouhodobě prostě do nějakých nefunkčních vztahů prostě vstupovat nebo prostě dávat do nich tu energii. Někdy prostě je i projevem lásky to, že třeba ten styk nějakým způsobem omezíme, když je to toxický. Máme nějakým způsobem tři možnosti, jak s tím networkingem pracovat, nebo takový tři druhy networkingu. První z nich je ten vnitřní okruh. To jsou lidé, který už teďka známe, se kterými máme nějaký vztahy teďka navázaný. Potom je vnější okruh, což je taková ta rozšířená bublina lidí, který známe třeba od vidění, nebo jsou to nějaký známí toho našeho okolí prostě. Takže se k ním dokážeme dostat přes nějakou tu přímou vazbu. A potom jsou už pro nás vlastně cizí lidi, kde žádná přímá vazba neexistuje. A s nimi se můžeme samozřejmě taky seznamovat. A každá tady ta oblast má nějaké svoje pro a proti, nějaké úskalí a pozitiva. Já bych se s váma chtěl podívat blíž, v jakých těchto sférách se dají budovat vztahy a jakým způsobem. A když vezmeme ten vnitřní okruh, tak jsou to lidi, který my známe, oni znají nás, takže výhoda je, že často budovat s těmahle lidma vztahy nějaký hlubší nebývá takový výstup z té komfortní zóny. Je to pro nás mnohem jednodušší. A nevýhoda je, že jsme zavřený v nějaký svoji sociální bublině, už jenom na základě toho, že jsme se narodili do nějakého prostředí. Ta bublina může vlastně mít nějaké svoje názory a něco, co třeba nám omezuje určitý úhly pohledu a nějaké možnosti. Já bych vám to chtěl ukázat na takovém příkladu, který vám přečtu. Skupina vědců, jo, jedná se o experiment, umístila 5 opic do klece a doprostřed dala žebřík s banánem na vrchu. Pokaždé, když opice lezla na žebřík, vědci pokropili ostatní opice studenou vodou. Po chvíli, pokaždé, když opice lezla na žebřík, tak i ostatní zmlátili. Po nějaké době se žádná z opic neodvážila vylézt na žebřík, nehledě na pokušení. Vědci se rozhodli nahradit jednu z opic. První věc, kterou tato nová opice udělala, byla, že lezla na žebřík. Ostatní ji okamžitě zmlátili. Po několika výprascích se nový člen naučil, že nemá lézt na žebřík, aniž by ale věděl proč. Druhá opice byla vyměněna a objevilo se to samé. První opice se přidala k mlácení druhé. Třetí opice byla prohozena a opakovalo se to samé. Výprask. Čtvrtá byla nahrazena a výprask se opakoval. A nakonec pátá opice byla taky nahrazena. Co zbylo, je skupina pěti opic, které přesto, že nikdy nebyly trestány studenou vodou, pokračovaly v mlácení opice, která se pokusila vylézt na žebřík. Pokud by to bylo možné, a my se jich mohli zeptat, proč mlátí všechny ty, co se pokusí vylézt na žebřík, odpověď by nejspíš byla. Já nevím, takhle to tu prostě chodí. Připadá vám to povědomé? Pokud budeme celý život žít jenom v nějaký svojí sociální bublině, tak je dost pravděpodobný, že budeme mít nějaký návyky, přesvědčení a věci, podle kterých žijeme, o kterých vůbec nepřemýšlíme a nevíme, proč to děláme. A můžou to být pozitivní věci, ale můžou to být i negativní věci. A pokud nebudeme vystupovat z té svojí sociální bubliny a nebudeme si rozšiřovat tenhle ten pohled, tak se nám může stát, že nám nějaký naprosto zásadní aspekty života můžou uniknout, nebo věci, které třeba pro nás Bůh připravil, nějaký požehnání, které jsme úplně minem, protože jsme se rozhodli prostě žít v nějaký svojí bublině. Zároveň v rámci našeho vnitřního okruhu prostě musíme dbát na to, že zpětná vazba, která chodí z toho okolí, nemusí být vždycky relevantní nebo objektivní. No často je tam nějaký subjektivní hodnocení, že a ty lidi nás znají už od toho, když jsme byli malí, takže na nás třeba nahlížejí prostě jako na ty děti a už nevnímají, že už jsme se někam posunuli tím časem. Takže můžou na nás být velice hodný, anebo naopak prostě jsou na nás příliš tvrdý, protože si říkají, že jsou to ty malí děti, potřebují furt neustále vychovávat. Časem prostě, když se uzavřeme nějaký jakýho bublině, tak to není vůbec dobrý. A může se stát to, co s těm opicím. Druhá forma toho networkingu je teda navazování těch hlubších vztahů v rámci toho vnějšího okruhu. Tam jsou to teda lidi, kterým máme nějakou vazbu, ale ne přímou. Takže už je to určitý výstup z komfortní zóny, s nima ten vztah navázat. A na druhou stranu nám to může extrémně přinést nějaké zajímavé zkušenosti, rozšířit ty pohledy a často i skvělé vztahy. Já bych vám tady uvedl příklad z mýho života, kdy jsem se takhle jako seznámil se Zuzkou Kytlovou z KAMU, kterou jsem osobně neznal, znal jsem jenom od vidění, že jsem ji viděl na nějakém tréninku, ale protože jsem na ní dostal doporučení od kamarádky, že se věnuje nějaké oblasti služby, kterou jsem dlouhodobě hledal, že nám jako v mládeži chybí služba holkám, tak jsem ji kontaktoval, spojil jsem se s ní a pobavil jsem se s ní, co řešíme, jaká je potřeba a spadlo to na úrodnou půdu a rozjeli jsme projekt vzdělávání služby ženám a mám z toho strašnou radost, že prostě u nás se můžou v regionu holky jako vzdělávat, přináší to super požehnání a stali se z nás, jako řekl bych, dobrý parťáci. A je to jenom díky tomu, že se podařilo vystoupit z té mojí sociální bubliny, i když je to vlastně furt jako v církvi, že není to někdo totálně cizí, ale mohli jsme se prostě seznámit a přináší to takovýhle požehnání. Jo. Takže stojí to za to prostě rozšiřovat si i ty obzory a Broadfest je taky skvělá příležitost, prostě jak tady poznat někoho, koho znáte třeba jen od vidění a potom to v budoucnu může přinést nějaký ovoce. Třetí oblast jsou ty úplně cizí lidi, který ani neznáme. Tam je to největší výstup z komfortní zóny. Zároveň, ale když se naučíme oslovovat i ty lidi nebo navazovat vztahy s lidma mimo takhle, tak tam už přichází takový ten efekt toho, opravdu je možný se seznámit s kýmkoliv, nebo všechno je možný v tomhle tom. Jo, není to jenom nějaký prezident. Zase, když bych uvedl třeba příklad, co se mi stal, tak já jsem zapojený v jedné komunitě od člověka, který možná znáte z Instagramu, jmenuje se Václav Tomanec. To takový úspěšný mladý kluk. A já jsem ho začal sledovat, protože mě ten jeho příběh zaujal, zajímalo mě to, připojil jsem se do té jeho komunity, něco jsem na osobě napsal. A tady ten člověk se mě potom po pár měsících ozval, mě zavolal a říkal, Davide, sleduju tady ten tvůj profil, a zajímá mě, čemu se věnuješ ohledně té služby a tak, co jsi tam psal, jako chtěl bych se s toho potkat, a jestli mě o tom něco povyprávil. Prostě člověk, který když dělá nějaký individuální biznisový konzultace, tak mu platí 30 tisíc na hodinu a on nám zavolá a chce se s váma potkat, protože ho zajímá prostě, co člověk dělá v rámci služby. Jo. Tak se cizí člověk, ale jenom protože jsem se někam přidal, bylo možné ten vztah navázat, umožnil jsem to, jsem to nevyignoroval, nebo jsem se neleknul toho, co by se mnou ten člověk bavil, tak jsme se mohli potkat reálně a teďka máme spolu nějaký vztah, zase se uvidíme za nějakou dobu, já jsem mu i dával nějakou křesťanskou knížku, když jsme se potkali a uvidíme, co z toho vznikne, no. Takže je to možný, můžete se fakt seznámit s kýmkoliv, může to přinášet ovoce, ale je potřeba vystoupit z té komfortní zóny. Teď jsme se pobavili trošku o tom, kde se dají ty networkingové vztahy navazovat. Pojďme se podívat na to, jak to často děláme my a jak to třeba dělal Ježíš, protože myslím si, že Ježíš je dobrá inspirace na to, jak budovat vztahy. Často jak vypadá náš běžný den. Tak vstaneme, potkáme se doma s rodinou, vyjedeme do školy nebo do práce, tam se potkáme se stejným kolektivem, potom jdeme na nějaký kroužek nebo volnočasovou aktivitu, pak třeba jdeme nakoupit, jdeme domů a takhle to funguje den co den. Potkáváme se každý týden s těma stejnýma lidma, děláme ty stejné věci a pak se třeba divíme, jak to, že jsme nepoznali nový lidi za tu dobu. Že? Tak pokud chceme poznávat nový lidi, tak potřebujeme v našem životě i zavádět nějaké určité změny, chodit na místa, kam běžně nechodíme, nebo nějakým způsobem poznávat to okolí a ten svět okolo nás. Pokud tomu prostě nepůjdeme cíleně naproti, tak můžeme těžko čekat, že poznáme někoho novýho. Ježíš nežil v takovéhle rutině. Ježíš prostě chodil za lidma a seznamoval se. Máme na to celou řadu příběhů. Já bych s váma teď chtěl vlastně sdílet několik těch principů, který Ježíš využíval na budování vztahu. Protože věřím, že chceme být jeho učedníkama a máme se od něj co učit. První taková inspirace může být to, že Ježíš vždycky budoval osobní přístup a individuální vztah. To můžeme vidět krásně k jeho přístupu k jeho učedníkům, jak je oslovoval, jak je nacházel, jak šel za Matoušem do té celnice, za rybářema. Vždycky k ním přišel, oslovoval je jménem a jmenoval je jménem, prostě povolal je tím. Těch příkladů hodně, určitě doporučuji, pokud chcete i tady ty principy třeba víc vysledovat, tak seriál Chosen si myslím, že vám v tom taky může pomoct zvědomit nějaké tady ty věci, takže doporučuji taky na něj mrknout, nebo tady bude Chosen Club, tak třeba toho využít. A Ježíš prostě nevytvářel ty vztahy nějakým způsobem jenom povrchně, ale chtěl ty lidi reálně poznat, dát jim nějakou svoji osobní pozornost, svůj čas jim věnovat a chtěl znát i ty jejich potřeby, ty jejich touhy a přání a chtěl k ním přistupovat takhle individuálně. A i to bychom měli dělat, když ty vztahy chceme budovat. Další princip je, že naslouchal a snažil se porozumět potřebám. Když vezmeme třeba příklad ty ženy u studny samařský, tak on za ní přišel a mluvil tam něco o vodě, ale samozřejmě věděl, že ta žena nepotřebuje se napít vody jako ty fyzický, ale že potřebuje tu vodu věčného života. A přinášel jí to, co doopravdy potřebuje. Věděl přesně, jaké jsou ty její potřeby. A my bychom měli taky bedlivě naslouchat těm lidem, když budeme vztahy a hledat, co jsou opravdu ty jejich niterné potřeby a to se jim snažit přinášet a skrz to se můžeme dostat doopravdy na tu hloubku. Ale tam je empatie a soucit. A když se podíváme na Ježíše, jak třeba v Matoušovi se píše, když Ježíš uviděl zástupy lidí, měl s nimi soucit, protože byli jako ovce bez pastýře. Ten soucit se může projevovat nějakou praktickou pomocí, ale už jenom to, že třeba člověka vyslechneme, věnujeme mu zase pozornost a nebo ho pozveme na kafe, nebo na nějaké jídlo, můžou to být prostě fakt nějaké drobnosti, ale skrz to, že naplníme často ty základní životní potřeby, můžeme pro ty lidi udělat neskutečně hodně a ne, nadarmo prostě spousta misí a budování vztahu je i skrze třeba jídlo. Jo, takže Ježíš prostě hodně času trávil s lidma, prostě, že trávil s nima čas tam, kde byli, kde se nacházeli, šel za nima, zval je k jídlu a měli spolu takovýhle fajnový čas. Taky vlastně nějakým způsobem to nebylo jednorázové setkání, že Ježíš přišel a za učedníkem oslovil ho a pak už by ho nechal bejt, ale učedníkům se věnoval pravidelně, dával tomu ten čas, jak jsem říkal, že ty vztahy jsou jako svaly prostě. Dělal to opakovaně, s nějakým záměrem. Ten princip učednictví je o tom, že jako doprovázíme dlouhodobě a to přináší potom to dlouhodobý ovoce. Taky důležitý princip, který tam je, tak říkat věci tak, jak jsou, že máme k druhým přistupovat s láskou, ale pokud chceme budovat opravdu hluboký vztahy, tak jsme schopni říct i těm druhým, co se nám třeba nelíbí, nebo co vidíme, že třeba dělají špatně v lásce, ale řekneme jim to. Nebudeme budovat prostě povrchní vztahy, jenom prostě, že budeme s každým za dobře, ale to opravdový přátelství nebo ty hluboký vztahy dokážou jít takové do hloubky. A když vezmeme třeba Ježíše, když přišel k té cizoložnici, kterou měli kamenovat a řekl, kdo jste bez viny, ať první hodí, všichni odešli. A on za ní pak přišel, vidíš, nikdo nehodil, tak běž a nehřeš víc. Takže neřek, neudělal vlastně nic špatně. On řekl, bylo to špatně, ale nikdo tě nesoudí, tak už prostě se z toho poučil. Už to nedělej znovu. Tím se pojí i vlastně odpouštění a nějaký dávání druhý šance, že my nemáme fungovat, takže když nás někdo tím způsobem zklame, tak ho odepíšeme vlastně na poprvý. Ale jsme lidi, prostě každý chybujeme, ty vztahy nikdy nebudou ideální, je to prostě narušený svět, ve kterým žijeme, a to, že budeme odpouštět a dávat i tu další šanci, tak nám zase pomáhá prostě jít do té hloubky, protože i když jdeme do hloubky, tak může tam být prostě nějaký zranění, je to citlivý a někdy prostě se to stane. V neposlední řadě poslední princip je modlit se za ty vztahy. Opravdu modlit se za jednotlivý lidi. Ježíš se modlil za svoje učedníky a my se máme taky modlit za naše vztahy, protože prostě Bůh má to jako nedílnou součást vztahu. Prostě. Když se Ježíš modlil za své vztahy, tak my bychom měli asi taky. Jo. Teď jsme si prošli několik těch principů od Ježíše a pojďme se podívat na to, jak by měly naše vztahy vypadat, abychom je měli v nějaký zdravý rovnováze. Vy jste určitě asi už někdy slyšeli, že jsme nějakým průměrem 5 lidí, se kterými trávíme nejvíce času. To si myslím, že je do velké míry pravda, ale já bych vám rád dneska chtěl tenhle pohled rozšířit a já na to použiju takový příklad s kompasem, nebo mám to tak jako pojmenovaný jako kompas. Kdy máme takový vztahový kompas, na kterým máme nějaký sever, který nám někam ukazuje, a to jsou vztahy, kterým říkám učitelský vztahy. Co se týká tohohle typu vztahu, který bychom v našem životě měli mít, tak jsou to vztahy, kde se máme od koho učit, kdo nám má co předat. Jsou to lidi, kteří nás můžou rozvíjet, výst v oblastech, kde ještě nejsme třeba tak silní, kde to potřebujeme, a je naprosto zásadní, aby jsme v životě měli typy vztahu, které nás dokážou tady tím způsobem posouvat, protože pokud nebudeme mít tyhle vztahy, tak budeme stagnovat a stagnace pak vede často k úpadku. A za mě je strašně důležitý, abych měl učitele nebo někoho, kdo mě bude provázet v těch zásadních životních oblastech, takže mít někoho, od koho se můžu učit v oblasti víry, kdo mě může jít vzorem, někoho, kdo mě bude provázet v mým osobním životě ve vztazích. A zároveň si myslím, že je dobrý mít i nějaký učitele nebo místa, odkud můžu čerpat i ke vztahu k tomu, jak spravuju svůj majetek a i jak spravuju svoje zdraví a tělo, protože to jsou taky věci, které, když nám nebudou fungovat,

spolu tak nějak bok po boku a nejlépe se s nima buduje komunita. Je strašně důležitý používat tady ten princip toho teploměru a termostatu. Co to znamená? Tím, že máme kolem sebe nějakou komunitu lidí, tak oni můžou být v něčem pro nás třeba inspirací, něčem prostě, aby jsme měli být my inspirací jim nebo vzorem. No a když jsou ty oblasti, kde jsou na tom třeba líp nebo kde se od nich chceme učit, tak tam bychom měli být tím teploměrem, protože co dělá teploměr? Ten se přizpůsobuje tomu okolí, tu svoji teplotu, takže když jsme kolem komunitě, kde chceme od ní čerpat a přebírat prostě to, co má, tak bychom měli být tím teploměrem. Na druhou stranu taky jsme volaní k tomu, aby jsme vlastně chodili za lidma, který třeba mají chování nebo věci, které nejsou ideální a které nechceme přebírat. A tam bychom naopak měli být tím termostatem, který prakticky dělá to, že nastavuje tu teplotu, takže se nepřizpůsobuje tomu okolí, ale vlastně nastavuje, jak by ty věci měly být. A tohle je důležitý princip, aby jsme se nenechali stáhnout v těch špatných věcech a v těch dobrých naopak, aby jsme se nechali inspirovat. V neposlední řadě, a potom je teda i důležitý nemyslet jenom na sebe a na svůj rozvoj a tak nějak s kým ten život sdílet, ale budovat i učednický vztahy. Věřím tomu, že je prostě naprosto zásadní, aby to, co máme, to životní situaci, ve které jsme, tak aby jsme ji i sdíleli směrem učit někomu, kdo ještě třeba na té cestě není tak daleko. A nemusí to být jenom kvůli tomu, že je mladší, ale třeba v té oblasti, kde jsme, tak jsme dál a dokážeme ho nějakým způsobem vést a doprovázet. A věřím tomu, že každý z nás prostě může být někomu vzorem nebo může někomu být tady tím osobou toho učitele, třeba když to tak nazvu, že může někoho vést. A není to jako upřímně jednoduchá věc, nebo jako věc, která by šla sama nebo zadarmo. Často vás to stojí nějaký úsilí, stojí vás to i čas, energii, možná nějaký zklamání, že ten člověk prostě třeba se nepoučí, nebo prostě pes na to vykašle, může to být prostě složitý. A na druhou stranu, pokud se tady ty učenické vztahy podaří budovat, tak přijde teda minimálně z vlastní zkušenosti, takže to přináší úplně takové ty nejkrásnější věci, kdy vidíte, jak někdo se posouvá, jak se jeho život rozvíjí a opravdu vnímám, že to může být taková ta nejhodnotnější věc, kterou můžeme tady na zemi zažít z hlediska vztahu vůči druhým lidem. Já jsem slyšel několikrát od Davida Nováka, že říkal prostě, čeho si cení za celou tu dobu, co kdy dělal jako nejvíc, tak je to právě tady ty učednické vztahy s jednotlivcema, který on vybudoval, tak toho si cení úplně nejvíc nad, nevím, prostě odbor mládeže, kariéru v církvi, všechno možný. Co bylo pro něj nejvíc v životě, tak je právě budování těch učednických vztahů. Pokud ale stejně cítíte nebo máte takový pocit, že toho nejste hodný nebo na to nejste dost dobrý, tak je to minimálně dobrý podnět, tak abyste na sobě třeba začali pracovat a našli si aspoň teda nějakého toho učitele a začali jste se posouvat a mohli se stát někým, kdo může v budoucnu mít svoje učedníky, protože jsme k tomu volaní, aby jsme činili učedníky a je to opravdu skvělá věc. Nenadarmo taky je taková podmínka nebo princip, že často ten učitel se naučí toho sám minimálně tolik, co ten žák. Takže pokud se chcete posouvat, tak prostě mějte někoho v učednickém vztahu a vás to neskutečně vybuduje, protože pokud chcete něco předávat, tak to musíte první mít a to vás bude hnát k tomu, abyste na sobě pracovali a může vás to neskutečně posunout. Je to fakt skvělá věc a přeju vám, abyste to mohli zažít. Blížíme se k závěru, takže já bych shrnul to, co jsme dneska probírali. Vztahy jsou důležitý, je to zásadní, byli jsme k ním stvořený. Nejsme v nějaké svoji sociální bublině stvořený, aby jsme žili celý život. Může to mít určitý omezení, takže důležitý umět navazovat nový vztahy. A když na tom budeme pracovat, budeme vystupovat z té naší komfortní zóny, tak to může přinášet neskutečné požehnání do našeho života. Tak bych vám popřál, ať se vám daří budovat tyhle smysluplné vztahy a můžete o sobě říct, jsem dobrým učedníkem, jsem dobrým parťákem a taky jsem dobrým učitelem. Nezapomeňte však, ale že ten nejdůležitější vztah, který máme, tak je

Jak se nám daří udržovat a rozvíjet naše vztahy? Přednáška Davida Pokorného, která zazněla na Broadfestu, nám snad byla inspirací, jak pracovat na networkingu. Premiérový díl Akademie nabídneme dnes v 19 hodin. Jan Žabka bude hovořit o lidských volbách.

Hranici jedné hodiny překročíme ve vysílání Rádia 7 společně s kapelou Hillsong Young and Free a skladbou Highs Lows, ve které se zpívá: i když jsem nahoře nebo dole, ty jsi se mnou, Bože.

Minula jedna hodina. Je sobota 11. července. Noční vysílání Rádia 7, kterým vás provází Kuba Lofítek, odstartovalo reprízou pořadu Akademie. Jaké další pořady budou připraveny pro následující hodiny? To prozradí programový přehled.

Jeden dlouhý příběh nebo spousta jednotlivých příběhů, které jsou ale všechny stejně podstatné. Co vlastně vypráví album Domasa, které skupina Trabant vydala v roce 2010? Nechejme si je vyprávět v intervalu v jednu hodinu. Česká republika je strašně malá. A když seš křesťan, tak se tady známe skoro všichni. Říká rapper Ifin Soha. O svém životě i touze oslovit mladou generaci evangeliem skrze rap bude povídat v letní repríze Hlásky od 2. hodiny 15. minuty. Manželé Eliška a Tomáš Vachutkovi, naši průvodci na cestě kolem světa v cestovatelském týdeníku Za obzor, měli původně v úmyslu využít měsíce cestování ke zpomalení. Start v rušné, životem pulzující Dubaji ovšem podobné příležitosti nenabídl. Podaří se sklidnění v keňském národním parku či v hlavním městě Nairobi? Zaposlouchejte se od 3. hodiny. Letní reprízy Talk Show No Filter přinesou v první fázi sedmidílnou sérii vycházející z Ježíšových výroků. Od 4:15 přemýšlí Tom a Milan Michalkovi spolu se svými hosty nad významem a aplikací slov Já jsem chléb života. Marie Macáková má za sebou těžkou operaci a dlouhou rehabilitaci. Přesto ale říká, že je vděčná, protože se to všechno stalo až poté, co už znala Ježíše a jeho lásku. Proč je to pro ní tak důležité, poví v relaci Život víry. Nalaďte si ve 17:45. Chcete-li, připojte se k poslechu a nechte se občerstvit i v těchto nočních hodinách. Díky, že jste s námi.

0: Pokud máte rádi příběhy, nechejte si dnes jeden vyprávět. Možná bychom mohli trošku spekulovat o tom, zda nová deska skupiny Trabant, deska nazvaná zvláštně Domasa, vypráví jeden souvislý příběh, nebo jde o různá vyprávění, která je třeba od sebe odlišit. Jisté ovšem je, že ať tak či onak, na novém CDčku téhle kapely najdete spoustu velmi zajímavých tónů a ještě více zajímavých slov. Na úvod se možná sluší odcitovat začátek tiskové zprávy, která na vydání alba upozorňuje. Když si totiž najdete tuto zprávu na internetových stránkách vydavatele, ukáže se vám nejprve pouze tato věta. Domasa je 7. album kapely Trabant a navazuje na poetický výraz předchozího alba. A když si tuhletu větu přečtete, tak se vám chce zvolat. Čím asi navazuje, když ten název zní tak drsně? Jakou poetiku hledat v něčem, co slibuje svým názvem a i svým obalem s porcelánovým jelenem v říji, spíše hodně hrubozrnou zábavu? Nezbývá, než usednout a poslouchat. Jinak tuto záhadu nerozluštíme. Vítejte u poslechu intervalu, kterým vás bude provázet Lucie Endlicherová, ale především hudba a slova skupiny Trabant.
1: Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni!

Takhle s plnou parádou vyrukuje Trabant z první skladby desky na svém počinu Do masa. Pokud vás překvapilo předchozí album Přítel člověka svým sklidněním rytmu a pohodou, tak vás deska Do masa nenechá na pochybách o tom, že Trabant ve svém klasickém, tvrdším pojetí je zpět. Do sestavy kapely se vrátil Robert Škarda a jeho tuba. O pořádné pozadí každé písně se postará také baritonová kytara. Ten tam je klidné harmonium, které vyspívalo na předchozí desce většinu potřebného poselství. Křehkost vystřídala jistá tvrdost, ale ne těžkopádná. Album ve svém celku zní pevně, sevřeně a jasně. Jedna píseň navazuje na druhou tak, že se často nestačíte divit. Samozřejmě, že nechybí písně tiché a zamýšlivé.

Píseň Bez tíže působí na desce skoro až přízračně, ale právě tady, mezi břehy, mezi světy, ve stínu kříže, se ocitnete, když budete Trabant poslouchat. Na hladině vás možná překvapí zdánlivě rozbouřené tóny a výrazné vyznění jednotlivých písní, ale pokud se ponoříte hlouběji, zjistíte, že skladby mají společného jmenovatele a že krajina pod hladinou je mnohem klidnější než ta nad ní. I když říkat, že je klidnější, je možná příliš odvážné, nejde o klid a pohodu. Mnohem častěji se jedná o hloubavý otazník, hlubinu, která je stále hlubší a hlubší, hluboká, až oči přecházejí.

Nahoru se dostanete v písních Trabandu velice často. Ať už jde o nadhled zprostředkovaný okem dravce, jako v té předchozí písničce, nebo, což je mnohem častější, jde o putování do kopce, tedy nahoru. Stejně jako hora se pak v písních objevuje i onen pověstný Mohamed, ne jako nějaký náboženský symbol, ale jako součást onoho úsloví, když nejde Mohamed k hoře, musí jít hora k Mohamedovi. A tak se putování, cesta, ta do sebe i ta přírodní obyčejná, mihne ve většině skladeb tu s větším, tu s menším důrazem. To hlavní, co se ve většině písní doslechnete, je otázka, kam vlastně. Ubylo glosování společnosti a jejího směřování, i když ani tento osten nechybí. Mnohem více se ovšem uplatňuje jakýsi apel s otázkou, víš, kam jdeš? Znáš svoji horu? Jsi ochotný na ní vystoupit? Skoro podprahově tuhle otázku pokládají úvodní indiáni ve městě, aby se k nim v zápětí přidala jedna z nejsilnějších skladeb celého alba.

Lehké náladě předehry by člověk ještě chtěl věřit, stejně jako nezaujatému přednesu Jardy Svobody, ale stačí chvilku poslouchat. Máš pro všechno svý důvody a jasnou odpověď a kolem tvýho mega ega otáčí se svět. Vedeš řeči o svobodě, ale máš kolem sebe mříž. Pálíš, doutnáš, nehoříš. Tohle je obžaloba našeho nasměřování, kterému je nade vše pomyslné osvobození se od všeho a čehokoliv. A přitom máme kolem sebe mnohem více hranic, než bychom si byli ochotni vůbec připustit. Hlas Jany Kaplanové, která působí stejně jako v Indiánech ve městě i zde jako glosátorka, pak zní ještě osvobozeněji od tématu než hlavní protagonista Trabandu. Byla tu před chvílí řeč o příběhu. A ten umí Trabant podat bezkonkurenčně, skvěle, jako obvykle.

0: Trabant byl vždycky hlavně písničkovou kapelou. Rockovou nebo folkovou, tohle jsme nikdy neřešili. Nesledujeme žádné hudební škatulky, nesnažíme se nacpat do nějakého specifického žánru. Inspiruje nás všechno, co okolo sebe máme a co jsme schopni vnímat. V minulosti to byla třeba lidová hudba, klezmer, balkán, ale taky country a irská muzika. Na příteli člověka je zase znát vliv českých a moravských kancionálních písní, hip-hopu a tak dále. Takže já ty naše proměny nevnímám až tak radikálně, pro mě je to stále směřování k písničce. A jestli je nové album rockovější a jiné zase vyklidněné, to je jen odraz momentálního duševního rozpoložení v kapele.
1: Posloucháte Interval, dnes věnovaný nové desce skupiny Trabant. Kapelník Jarda Svoboda právě objasnil, kam se ve výrazu kapely od toho předchozího alba celá skupina posunula. Nová deska má mírně nepoetický název Do masa. Právě jsem ovšem až na dřeň, až hluboko dovnitř, chtějí písničky Trabantu zasáhnout. A skvěle to umí. Kdyby vám někdo jen tak řekl, že kdo se neumí smířit se smrtí, neumí ani žít, možná byste ho obvinili z pronášení klišé. Možná byste mávli nad touhle větou rukou, nebo byste se nad ní zastavili, ale za chvíli by stejně tak odplynula pryč. Doplněna příběhem varhaníka Kantora, který natolik lpěl na svém životě, že se s ním nakonec musel rozloučit, je ovšem tak výmluvnou ilustrací, že vám tahle skladba bude znít v hlavě ještě pěkně dlouho. A pak je tu ještě jeden velmi důležitý faktor. Právě proto je příběh o Kantorovi doplněn voláním drž mě pevně, jako stromy kořeny se drží země. Láska. Zem, příroda a láska. To jsou ty tři faktory, které se na desce Do masa doplňují. Nejde ovšem o lásku klišovitou, nějaký románek za doprovodu tónů houslí a poletování růžových lístků. Tahle láska něco stojí a vyvolává spoustu otázek. Kudy se dát a proč vlastně? Další příběh, který kapela na své desce vypráví, je právě o lásce.

0: Moje dnešní společnost to jsou stromy, skály, oblaka. Myslím, že základním pocitem a tématem alba je všechno, co člověka hluboce zasahuje. Láska, příroda, zranění, krása, smrt, zklamání. Všechno, co je do masa. Já vidím to spíš pozitivně, než že bych se snažil od něčeho utíkat.
1: Hladina zamrzla,

Věci, o kterých zpívá a hraje Trabant na nové desce, jdou opravdu do masa. A přitom jsou zdánlivě obyčejné a prosté, jak ostatně potvrdil i kapelník skupiny. Ale ony obyčejné a prosté věci nám většinou zaplňují nejvíce času a životního prostoru. Na nás spíše je, zda si to budeme ochotni připustit, zda se téhle pravdě podíváme do očí. Protože právě tyto věci formují srdce člověka a určují jeho náhled na věci kolem sebe. Pokud je vyměníme za otázky současného směřování světa, za tázání po politické situaci, za hledání řešení globálních problémů, tak mineme svůj vnitřní svět a ztratíme kuze ze sebe sama. Nemá tím být řečeno, že nemá cenu řešit globální problémy. Samozřejmě, že je důležité se k těmto věcem postavit a postavit se jim čelem. Pokud ovšem na horizontu mého života zaberou to místo, které patří mému osobnímu příběhu, lehce mohu ztratit jeho nit. A znovu ji najít, to dá spoustu práce.

0: Jak dlouho nám ještě vydrží to, že budeme zraňovat sami sebe a budeme v kruzích obcházet horu, abychom po mnoha obkrouženích pochopili, že jdeme ve svých vlastních krvavých stopách. Dostat se do masa až na dřeň někdy nedá mnoho práce. Jde to dobře směrem k ostatním. Sami k sobě jsme velmi obezřetní a toho hmátnutí dovnitř se pěkně bojíme. Uklidňujeme se a říkáme si, však ono to přejde, však ono to volání, které vábí na cestu, zase ustane. Stačí jen na chvíli zalít uši voskem, jen na chvíli zapomenout, ten osten otupí. Bojíme se. A logicky. Bojíme se bolesti, zrady, nenadálých událostí. Bojíme se.
1: Zůstaň klidné, srdce moje, zůstaň klidné. Není pevné, co se životem jen mihne. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům. Co do větru v korunách, když nedá sílu kořenům.

0: duše moje, zůstaň tichá. Otupí se osten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí na těle.
1: Strach způsobuje jeden velmi zajímavý jev. Když nám nasazuje svoje brýle, snaží se nás přesvědčit, že jedině s nimi nám bude na světě dobře. Že připustit si věci takové, jaké opravdu jsou, navozuje jen bolest a trápení. Že něco si namlouvat a chtít věci přemalovat na růžovo může něco vyřešit. Už ovšem chybí varování před tím, že když chodíme s růžovými brýlemi, je pak pozdější prozření ještě bolestnější a nečekanější než tehdy, když realitu přijímáme postupně a neskresleně. Právě takovou ji ostatně najdete na albu Trabandu. Ne růžovou, ne šedou, ne obvyklou. Jasnou, čitelnou, hlubokou.

0: Obraz prvý.
1: Obraz prvý, cesta mezi poli v horkém letním dni a po ní vidět, jak se blíží jezdec bez koní a bez pistolí.

Deska skupiny Trabant, deska Do masa, je dobrou mapou pro cestu labyrintem světa a rájem srdce. Setkáte se na ní s oběma průvodci, které ve svém díle má i Jan Amos Komenský. Nechybí Vše zvěd všudybud ani Mámení. Nechybí ovšem ani Vkročení do úplného centra sebe sama, onen dotek Do masa, díky kterému spadnou růžové brýle a člověk prozří. U Komenského se poutník po cestě světem konečně vydá do svého vlastního srdce, kam ho zavolá Bůh, a tam se setká s Kristem. Uvědomuje si, že bez něj je putování světem jen klam a mámení. U Trabandu po putování po všech písničkových stopách stanete nad Koločavou. A v táhlém tónu harmonia si poslechnete příběh o dvou větách. O tom, kdo nás drží, i o tom, koho se držíme my. O dobrém pastýři, který vodí svá stáda na dobré pastviny. Je klid a mír. Až sáhnete po desce Do masa, všimněte si, že základní symbol, který desku doprovází, jsou prsty vložené do rány. Do rány na Ježíšově boku. Hezké poslouchání. Z intervalu se loučí Lucie Endlicherová.

je klid a mír. Nad Koločavou je klid a mír. Nad Koločavou

Byly 2 hodiny. Ladíte noční vysílání Rádia 7 s datem 11. července. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Za týden připomene hudební pořad Interval desku Trabandu s názvem Neslýchané z roku 2011. Aktuální hodinu zaplní kromě hudby také pořad Hláska s podtitulem Live my life every day for the king. Žiji každý den svého života pro krále. Poslouchejte ve 2 hodiny 15 minut. Novou 60-minutovku vysílání začneme s Janice a písní Skrývám.